0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Převez mě, příteli, na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek z dola, jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět. Kdo mě volá?

Nalož mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Vážení posluchači, znovu vás vítám u pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Dneska to bude druhý díl a s kým jiným než se Zdeňkem Bartákem. Tak se na vás těším a pojďme do toho.
0: Desky, pásky, vzpomínky Zdeňka Bartáka.
1: Tak tenhle ten druhý díl chci začít jednou písničkou, která byla taky poměrně velmi rozhlasově oblíbená, protože hrála si s počasím, protože ten slogan k tomu přímo vyzýval. Ta písnička se jmenuje Jak bude dnes. Takže každý ráno, anebo prostě každou sobotu, neděli, anebo když pršelo, tak jak bude dnes. No prostě taková sranda, ale chytlo se to a tu písničku naspíval taky velký kamarád mýho táty, který s ním taky zpíval. A možná si ho budete pamatovat ještě z dob semaforu. Pořád je to Štramák, i když už pár let má taky za sebou. A jmenuje se Milan Drobný.

Takže Milan Drobný nám dospíval písničku Jak bude dnes a já jsem teďka sáhnul po další legendě. A sice Karel Černoch. Úžasný zpěvák, úžasný člověk a k němu se ještě potom dál dostaneme. Ale první věc, kterou já jsem s ním natočil, tak byla taky velmi zajímavá. Já jsem měl štěstí totiž na docela dobrý začínající textaře, ať už to byl Jarda Machek nebo Richard Bergman a potom legenda Eduard Pergner, který si musel dát pseudonym Boris Janíček. To mělo takový svůj význam, protože Boris byl jeho syn a jeho partnerka nebo manželka se jmenovala Jana, takže to byl Boris Janíček. A s tím Edou, ke kterému se časem taky dostaneme, ještě musím říct jednu věc, protože on měl vždycky takový jinoté v těch písničkách. Jo. A to bylo vždycky v podstatě nepřípustný a zakázaný. Tak abyste si uvědomili, jakou blbost třeba tehdejší režim přiváděl. On napsal, určitě znáte písničku Učitelka Josefína. Tak Učitelka Josefína vůbec nemá ústa lína. A oni si z toho vydedukovali, že to je, vůbec nemá u Stalina. To normálně člověka by možná ani nenapadlo. Ale já se vrátím k tomu Karlovi Černochovi, protože první věc, kterou jsem s ním natočil, byla písnička Plavčík v létě nespí. A zněla nějak takto.

Tak už jsme v létě doplavali šťastně a další písnička, kterou jsem vybral, tak ta je opět z dílny Jaroslava Machka a tehdy si vymyslel takový slogan Trojčata. Jo. Ne, že by se to běžně rodilo, jo. Ale představte si, jak byl nadčasovej, protože před 5 lety se jejich synovi narodili trojčata. To jsou takový bonmoty, který já rád používám. A tuhle tu písničku jsem natočil zase s Pavlem Sedláčkem a skupinou Fontána. A řekl bych, že je taková rozverná, dobře napsaná textově a snad jsem tuto hudbu taky neskazil. Tak si ji pojďme poslechnout.

Tak to byla písnička Trojčata, kterou zpíval Pavel Sedláček. A teď se dostáváme ke skladbě Ten první rok, kterou mi naspívala úžasně Valérie Čižmárová, kterou ještě v mém pořadu určitě uslyšíte. Takže Ten první rok.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: No a teď se dostáváme trošku do rodiny, protože moje první žena byla taky zpěvačka a to je vždycky úděl toho skladatele hrozně těžký, jo, protože když napíšete nějakou novou píseň, tak ta zpěvačka ji hned chce zpívat. Jo, a vlastně bych nemohl to vydat s nikým jiným, jo, ale musel jsem si v tom udělat trošku pořádek. Nicméně vznikla písnička Učitelka zpěvu, kterou zpívala moje paní Marie a ta měla bohužel ten osud špatný. Musím se dostat trošku do smutnější atmosféry, byť ta písnička je veselá, protože když jsme jeli jednou z Bratislavské Liry, tak je to teda už 50 let, si představte. Tak prostě nás oslnil kamion z silnice, nás prostě vytlačil a moje paní tam bohužel zůstala. Takže mám ještě kousí kůži. No ale vzpomínka na ní zůstala, protože písnička, kterou jsem s ní natočil, tak je usměvavá, zábavná a to tak život přináší i smutek, i radost.

Tak to byla učitelka zpěvu a po této tragické události se samozřejmě člověku zastaví svět a tak jsem nějakou dobu, teď jsem byl taky zraněný, nemohl vůbec pracovat, trvalo to skoro rok a půl. A pak jsem potřeboval něco dělat a potřeboval jsem se z toho vypsat. A zase mě nahrál osud, protože v divadle tehdy Vítězného února, dneska ho znáte jako Klicperovo divadlo v Hradci Králové, jsem dostal nabídku, abych udělal svůj první muzikál. Ten muzikál se jmenoval Aprílová holka, ten text byl převzatý a texty do něj napsala taky hradecká rodačka Hana Čiháková, to možná hradečákům něco říká. No a ten muzikál jsem se zavřel na chalupě a takovou tu hlavní kostru jsem měl asi za 5-6 dní hotovou, protože jsem se potřeboval z toho dostat z té tragické události a hlavní melodie, která tady zazní nejdřív instrumentální verzi a v tom textu té hry Aprílová holka se jmenovala Pojď svítit a není to teda píseň osvětlovačů, ale jako svítit na nebi a tak trošku orchestrální hudby.

Tak to byla taková vzpomínka na titulní melodii z muzikálu Aprílová holka, který se v Hradeckém Klicperově divadle nynějším hrál v letech 78 až 80. Já jsem tady celkem strávil skoro 3 roky, protože jsem spolupracoval ještě na dalších významných muzikálech, takže mám na Hradec ty nejlepší vzpomínky, protože jsem tady bydlel vždycky v Grandu a měl jsem to kousek do divadla. A bylo to tady hrozně příjemný a dobrá parta umělců a herců a zpěváků se tady sešla, takže jenom ty nejlepší vzpomínky na Hradec. Tak si pojďme ještě připomenout tu titulní melodii, tentokrát ve zpívané verzi, a jmenuje se Kéž pán Bůh nás má rád.

tohle. Tak já říkám, ono by bylo asi rychlejší, kdyby jsem vyjmenoval, pro koho jsem ji nenapsal. A jedním z těch interpretů, kterýho si nesmírně vážím, a neměl jsem to štěstí s ním spolupracovat, to je Waldemar Matuška. A jeho písně, hlavně i texty Ivo Fischera, to byla prostě bomba. A tak si myslím, že pomyslně i té mojí ženě do toho nebe, k tomu pánu Bohovi, můžeme si pustit jednu písničku, kterou určitě znáte a která se vám bude líbit. A jmenuje se S Bohem láskou.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Tak jsme si zaspomínali na Vodemera Matušku. Já teďka si uvědomuji, že vlastně teď je taková série interpretů, kteří už nejsou bohužel mezi námi. Ta další písnička se jmenuje Tak mě máš a tu jsem napsal pro Věru Špinarovou, úžasnou zpěvačku. Malého vzrůstu, ale velkého hlasu. A jistě znáte tu slavnou melodii z Morriconeho filmu Tenkrát na západě, že jo, což prostě opravdu vystřihla úplně perfektně. A spolupráce s ní byla velmi jednoduchá, protože ona uměla zpívat a to je vždycky strašně důležitý, speciálně u zpěváka. A když jsem jí přinesl tuhle písničku, tak to rozbalila tak, že jsem dostal zase takový ty, jak se říká po slovensky, zimomravky a husí kůži. A naspívala to nádherně, a tak pojďme si poslechnout tentokrát Věru Špinarovou v písničce Tak mě máš.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás Zdeněk Barták u cyklu Desky, pásky, vzpomínky. No a jdeme k další ikoně. Taky začínala v Semaforu a jmenuje se Valérie Čižmárová, původem rodačka ze Slovenska. Uchvátila tady pražskou scénu nejdřív a potom celou republiku, protože měla taky výjimečný hlas. Byla to hodně taková rocková dračice a já jsem měl možnost s ní spolupracovat dlouhodobě. Já jsem jí napsal možná 10-12 písniček a bohužel, už teda taky není mezi náma, ale bohužel ji nechtěli moc hrát, protože pro mě byla příliš extravagantní. Jo. Tak to většinou ty hezký holky mívají, no, že se někomu nelíbí. No ale nicméně zase Jarda Machek napsal krásný text, který má takový dvojsmyslný význam, tak když ho budete pořádně poslouchat ten text, tak třeba na to přijdete, co tam je takovýho zajímavého. Ta písnička se jmenuje Veterán.

Tak to byla už podruhé v tomto dílu Valérie Čižmárová s písničkou Veterán. A mezi tím vznikla skupina, kterou já jsem založil pro Jirku Štědroně a pomenoval jsem jí po elektrickém proudu 220. A první věc, která se stala takovou známou a zpívá ji samozřejmě Jirka Štědroň, který si k ní napsal i text, se jmenuje 220 v síti.

Já se musím vrátit ještě jednou do těchto dob, protože jsem začal hodně spolupracovat na Slovensku. Tam natáčel orchestr Gustava Broma a natáčel sérii filmových melodií, kde opravdu na každý desce mám dvě nějaké filmové melodie. Je oblíbil a natočil to moc hezky. A začal jsem tam spolupracovat se zpěvákem, který se jmenoval Dušan Hlaváček. Není to žádný příbuzný Oldy Hlaváčka, ale to byla shoda men. A s ním jsem natočil celkem asi dvě CDčka velký. No a jedna z těch písní se na poprvé stala opravdovým slovenským a dá se říct i československým, možná i německým, protože Ein Kesselbund je to taková houpačka, ale možná ji taky budete znát. Ta písnička se jmenuje stejně jako ta deska Zalúbení.

Milí posluchači, čas s vámi neuvěřitelně utíká. A tak pořad Desky, pásky, vzpomínky, jeho druhý díl, se v podstatě blíží ke konci. A nakonec jsem si nechal takovou lahůdku, kterou budete určitě znát. Byla to první písnička, kterou jsem napsal pro Michala Davida a stala se opravdu velkým hitem. A ta písnička, přátelé, vznikla před 43 lety. To znamená, když se do dneška hraje a všichni ji znají, tak si myslím, že to opravdu hit je. Takže na závěr jsem si nechal písničku, kterou se s váma pro dnešek rozloučím. Zpívají Michal David a ta písnička, kterou budete zpívat s Michalem, se jmenuje Nenapovídej.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Roční končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jsme rádi, že posloucháte, že jste si udělali čas a možná se i zapojíte, protože naši posluchači rozhodují o tom, co budou poslouchat a čemu by se chtěli smát. Pomáhat dnes bude Petr Jančařík, který už odkládá vodu, mají na celou hodinu zásobu, aby měl hezký hlas. Ahoj Petře.
6: Ahoj, já tě zdravím. Ano, já piju, jak vidíš, ale vodou
5: režim.
6: Samozřejmě.
5: Jo, jo, jo.
6: No tak bohoštěně slaboučké tedy, ale co se dá dělat. No.
5: My budeme vybírat lahůdky z archivu, ty zmluveného slova, o toho jsme tady, víš?
6: Aha, no tak dobře, já se spokojím s točenou vodou, no.
0: Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou. Zdraví vás je Patrik Rozehnal. Ještě jednou připomínám, Petr Jančařík se mnou ve studiu a on si vybírá první ukázku.
1: Dobrý den. Já tady mám takovou možnost vybrat si buď Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou nebo teda spolu s nimi ještě Rudilinka.
0: Ano.
1: A nebo Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou a k ním ještě Rudilinka.
0: Tak co vybereš?
1: Já bych začal od začátku, protože jsou to čtyři výborná, krásná jména a já si je rád poslechnu.
0: Dobře, jak to bylo, když se sešli v Bolkovinách?
2: A teď přivítám moje vzácné hosty.
3: A já mám nápad teďka. Počkej, já ti musím říct, že by místo u obrazovek bychom měli lidi zdravit u obrozovek, aby docházelo k tomu obrození těch diváků.
2: Obrozovky.
3: Obrozovky. Já bych začal dneska používat slovo televizní obrozovka, aby lidé...
2: To nebyly obrazoborky potom. Nebyl obrazoborek.
3: Ty tomu nerozumíš. Rudilinka žije dlouho v New Yorku. Já ho už představuju, sleduj.
2: No tak ho představit, je to tvůj spolužák taky. Už. Představ si ho.
3: Já si, když si představím Rudyho Linku, tak si představím svého spolužáka z gymnázia. On chodil do Ačka, já jsem chodil do Fka. Já jsem šel na gymnázium z 8. třídy, Rudilinka z 9. On je o rok starší, i když vypadá samozřejmě mladší než já, který vypadá velice sešle. Rudilinka hned po gymnáziu se sebral a odjel do Švédska. Tak říkalo se emigroval tehdy. Dnes bychom řekli odjel, přestěhoval se. Tehdy se říkalo emigroval, prašivě emigroval.
2: A řekni, co dělá on, že já... v Americe.
3: No ne, já k tomu dojdu samozřejmě, no, já jako na to najíždím.
2: No jdi k tomu.
3: Jdu k tomu. Drobnými kroky, nemáme žádný spěch, je večer, máme čas a já drobnými kroky vám představím Rudyho Linku a to budu dělat vlastně celých těch 40 minut. To je můj dnešní úkol, že vám představím pana Rudyho Linku a Bolek bude představovat Jitku Molavcovou.
4: A prostě příštím programu.
3: A Rudilinka no, potom no. Byl 5 let ve Švédsku, tam poznal svoji ženu. Všechny tvoje historky teďka řeknu, Rudy, a máš můlu. Prostě po 3 měsících potkal svoji ženu, tu si vzal, nebo vzali se, a pak se přestěhovali do New Yorku, kde žije dodnes.
2: Takže je no, co dělá, taky bychom měli říct.
3: A to je nezajímavé, je to
4: v televizi.
3: Jeden z nejlepších jazzových kytaristů na světě.
2: No kolikátý?
3: Je to pravda.
2: Kolikátý? 10. No. Byl jsem tam. V tom Downbeatu, že jo? Takže důležitý prestižní časopis, Downbeat.
4: Důležitý časopis, ale jak řekla moje dcera, tati, příště to bude lepší.
2: Já zase, kamarády, já jsem byl 8. byl jsem někdy v
3: Downbeatu?
2: Já jsem byl 8. jako nejpřitažlivější muž v časopisu Spy.
3: Magnetismus.
2: Cože feministický časopis Spy? Feministický časopis Spy? Ve Spy se byl 8. První byl Hanák.
3: Počkej, jak se to měří?
2: Bartoška vůbec se nezúčastnil. Já jsem 8. a já se utěšil myšlenkou, že Zvizovi nad 50 jsou první.
3: Hele, a jak se to měří, ta přitažlivost?
2: Představ, cože?
3: Jak se to měří, ta přitažlivost?
2: To není, to čtenářky jako mají, že jo?
4: Zajímavé je, že Spy švédsky znamená vyblejce.
3: Ale to odpovídá tomu časopisu.
2: Časopis.
4: A je to v pořádku. On je to švédský časopis. Možná je to švédský...
3: To bude zřejmě švédský časopis.
2: Tak já jsem... Zvizovic první nad 50 časopisu Bluj.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Bolek Polívka, 8. místo, největší sympaťák. Taky si obsadil nějakou hitparádu... sexy symbolu mužů nebo sympatiáku nebo něco takového. Umístil se v nějaké žebříčku něčeho?
1: No, Petře? Překvapivě, budeš se teda divit, jo. Já no, jsem se taky divil. Protože, hele, existuje ještě časopis Vlasta?
0: Já myslím, že v internetové probě určitě, nevím, jestli v tištěné.
1: Já vím, že kdysi to byl velmi ano. Jako kupovaný časopis.
0: No to byly stovky tisíc snáka. Marie Formáčková, která s tebou spolupracuje, k nám chodí, tam dělala šéfredaktorku.
1: Oni tam měli takovou rubriku Švihák asi měsícem, nebo to. A k mému úděsu a překvapení jsem tam jednou vyšel na titulu jako Švihák měsíce. A já jsem si říkal, ale jak to, že to nevyšlo třeba na Silvestra, jako že by, nebo 1. dubna, tak to bych chápal, Švihák měsíce já. Tam,
0: a měli někoho jistějšího.
1: A oni asi jim tam někdo vypad, nebo co. Máte rychle nějakou fotku, tak to už úplně mě. Já jsem skutečně byl Švihák měsíce, no, chlapče.
0: No. Tak jo, máš to schovaný, to vydání?
1: Nemám.
0: To je škoda. Důkazní materiál, že by byl. Ano. Prosím tě, jak moc těžký je úvod do pořadu? Tady se ho zhostili hosté, že přebrali tu úlohu od Bolka Polívky tedy a pomohli mu. Nechal jsi to někdy na své hosty, že by uvedli tvůj pořad, že bys to tak jako na ně přehrál?
1: A víš, že jsem to asi nikdy neudělal, že to není špatný nápad tohle, to ti ukradnu, asi to se mi docela líbí, ale nikdy, myslím si, že jsem to asi nikdy neudělal. Udělal jsem třeba to, že jsem měl hosta na jevišti a věděl jsem v zákulisí je další host, že jsem nechal toho hosta, který byl na jevišti, uvést toho, který měl přítel. Že by to byl úplně jako úvod, to jsem neudělal. A stejně, když jsem požádal někoho na tom jevišti, máme dalšího hosta připraveného a ty ho znáš velmi dobře, pojď, co by si o něm řekl, dá se o něm říct něco slušného, nebo tak, jo. Ale víš, proč jsem to udělal? Protože jsem zapomněl jméno toho, který měl přijít na jeviště, víš?
0: Ale že jsi zpamatoval, že se zná, já zpamatoval.
1: Tady v tom cirkusu se všichni známe.
0: To je pravda. Petr Jančařík je náš dnešní host, vybral tedy uvítání z pořadu Bolkoviny s Jaroslavem Duškem, Jitkou Mulavcovou, Rudelinkou a dalšími. Můžeme pokračovat další veselé vyprávění a příhody hned z úvodu tohoto pořadu, anebo se nám jako houslový virtuos předvede Vlasta Burian. Nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku do prvního dnešního souboje. Začínáme teď na telefonním čísle 731 800 900. Psát SMSky a posílat je tedy můžete na číslo 90 01 04. Jenom doplním, že ve tvaru humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.

0: 50. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: S Petrem Jančaříkem vysíláme dnešní Humoriádu. Vybíráte mezi ukázkami, kde v jedné je Jaroslav Dušek, Bolek Polívka, Jitka Mlovcová, Rudy Linka, v té druhé Vlasta Burian jako houslový virtuos a vy se vyjadřujete na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo třeba teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka.
4: Dobrý den.
3: Bych si dal Bčko pana Buriana a zdravím vašeho hosta a zeptal by se ho, když jsme u té hudby, u toho houslového virtuóze, jak reaguje a jak se mu líbí moderování festivalu Karel Vladov v Trhových svinech.
4: Děkuju za připomenutí. Tam jsem byl několikrát. Trhové sviny jsou krásné městečko a je to městečko, které má taky svoje slavné rodáky, ale to bych teď dlouho o tom mluvil. Já jsem už v posledním roce nebo dvou tam vlastně nebyl, ale vždycky mě udivilo, ale v tom dobrém, kolik lidí rádo poslouchá dobrou dechovou muziku. 2 dny opravdu nabité dechovkou a lidi přitom tančili, zpívali, popíjeli samozřejmě, měli se fajn, takže krásná atmosféra s dechovkou. Moc se mi tam vždycky líbilo.
2: Tak děkujeme za vzpomínku na tohle místo a tohle setkání. Kdo další na telefonu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás oba, panové do rádia.
4: Dobrý den.
5: Děkujem. Hlasuji pro Bčko. Hezký den.
2: I vám, ať se vydaří jeho zbytek, ať může přiřadit k pěkné první části. Kdo další, odkud?
6: Honza, dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Já vás zdravím taky do studia a volám kousíček za Brnem a přál bych si Ačko.
2: A děkuji, ať se daří. Zdravíme v Brnu tedy. Ano, i vám. A ještě někdo přidá hlas. Někomu dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, Božena Zvěžata, zdravím vás i pane Jančaříka a byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den a krásný týden a hodně zdraví a štěstí a pohody.
2: Dobře, děkujeme za to, možná zklamu trochu v téhle chvíli, že Ačko to nevyhrálo, ten poslední přiřazený bod nepomohl k vítězství variantě A, uděláme změnu, víc hlasů, 2/3 získal Vlasta Burian jako houslový virtuos, tak tady je se svým kolegou.
8: Co děláte?
9: No, jestli máte dobře naladěné A.
8: Aha.
9: A. No já to vím už, no. A vy máte naladěno?
10: Já mám naladěno, ano.
9: No tak dobře. No já bych počkal, kdybyste si to chtěl naladit.
10: Co budeme hrát, prosím?
9: No to já nevím. A hra, už jste na to někdy hrál, na tohle?
10: Ano, na piano jsem hrál.
9: Ano?
10: Ano.
9: Ale, jak dlouho jste se učil?
10: Já jsem se učil 10 roků.
9: Kruci. To je hodně. A toto musíte ale hrát.
10: No.
9: A teďka jsem se vás chtěl zeptat, umíte hrát na 4 ruce?
10: No ano, taky umím na 4 ruce.
9: No, takže bychom si to dali na 4 ruce.
10: To musí mít partnera, víte? Partnera, který bude...
9: A jo, no já samozřejmě to vy byste nemohl sám, poněvadž to je, vy jste musel vypít nějaký rum, abyste se viděl víckrát. No tak dobře. A co kdybych já vám pomohl tam?
10: A umíte hrát na piano?
9: No nevím, já to ještě neskoušel. Možná, že jo?
10: A to, koukajte, to bude lépe, když vás budu doprovázet sám.
9: Jo.
10: Já vás sám doprovodím.
9: No tak dobře. A co budem hrát?
10: No já tady mám.
9: Co?
10: Já tady mám to od Schumana. Tady mám jo. Snění.
9: Jo. Koho?
10: Snění.
9: Snění?
10: Ano.
9: No neznám.
10: A pak...
9: No, no, zkusíme to, no. Já vás dohoním, víte?
10: Paganini.
9: Kdo?
10: Paganini tady mám taky. Ďáblův trilek.
9: Hm? Já jsem jednou hrál,
10: no?
9: Tak to, jak se to jmenuje, takový to tempo, hrozně.
10: Ohnivý, no, ohnivý jste hrál, ne?
9: Ohnivý, až mě chytli housle.
10: Jaký vy máte ty housle? Jaké jsou ty housle?
9: Co je tohle za klavír?
10: Tohle to je klavír, to je fortepiano.
9: Já vím, ale značka.
10: No Petrov.
9: Jakej?
10: Petrov.
9: Petrov. Mm-hmm. No jo, to je to. Já mám taky takový nějaký.
10: Jaký ty housle, jaký vy máte, jakou značku máte ty housle?
9: No podívejte.
10: No to budou, mají celou zadní desku.
9: Ano.
10: Tak to budou nějaké originál italské kremonky, ne?
9: Kremonky jaký?
10: Kremonky.
9: A kremonky, to neznám.
10: A nebo to budou Stradivárky. Možná. Podívejte se, značka bude napsaná vevnitř.
9: Jo. Dřevona.
2: Vlasta Burian, král komiků v našem pořadu. Vybrali jste si ho, to je hezké, že takhle, když to člověk počítá, jde zpátky tou historií, tak já bych řekl, tak kolem 80 let už se blížíme k dataci téhle scénky zpátky v čase teda. To je
4: ano, ano, to je docela možné. Vlasta Burian opravdu, já snad ani nechci říkat, jedna z největších postav české komiky, možná největší, opravdu největší. A to byl tak jako vzácný člověk a tak mě mrzí, že vlastně po válce došlo k tomu, že byl vyřazen ze hry a jezdil už, když už mu konečně zase povolili jezdit aspoň trošku s divadlem, tak mimo Prahu a tak. A prý trpěl velikou trémou, měl strach, jestli přijdou lidi, jestli na něj ještě někdo přijde. Tak jako to si vůbec neumím představit. On, který byl plnil milován sály. Národem, plnil sály.
2: Kasovní trháky točil.
4: Ano, ano, ano. Ano. Mm. A nakonec, no, to by bylo smutný povídání.
2: Ale nezapomněli jsme na ně. I po letech máme ho tady. A o to silnější je nominace do Humoriády, že si ho vybrali posluchači, že jsme ho nevybrali my. Ale z té nabídky ho zvolili oni. Možná zvolí i po druhé, kdo ví. Když už jsme u těch oblíbených věcí a osvědčených a u komiků, tak chci připomenout, vlastně to říkám poprvé vůbec letos, že i letos budou Humoriány na cestách. Mm. A můžu slavnostně oznámit, vážení, vy, co byste chtěli vyrazit, tak už na dvě takové štace ode dneška zahajujeme předprodej vstupenek. Můžete si je rezervovat. Na stránkách humoriada.cz jsou ty zastávky vyjmenované. Ta první bude ve středu 4. listopadu v divadle Radost v Brně, kde se s námi přijede podívat na vás a pobavit vás Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat bude Bohuš Matuš, Jana Chládková a vstupenky v sále si můžete rezervovat tedy už teď v téhle chvíli na stránkách humoriada.cz. V den konání akce pak k tomu dostanete ke vstupence ještě knížku z edice Humoriada. A stejně tak je ještě další týden v prodeji zastávka v Havířově, kde budeme ve středu 12. listopadu v kulturním domě Petra Bezruče s Nadějou Konvalinkovou, Uršlou Klukovou, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou a dalšími. I tam už je možné koupit vstupenky. Dopředu jenom prozrazuju, že zastávky budou třeba letos i v Pelhřimově, v Plzni nebo v Mariánských Lázních. Tak se těšíme a ať si zajistíte místo rychle na stránky humoriada.cz, středa 4. listopadu divadlo Radost v Brně a středa 12. listopadu od 18 hodin kulturní dům Petra Bezruče v Havířově už teď v prodeji. No a my musíme dát něco do placu zase. Tak Vlasta Burian je varianta A, když chcete si vybírat, a Bčko, jestli Petře souhlasíš, dal bych Miloslava Šimka a Jiřího Krampola.
4: Ano,
2: jo?
4: Vyberte.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda s Petrem Jančaříkem, Patrikem Rozehnalem s vámi na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
2: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a jenom stručně Ačko Vlasta Burian.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: A když Karviné, přijedete za námi do Havířova 12. listopadu?
2: No, budu se snažit.
1: Snažte se, těšíme se na vás a děkujeme za telefon, mějte se. Další hovor, další hlas pro někoho v Humoriádě.
4: Dobrý den, Karel Zbojkovic.
3: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Patriku, i pana Jančaříka.
1: Ano.
3: Díky.
4: Já bych si přál, je to sice těžký výběr, ale nechápu toho Vlasta Buriana.
1: Dobře, tak jo, děkuji za to. Naslyšenou, těšíme se u dalšího hlasování. Kdo je tam teď?
5: Dobrý den, neboli tady vás zdraví Jižní Morava Dalibor.
1: Ano.
5: A my bychom brali toho Buriana taky.
1: Taky.
5: Jinak vás tam zdravíme a je to dobré pořád, když to jsou tam dobrý komedie.
1: Tak dobře. No tak my za vámi přijedeme na tu Jižní Moravu do Brna 4. listopadu, tak se třeba potkáme.
5: Jo.
1: Dobře.
5: Já si budu muset vzít nějaké velocipet, abych tam dojel, to víte, to je dálka 30 km do Brna.
3: To zvládnete.
1: Máte to blíž než do Mariánských lázní.

0: Mějte se, naslyšenou. Ještě někdo se přidá. Dobrý den po telefonu.
1: Dobrý den, tady David. Zdravím pana Petra Jančaříka a dávám Bčko.
2: Děkujeme, Davide.
0: Ale zklamu, Bčko nevyhrálo, zůstáváme s Vlastou Burianem v éteru, vybrali ho posluchači ve valném množství těch hlasů, houslový virtuos pokračuje.
3: Podívejte se lépe, to tam bude jistě napsáno, to jste špatně četl.
4: No dřevo, ne, Langmajer, František, Královské Vinohrady.
3: Tak, prostě tak.
4: A co budeme hrát?
3: No teda, nejlépe, kdybyste zahrál tu kavatínu. Tu komponoval Joachim Raff.
4: Cože?
3: Kavatína, Joachim Raff.
4: A koho?
3: Podívejte. Ne, koho?
4: No koho Raff, já to nevím, to víte.
3: Ne, ten komponista, ten, co komponoval tu skladbu, houslovou skladbu,
4: ano.
3: Se jmenuje Joachim Raff.
4: Aha. To neznám. A vy neznáte něco od Melantricha?
3: Melantrich ten nekomponoval hudbu.
4: No jo, to je pravda.
3: Ne, to byl nichtiska.
4: Jo.
3: Tak jak začneme hrát, jenom máte tu kobylku nějak nakřivo.
4: Který to je?
3: To je kobylka tohle. Tak prosím tu kavatínu, jo?
4: Koho?
3: Kavatínu budeme hrát.
4: Jo, kavatínu. No, a co jsem chtěl říct? Už nic.
5: A kavatínu, jo?
3: To začíná hned. Hned bez předehry, prosím. Hned musíte...
4: Ne, to já bych vás prosil předehru. Protože to já se musím rozpálit.
3: Tady žádná předehra... To je taková skladba jaksi náladová a tady žádná předehra není. To bych vám musel tu předehru udělat, zahrát.
4: Kdy byste byl tak laskav?
3: No ale jaký chcete dlouhou?
4: No to já nevím, já jsem ještě předehry neměřil. No tak...
3: Ne? Takhle to nemůžete mě ukazovat na nějaký centimetry, to musíte říct. Prostě jak chcete, abych vám to, jak dlouhou předehru mám zahrát?
4: No, jak to tam máte?
3: No to je...
4: No tak to hrajte přes celý až tadyhle kypelesti, no.
3: Podívejte, to mě musíte říct, kolik taktů předehry, víte? Já bych vám to řekl takový, jestli 4 takty, jako například, řekněme, když se hraje valčík, tak říká se, že se udělají 4 kila předehry.
4: No já to bych chtěl, tak já bych to, myslím, potřeboval tak čtvrt metrálku, jestli by to šlo. No, počkejte. Jo, a ještě, mohu být do toho nahlédnout?
3: No, můžete, prosím. D-dur je to.
4: Co říkáte?
3: D-dur.
4: Aha.
3: No, to je D-dur.
4: No, je tak dobře.
3: To je tvrdá tónina.
4: Jaká?
3: Tvrdá. Dur.
4: Dur. Já hraju rád. A ještě znám jednu tvrdou.
3: Jo? Jakou?
4: Plzeňská 12. Tak bychom se do toho mohli pustit, ne?
3: Ano.

0: Tak hrajte.
1: Co?
0: Hrajte.
1: Já to neznám, jak to můžu hrát?
0: Jste říkal, že budeme hrát kavatínu.
1: Vy jste říkal kavatínu, já to neznám, já chtěl od Melantrika něco.
0: Já předpokládám, že to znáte.
1: Neznám, kdepak bych k tomu přišel.
0: No, tak zahrajte něco jiného.
1: No jo?
0: Já mám podezření, že na to neumíte vůbec hrát.
1: A víte, že jste to uhod?
2: Humoriáda. Tak co ty a housle, Petře?
3: Housle. Já tak obdivuju každého, kdo umí na něco hrát, na cokoliv. A na housle, no. To je tak nádherný nástroj. Opravdu, jako, to je pro mě něco božského, ale já bych je ani do ruky nevzal, jo, jak si jich vážím. A já jsem tak jako občas si zahraju na kytaru a něco si zaspívám a tak. Teď dokonce hraju v jednom muzikálu a mám tam asi dvě písničky, jmenuje se to Jedna noc na Karlštejně. Ale není to ta, je to samozřejmě podle Vrchlického, ale ano. Není to to zpracování, to slavné zpracování Karla Svobody. Tady k tomu dělal písničky Zdeněk Barták, Zdeněk. Výborně. Ale jako... Když umí kdokoliv hrát na cokoliv, tak je to nádherný, ale musí to umět. A to já na tu kytaru to tak šmrdlám, jako to není úplně ono. Ale tak bych to chtěl. Tak bych chtěl umět. Třeba jsem nikdy nepochopil, hraješ na klavír třeba?
2: Ne.
3: No jak se dá hrát levou rukou jinak než pravou rukou? A ještě si k tomu šlapat, jako ty šlapky, že jo, tam a tohle to, jako
2: tak to
3: pedály, teda ne šlapky.
2: Ale já to nechci schazovat, jo, ale to otázka zvyku, říká se 160krát, co něco zopakuješ, už to děláš automaticky. A když auto řídíš, tak taky jako šlapeš nohama různě a točíš rukama jinak, ne?
3: Možná, že máš pravdu, ale když už bych chtěl jako něco, tak bych to chtěl dělat virtuózně.
2: Jo,
3: a to vím, to předem vzdávám teda, to předem vzdávám, ale když to znáš, když někdo něco umí, pozveš, já nevím, Pavla Šporcla a on přijede a chová se normálně a pak vezme ty housle a vidí, že před tebou stojí opravdu virtuóz a hraje skvěle. A celý sál ho nábožně poslouchá. To je tak hezký.
2: Zdravíme všechny umělce, co umí na něco hrát oproti nám. A vybíráme za malou chvíli další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Vlastu Buriana. Jsme rádi, že se objevila zase ve vysílání. Co dalšího to budu se dozvíte za malou chvíli po písnice od skupiny Katapult. Je tu jejich blues a vy posloucháte Humoriádu.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírejme, zásobujme posluchače dobrým humorem a vyprávěním. Co to bude, ptám se Petra Jenčeříka.
2: Jestli bych mohl doporučit já, tak bych doporučil Antonína Procházku, protože jestli můžu, teda já nevím.
1: No od toho tu jsi, mimo jiné.
2: já si dovoluji, ale protože jednak to mám rád a já si pamatuju jeho skvělé věci, které před, a já nevím, to musí být snad 20 let nebo jak dlouho, v Plzeňském divadle, když byl členem činohry DJKT, divadle Josefa Kajetána, teda v Plzni, tak on tam svého času tvořil takovou dvojici s Pavlem Kikinčukem. A to bylo tak hezký se na ty kluky dívat. To bylo opravdu, ty sršeli humorem a byli prostě mladí a nabitý temperamentem a Tonda byl velmi osobitý. Takže já si myslím, Antonín Procházka nikdy nesklame.
3: Dobrý večer. Mám pocit, že už jsem tady jednou byl. No, třeba tak, co se týče teda těch starých pověstí českých, že od dětství nám bylo vkloukáno do hlavy, že na řípu stanul praotec Čech. Moje výzkumy však nezvratně dokázaly, že ten, kdo přivedl Čechy na říp, nebyl praotec Čech, ale jeho tchýně. Bo dnes už bezpečně vím, že bílá paní byla Černoška. Černá Černoška. A nebo Krok neměl tři dcery, přátelé, že Krok a jeho tři dcery. Libuše byla jedináček. Kníže neměl na výchovu Libuše čas, takže malou Líbu vychovávala její stará teta, která si neustále stěžovala na bolesti zubů. Dnes už nikdo neví, jak se tato teta jmenovala. Pouze v muzeu zůstal její vadný chrup s nápisem Kazy tety Libuše. Alois Spirá. To se ještě nadivíte. Alois Jirásek přečetl špatně dost omšelý nápis a začal tvrdit onu známou volovinu. Nebo třeba ten Jánošík, slovenský národní hrdina, že staré pověstí české, podle nich Jánošík bohatým bral a chudým dával. Přesně naopak, přátelé. Bohatým bral a chudým dával. Ne, teď jsem to řekl. Takhle, bohatým bral a chudým bral taky. Já doufám, že si... Když už jsme u toho Jánošíka, do školy nechodil dlouho, když na školním výletě navštívili hrad čachtické paní, která mimo jiné založila první transfuzní stanici na Slovensku. Stala se tato nemilá příhoda, já budu přímo citovat z Jánošíkovy žákovské knížky. Při exkurzi vypustil vanu z krví vzácné skupiny s poznámkou rád bych viděl ty dárce. Pochopitelně byl vyloučen ze školy, prchl do jedné slovenské doliny, kde se stal horním chlapcem. No také neuklouzil na hrachu, normálně ho dopadli tak, že v brněnské vinárně neměl na zaplacení útraty, poslední lup totiž, jímž byly peníze z brněnského chudobince, daroval hraběti Kinskému. No, na Špilberku dlouho nepobyl, seznámil se tam na skřipci s Babinským a spolu uprchli, velmi rafinovaně převlečeni, Jánošík se přestrojil za Babinského a Babinský za Jánošíka. Pak spolu nějaký čas žili v neregistrovaném partnerství, jezdili po Slovensku, živili se hudbou, zpěvem a občas uspořádali mezi lidmi žbírku. No, to jenom tak jenom namátku, abyste znali, kam já jako se ubírám, co dělám.
1: I historie může být zábavná v podání Tandy Procházky. Měl jsi někdy v pořadu? Spojili jste někdy síly se svými pořady? Třeba, že byste společně dali dohromady něco?
2: Já jsem Tandu Procházku samozřejmě za ta léta, co to dělám, měl v pořadu. A dokonce to ještě byl v manželském svazku se Zorkou Kostkovou.
1: Ano.
2: A to byla taky výborná herečka. A musím říct, taky výborná kamarádka. Už jsem ji dlouho vlastně neviděl, teď si uvědomuju. A ten Tonda, to jako, mě to vždycky tak udivovalo. On působil jako, když je z Plzně, když tenkrát hrál v Plzni. A všichni ho tam měli rádi, ale on je odnikat, já nevím, Skroměříž,
1: ano.
2: A mně se zdá, že kam přijde, tam je doma. Jo. Prostě je to takový ten týpek dobrý. A mám ho opravdu rád a teď jsi mi připomněl, že bych se ho vlastně měl jako pozvat zase někdy do pořadu, protože, a kdo ví, on má dneska tolik práce. Režíruje, píše, hraje.
1: No, on říká, že to hraní už moc ne, tak maximálně seriál, ale jinak jako spíš to režírování. To je ano. Pravda, že on už má ten diář, jak ty operní divy na 3 roky dopředu.
2: Tak uvidíme. No.
1: Ale že byste třeba, každý máte svůj rozhlasový pořad. Je reálné, taky jsem to párkrát zažil u některých, že se ty pořady na jednu chvíli spojí a stanou se jedním pro tu jednu chvíli, pro ten jeden díl třeba.
2: Je to možné, samozřejmě.
1: Že byste jako moderovali oba, každý si tam pozval ty svoje hosty a tak nějak.
2: Bylo by to možné, ale mě to trošičku evokuje, jako že já budu vařit gulášovou polívku a ty nudličkovou a pak je dáme dohromady. Jo? Jako, tak pak...
1: To se dneska dělá běžně.
2: Tak do toho podniku mě nedostaneš teda.
1: Petr Jančařík, náš dnešní host, tak Tonda Procházka. Na jeho přání v první části dokončíme tohle povídání s Šance o historii a těch historických konotacích, anebo si popovídáme o sportu s Petrem Novotným za účasti Eduarda Hrubeše. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko Antonín Procházka, Bčko Petr Novotný, Eduard Hrubeš. Vyberte si. Telefonní číslo 731 800 900 je vám zase k dispozici. Už můžete hlasovat nebo poslat SMSku s číslem 90 011 04 sem k nám a taky s heslem Humor mezera A nebo B, ať víme, pro co hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Rychlé hlasování. Pro koho, ptáme se po telefonu v Humoriádě? Tonda Procházka nebo Petr Novotný? Kdo pak tam je a kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás oba chlapy a hlasuji pro pana Procházku.
1: Dobře, děkujeme. No tak jo. To jste se i dobře trefil na tu stranu vítěznou. Pustíme si, ať to stihneme. Povídání o historii pokračuje.
3: To ještě bude možná. Já od příštího měsíce, prosím vás, pořádám takové přednáškové turné po republice a já bych vám teď přečetl, kdy kde budu. 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Kouřim, 19. Chrast, 20. Humpolec, 21. Humpolec, 22. Humpolec, 23. Uherské Hradiště, 24. nic, mám volno, 25. Kroměříž, 26. Horní Počernice, 27. Dolní Počernice, 28. Choceradi, Choceň, Cheb, 29. Buštěhrad, 30. Horažďovice, 31. Až a... Budete si to pamatovat? Já to radši vezmu ještě jednou, ano? Tak, 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Nechcete si to radši psát? Já jsem si to byl lepší. Prosím, pište si to, ano? Tak, pište si. Už si píšu, to už jsem někde slyšel. Už si píšu. Takže pište si, prosím vás. 15. Tábor, 16. Vy to nepíšete? Vlašim, to je krásné. Víte co, domluvme se takhle. Kdo bude mít zájem, tak přijďte za mnou potom do šatny po představení. Já vám dám harmonogram, kdy kde budu, plus autobusové spojení. Tam na šatně napsaný Antonín Procházka. To jsem já. A televizní diváci, jestli budete mít zájem, napište mi, já vám taky napíšu, kdy kde budu, harmonogram, časové spojení, autobusové. Takže já ještě jednou děkuji televizi a my jsme teda domluvení, popřed tam jsou schody, bach, nespadněte potom, jo? Takže já vám děkuji za pozornost a já jsem rád, že se zase uvidíme tady v šatně a naschranou. Já jsem rád, že jste mě slyšel.
1: Ta dnešní je u konce, tak rychle to zase uteklo. Za chvíli zprávy a další pořady, tak a tím dáme prostor rozloučení s Petrem Jenčuříkem. Petře, děkuju.
4: Já děkuju, protože to bylo zase skvělý a těším se na příští humoriádu a někdy s vámi musím vyjet na tu humoriádu.
1: Na cestách. Výborně, ano. V prodeji už dvě první zastávky, 4. listopadu v Brně a 12. listopadu v Havířově. Humoriáda.cz a zítra setkání s Ivou Hitnerovou. Těšíme se.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Bezpečnostní sbory dostanou příští rok přidáno téměř 2,5 tisíce korun. Koně z dostihové stáje ze Zhoře na Jihlavsku chce trenér poslat na Velkou Pardubickou i za rok. Havlíčkobrodský odchovanec Radim Zohorna podepsal novou smlouvu se švédským Färjestadem. Dnešek bude slunečný, po ránu s mlhami teploty až 15 stupňů. Vysíláme zprávy, hezké úterní ráno přeje Karol Pěška. Policisté, hasiči a další příslušníci bezpečnostních sborů dostanou od příštího roku přidáno v tarifech o 2400 korun. Dohodli se na tom zástupci odborů a vlády. Odboráři původně požadovali navýšení vyšší. Podle ministra vnitra z hnutí ANO Lubomíra Metnara je výsledná částka nejlepším možným kompromisem. Kabinet také odborům garantoval navyšování platů bezpečnostních sborů v dalších 3 letech. Podle Tomáše Machoviče z nezávislého odborového svazu policie o tom budou odbory s vládní koalicí vyjednávat od ledna.
2: Příští rok otevřeme hnedka na začátku diskuzi o tom, jak by ta struktura měla vypadat tak, aby bylo dodrženo programové prohlášení vlády. To znamená, aby nastupující policista dostal 50 tisíc, ale aby i adekvátně dostal i ten policista, který slouží tady roky.
0: Druhý nejlepší kůň letošního ročníku Velké Pardubické, Gutfrey, už je zpátky ve své domovské stáji ve Zhoři na Jihlavsku. Podle trenéra Dalibora Tereka teď bude mít volno stejně jako jeho bratr High in the Sky, který v dostihu skončil 6. Trenér by rád oba koně do kvalifikace přihlásil i příští rok.
3: Je to zase přesně za rok teďkon, takže jak můžeme zhodnotit, teďkon koně jsou v pořádku, příští rok na podzim to rozhodneme, ale v každém případě je to plán a budeme proto dělat maximum, aby jsme se vrátili do Velký Pardubický ještě lepší.
0: Soud v Lucembursku kvůli kauze Diag Human zablokoval majetek české polostátní společnosti ČES v tamních firmách. Jde o podíly, přes které energetická skupina vlastní distributora plynu Gasnet. ČES označil rozhodnutí za nezákonné a šikanózní, protože s kauzou neměl nic společného. Chce se proto bránit žalobou. Blokace podle mluvčího společnosti Romana Gazdíka neovlivní fungování Gasnetu v Česku.
4: Fungování skupiny Gasnet v České republice není nijak dotčeno, nějak se tam týká zákazníků, nějak se týká našich obchodních partnerů a ta omezení se týkají pouze Lucemburska.
0: Podnikatel Josef Šťáva se v kauze společnosti Diag Human s Českem soudí od 90. let minulého století. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. Americký prezident Donald Trump by se mohl setkat se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Šéf Bílého domu připustil, že se to může stát během jeho plánované cesty do Asie. V listopadu poletí na summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství v čínském Shenzhenu. Trump dodal, že si s Kimem rozumí a že by takové setkání bylo vzrušující. Řekl to poté, co KLDR otestovala další balistickou raketu. Sport. Hokejový útočník Radim Zohorna podepsal novou 2letou smlouvu se švédským Färjestadem. 30-letý rodák z Havlíčkova Brodu tam hraje druhou sezónu po přesunu ze Švýcarska. V prvním roce nastřílel za Färjestad 10 gólů a přidal 20 asistencí. V tomto ročníku švédské ligy v 8 utkáních 4x skóroval a na dalších 6 branek přihrál.
1: Počasí.
0: Ve Velkém Meziříčí je teď minus 1 stupeň, v počátkách 0, v Libici nad Doubravou plus 2. Dnes ráno a dopoledne očekáváme jasno, především v údolích lokálně se objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne bude polojasno nebo skoro jasno a večer od západu přibude oblačnosti. Teploty se budou pohybovat mezi 12 a 15 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Provoz je slabý, nehody hlášené nejsou, místy dávejte pozor na mlhy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme vám krásné úterní ráno, je 13. října, svátek má Renáta, tak vám dámy blahopřejeme. Mimochodem, co se týká 13. října, tak k dnešním dny se váží tato pranostika o svaté Renatě, obleč teplé gatě. což by souhlasilo vzhledem k těm ranním teplotám. Jinak před 85 lety se narodil americký zpěvák Paul Simon, známý především z dvojice Simon a Garfunkel. A tak je to 10 let ode dne, kdy bylo oznámeno, že Nobelovu cenu za literaturu získá Bob Dylan, tedy vůbec první hudebník v historii tohoto ocenění. Co dalšího se 13. října stalo, to připomeneme už za chvíli s Petrem Jurgovanem.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 13. října. Svátek slaví znovu zrozená. Všechno nejlepší je Renátám. Tady je Petr Jungmann. První báňská škola, nejen v Čechách a na Moravě, ale tehdy i na světě, byla založena patentem císaře Karla VI. Před 310 lety v roce 1716. Jejím sídlem se stalo krušnohorské stříbrné město Jáchymov a zakladatelem báňský inspektor Jan František Lauer. Toleranční patent, který vedle římskokatolického umožnil existenci dalších dvou křesťanských vyznání, vydal rakouský panovník císař Josef II. V roce 1781. To je 245 let. Legendární Bob Dylan získal před 10 lety v roce 2016 Nobelovu cenu za literaturu a stal se prvním skladatelem, který získal toto prestižní ocenění.
3: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of.
2: A Donald Trump tu svoji zase nedostal.
3: And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize.
2: Nejstarší československá folková skupina Spiritual Quintet odehrála před 5 lety poslední koncert v pražské Lucerně. Mnoho našich občanů začalo mít před 5 lety velké starosti.
4: Říkám si, že to je jenom zlej sen.
2: Firma Bohemia Energy z 900 tisíci odběrných míst oznámila, že ukončí svoji činnost.
4: Především ale myslím, že si zaslouží omluvu naši zákazníci.
2: 85 má legenda pop music, polovina slavných Simon & Garfunkel, Paul Simon. Kulatých 70 dneska slaví filmová a televizní kritička Mirka Spáčilová. A 55 má filmová hvězda Borat, diktátor, anglický komik Sacha Baron Cohen. A já přeju hezký den.

0: Mike Oldfield, taky Maggie Reilly, To France v 5.20. Za chvíli Lenka Filipová, Leny, máma s dcerou, Samotní nejsme nic. A nebo Dalibor Janda, Co se má stát, to se stane.
1: Počasí.
0: Máme úterý, máme 13. října, ráno a dopoledne čekáme jasno, především v údolích pak lokálně mlhy nebo nízkou oblačnost. Během dne má být na Vysočině polojasno nebo skoro jasno, večer od západu přibude oblačnosti. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 12 až 15 stupni Celsia.
1: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
3: Úterním hostem Dobrého dopoledne bude magistra Michaela Mikisková z Národního centra pro výzkum biomolekul Masarykovy univerzity. Vydáme se s ní do fascinujícího světa proteinů molekul, bez kterých by náš život nebyl možný. Jak se dostala k vědeckému výzkumu? Co všechno dnes vědci o proteinech zkoumají a proč kvůli nim posílají experimenty až na Mezinárodní vesmírnou stanici?

5.24. Přejeme vám krásné 13. říjnové ráno. Přední deska oltáře v kapli svaté Anny v Božijově na Pelhřimovsku byla natřená na černo. Zdobil ji jenom bílý kříž. Po restaurování už se nepříliš povedená deska neměla ani vrátit na své místo. Nakonec se ale ukázalo, že pod nátěrem je vzácná malba. Překvapivému nálezu se v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina budeme věnovat po 6:30.

0: Vysočina.
1: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Míru inflace za září dnes oznámí Český statistický úřad. Podle odhadů meziročně stoupla na 2,5%. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června. Ovlivňuje je hlavně zvyšující se cena ropy, která tlačí nahoru platby za energie a paliva. Domov mládeže, střední školy řemesel a služeb v Moravských Budějovicích se rozšíří o nové patro. Stavba za 50 milionů korun začne příští rok v březnu. Vznikne tam 5 nových učeben pro teoretickou výuku všech oborů. Součástí prací bude i zateplení celého objektu a vybudování bezbariérového přístupu do hlavní budovy školy, domova mládeže i školní jídelny. Se zesnulým hercem Jiřím Štěpničkou se lidé budou moci rozloučit příští týden v úterý 20. října v Národním divadle v Praze. Pohřeb začne v 11 hodin a položit květiny k rakvi bude možné od 10:30. Oznámil to mluvčí první scény Tomáš Staněk. Jiří Štěpnička zemřel v neděli ve věku 79 let. Členem činohry Národního divadla byl od roku 1975. V Itálii začíná každoroční vojenské cvičení Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dnů a zúčastní se ho 17 aliančních zemí. Cílem je takzvané jaderné odstrašení. Do manévrů se zapojí letadla i pozemní jednotky. Fotbalisté Dukly v dohrávce 10. kola druhé ligy porazili na domácím hřišti rezervu Baníku Ostrava 3-2. Pražané využili zaváhání Ústí nad Labem, které v pátek podlehlo 2-3 Opavě a posunuli se na druhé místo tabulky o bod za Karvinou. Bčko Baníku je 12. V Jihlavě jsou teď minus 2 stupně. V Humpolci 0, Moravské Budějovice hlásí plus 3. Dnes ráno a dopoledne očekáváme jasno, především v údolích se lokálně objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne bude polojasno nebo skoro jasno a večer od západu přibude oblačnosti. Teploty se budou pohybovat mezi 12 a 15 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Vysočině se místy tvoří mlhy, jezděte proto opatrně. Provoz je ale zatím slabý a bez nehod. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina byla včera Kamila Zemanová, vyučující odborných předmětů na střední zdravotnické škole v Jihlavě a taky vedoucí projektu Prsa a koule. Podstatu projektu přiblížíme už za chvíli. Je 5:33, já jsem Robin Šalamon, přeji vám všem dobrý den.
4: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela, zmizela jako laň v lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Skupina Elán, sestrička s Kramárou v 5.40. Přejeme vám krásné úterní ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Proč se o samovyšetření varlat stále mluví méně než o samovyšetření prsou? I to v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina přiblížila Kamila Zemanová, vedoucí projektu Prsa a koule.
1: Je to pravda, mluví se o něm mnohem méně, protože oblast intimního mužského zdraví sebou stále nese také společenské tabu. Přitom si myslím, že mezi ty důvody lze zahrnout. Za prvé tedy mýtus o zranitelnosti a tlak vlastně na to chlapáctví, kdy chlapcům a mužům vlastně se říká, že musí všechno vydržet, neměli by si stěžovat, bolest se vydrží, jsi přece chlap. A jako řešit nějaké zdraví intimních partií, to je projevem jisté slabosti. Určitě by se k tomu dal zařadit i bod, že vlastně mladá děvčata mají svého vstupního lékaře, tedy gynekologa, chodí na pravidelné prohlídky, takže pro ně návštěvy specialisty v oblasti v té intimní oblasti nejsou až tak šokující, jsou na to zvyklé, kdežto mladí muži žádný taký ekvivalent lékaře nemají, k urologovi se nechodí a většinou to mají ty mladí muži spojení, že na urologii chodí jenom starší pánové. No a potom tedy nedostatek té cílené osvěty a o to se právě snažíme my s naším projektem Ze zdravky, že o rakovině prsu se mluví v časopisech, v médiích, na sociálních sítích a v různých kampaních a o rakovině varlat se samozřejmě tolik nemluví, ani v rodinách, tátové se syny o tomto tématu mnoho nemluví, nebo zcela výjimečně. A přestože karcinom varlat je, jak říkám, jedním z nejčastějších onemocnění ve věku mezi 15. a 35. rokem, tak to je možná jeden z těch problémů a proto se snažíme vlastně oslovit na těch středních školách i ty chlapce. Třídy jsou často smíšené, takže využijeme vlastně oba týmy, které školíme, jak děvčata na prsa, tak i na varlata. Oni se prostřídají a vlastně i ty mladí mezi sebou vidí, že aha, oni mají svoje téma, holky, aha, a my kluci máme svoje téma. A jo, a vlastně to poslouchají všichni naraz, takže vlastně zjistí, že to je důležitý u obou pohlaví.
0: Řekla v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina paní Kamila Zemanová. Co mají společného lidské tělo, proteinové krystaly a mezinárodní vesmírná stanice? Dozvíte se to v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina dnes po 11. hodině. Hostem Heli Dvořákové bude Michaela Mikisková z Národního centra pro výzkum biomolekul Masarykovy univerzity. Povídat si budou o její cestě k vědě, výzkumu proteinů i o tom, proč vědci potřebují zkoumat jejich strukturu a jak jim v tom může pomoci vesmír. Nenechte si to ujít.

0: To byla skupina Boriem, která letos oslavila 50 let na scéně. Máme 13. října 2026, je 6:15. Znají Makovičky poezii? Zjistíme to za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď po ránu a dopoledne čekáme na Vysočině jasno, především v údolích, pak lokálně mlhy nebo nízkou oblačnost. Během dne bude na Vysočině polojasno nebo skoro jasno, večer od západu přibude oblačnosti. Teploty se dnes dostanou na 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Hra ztracený, stále věřím, za chvíli Karel Gott odnauč se říkat ne, teď ale makovičky a poezie v 5.50.
1: Makovičky.
2: Co je to pásnička?
3: To je taková krátká písnička.
2: Pásnička se zpívá nebo se povídá?
3: Zpívá.
2: Písnička se zpívá.
3: Pohádka nějaká a bereš si knížku a čítá se. Šel seba medvídek do školky.
2: A povíš mi tu básničku?
3: Šel medvídek do školky, vzal si sebou bočkulky a červené jablíčko na skladanou matičko.
2: V čem je ta básnička jiná než pohádka?
3: Je krátká, že končí z každý slovo na i. Dobrý den, celý den, bába letí kominem.
1: Makovičky.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Do základního tarifu dostanou bezpečnostní sbory od nového roku o 2400 korun více. Při restaurování oltáře v Božejově našli vzácnou malbu. Obyvatelé žďárských sídlišť vysadí záhony cibulovin. Dnešek bude slunečný, po ránu s mlhami, teploty až 15 stupňů. Vysíláme zprávy, hezké úterní ráno přeje Karol Pěška. Hasiči, policisté nebo celníci dostanou od nového roku měsíčně o 2400 korun v základním tarifu navíc. K tomu dalších 500 korun na přesčasy a pohotovosti. Na navýšení se dohodli odboráři bezpečnostních sborů s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Požadovali větší poměr částky právě do tarifu. Z něj se pak třeba počítá i výsluha. Cíl dalšího navyšování v příštích 3 letech popisuje ministr vnitra za ANO Lubomír Metnar.
3: Nástupní plat nově nastupujících policistů po základní odborné přípravě 50 tisíc korun. A tomu chceme dojít. Jedná se o 3 rezorty, byť vnitro je největší, policie a hasiči, ale musíme dojít k té shodě, protože každý ten sbor má určitá specifika.
2: Zástupci odboru označili dohodu za kompromis. Původně chtěli platy vyšší o 10%. Další jednání o větších změnách chtějí zahájit hned na začátku příštího roku. Zachovalou skrytou malbu na krycí desce oltáře v kapli svaté Anny na hřbitově v Božejově na Pelhřimovsku objevili při její opravě restaurátoři. Pod černým nátěrem takzvaného antepedia krycího čelní stranu oltáře byla vzácná malba Krista na kříži s květinovou výzdobou a krajkovým motivem na okrajích. Obnovenou desku už se podařilo vrátit na své místo, říká bezpartijní starosta Božejova Miroslav Tříska.
4: Původně se uvažovalo o tom, že by se tato deska odstranila, vůbec by se nedávala zpátky, ale pan restaurátor, kterým byl pan magister Pavel Mach z Horního Kostelce, udělal samozřejmě sondu a tou sondou zjistil, že pod tím je krajkový vzor a nějaká malba.
2: Lidé ze žďárských sídlišť si můžou zkrášlit okolí svého bydliště. Město v nich tento týden organizuje komunitní výsadbu cibulovin. Dnes se bude konat od 15:30 odpoledne na sídlišti u průmyslové školy, zítra ve stejný čas ve Vysočanech. Radnice připraví na místě cibule tulipánů, narcisů, krokusů a modřenců a lidé je zasadí. Vyrostou na jaře, vysvětluje správce zeleně Jiří Hemza.
5: Tím ty místa, kde se to bude realizovat, určitě získají něco navíc, bude to tam hezčí, zelenější a bude to tomu, té lokalitě, si myslím, dost pomáhat.
2: Ruský prezident Vladimír Putin má podle Donalda Trumpa větší zájem se dohodnout než ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Šéf Bílého domu zároveň řekl, že energetické příměří porušují Rusové i Ukrajinci. Trump příměří oznámil v neděli s tím, že to odsouhlasili obě válčící strany a platí okamžitě. Rusko ale v zápětí zaútočilo na ukrajinské elektrárny. Moskva informaci o energetickém příměří doteď nekomentovala. Kyjev uvedl, že ho bude dodržovat, pokud se Rusko zachová stejně.
1: Sport.
2: Fotbalisté Newcastle s Lukášem Horníčkem v brance prohráli v anglické lize na hřišti nováčka Coventry 1-4. Reprezentační gólman se podepsal pod první branku zápasu, když zavinil penaltu. Coventry uspělo po 4 porážkách v řadě. Newcastle nevyužil možnosti vyhrát poprvé v této sezóně Premier League 2 zápasy za sebou.
1: Počasí.
2: V Jihlavě jsou teď minus 2 stupně, v Humpolci 0, Moravské Budějovice hlásí plus 3. Dnes ráno a dopoledne očekáváme jasno, především v údolích se lokálně objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne bude polojasno nebo skoro jasno a večer od západu přibude oblačnosti. Teploty se budou pohybovat mezi 12 a 15 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Havlíčkobrodsku buďte opatrní na výjezdu z obce Olešenka na Přibyslav. Jsou odtud hlášená zvířata na vozovce, koně. Tak dejte pozor, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 6:05. Nejúspěšnější českou dostihovou stájí na Velké Pardubické je už třetí rok po sobě Pegas ze Zhoře na Jihlavsku. I letos měla svého koně nastupních vítězů. Ve finiši byl sice Valach Katfry o kousek pomalejší, jednu cenu pro vítěze si přesto odnesl. Do stáje se za ním vypravíme po 6:45.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.

0: To byla Albáno, v 6 hodin na 11 minut za chvíli Karel Černoch, Popelky nebo Lucie Vondráčková, Vítr.
1: Alex a host.
0: Alex Minářová vám teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina prozradí, koho se pozvala na dnešní 13. hodinu.
2: Do Alex a host zavítá herec Jan Zadražil. Do povědomí televizních diváků se výrazně zapsal jako uhlazený kriminalista Jaroslav Čermák v seriálu Specialisté. Jeho velkou láskou je také divadlo. Teď má před sebou další výzvu. Zkouší novou inscenaci v Gala v divadle v Řeznické. Co ho na této roli láká? I o ní budeme mluvit v Alex a host. Začínáme po 13. hodině.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Karel Černoch a jeho Popelky ve 6:15 na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Teď po ránu a dopoledne čekáme na Vysočině jasno, především v údolích lokálně mlhy nebo nízkou oblačnost. Během dne pak má být polojasno nebo skoro jasno. Večer od západu přibude oblačnosti a teploty na Vysočině dnes budou mezi 12 až 15 stupni Celsia. Přejeme krásné ráno.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Úterním hostem Dobrého dopoledne bude magistra Michaela Mikisková z Národního centra pro výzkum biomolekul Masarykovy univerzity. Vydáme se s ní do fascinujícího světa proteinů molekul, bez kterých by náš život nebyl možný. Jak se dostala k vědeckému výzkumu? Co všechno dnes vědci o proteinech zkoumají a proč kvůli nim posílají experimenty až na mezinárodní vesmírnou stanici? I o tom si budeme povídat v úterním Dobrém dopoledne.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: To byla Lucie Vondráčková a vítr 10 minut před 6:30 na Českém rozhlasu Vysočina. Dostihová stáj Pegas ze Zhoře na Jihlavsku po třetí za sebou slaví úspěch na Velké Pardubické. Předloňský vítěz Valach Gadfry si letos doběhl pro druhé místo, když v dramatickém finiši těsně nestačil na koně Final Orders z Irska. I tak ale bral neoficiální titul nejlepšího českého koně v závodě. Trenér Dalibor Terek na něj byl proto den po závodě patřičně hrdý.
1: Ne, to je nahrávátko, to není mrkev. To ti nedám. Tak, ještě druhou.
2: Ty koně to mají rádi, u nás jsou zvyklí, dostávají občas takovouhle dobrou odměnu.
1: Gadfry se kvůli zranění na Velkou Pardubickou vrátil po 2 letech. Přesto doběhl druhý. Jeho bratr High in the Sky skončil 6. Stáj ale i tak neodjela bez ceny. Získal ji právě Gadfry, pokračuje trenér Dalibor Terek.
2: Konců letos taky vyhrál nejlépe upraveného koně v pedoku, takže aspoň jedno vítězství z Velký Pardubický máme. A právě Anička, co mu přinesla tu mrkev, tak ta se toho tak hezky připravila a načesala, že byl v peroku nejkrásnější, nebo aspoň porotě se nejvíc líbil.
1: A perok je?
2: Perok to je ten kruh, kde chodí koně před dostihem na sedání na něj jockeyové.
1: 2 roky zpátky Gadfry byl první, i když seděl s jiným koněm o to první místo. Loni High in the Sky byl druhý, ale stále nejlepší český kůň toho dostihu. A letos 2. místo Gadfry, ale taky nejlepší český kůň toho závodu. Ale dá se přesto říct, že je to treble vítězství.
2: No, jak sama říkáte, je tam furt nějaký ale. Nechci, aby to vyznělo nějak arrogantně. My jsme sportovci a chceme vyhrávat ty dosti, takže samozřejmě nás to trošku mrzí, to 2. místo, ale jak říkám, sportovně musíme uznat, že nás porazil lepší kůň, takže my jsme spokojení, jsme zdraví a je to pro nás motivace se zase připravovat na příští rok a být lepší a zase si to 1. místo urvat.
1: Letos závodilo málo koní, 10, a hodně z nich byly z ciziny. Je to nějaký trend, že čeští majitelé koní už nemají takový zájem, nebo z vaší zkušenosti, z vašeho pohledu, jako čím si to vysvětlujete?
2: Velká Pardubická v tom evropském globálním měřítku už je dobře finančně ohodnocený dostih, takže já si myslím, že se můžeme v příštích letech dočkat i toho, že přijedou koně z jiných zemí, jako například Francie, která je dostihově velice vyspělá a že vyhrát tu Velkou Pardubickou bude stále těžší a těžší.
1: Jestli bratři Gadfry a High in the Sky opět spolu vyběhnou příští rok na Velké Pardubické, o tom rozhodne kvalifikace. Teď oba koně mají pouze v diáři aktivní odpočinek. Ze Zhoře Veronika Bartes-Vohralíková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: zprávy slovo má Karel Pěška.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Poslanci rozpočtového výboru doporučili sněmovně schválit návrh státního rozpočtu na rok 2027. Vládní předloha počítá se schodkem 386 miliard korun. Poslanci mají první čtení naplánované na příští středu. Při něm by měli schvalovat příjmy, výdaje a schodek. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Pamětní deska připomínající padlého železničáře z konce druhé světové války je zpátky na nádraží v Dobroníně na Jihlavsku. Připomínka zmizela z budovy při její kompletní modernizaci a chyběla na ní několik týdnů i po jejím dokončení. Na absenci pamětní desky upozornilo několik lidí. Podle zprávy železnic ji měla v úschově stavební firma. Dopravu v Brně dál komplikuje uzavírka Pisáreckého tunelu. Na objízdných trasách by řidičům měli nově pomoci úpravy světelných křižovatek, se kterými přišli policisté. Ti ale upozorňují, že kapacita ulic je naplněná a situace se výrazně nezlepší. Oprava tunelu, která potrvá 40 dnů, začala včera a působí komplikace hlavně v dopravní špičce. Papeže Lva 14. dnes hospitalizují v Gemelliho poliklinice v Římě. Podstoupí tam operaci plic, lékaři mu odoperují útvar, který objevili při nedávném vyšetření. Papež by měl zůstat v nemocnici týden, zrušil proto všechny audience a účast na mši na svatopetrském náměstí ve Vatikánu. Fotbalista Bešiktaše Václav Černý má po víkendovém utkání turecké ligy poraněný zadní stehenní sval. Istanbulský klub o tom informoval na svém webu po lékařském vyšetření. Jak dlouho by měl být Černý mimo hru, ale Bešiktaš neuvedl. Ve Velkém Meziříčí jsou právě minus 2 stupně. V Novém Rychnově 0, Náměšť nad Oslavou hlásí plus 4. Dnes čekáme zpočátku jasno a hlavně v údolích lokálně mlhy nebo nízkou oblačnost. Během dne bude polojasno nebo skoro jasno a k večeru přibude oblačnosti. Teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Havlíčkově Brodě musíte počítat s uzavírkou ulice U školy. Důvodem jsou práce na inženýrských sítích. Objízdná trasa, a to obousměrná, vede ulicemi Konečná a Kyjovská Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 16 hodina 33. minuta je s vámi Robin Šalamon. Přeji vám krásné úterní ráno. Je tu Kristýna a po ní Michal Tučný.

0: Michal Tučný, snídaně v trávě v 6.39. Přejeme všem pohodové ráno, ladíte Český rozhlas Vysočina. Za chvíli pro vás máme podrobnou předpověď počasí na dnešek i na zítřek. Teď už ale míříme do Božejova. Při restaurování kaple svaté Anny v Božejově na Pelhřimovsku se podařil nečekaný nález. Přední desku oltáře původně všichni považovali za bezcenou, nepříliš vkusnou a měla být nahrazena. Nakonec se ale ukázalo, že je vzácnější, než by si kdokoliv pomyslel.
1: S bezpartijním starostou Božejova Miroslavem Třískou jsme teď vstoupili kam?
2: Vstoupili jsme do kaple svaté Anny na místním hřbitově. Byla vystavěna Krištofem Karlem Voračickým z Paběnic.
1: Je to tady krásné, ta kaple je zrestaurovaná. A já vím, že se tady něco našlo.
2: Našla se tady malba a to je antependium.
1: Možná bychom mohli popsat, co to je.
2: Je to deska, která je v přední části oltáře. Byla před restaurováním natřená na černo, v prostředku byl bílý latinský kříž. Pan restaurátor, kterým byl magister Pavel Mach z Horního Kostelce, udělal samozřejmě sondu a tou sondou zjistil, že pod tím je krajkový vzor a nějaká malba.
1: No a my se teď ještě obrátíme na pana restaurátora.
3: Proč to bylo přemalovaný, je jasný. V průběhu let to procházelo různýma drobnýma destrukcema, mechanickým poškozením, takže někdo v rámci života ty památky to zkrátka přetřel a přetřel to tak, že v dnešním pojetí památkový péče a restaurování ta polychromie monochromní byla nevhodná, nevkusná, hanebná, a proto jsme se vraceli k tomu původnímu, který bylo velice solidně dochovaný.
1: Uprostřed je Kristus na kříži, potom jakási květinová výzdoba.
2: Antependium je zvláštní i tím, že se dá obracet, a na druhé straně, což si můžeme ukázat, je potom výjev lebky s křížem a skříženými kostmi pod lebkou.
1: Tak se podívejme.
2: Je to tady uděláno tak, že je to na háčky.
1: A to tady přidržím na té straně?
2: Ano, děkuju.
1: Aha.
2: Se otáčet a používalo se to při...
1: Mě napadá při pohřbech třeba.
2: Tak, bylo to přesně tak.
1: Restaurování kaple stálo přes 1 000 000 korun. Přispěl i kraj Vysočina. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla skupina Nazaret ve 6:45.
1: Počasí.
0: Už je s námi meteorolog Ondřej Brambus, přeji vám hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak probouzíme se do úterního rána. Jak se vám zatím jeví v kraji Vysočina?
2: Je dosti chladné, teploty se pohybují blízko kolem nuly, na některých místech lehce nad nulou, na některých místech naopak lehce pod nulou. To rozpětí minimálních teplot je konkrétně od plus 3,6 stupňů až po minus 2 stupně a 1 desetinu. Je to takové to klasické inverzní rozložení teplot, takže nejchladněji je v údolích, kde je slabý vítr, naopak na otevřených prostranstvích nebo ve vyšších polohách pak máme teploty vyšší právě nad nulou. Oblačnosti máme málo, převažuje nám jasná nebo skoro jasná obloha, ale v některých údolích se nám udržují mlhy. Srážky se tedy nevyskytují a vítr je převážně slabý.
0: Na jaké počasí se máme připravit v průběhu dne?
2: Bude celkově takový slunečný den, ale teď hlavně v těch nejbližších minutách a hodinách tedy musíme počítat s poměrně chladným počasím. Mlhy by se měly většinou rozpouštět během ranních a dopoledních hodin, takže bude převládat jasná nebo skoro jasná obloha. Během dne nám pak nějaká drobná oblačnost se vytvoří, takže bude většinou polojasno, více bude oblačnost přibývat pak až ve večerních hodinách. Srážky ale dnes neočekáváme, teploty od 12 do 15 stupňů Celsia a vítr bude většinou slabý.
0: Takové bude tedy úterní počasí v kraji Vysočina. Jak vypadá předpověď na zítřek?
2: Už během noci nám bude oblačnost přibývat, začne se nám postupně zatahovat a v druhé polovině noci a k ránu se začne objevovat takový slabší občasný déšť. K ránu bude těch srážek více a vypadá to, že se vyskytnou na většině území. Teploty budou v noci o něco vyšší než v té uplynulé noci, většinou od 6 do 3 stupňů, ale ještě zejména ze začátku noci ty teploty mohou být nižší a pak budou během noci trošku stoupat. Přes den pak bude spíše více oblačnosti, než dnes bude převažovat zataženo, ráno ještě místy takový slabší občasný déšť. V průběhu dne srážky ustanou, krátce může být i polojasno, ale odpoledne pak bude převažovat taková oblačná obloha, ale srážky by se vyskytovat neměly. Teploty zítra přes den od 13 do 16 stupňů Celsia, ale bude také větrněji, zítra nám bude foukat mírný vítr od severozápadu do 25 km za hodinu.
0: Předpovídá meteorolog Ondřej Brambus. Děkuji a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dedo, řekni fór.
1: Doktor, heleďte, tak tyhle prášky budete brát 3x denně. Angličan, thank you. Němec, danke, Francouz, merci, Čech, heleďte a může se na ně chlastat.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.
3: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Na Vysočině pokračují jednání o koalicích v okresních městech. Příslušníci bezpečnostních sborů se dohodli s vládou na navýšení platů. Odchovanec havlíčkobrodského hokeje Radim Zohorna podepsal ve Švédsku novou smlouvu. Bude slunečno, k večeru se zamračí, teploty do 15 stupňů. Dobré úterní ráno, jsou tu zprávy a Karol Pěška. První kolo vyjednávání o nové koalici chtějí dnes dokončit občanští demokraté v Havlíčkově Brodě. Podle jejich lídra a nynějšího starosty Zbyňka Stejskala se před finálním rozhodnutím plánují setkat se zástupci všech zvolených uskupení ve městě vyjma SPD. ODS v Brodě vyhrála volby a v novém zastupitelstvu bude mít 7 mandátů.
4: Občanští demokraté si při jednáních budou nárokovat minimálně post starosty. Širokou platformu pro jednání zvolil také vítěz své Žďáře nad Sázavou uskupení Žďár živé město, které jedná s 5 subjekty. Podle lídra a současného starosty Martina Mrkose ale nová koalice nejspíš nebude hotová do konce tohoto týdne. František Jirků, Český rozhlas.
3: Od příštího roku dostanou policisté, hasiči nebo celníci přidáno. Základní tarif se jim zvýší o 2400 korun. Odboráři bezpečnostních sborů se na tom dohodli s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO.
5: Dalších 500 korun půjde třeba na přesčasy nebo pohotovosti, dodal ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
6: Protože to je, abychom byli schopni to ufinancovat ty platy, to je to maximum možného.
5: Unie bezpečnostních složek sice původně požadovala vyšší růst platů, její předseda Aleš Lehký ale nakonec dohodu označil za přijatelný kompromis.
7: Nebylo to jednoduché, ale premiér nakonec rozhodl a řekl, že to je dobrá volba.
5: O dalším navyšování chtějí odboráři jednat hned od začátku příštího roku. Rezort chce, aby do 3 let měli příslušníci sborů po základní přípravě 50 tisíc korun. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Soud v Lucembursku zablokoval část majetku energetické společnosti ČES. Konkrétně jde o podíly v tamních firmách, přes které ČES vlastní českého distributora plynu Gasnet. Důvodem je dlouholetý spor českého státu se společností Diag Human. Ta po Česku požaduje 17 miliard korun jako odškodnění za zmařený obchod s krevní plazmou. Lucemburský soud už dříve rozhodl, že firma může nechat obstavit český majetek v zemi. ČES nejnovější rozhodnutí označuje za nezákonné a tvrdí, že s celým sporem nemá nic společného. Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt se podle nové prognózy zvýší o 1,8%. Na přes rok má jeho růst mírně zrychlit na 1,9%. V jarní prognóze přitom Mezinárodní měnový fond předpokládal, že tempo hospodářského růstu bude v obou letech na úrovni 2,2%.
2: Sport.
3: Hokejový útočník Radim Zohorna podepsal novou 2letou smlouvu s týmem Färjestad. 30-letý rodák z Havlíčkova Brodu, který hrával také za horáckou Slavii Třebíč, nastupuje za švédský klub druhou sezónu. V té minulé zaznamenal 10 gólů a 20 asistencí. Teď se Zohorna dělí o 4. místo v kanadském bodování švédské ligy a také díky němu Färjestad vede tabulku.
2: Počasí.
3: Ve Velkém Meziříčí jsou právě minus 2 stupně, v Novém Rychnově 0, Náměš nad Oslavou hlásí plus 4. Dnes čekáme zpočátku jasno a hlavně v údolích lokálně mlhy nebo nízkou oblačnost. Během dne bude polojasno nebo skoro jasno a k večeru přibude oblačnosti. Teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Nová uzavírka je ode dneška na Havlíčkobrodsku, týká se průtahu obcí Číhošť. Důvodem jsou opravy povrchu vozovky a objížďka je vyznačená přes Hroznětín, Dobrnice a Vrbice. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Sedmá hodina, pátá minuta, vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, je před námi úterý s datem 13. října. Žďárské sídliště Stalingrad na jaře rozkvete. Lidé si tam mohli zasadit cibuloviny a dostanou i lavičky na kolečkách. Do Žďáru nad Sázavou se v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina vypravíme po 7:45 s Danielem Zachem. Teď už je tu Alice Springs, vrať se mi zpátky a nabídnu i Michala Davida písničku Největší z nálezů a ztrát.
2: Dobré ráno s Robinem Šalamunem.

0: 7 hodina 12. minuta, to byl Michal David, největší z nálezů a ztrát. Za chvíli Tomáš Klus Dokola nebo skupina Olympika 8. den. Když jsme u té hudby, tak před 10 lety bylo oznámeno, že Nobelovu cenu za literaturu získává Bob Dylan, tedy vůbec první hudebník v historii tohoto ocenění. A co dalšího se 13. října stalo?
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Úterý 13. října. Svátek slaví znovu zrozená. Všechno nejlepší je Renátám. Tady je Petr Jungmann. První báňská škola, nejen v Čechách a na Moravě, ale tehdy i na světě, byla založena patentem císaře Karla VI. Před 310 lety v roce 1716. Jejím sídlem se stalo krušnohorské stříbrné město Jáchymov a zakladatelem báňský inspektor Jan František Lauer. Toleranční patent, který vedle římskokatolického umožnil existenci dalších dvou křesťanských vyznání, vydal rakouský panovník císař Josef II. V roce 1781, to je 245 let. Legendární Bob Dylan získal před 10 lety v roce 2016 Nobelovu cenu za literaturu a stal se prvním skladatelem, který získal toto prestižní ocenění.
3: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of.
2: A Donald Trump tu svoji zase nedostal.
3: And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize.
2: Nejstarší československá folková skupina Spiritual Quintet odehrála před 5 lety poslední koncert v pražské Lucerně. Mnoho našich občanů začalo mít před 5 lety velké starosti.
4: Říkám si, že to je jenom zlej sen.
2: Firma Bohemia Energy z 900 tisíci odběrných míst oznámila, že ukončí svoji činnost.
4: Především ale myslím, že si zaslouží omluvu naši zákazníci.
2: 85 má legenda pop music, polovina slavných Simon & Garfunkel, Paul Simon. Kulatých 70 dneska slaví filmová a televizní kritička Mirka Spáčilová. A 55 má filmová hvězda Borat, diktátor, anglický komik Sacha Baron Cohen. A já přeju hezký den.

0: 7 hodina 18. minuta, jak bude v příštím roce vypadat žďárské sídliště Stalingrad. To vám už za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina prozradí Daniel Zach.
1: Počasí.
0: Je úterý, je 13. října, ráno a dopoledne čekáme na Vysočině jasno, především v údolích lokálně mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne pak bude polojasno nebo skoro jasno, k večeru od západu přibude oblačnosti. Odpolední teploty se na Vysočině budou pohybovat mezi 12 až 15 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Úterním hostem dobrého dopoledne bude magistra Michaela Mikisková z Národního centra pro výzkum biomolekul Masarykovy univerzity. Vydáme se s ní do fascinujícího světa proteinů molekul, bez kterých by náš život nebyl možný. Jak se dostala k vědeckému výzkumu? Co všechno dnes vědci o proteinech zkoumají a proč kvůli nim posílají experimenty až na mezinárodní vesmírnou stanici? I o tom si budeme povídat v úterním dobrém dopoledni.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.
3: Knihy, kam se podíváte. Český rozhlas Vysočina vás zve na 36. ročník podzimního knižního veletrhu. 16. a 17. října v Kulturním domě Ostrov a v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Dva dny plné besed, autogramiát, autorských čtení, zajímavých setkání a knížek. V pátek 16. října pro vás budeme živě vysílat přímo z našeho stánku na knižním veletrhu. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio a užít si atmosféru nejstaršího českého knižního veletrhu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.

0: světě dokola.
1: Tomáš Klus s námi byl 7 minut před 7:30 v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Centrum žďárského sídliště číslo 3, místními nazývaného Stalingrad, se oživí. Město chce po desítkách let zaplnit nevyužitou betonovou plochu v části u věžičky. Lidé si tam teď mohli zasadit cibuloviny, aby místo i rozkvetlo.
2: Tak vezmeme třeba tady ty oranžový.
3: To je krokus.
2: 5 cibulek do jednoho hnízda. Teďka se vlastně úplně jednoduše bude dát zasadit na potřebnou hloubku cibulí.
4: Je to velmi jednoduše, je to připravené, ukazuje mi David Brabec ze Zprávy zeleně.
2: Máme zde krokusy, vlastně 2 barvy, oranžový, žlutý, pak zde máme modřence, potom tady máme 3 druhy tulipánů, červený, žlutý a růžový, česneky okrasný a 2 druhy narcisů, krémově bílý a žlutý. Chodí se tady do školy, že jo, do práce. Je to sice tady třeba od tý trošku na mezi, ale ono, jak to bude vysoký, tak to vidět bude asi dost. Jo.
4: Je teda už Ričem obrací zeminu a podulku sází po 5 cibulkách po každé.
5: Sázím ty cibulky kořínkem dolů, ale oni i tak by vyrostly. A mělo by to být na 2 hloubky ty cibulky. Takhle hluboko. Pak se tady pohrabem.
4: Větší část centra, sídliště, kterému místní dodnes říkají Stalingrad, je vlastně rozpraskaná plocha betonu. Zatím prázdná, jak mi představuje Martin Varána z radnice, tak na konci týdne ji zaplní dubové lavičky, stoly nebo grill a paletové posezení na kolečkách, aby si je mohli obyvatelé posouvat podle sebe.
6: Postupně budeme vyhodnocovat, co ti lidé chtějí. Máme tady box na zpětnou vazbu. A tak, takže chceme, aby ta věžička zase ožila. Ideálně, aby si vlastně ti místní lidé sami řekli, co chtějí a sami iniciovali nějaký ty akce, ať už vlastně grilování nebo posezení nebo cokoliv dalšího.
4: Pro mě na centrální části sídliště, kterému místní dodnes říkají Stalingrad, vychází také ze sociologické studie, která zjišťovala, co si tady místní vlastně představují a chtějí. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina. Písnička.

0: V Budějovicích se rozšíří o nové patro. Stavba za 50 milionů korun začne příští rok v březnu. Vznikne tam 5 nových učeben pro teoretickou výuku všech oborů. Součástí prací bude i zateplení celého objektu a vybudování bezbariérového přístupu do hlavní budovy školy, domova mládeže i školní jídelny. Poslední rozloučení se zesnulým hercem Jiřím Štěpničkou se uskuteční příští týden v úterý 20. října v Národním divadle v Praze. Pohřeb začne v 11 hodin a položit květiny k rakvi bude možné od 10:30. Jiří Štěpnička zemřel v neděli ve věku 79 let. V Národním divadle hrál od roku 1975. Americký prezident Donald Trump by se mohl setkat se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Šéf Bílého domu připustil, že se to může stát během jeho plánované cesty do Asie. V listopadu poletí na summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství v čínském Shenzhenu. Trump dodal, že si s Kimem rozumí a že by takové setkání bylo vzrušující. Fotbalisté Dukly v dohrávce 10. kola druhé ligy porazili na domácím hřišti rezervu Baníku Ostrava 3-2. Pražané využili zaváhání Ústí nad Labem, které v pátek podlehlo 2-3 Opavě a posunuli se na druhé místo tabulky, o bod za Karvinou. Bčko Baníku je 12. V Jihlavě jsou právě minus 2 stupně, v Přiběslavi nebo Vatíně minus 1, Dukovany hlásí plus 3. Dnes čekáme zpočátku jasno a hlavně v údolích lokálně mlhy nebo nízkou oblačnost. Během dne bude polojasno nebo skoro jasno a k večeru přibude oblačnosti. Teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli je ranní provoz na silnicích Vysočiny bez nehod. Ani D1 nehlásí vážné komplikace. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.
3: 7:33.

0: La Isla Bonita, Ilona Čáková v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli Voda živá od Anety Langerové. Teď nás taky čeká voda. Čeká nás výprava za krokodýly. Naším průvodcem je Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že krokodýly polykají kameny? Krokodýly jsou velmi starý řád plazů, do kterého patří i gaviálové, kaimani nebo aligátoři. Mimo ptáků jde o jedinou skupinu živočichů z nadřádu Archeosauria, do které kdysi patřili i druhohorní dinosauři. Krokodýlové jsou tak jejich přímými potomky a při pohledu na ně opravdu můžete mít pocit, že jste zpátky v pravěku. Krokodýly jsou buď masožraví nebo všežraví a vědeckým zkoumáním se přišlo na to, že pojídají dokonce kameny. Důvodů je hned několik. Mohou pomáhat s trávením potravy, s likvidací parazitů nebo mohou být zdrojem minerálů. U krokodýlů se však prokázalo, že kameny polykají ještě kvůli něčemu jinému. Využívají je jako zátěž při potápění, podobně jako potápěči kovová závaží. Z balvany v žaludku totiž krokodýl vydrží pod hladinou skoro jednou tak dlouho než bez nich. A proč to dělá? Aby mohl déle číhat na svou kořist. Každým vynořením nad hladinu kvůli nádechu totiž rozčeří vodu a dá o sobě vědět. Z kameny v břiše však vydrží pod hladinou i přes půl hodiny.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Na dnešní ráno si pro vás makovečky nachystali básničku. Recitovat na Českém rozhlasu Vysočina budou už za chvíli.
1: Počasí.
0: Je minuta před 7:45, je před námi úterý s datem 13. října. Dnes ráno a dopoledne čekáme na Vysočině jasno. V údolích lokálně mlhy nebo nízkou oblačnost. Během dne bude polojasno nebo skoro jasno. Večer od západu čekáme přibývání oblačnosti. Odpolední teploty budou mezi 12 až 15 stupni Celsia.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Tentokrát zjistíme, že mezi námi žije spousta talentovaných a tvořivých lidí. Co všechno dokázali, vystavuje už po 20. Jihlavský spolek Jinak a my si zajdeme za jeho zakladatelem. Prohlédneme si také ručně šité kabelky, batohy a tašky od Jarmily Malé z Nového Veselí.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 7.49, ladíte Český rozhlas Vysočina, přejeme hezké ráno a vypadá to, že makovičky se dali na poezii.
1: Makovičky.
2: Co je to básnička?
3: To je taková krátká písnička.
2: Básnička se zpívá nebo se povídá?
3: Zpívá.
2: Písnička se zpívá.
3: Pohádka nějaká a bereš si knížku a čítá se. Šel seba medvídek do školky.
2: A povíš mi tu básničku?
3: Šel medvídek do školky, vzal si sebou očkulky a červené jablíčko na skladanou matičko.
2: V čem je ta básnička jiná než pohádka?
3: Je krátká, že končí s každý slovo na i. Dobrý den, celý den, bába letí kominem.
1: Makovičky.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1, když advokát zpronevěří vaše peníze. Premiéra pozadu Rozpleteno, uschováno do ukradena. ČT2, jak myšlenky Václava Havla rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací. Premiéra dokumentu Havel 90, moc bezmocných. A ČT Art uvede portrét slavného malíře, vyzdvihující propojení hudby a malířství v jeho tvůrčím zrání. Premiérový dokument Kandinský, zvuk barev. Úterní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Bezpečnostní sbory dostanou příští rok přidáno téměř 2,5 tisíce korun. Restaurátorské práce na oltáři v Božejově odhalily vzácnou malbu. V Itálii začíná pravidelné vojenské cvičení NATO. Bude slunečno, k večeru se zamračí, teploty do 15 stupňů. Dobré úterní ráno, jsou tu zprávy a Karol Pěška. Policisté, hasiči a další příslušníci bezpečnostních sborů dostanou od příštího roku přidáno v tarifech o 2400 korun. Dohodli se na tom zástupci odboru a vlády. Odboráři původně požadovali větší navýšení. Podle ministra vnitra z hnutí ANO Lubomíra Metnara je výsledná částka nejlepším možným kompromisem. Kabinet také odborům garantoval navyšování platů bezpečnostních sborů v dalších 3 letech. Podle Tomáše Machoviče z nezávislého odborového svazu policie o tom budou odbory s vládní koalicí vyjednávat od ledna.
3: Příští rok otevřeme hnedka na začátku diskuzi o tom, jak by ta struktura měla vypadat tak, aby bylo dodrženo programové prohlášení vlády. To znamená, aby nastupující policista dostal 50 tisíc, ale aby i adekvátně dostali ten policista, který slouží tady roky.
2: Zachovalou skrytou malbu na krycí desce oltáře v kapli svaté Anny na hřbitově v Božejově na Pelhřimovsku objevili při její opravě restaurátoři. Pod černým nátěrem takzvaného antepedia, kryjícího čelní stranu oltáře, byla vzácná malba Krista na kříži s květinovou výzdobou a krajkovým motivem na okrajích. Obnovenou desku už se podařilo vrátit na své místo, říká bezpartijní starosta Božejova Miroslav Tříska.
4: Původně se uvažovalo o tom, že by se tato deska odstranila, vůbec by se nedávala zpátky, ale pan restaurátor, kterým byl pan magister Pavel Mach z Horního Kostelce, udělal samozřejmě sondu a tou sondou zjistil, že pod tím je krajkový vzor a nějaká malba.
2: Itálii začíná vojenské cvičení jaderných sil Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dnů a zapojí se do něj 17 zemí. NATO ještě před začátkem manévru uvedlo, že cvičení nesouvisí s aktuálním děním ve světě a není namířené proti žádné zemi.
5: Do cvičení s názvem Steadfast Dune se zapojí pozemní jednotky i bojové letouny. Minulý rok do vzduchu zlétly například americké stíhačky F-35. Alianční země se chtějí připravit na různé scénáře, včetně poplachu nebo leteckých manévrů. Nebudou ale používat skutečné jaderné zbraně. Vojska NATO v srpnu cvičila nedaleko ruské exklávy Kaliningradské oblasti. Moskva potom pohrozila jaderným úderem na členské země aliance v případě, že by se pokusili o blokádu této ruské exklávy. Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Coventry porazili v anglické lize Newcastle 4-1. Lukáš Horníček měl v brance hostů 2 úspěšné zákroky. Newcastle s českým golmanem je na 11. místě tabulky, Coventry je o 3 pozice horší. A fotbalista Bešiktaše Václav Černý má po víkendovém utkání turecké ligy poraněný zadní stehenní sval. Istanbulský klub o tom informoval na svém webu po lékařském vyšetření. Jak dlouho bude Černý mimo hru, ale neuvedl. Počasí. V Jihlavě jsou právě minus 2 stupně, v Přibyslavi anebo Vatíně minus 1, Dukovany hlásí 3 nad nulou. Dnes čekáme zpočátku jasno a hlavně v údolích lokálně mlhy nebo nízkou oblačnost. Během dne bude polojasno nebo skoro jasno a k večeru přibyde oblačnosti. Teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
6: Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 zpomalte poblíž Větrného Jeníkova mezi 104. a 110. kilometrem ve směru na Brno. Cestáři se tam pustili do opravy vodorovného dopravního značení. V úseku je uzavřený pravý pruh. Šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Velká Pardubická se konala o tomto víkendu, no a nejúspěšnější českou dostihovou stájí na Velké Pardubické je už třetím rokem po sobě Pegas ze Zhoře na Jihlavsku. I letos měla svého koně na stupních vítězů. Ve finiši byl sice Valach Gatfady o kousek pomalejší, jednu cenu pro vítěze si přesto odvezl. Do stáje, do Zhoře se vypravíme po 8:45.
6: Dobré ráno s Robinem Šala.

0: Helena Vondráčková, když zabloudíš, tak zavolej, máme minutu před 8:45.
1: Český rozhlas Vysočina, fandíme s vámi.
0: Zítra se hraje hokej, Maxaliga pokračuje, na domácím ledě se v kraji Vysočina představí jak Horácká Slavia Třebíč, tak i Dukla Jihlava. Třebíč přivítá na svém ledě tým HC Kolín. Jihlavská Dukla bude v Horácké multifunkční aréně ve středu hrát proti celku HC Zubr Přerov. Oba zápasy začínají v 17:30, tak přijďte potvořit svůj tým.
1: Počasí.
0: Dnes ráno a dopoledne čekáme na Vysočině jasno, především v údolích lokální mlhy nebo nízkou oblačnost. Během dne bude polojasno nebo skoro jasno. Večer od západu přibude oblačnost. Teploty se dostanou na 12 až 15 stupňů.
1: Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: Jarda Hypochondr, Vrásky z lásky v 8.18 na Českém rozhlasu Vysočina. Dostihová stáj Pegas ze Zhoře na Jihlavsku po třetí za sebou slaví úspěch na Velké Pardubické. Předloňský vítěz Valach Gutfried si letos doběhl pro druhé místo, když v dramatickém finiši těsně nestačil na koně Final Orders z Irska. I takhle bral neoficiální titul nejlepšího českého koně v závodě. Trenér Dalibor Terek na něj byl proto den po závodě patřičně hrdý.
1: Ne, to je nahrávátko, to není mrkev. To ti nedám. Tak, ještě druhou.
2: Ty koně to mají rádi, u nás jsou zvyklí, dostávají občas takovouhle dobrou odměnu.
1: Gutfried se kvůli zranění na Velkou Pardubickou vrátil po 2 letech. Přesto doběhl druhý. Jeho bratr High in the Sky skončil 6. Stáj, ale i tak neodjela bez ceny. Získal ji právě Gutfried, pokračuje trenér Dalibor Terek.
2: Koncu letos taky vyhrál nejlépe upraveného koně v pedoku, takže aspoň jedno vítězství z Velký Pardubický máme. A právě Anička, co mu přinesla tu mrkev, tak ta se toho tak hezky připravila a načesala, že byl v peroku nejkrásnější, nebo aspoň po rotě se nejvíc líbil.
1: A perok je?
2: Perok to je ten kruh, kde chodí koně před dostihem, nasedají na něj jockeyové.
1: 2 roky zpátky Gutfried byl první, i když se dělal s jiným koněm o to první místo. Loni High in the Sky byl druhý, ale stále nejlepší český kůň toho dostihu. A letos 2. místo Gutfried, ale taky nejlepší český kůň toho závodu. Ale dá se přesto říct, že je to treble vítězství.
2: No, jak sama říkáte, je tam furt nějaký ale. Nechci, aby to vyznělo nějak arrogantně. My jsme sportovci a chceme vyhrávat ty dosti, takže samozřejmě nás to trošku mrzí, to 2. místo, ale jak říkám, sportovně musíme uznat, že nás porazil lepší kůň, takže my jsme spokojení, jsme zdraví a je to pro nás motivace se zase připravovat na příští rok a být lepší a zase si to 1. místo urvat.
1: Letos závodilo málo koní, 10, a hodně z nich byly z ciziny. Je to nějaký trend, že čeští majitelé koní už nemají takový zájem, nebo z vaší zkušenosti, z vašeho pohledu, čím si to vysvětlujete?
2: Velká Pardubická v tom evropském globálním měřítku už je dobře finančně ohodnocený dostih, takže já si myslím, že se můžeme v příštích letech dočkat i toho, že přijedou koně z jiných zemí, jako například Francie, která je dostihově velice vyspělá a že vyhrát tu Velkou Pardubickou bude stále těžší a těžší.
1: Jestli bratři Gutfried a High in the Sky opět spolu vyběhnou příští rok na Velké Pardubické, o tom rozhodne kvalifikace. Teď oba koně mají pouze v diáři aktivní odpočinek. Ze Zhoře Veronika Bartes-Vohralíková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Legendární skupinu Bee Gees teď střídá legendární Karel Pěška. Jsou tu zprávy.
1: Hezké ráno, je 8:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt se letos podle nové prognózy zvýší o 1,8%. Na přes rok má jeho růst mírně zrychlit na 1,9%. V jarní prognóze přitom Mezinárodní měnový fond předpokládal, že tempo hospodářského růstu bude v obou letech na úrovni

0: potrvá 40 dnů. Papeže Lva 14. dnes hospitalizují v Gemelliho poliklinice v Římě. Podstoupí tam operaci plic. Lékaři mu odoperují útvar, který objevili při nedávném vyšetření. Papež by měl zůstat v nemocnici týden. Zrušil proto všechny audience a účast na mši na svatopetrském náměstí ve Vatikánu. Hokejista Tomáš Hertl po třetí v tomto ročníku NHL asistoval. Vegas ale s Minnesotou prohráli 2-4. Buffalo s Jiřím Kulichem zvítězilo 5-3 nad Floridou, za kterou nebodoval Radko Gudas. V Počátkách je teď minus 1 stupeň, v Havlíčkově Brodě 0, Moravské Budějovice a Svratou hlásí plus 4. Dnešek nás čeká zpočátku jasný, hlavně v údolích s lokálními mlhami. Přes den bude polojasno nebo skoro jasno a večer od západu přijdou mraky. Teploty se ustálí mezi 12 a 15 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na novou uzavírku počínaje dneškem po narazí řidiči v Havlíčkově Brodě. Uzavírka je na sídlišti Pražská z důvodu prací na inženýrských sítích. Objížďka je vyznačena, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Máme 3 minuty po 8:30.
1: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.
3: Zpívá Michal Hrůza.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Přerestaurování kaple svaté Anny v Božejově na Pelhřimovsku se podařil nečekaný nález. Přední desku oltáře původně všichni považovali za bezcenou, nepříliš vkusnou a měla být nahrazena, ale nakonec se ukázalo, že je vzácnější, než by si kdokoliv myslel.
1: S bezpartijním starostou Božejova Miroslavem Třískou jsme teď vstoupili kam?
2: Vstoupili jsme do kaple svaté Anny na místním hřbitově. Byla vystavěna Krištofem Karlem Voračickým z Paběnic.
1: Je to tady krásné, ta kaple je zrestaurovaná. A já vím, že se tady něco našlo.
2: Našla se tady malba a to je antependium.
1: Možná bychom mohli popsat, co to je.
2: Je to deska, která je v přední části oltáře. Byla před restaurováním natřená na černo, v prostředku byl bílý latinský kříž. Pan restaurátor, kterým byl magister Pavel Mach z Horního Kostelce, udělal samozřejmě sondu a tou sondou zjistil, že pod tím je krajkový vzor a nějaká malba.
1: No a my se teď ještě obrátíme na pana restaurátora.
3: Proč to bylo přemalovaný, je jasný. V průběhu let to procházelo různýma drobnýma destrukcema, mechanickým poškozením, takže někdo v rámci života ty památky to zkrátka přetřel a přetřel to tak, že v dnešním pojetí památkový péče a restaurování ta polychromie monochromní byla nevhodná, nevkusná, hanebná, a proto jsme se vraceli k tomu původnímu, který bylo velice solidně dochovaný.
1: Uprostřed je Kristus na kříži, potom jakási květinová výzdoba.
2: Antependium je zvláštní i tím, že se dá obracet, a na druhé straně, což si můžeme ukázat, je potom výjev lebky s křížem a skříženými kostmi pod lebkou.
1: Tak se podívejme.
2: Je to tady uděláno tak, že je to na háčky.
1: A to tady přidržím na té straně?
2: Ano, děkuju. Aha. Otáčet a používalo se to při...
1: Napadá při pohřbech třeba.
2: Tak, bylo to přesně tak.
1: Restaurování kaple stálo přes 1 000 000 korun. Přispěl i kraj Vysočina. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Duren ve 8:45 na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A už je tady meteorolog Mojmír Martan. Dobrý den vám přeji.
2: Pěkné ráno.
0: A ptám se, jaké bude počasí v kraji Vysočina právě dnes, 13. října.
2: Tak aktuálně na některých místech se ještě můžete setkat s mlhou nebo nízkou oblačností, jinak máme slunečno a slunečné počasí bude převládat i přes den. Čekáme polojasné nebo skoro jasné počasí bez srážek, večer pak od západu začne oblačnost přibývat. 12 až 15 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty, slabý vítr severních směrů se večer bude stáčet na jižní.
0: O úterním počasí máme jasno, jak vypadá předpověď na zítřek.
2: Tak zítra čekáme přechod slabší fronty. V průběhu noci se bude od západu zatahovat a postupně se místy začne objevovat slabý občasný déšť. Nejčetnější srážky budou potom v ranních hodinách, kdy budou na většině území. No ale potom v průběhu dopoledne srážky ustanou. Krátce se může protrhnout oblačnost již na polojasno, jinak bude převlažovat oblačná obloha odpoledne už bez srážek. Večer pak další ubývání oblačnosti. Ranní teploty 6 až 3 stupně, místy přízemní mrazíky, odpolední teploty mezi 13 až 16 stupni. No a foukat bude slabý, v průběhu dne přechodně mírný severozápadní vítr.
0: To předpovídá meteorolog Mojmír Martan. Děkuji a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Minutu po 8:45 se loučí Robin Šalamon, budu tu opět zítra ráno v 5 a dnes po 9. hodině se na vás těší Hela Dvořáková.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: Jardo, řekni fór.
1: Doktor, hleďte, tak tyhle prášky budete brát 3x denně. Angličan, thank you, Němec, danke, Francouz, merci, Čech, hleďte a může se na ně chlastát.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V okresních městech Vysočiny pokračují jednání o koalicích. Domov mládeže v Moravských Budějovicích projde rozsáhlou přestavbou. U bulharského pobřeží drony zasáhly 2 obchodní lodě a jedna z nich se potopila. Dnešek bude po většinu dne slunečný, teploty do 15 stupňů. Máme pro vás zprávy, u poslechu vás vítá Karel Pěška. První kolo vyjednávání o nové koalici chtějí dnes dokončit občanští demokraté v Havlíčkově Brodě. Podle jejich lídra a nynějšího starosty Zbyňka Stejskala se před finálním rozhodnutím plánují setkat se zástupci všech zvolených uskupení ve městě vyjma SPD. ODS v Brodě vyhrála volby a v novém zastupitelstvu bude mít 7 mandátů.
2: Občanští demokraté si při jednáních budou nárokovat minimálně post starosty. Širokou platformu pro jednání zvolil také vítěz své Žďáře nad Sázavou uskupení Žďár živé město, které jedná s 5 subjekty. Podle lídra a současného starosty Martina Mrkose ale nová koalice nejspíš nebude hotová do konce tohoto týdne. František Jirků, Český rozhlas.
0: V Moravských Budějovicích se rozšíří domov mládeže střední školy řemesel a služeb. Získá nové patro. Vznikne tam 5 nových učeben pro teoretickou výuku všech oborů. Stavba za 50 milionů korun začne příští rok v březnu. Její součástí bude i zateplení celého objektu a vybudování bezbariérového přístupu do hlavní budovy školy, domova mládeže a školní jídelny. Soud v Lucembursku kvůli kauze Diag Human zablokoval majetek české polostátní společnosti ČES v tamních firmách. Jde o podíly, přes které energetická skupina vlastní distributora plynu Gasnet. ČES označil rozhodnutí za nezákonné a šikanózní, protože s kauzou neměl nic společného. Chce se proto bránit žalobou. Blokace podle mluvčího společnosti Romana Gazdíka neovlivní fungování Gasnetu v Česku.
3: Fungování skupiny Gasnet v České republice není nijak dotčeno, nijak se tam týká zákazníků, nijak se týká našich obchodních partnerů a ta omezení se týkají pouze Lucemburska.
0: Podnikatel Josef Šťáva se v kauze společnosti Diag Human s Českem soudí od 90. let minulého století. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. 2 obchodní lodě u pobřeží Bulharska v noci zasáhly drony. Jedno plavidlo se potopilo, oznámil to premiér Rumen Radev. Útok se podle něj odehrál v Černém moři 24 kilometrů od bulharského pobřeží. Neupřesnil, co lodě vezly, kam mířily a neuvedl ani, čí drony mohly plavidla zasáhnout. Na místě potopené lodi zasahuje pátrací tým. V reakci na incident si podle agentury Bloomberg nechal premiér předvolat ruskou velvyslankyni v Bulharsku. Plánuje také mluvit s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem. Sport. Hokejový útočník Radim Zohorna podepsal novou 2letou smlouvu s týmem Färjestad. 30-letý rodák z Havlíčkova Brodu, který hrával také za horáckou Slávii Třebíč, nastupuje za švédský klub druhou sezónu. V té minulé zaznamenal 10 gólů a 20 asistencí. Teď se Zohorna dělí o 4. místo v kanadském bodování švédské ligy a také díky němu Färjestad vede tabulku.
1: Počasí.
0: V počátkách je teď minus 1 stupeň, v Havlíčkově Brodě 0, Moravské Budějovice a Svratou hlásí plus 4. Dnešek nás čeká zpočátku jasný, hlavně v údolích s lokálními mlhami. Přes den bude polojasno nebo skoro jasno a večer od západu přijdou mraky. Teploty se ustálí mezi 12 a 15 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 zpomalte na 138. kilometru ve směru na Brno. Cestáři tam provádí práce na vozovce, v úseku je omezení. Nehody teď nejsou hlášené, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné úterní dopoledne, 4 minuty po 9. hodině si připravíme něco dobrého s Dášou Kubíkovou. A dneska je pravda, že zrovna nemusíme být šéfkuchaři, abychom zvládli i exotický oběd. Recept na něj nám Dáša dá už za pár minut. Ještě předtím Bonnie Tyler nebo Palo Habera a skupina Tým.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: Dneska nabídeme pikantní chutě, ty dodá na náš stůl právě nějaká dobrá a hlavně lehká asijská klasika. Stačí koupit kuřecí maso, pár pytlíčků koření, namíchat je ve správném poměru a za půl hodinky je oběd na stole. Dnes pro vás máme kuřecí tikka masalu.
2: Co dát na stůl každý všední den, když pro nás má někdo inspiraci? Nezdá se nám potom tato otázka těžká. Například taková asijská kuchyně, ta není nijak náročná, když před vařením provedeme revizi, popřípadě nákup do našich zásob koření. Dnes si tady dáme kuřecí tikka masalu. Recept nám popsal Tomáš, mladý muž, který doma rád a dobře vaří a má zkušenosti hlavně s přesnými poměry koření.
3: Nakrájíme si kuřecí maso na nudličky a přidáme na pánev ještě s cibulí a česnekem. Začneme vařit na nízkou teplotu a postupně přidáváme koření curry tikka masala, kurkuma, sladkou papriku, drcený tmín a špetku z kořice. Zázvoru přidáme fakt trošinku, protože hodně ovlivňuje chuť toho celkového jídla a stejně tak se skořicí. Tam fakt stačí na špičku nože, protože když tam dáte víc, tak to potom sice krásně voní, ale není to úplně ideální na chuť. Promícháme, aby koření obalalo maso a poté, co pustí šťávu, tak tam přidáme ještě pasírovaná rajčata a necháme chvíli. Pak podle chuti přidáme ještě sůl, která vytáhne chuti všech koření a podle chuti, jestli budete chtít, tak můžete přidat i chili. Někdo to má rád pálivější, někdo míň, to je na vás. Poté uvaříme rýži, můžete přidat koriandr jako ozdobu a podáváme.
2: Když jsem viděla to množství kmínu, které Tomáš sypal do pánve, nevěřila jsem, že to může být dobré, ale výsledek mě opravdu překvapil. Vydá, co dokáže náš běžný kmín, který sypeme hlavně na chleba a do vody, když vaříme brambory. Také indické kuře tikka masala je s kmínem vynikající. A ještě tip, pokud neseženete v regálu s kořením přímo směs tikka masala, stejnou službu vám prokáže i garam masala. Zkoušejte, kombinujte a nechte si chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Příběhy broučků spisovatele Jana Karafiáta zná asi každý z nás. Na Vysočině dokonce najdeme i místo, kde se jejich dobrodružství odehrávala. Tam nás zavede náš regionální stopař Adéla Zachová už za pár minut. Do té doby nabízím skupinu Jelen nebo taky Pavla Nováka a skladbu Asi.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Na kopci Kamenice, který leží nad osadou Roženecké paseky na Žďársku, se odehrávaly příběhy slavných karafiátových broučků a těm je na tomto místě věnován také pomník. Co na něm návštěvníci uvidí, to už nám řekne náš regionální stopař Adéla Zachová, protože ta je přímo na místě. Krásné dopoledne přejeme.
2: Dobré dopoledne. Tak památník, na který teď koukám, byl postaven v roce 2007. Je poměrně jednoduchý, tvoří ho kameny z okolní přírody a také pamětní deska se jmény úplně všech postav z Karafiátovy knihy, včetně údajů o jejich narození a úmrtí. Okolí navíc zdobí chudobky, tedy drobné květiny, které mají v příběhu broučku poměrně důležitou roli, a za vznikem tohoto pomníku stojí brněnský spolek.
1: Můžeme přiblížit, jak se vlastně podařilo určit, kde že právě vlastně na tomhle místě by se mohl děj knížky odehrávat?
2: Tvůrci památníku vycházeli z různých vodítek, která objevili v knize Jimramlovského Rodáka a také z historických meteorologických záznamů pražského Klementina, ale jde tady spíše o místo, které by mohlo odpovídat krajině, která je právě popisovaná v příbězích o broučcích.
1: Pokud si budeme chtít udělat podzimní výlet, pojď nám přiblížit a poraď nám, kudy se k památníku vlastně dostaneme.
2: K tomu památníku se dostanete odbočkou ze žluté turistické trasy vedoucí z Koníkova směrem k Zuberskému rybníku a kromě téhle připomínky oblíbené pohádky je tu také krásný výhled na okolní krajinu, takže za dobrého počasí, za dobré viditelnosti můžete zahlédnout třeba Buchtův kopec, Prosíčku nebo rozhledny Horní les a Karasín.
1: Z památníku karafiátových broučků v Roženeckých pasekách na Žďársku nás zavedl regionální stopař Adéla Zachová. My děkujeme za tuhle krásnou návštěvu a přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezké dopoledne.
0: Regionální stopař.
1: V dobrém dopoledni pokračujeme dál ve společnosti Míry Marka a dalšího dílu pořadu bejvávalo to, ale po Marušce Rotrové a Kylie Minogue.

0: Ranní loučení v podání Marie Rotrové a Petra Němce. 2 minuty před 9:30. Vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Teď si dáme něco málo o bramborách v dalším dílu pořadu Bejvávalo.
1: Bejvávalo.
2: Pár bramborových zajímavostí a pověr. Že brambory kdysi zachránili naši populaci před hladomorem, je skutečnost všeobecně známá. Méně se už ví, že ještě předtím se brambory tu a tam objevovaly v zámeckých sklenících jako okrasná rostlina. A půjdeme-li ještě hlouběji do historie, pak vězte, že ty původní brambory, dovezené z Jižní Ameriky, byly malé, hořké a měly v sobě všelijaké nepříjemné látky, kterých je člověk zbavil až 400letým šlechtěním. No a ty pověry. Úsměvná to kapitola bramborových dějin, tedy aspoň pro nás, lid 21. století. Považte, že se u nás svého času věřilo, že když se příslušného roku jedí poprvé nové brambory, má se u toho co nejvíc otvírat pusa. To proto, aby na přes rok brambory vyrostly takhle veliké. A ono se to prý opravdu dělalo. V Záhoří zas kdysi tvrdili, že brambory budou drahé, když lidem ty první chutnají. A tak se pro jistotu chodívalo s tvrzením, že letos tedy ty zemáky, nic moc. A když se na Táborsku urodilo hodně brambor, bylo to podle staré pověry předzvěstí toho, že v tom roce bude ve vsi mnoho svateb. No a zítra o tom, čemu se říkalo drhlen.
1: Bejvávalo.
0: Jak se zachovat v okamžiku, kdy se nám ve stolici objeví krev? Je důvod panikařit nebo navštívit lékaře? Zeptáme se na to v dalším dílu pořadu Bejvávalo paní doktorky Ireny Zemenové. Whitney Houston nebo Petr Kotwald, ty nám budou dělat společnost právě teď. Skladba Gejzír je tady pro vás, já vám přeji hezké úterní dopoledne s námi s Českým rozhlasem Vysočina.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: zdraví.
1: Hodně se straší, že krev ve stolici může znamenat rakovinu. Mají se lidé bát, nebo co mají dělat, pokud se krev objeví?
2: Strach není dobrý pomocník, ale vlastně pokud člověka donutí navštívit lékaře a zjistit příčinu, tak vlastně jo, to by ti to lidé opravdu udělat měli, navštívit lékaře. Vyloučit nádor tlustého střeva včas je opravdu důležité. Pokud však objeví čerstvou červenou krev na stolici, tak to daleko spíš budou hemoroidy, ale i ty je dobré řešit. Co se týče nádorů, ještě větší riziko je to, že my tu krev neuvidíme. To krvácení může být minimální, skryté. Na to jsou důležité testy na akutní krvácení v rámci preventivních prohlídek, aby se skryté krvácení odhalilo.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Před 11. hodinou, respektive před 10. ještě vyrazíme samozřejmě taky do Spojených států. Hned vysvětlím proč. Česká zbrojařská skupina poprvé vystavuje na největším armádním veletrhu právě ve Spojených státech a chce americkým vojákům prodat Tatrovky. V čem poráží své konkurenty, to si poslechněte v reportáži, kterou vám nabídneme hned po skupině Elan a taky Lucie Bílé.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Elán, zalúbil sa chlapec, 9 hodín 50 minút. Vy zůstáváte s Českým rozhlasem Vysočina a česká průmyslová skupina CSG podnikatele Michala Strnada se poprvé představuje na veletrhu asociace americké armády ve Washingtonu. Hlavním lákadlem jejího stánku jsou dva těžké vojenské vozy Tatra Force z Kopřivnice. Jeden utáhne návěs s tankem, druhý si sám naloží kontejner. Firma doufá, že by Tatrovky mohly uspět v soutěži americké armády na takové taktické nákladní vozy.
1: S oranžovými Tatrovkami si v Česku hrály snad všechny malé děti. Teď jejich výrobce Tatra Kopřivnice, respektive skupina CSG, usiluje, aby jejich poněkud pokročilejší verzi nakoupila také americká armáda. Kongresové centrum pár bloků od Bílého domu. Tenhle týden patří armádě. Mezi tanky, drony a radary letos poprvé stojí i stánek české skupiny CSG.
2: Dobrý den.
1: A před budovou dva obři z Kopřivnice.
3: Pamětníci znají Tatrovku, jak se brodí blátem a nejdou skoro vidět kola, takže tam je Tatra nejlepší.
1: Podle ředitele vývoje Radomíra Smolky Tatra všechny překoná svým unikátním podvozkem.
3: Jako jediný na světě využívá takzvanou centrální nosnou rouru, my říkáme páteř. Na rozdíl od těch ostatních umožňuje daleko rychlejší průjezd zatáčku. A pro vojáky samozřejmě ta rychlost, kdy můžu z té ohrožené oblasti ujet co nejrychleji i v tom těžkém terénu, tak je ta největší výhoda Tatrovky.
4: Třeba tady máme naproti vlastně nás tankový dahač, tak dejme tomu, že někde bude vlastně tank, který vlastně bude potřeba přepravit a nějaké rozbahněné místo, les, nějaký velký kopec, obrovské kameny a to je vlastně Tatra, kde něco, co vlastně dokáže projet.
1: Dominik Stroka ze společnosti Tatra Defense vysvětluje, že Tatra má proti zahraniční konkurenci náskok hlavně v jedné oblasti.
4: Co se týče terénu a toho dostávání se vlastně do těch obtížných lokací, tak je určitě to, co vlastně kde Tatra vždycky uspěje.
1: Tatra Force je tahač s 8 poháněnými koly. Za sebou utáhne návěs s tankem nebo obrněným transportérem.
4: Tohle to vozidlo dokáže že vlastně tahat až 70 tun nákladu za sebou. Jo, což znamená, že když na to dáte třeba vlastně tank Leopard 2, tak by se to vlastně mělo utáhnout v tomhle stavu.
1: Americká armáda hledá nové těžké nákladní vozy a Tatra chce být ve hře.
5: Americký trh bude velmi strategický, my už tady působíme a důležitost amerického trhu a Made in America výrobku i v rámci CSG skupiny bude více a více důležitější, zejména do budoucna.
1: Pro české Tatrovky je to obrovská příležitost, říká zástupce skupiny Tomáš Kotera.
5: Jde hlavně o to, že jsme poprvé jako skupina CSG v rámci AUSA tady vůbec prezentováni.
1: Česká páteř, americké srdce, jestli z ní bude i zakázka, to už rozhodne americká armáda. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.

0: vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Je 10 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Do základního tarifu dostanou bezpečnostní sbory od nového roku o 2400 korun více. Koněz dostihové stáje ze Zhoře na Jihlavsku chce trenér poslat na Velkou Pardubickou i za rok. Fotbalisté Slávie budou hrát v lize mistrů v azerbajdžánském Baku se Sabahem. Dnešek bude po většinu dne slunečný, teploty do 15 stupňů. Máme pro vás zprávy. U poslechu vás vítá Karel Pěška. Hasiči, policisté nebo celníci dostanou od nového roku měsíčně o 2400 korun v základním tarifu navíc. K tomu dalších 500 korun na přesčasy a pohotovosti. Na navýšení se dohodli odboráři bezpečnostních sborů s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Požadovali větší poměr částky právě do tarifu. Z něj se pak třeba počítá i výsluha. Cíl dalšího navyšování v příštích 3 letech popisuje ministr vnitra za ANO Lubomír Metnar.
2: Nástupní plat nově nastupujících policistů po základní odborné přípravě 50 tisíc korun. A tomu chceme dojít. Jedná se o 3 rezorty, byť vnitro je největší, policie a hasiči, ale musíme dojít k té shodě, protože každý ten sbor má určitá specifika.
1: Zástupci odboru označili dohodu za kompromis. Původně chtěli platy vyšší o 10%. Další jednání o větších změnách chtějí zahájit hned na začátku příštího roku. Inflace v Česku zrychlila. V září spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 2,5%, což je o 0,6% bodu více než v srpnu. Oznámil to dnes Český statistický úřad. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. Druhý nejlepší kůň letošního ročníku Velké Pardubické Godfrey už je zpátky ve své domovské stáji ve Zhoři na Jihlavsku. Podle trenéra Dalibora Tereka teď bude mít volno stejně jako jeho bratr High in the Sky, který v dostihu skončil 6. Trenér by rád oba koně do kvalifikace přihlásil i příští rok.
3: Je to zase přesně za rok teďkon, takže jak můžeme zhodnotit, teďkon koně jsou v pořádku, příští rok na podzim to rozhodneme, ale v každém případě je to plán a budeme proto dělat maximum, aby jsme se vrátili do Velký Pardubický ještě lepší.
1: Ruský prezident Vladimír Putin má podle Donalda Trumpa větší zájem se dohodnout než ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Šéf Bílého domu zároveň řekl, že energetické příměří porušují Rusové i Ukrajinci. Trump příměří oznámil v neděli s tím, že ho odsouhlasili obě válčící strany a platí okamžitě. Rusko ale v zápětí zaútočilo na ukrajinské elektrárny. Moskva informaci o energetickém příměří doteď nekomentovala. Kyjev uvedl, že ho bude dodržovat, pokud se Rusko zachová stejně. Sport. Fotbalisté pražské Slávie se pokusí vybojovat první body v této sezóně Ligy mistrů. Po domácí porážce Slans odehrají dnes v Baku utkání se Sabahem. Duel začne v 18 hodin a 45 minut. Azerbajdžánský tým je v prestižní soutěži premiérově. O roli favorita mluvil slavistický trenér Jindřich Trpišovský.
4: Když se prostě podíváme na ten los a podíváme se na ty týmy, který nás vlastně čekají ještě, tak i ty naše zkušenosti v Evropě, i to, jaký ambice máme, tak samozřejmě nás do té role směřujou. Počasí.
1: V Černovicích jsou teď 2 stupně, v Telči 5, Náměště nad Oslavou hlásí 6. Dnešek nás čeká zpočátku jasný, hlavně v údolích s lokálními mlhami. Přes den bude polojasno nebo skoro jasno a večer od západu přijdou mraky. Teploty se ustálí mezi 12 a 15 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dvě nehody teď hlásí Havlíčkův Brod, jedna je v Žižkově ulici. Havarovala tam dvě osobní auta a jezdí se pouze jedním pruhem. A další dvě auta se srazila o kousek dál v ulici Kijovská. Dejte pozor, šťastně dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pohodové úterní dopoledne i nadále zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Je pravda, že to dnešní ráno bylo o dost mrazivější, nicméně odpoledne bude snad příjemnější. Aspoň za oknem to vypadá velice příjemně podzimně a hlavně slunečně. No a pokud hledáte psího parťáka třeba na podzimní procházky, tak bychom pro vás jednoho možná měli. Poslechněte si dnešní příběh z Vysočiny. Představíme vám tam totiž Kerry.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Jak určitě dobře víte, Český rozhlas Vysočina pomáhá psům v útulcích v našem kraji hledat nové pány. Po spoustě trápení by si jednoho takového zasloužila i mladá Fenka z trochu. Labradorka. V krvi tam ten labrador pravděpodobně je, no to poznáte z fotek na webu Českého rozhlasu Vysočina, ale ona našla azyl aktuálně v útulku technických služeb v Havlíčkově Brodě v Mírovce. A třeba do budoucna by ten azyl mohla najít i u vás.
2: Dobrý den. Dobrý den. S Evou Rypelovou a Anetou Špilerovou jdeme za bílou Fenkou.
3: Je to kříženec Karinka, váží 18 kilo. Když přišla, tak se strašně bála. Přivezla ji městská policie úplně zdevastovanou. Ta Fenečka nese nějaký známky týrání, protože měla úplně vorvaný krk a má nemocnou pacinku.
2: Byla přivázaná nebo?
3: Přivázaná a měla opravdu krk, jako byla asi někde na řetěze nebo prostě někde uvázaná. Asi trvale v nějakých hodně nevhodných podmínkách. Teďka je úplně jiný zvíře.
2: Běhá krásně, když se na ní dívám, je veselá, těší se na nás očividně. Jak je tady dlouho?
3: Od 30. května byla velmi plachá, skoro ani nechodila, strašně se bála. Za to teď se teda rozděla už dost.
2: Jak se s takovým psem pracuje potom, když přijde a nese ty známky týrání?
3: Pomalinku všechno chce čas, aby zjistila, že se jí tady nic neděje a teďka na to přišla, takže už je i navočkovaná, načipovaná, už je připravená do nový rodiny.
2: Nějaké zdravotní problémy jí zůstaly nebo už jste jí dali úplně dokupy?
3: Vypadá, že je úplně v pořádku až na tu zdeformovanou nožičku.
2: Očividně jí v pohybu nevadí.
3: Asi ne, ale je na ní trošku jako háklivá na tu pacinku.
2: Říkali jsme si, jak je stará?
3: Do 2 let asi.
2: Myslíte si, že ještě je možné s ní pracovat a nějakou výchovu jí dát, určitě, nějaký výcvik?
3: Určitě jo, ale bude to potřebovat někoho s trpělivostí, citlivýho, který bude vědět, jak na ní, protože ona na jednu stranu potřebuje usměrnit a na druhou stranu pozbudit. Na jednu stranu se fakt bojí a na druhou stranu je fakt až dost divoká. I na psy, docela na feny není hodná.
2: Takže by to asi chtělo někoho, kdo už zkušenosti určitě se psem má.
3: Určitě. Nebude špatná společnice, akorát bude potřebovat vědět, jak na ní.
2: Dovedete si ji představit třeba v bytě?
4: Může být, bude stále se svým majitelem, to není na škodu, ale samozřejmě nějaký opatření. Nevíme, co bude dělat, může krást jídlo ze stolu, může prostě ničit nábytek, my nevíme. Tohle si všechno musí vlastně zkusit nový majitel a podle toho přizpůsobit ty podmínky bytě, aby třeba ji nepouštil po celém a měla určeně nějaký její prostor, kde se vlastně může i schovat.
2: Co je kere za rasu?
4: Těžko určit.
2: Co tak v tom vidíte vy?
4: Jo, tak já v tom třeba vidím labradora.
2: Je to pes střední velikosti?
4: Střední větší velikosti.
2: Ale je klidná, máme ji tady teď na vodítku. Řekla bych, že vyhledává ten kontakt s člověkem. Strach tam nevidím.
4: Už tady vlastně po pár dnech se zmenšoval a zmenšoval. Teďkom hledá tu pozornost, je vděčná za to, že se jí nějaký člověk jakoby věnuje.
2: Já jsem si v podstatě vůbec nevšimla nějaké té vady na pacce. A tak tady to vidím.
3: Prostě jí úplně ten kousek pacinky visí, ale nějaký to neomezuje, normálně běhá, ale nevypadá to moc hezky, ale jí to asi nevadí, no nebo se na to zvykla.
2: Z Mírovky Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Znovu připomínám, fotografie a video právě z Kerry najdete i na našich internetových stránkách nebo facebookovém profilu. Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina se za chvíli znovu vrátíme k volbám a taky se trochu podíváme na to, jak se vyvíjí jednání o budoucích koalicích v okresních městech. Víc nám o tom řekne redaktor František Jirků. Teď si dáme Sandru.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: to je, oslaví už 30 let na hudební scéně, a to stylově 12. prosince od 8 hodin večer v pražské O2 aréně. Ještě pár lístků zbývá, tak pokud máte čas a chuť, víte, kam můžete vyrazit. Teď se ale pojďme zaměřit na to, co se aktuálně děje. Kdo povede okresní města v kraji v nadcházejících 4 letech? Voliči sice rozhodli o složení jednotlivých zastupitelstev, jména starostů a radních jsou ale ve většině případů zatím nejasná. Nabírají konkrétnější obrysy 3 dny po volbách. To nám řekne redaktor František Jirků, jestli tomu tak je. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Kde jsou v současné chvíli, nebo kde je v současné chvíli složení koalice vlastně nejblíž?
1: Když pomineme Pelhřimov, o kterém jsme už mluvili včera, a kde je víceméně uzavřená dohoda na pokračování současné koalice občanských demokratů, lidovců a TOP 09, tak jinde zatím vyjednávání neskončila. Minimálně podle vyjádření jednotlivých oslovených lídrů nebo vyjednavačů. Například ve Žďáře nad Sázavou očekává vítěz a nynější starosta Martin Mrkos z uskupení Žďár živé město dohodu o koalici nejdřív až příští týden. Má za sebou první kolo vyjednávání se všemi zvolenými subjekty výjima opoziční změny. Sám Mrkos pak chce jako starosta pokračovat a preferuje kontinuitu. V současné době vládne ve městě v koalici s hnutím ANO a lidovci. Spojení těchto 3 subjektů má v novém zastupitelstvu 16 mandátů, což dává většinu 3 hlasů.
0: Kde chce pokračovat současný starosta v nadcházejících letech je také Havlíčkův Brod. Tam je situace ohledně budoucí koalice jaká?
1: První povolební vyjednávání tam začala včera odpoledne a vede je právě vítěz voleb ve městě Občanská demokratická strana. Její lídr Zbyněk Stejskal počítá s tím, že první kolo jednání uzavře dnes odpoledne. Zve si vyjednávací týmy skoro všech politických subjektů, které se dostaly do nového zastupitelstva. Výsledky prvního dne nechtěl dnes ráno zatím nijak komentovat. Občanští demokraté mají 7 křesel v novém zastupitelstvu a potřebují partnery, kteří jim přinesou minimálně dalších 6. To by mohlo například i druhé ANO, ostatně s ním teď občanští demokraté vládli v koalici, tedy ještě spolu s TOP 09.
0: Františku, a co druhé největší město v kraji Třebíč? Jaká je situace tam?
1: Ani tam ještě není hotovo. Vítěze voleb uskupení pro Třebíč vedl z prvního místa současný starosta Pavel Pacal. Ten už některá jednání absolvoval a dnes ráno mi říkal, že první možný konkrétnější výstup by mohl být zítra večer. Sestavit novou koalici bez vítěze voleb se pokouší lídr společné kandidátky Břehů, Pirátů a Zelených Aleš Novák. Její sestavování ale mohou komplikovat napjaté vztahy mezi některými třebíckými politiky.
0: A nové koalice na jihlavském magistrátu se dočkáme kdy?
1: Podle informací, které mám teď k dispozici, to nebude dřív než na konci tohoto týdne. Teď si jednotlivé strany zpracovávají výsledky prvního kola vyjednávání. Vítězný tým pro Jihlavu, to znamená ODS, Lidovci a TOP 09, má 3 reálné možnosti na uzavření koalice. První je pokračování té stávající s hnutím ANO. Alternativami pak jsou koalice vítězného týmu pro Jihlavu se starosty, no a tou třetí variantou, tak ta tuhlectu ještě rozšiřuje o Piráty s Fórem.
0: Povolební vyjednávání pro vás i nadále budeme sledovat. Ve studiu s námi byl redaktor František Jirků. Františku, děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Krásný den a naslyšenou.
0: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina za pár minut nabídneme také další díl pořadu Jak nenaletět, tedy číst nápisy na baleních potravin se vyplatí. Prodejci si ale s námi občas pohrávají a zkoušejí, jestli poznáme kličky v názvech potravin. Jak nenaletět, poví Bára Kvapilová už za pár minut.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Číst nápisy na baleních potravin se vyplatí. To, co vypadá jako máslo, totiž máslo být nemusí. Nachytat se můžete také při koupi mletého masa. Na co si tedy dát pozor? Zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Poznat kvalitní potravinu na první pohled bývá někdy opravdu obtížné, protože výrobci se zákazníky často snaží různě ošálit a zmást.
3: No, bohužel máte pravdu. Příkladů potravin, které sázejí na spotřebitelskou nepozornost, jsme v našem testování potkali opravdu mnoho. Třeba v oblasti masných výrobků a hodně třeba i mezi mléčnými výrobky.
2: Vysvětluje Jan Mariška, odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test.
3: Nevím, jestli ty případy, které teď řeknu, jsou nejznámější, ale řeknu aspoň ty, které mě nejvíc utkvily v paměti a nebo jsou nejkurioznější. Tak začněme u masa. Všichni víme, že existuje mleté maso, to si umíme všichni představit. A když půjdeme koupit mleté maso do obchodu, tak můžeme najít výrobek, který bude vypadat úplně stejně, ale nebude označen jako mleté maso, ale jako maso mělněné. Je mezi tím zásadní rozdíl. Mleté maso jako termín je totiž regulováno vyhláškou a evropským nařízením a je jasně řečeno, že mleté maso musí mít určitou tučnost a musí mít určitý obsah bílkovin a vazivové tkání. Zkrátka dobře, je u něj regulovaná kvalita. Zatímco, když se na obal napíše mělněné maso, tak tyto požadavky neplatí a výrobce už ten výrobek může zpracovat podle svého uvážení.
2: Překvapení se někdy můžeme dočkat také třeba v konzervách.
3: Já myslím, že asi všichni víme, že se v konzervách prodává játrová paštika, takže když máme na obale napsané játrová paštika, tak opět nás vyhláška brání tím, že pro takový výrobek předepisuje minimální podíl jater a určitý obsah tuku. Ovšem, když už na té konzervě bude napsaný třeba játrovka, tak už tyto požadavky neplatí. A u konzerv bych měl potom ještě jeden velmi kuriózní případ, a to se týká masa ve vlastní šťávě. Když najdu na konzervě napsáno vepřové maso ve vlastní šťávě, tak opět mě vyhláška chrání v tom, že pro takový výrobek předepisuje obsah masa, obsah tuku. Ale když na takové konzervě bude napsané pouze vepřové maso ve šťávě, tak je to opět název, který regulovaný není a takový výrobek může vypadat, jak si producent zamane. A ta kvalita může být úplně jiná.
2: Co takové mléčné výrobky?
3: No, u mléčných výrobků je tento problém poměrně rozsáhlý a vlastně z praxe mám pocit, že když si lidé stěžují na to, že mléčné výrobky jsou nekvalitní, tak je to většinou právě v situaci, kdy naletěli na něco, co bylo tak jako šikovně označené, že si nevšimli, že nekupují to, co si chtěli koupit.
2: Typickým příkladem může být máslo. Výrobek je zabalený jako máslo, ale máslo to není.
3: Platí jednoduchá zásada. Když si chci koupit máslo, smetanu, jogurt, sýr, tak vždycky na tom obale tato slova musí být uvedena. Když tam uvedená nejsou, tak to znamená, že ten výrobek není to, za co se vydává. U toho másla jsme například viděli výrobek, který vypadal jako máslo, byl zabalený jako kostka másla a měl na sobě napsáno lahodné 82%, ale už tam nebylo dořečeno to máslo. A skutečně to máslo nebylo. Takže tady můžeme velmi snadno naletět.
2: Vysvětluje odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test Jan Mariška. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A já prozradím, že už zítra si v naší rubrice povíme o nekalých praktikách některých autoservisů.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Betonový prach ze staveb by mohl zrecyklovat bakterie. Na tomhle nápadu pracují čeští vědci. Už za chvíli vysvětlíme, jak by to podle nich mělo fungovat v praxi. Teď si dáme parádu od Karla Zicha. Hezké dopoledne s vámi. Jehla Dvořáková.

Knihy, kam se podíváte. Český rozhlas Vysočina vás zve na 36. ročník podzimního knižního veletrhu. 16. a 17. října v Kulturním domě Ostrov a v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Dva dny plné besed, autogramiát, autorských čtení, zajímavých setkání a knížek. V pátek 16. října pro vás budeme živě vysílat přímo z našeho stánku na knižním veletrhu. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio a užít si atmosféru nejstaršího českého knižního veletrhu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.

0: 10 hodin 50 minut jste ve společnosti Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Odpadní betonový prach by už nemusel končit na skládkách. Čeští vědci přišli na způsob, jak z něj opět vytvořit pevný stavební materiál. A to bez použití cementu. Stačí k němu přidat bakterii, která funguje jako jakési přírodní lepidlo. V současnosti se jemný betonový prach prakticky nerecykluje. A to přesto, že dle vědců tvoří až třetinu stavebního odpadu.
1: Tento jemný drcený beton pochází z dálnice D1 a vidíte, že je to opravdu velmi, velmi jemný prášek, který v současné době nemá využití.
2: Takový moučkový cukr, akorát v šedé barvě.
1: Ano. A my jsme pomocí bakterií z něho byli schopné vytvořit takovéto krychličky.
2: Ukazuje mi Hana Stiborová z Ústavu biochemie a mikrobiologie Vysoké školy chemicko-technologické, která do výzkumu zapojila i svou koupelnu, respektive odpad z její rekonstrukce.
1: Tak je tam i jemný prášek, i trošku větší zrnička, úlomky kachliček, takže tam můžete cítit i ostřejší částečky.
2: Je to tam i slyšet, že tam jsou nějaké kousíčky.
1: No a tady máme materiál, který se nám zase podařil vytvořit a když vidíte, tak opravdu s ním takhle můžeme poťukat a je to vlastně taková opravdu pevná cihla.
2: Mikrobiologové vyzkoušeli různé druhy bakterií, dokonce i z koněpruských jeskyní, než našli ty správné.
1: Které jsou schopné tvořit krystaly uhličitanu vápenatého, něco jako lepidlo, kdy ty jemné částečky spojí dohromady a vytvoří z toho kompaktní soudružný materiál.
2: Kristýna Kliková teď bere tu bakterii.
3: To jsou kolonie bakterie Sutcliffe laconii v tomto případě. Nabírám jemně drcený beton. Teď tam přidávám bakteriální suspenzi.
2: Teď už vidíme, že je to taková jako tuší směs, něco jako malta.
3: Součástí bakteriální suspenze jsou i vápenaté jonty, které bakterie využije ke srážení toho uhličitanu vápenatého.
2: A to může trvat až 20 dnů. Pak vzorky čeká zkouška pevnosti. Ale nejprve je Petr Holeček z fakulty stavební ČVUT kontroluje pod elektronovým mikroskopem.
4: Vzoreček nalepíme na uhlíkový terč, ten zajede do elektronového mikroskopu. Můžeme vidět zrna toho drceného betonu, která jsou obalena v různých typech krystalů. Přesně takovou strukturu hledáme a teď může vzorek jít na další zkoušky.
2: Aby bylo možné recyklovat betonový prach pomocí bakterií, čeká odborníky ještě hodně testování pro zvýšení pevnosti nového materiálu. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: A právě vědě se budeme věnovat i po 11. hodině. Pozvání do Dobrého dopoledne přijala magistra Michaela Mikisková, vědkyně působící jako odborná pracovnice a taky doktorantka studentka v Národním centru pro výzkum biomolekul na Přírodovědské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. O čem všem si budeme povídat, bude toho velká spousta, tak si to nenechte ujít po 11.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: U požáru domů v obci Rohy na Třebícku zasahuje 6 jednotek hasičů. Obyvatelé žďárských sídlišť vysadí záhony cibulovin. Předsedkyně Evropské komise odsoudila dronové útoky na lodě u bulharského pobřeží. Dnešek bude po většinu dne slunečný, teploty do 15 stupňů. Vysíláme zprávy, dobrý poslech přeje Karol Pěška. Hasiči právě zasahují u požáru rodinného domu a přístřešku v obci Rohy na Třebíčsku. Na místě je 6 jednotek a vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Před 8 hodinou ráno se jim podařilo plameny lokalizovat. V tuto chvíli rozebírají zasažené konstrukce a dohašují ohniska. Požár je zatím bez zranění. Lidé ze žďárských sídlišť si můžou zkrášlit okolí svého bydliště. Město v nich tento týden organizuje komunitní výsadbu cibulovin. Dnes se bude konat od 15:30 odpoledne na sídlišti u průmyslové školy, zítra ve stejný čas na Vysočanech. Radnice připraví na místě cibule tulipánů, narcisů, krokusů a modřenců a lidé je zasadí. Vyrostou na jaře, vysvětluje správce zeleně Jiří Henza.
2: Tím ty místa, kde se to bude realizovat, určitě získají něco navíc, bude to tam hezčí, zelenější a bude to tomu té lokalitě, si myslím, dost pomáhat.
0: Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová odsoudila dronové útoky na lodě u pobřeží Bulharska. Označila je za nepřípustné a vyzvala, aby za ně útočníci vyvodili odpovědnost. O dnešních nočních úderech v Černém moři informoval bulharský premiér Rumen Radev. Poškozená je jedna loď, která patřila Ukrajině. Druhá se po zásahu bezpilotních letounů potopila. O incidentu bude v Bulharsku jednat Bezpečnostní rada státu. Radev také řekl, že bude mluvit s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem. V Itálii začíná vojenské cvičení jaderných sil Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dnů a zapojí se do něj 17 států. NATO ještě před začátkem manévru uvedlo, že cvičení nesouvisí s aktuálním děním ve světě a není namířené proti žádné zemi.
3: Do cvičení s názvem Steadfast Dune se zapojí pozemní jednotky i bojové letouny. Minulý rok do vzduchu zlétly například americké stíhačky F-35. Alianční země se chtějí připravit na různé scénáře, včetně poplachu nebo leteckých manévrů. Nebudou ale používat skutečné jaderné zbraně. Vojska NATO v srpnu cvičila nedaleko ruské exklávy Kaliningradské oblasti. Moskva potom pohrozila jaderným úderem na členské země aliance v případě, že by se pokusili o blokádu této ruské exklávy. Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
0: Tenisový turnaj v Šanghaji už bude pokračovat bez české účasti. Jakub Menšík v osmifinále nestačil na Francouze Geu a podlehl mu 6-7, 4-6. V prvním kole ve Wuhanu končí Kateřina Siňaková po porážce s Ruskou Samsonovovou 1-2. Teď tam bojuje o postup Nikola Bartuňková proti Rakušance Tagerové. Počasí. V Humpolci nebo Libici nad Doubravou je právě 7 stupňů, v Moravských Budějovicích 9. Odpoledne se na Vysočině oteplí, čekejte polojasno nebo skoro jasno, k večeru od západu přibude oblačnosti. Naměříme 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Letči nad Sázavou na Husově náměstí havarovala dvě osobní auta. Místo dopravní nehody je průjezdné jedním pruhem. A na dálnici D1 pozor, kousek od Humpolce na 93,5 km ve směru na Prahu. Stojí tam porouchané nákladní vozidlo a na vozovce jsou části kusů pneumatiky. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, máme 4 minuty po 11. hodině. Co mají společného naše tělo, drobounké krystaly, obří urychlovače částic a mezinárodní vesmírná stanice? Možná víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Spojuje totiž výzkum proteinů, nepatrných molekul, bez kterých by náš život vůbec nemohl fungovat. Vědci zkoumají nejen to, z čeho jsou složené, ale také, jak je mají tvar. A někdy kvůli tomu posílají své experimenty dokonce až do vesmíru, kde gravitace nehraje hlavní roli. Proč to nám vysvětlí dnešní host dobrého dopoledne, magistra Michaela Mikisková, vědkyně působící jako odborná pracovnice a taky doktorantka studentka v Národním centru pro výzkum biomolekul na Přírodovědské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. A navíc je to zajímavé, protože ona o tomhle fascinujícím tématu bude také přednášet osobně v Jihlavě, a to už tento čtvrtek 15. října. Míšo, vítejte v dobrém dopoledni, krásný den.
5: Dobrý den.
1: Host Heli Dvořákové.

0: Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes magistra Michaela Mikisková, vědkyně, která působí jako odborná pracovnice v Národním centru pro výzkum biomolekul na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ještě jednou krásné odpoledne a hned na úvod otázka, která podle mě zajímá každého posluchače. Jak jste se, Míšo, dostala k vědě? Protože když se řekne věda, tak každý si asi z nás představí něco jiného. Jaké byly ty vaše kroky? Jak jste se dostala? Bylo to na škole nebo ještě dřív? Už v dětství jste věděla, že chcete něco zkoumat a bádat?
2: Tak od dětství jsem rozhodně vědkyně být nechtěla. Chtěla jsem být olympioničkou v plavání, ano. Popravdě. Proto vlastně mě do Brna přivedla plavecká cesta na sportovní gymnázium. A potom jsem si řekla, že proč nemít pořád velké ambice a třeba nejít na medicínu. Kam jsem se teda nedostala, ale asi řekněme naštěstí, protože mě ta cesta přivedla na biochemii a tam se mi začaly líbit biomolekuly a studium tady přírodovědecké fakulty.
1: No a jak to dopadlo s tím plaváním?
2: Plavání mi zůstalo zhruba do prváku na magistrovi a už to bylo jenom pro radost.
1: Uh-huh. Co jste tedy ve výsledku vystudovala a jaké byly ty vaše další kroky přímo do Národního centra pro výzkum biomolekul Masarykovy univerzity?
2: Tak vlastně já jsem začínala bakalářským studiem biochemie na Přírodovědecké fakultě a poté jsem pokračovala studiem magisterským, a to už specializací biomolekulární chemie a bioinformatika, které právě zaštiťuje Národní centrum pro výzkum biomolekul, takže tam se to vlastně potom tak odvinulo.
1: No a vy vlastně v tom studiu pokračujete dál, jestli jste nepletu?
2: Je to pravda. Já jsem vlastně potom pokračovala ještě na doktorské studium v tom stejném oboru, taky pod záštitou Národního centra pro výzkum biomolekul.
1: Co vás na té vaší práci baví nejvíc? Je to hledání odpovědí na otázky, které zatím nikdo nedokázal zodpovědět?
2: To by mohla být jedna věc, i když jako v dnešním světě máme vlastně už spoustu otázek zodpovězených, tak pořád ještě jsou odvětví, kde nevíme moc věcí. Ale zároveň si myslím, že je na tom zábavná ta diverzita toho, že vlastně vy, když jste studentem, tak vlastně nejste jenom studentem, ale zároveň učíte nějakou mladší generaci studentů, zároveň děláte práci v laboratoři, zároveň vyhledáváte spoustu informací na internetu, potřebujete řešit spoustu problémů, komunikovat s lidmi, takže určitě ta diverzita té práce.
1: Byla na té vaší cestě chvíle nebo nějaký okamžik, kdy jste si přeci jenom řekla, že ta vědecká dráha je možná v něčem náročnější, než jste si tak jako sama myslela původně?
2: No tak těch chvil bylo určitě spoustu, jako mám za sebou vlastně troje státnice, jedny bakalářské, magisterské, dokonce už i doktorské, tak minimálně to jsou určitě stresové situace, kdy si člověk řekne, jestli teda jako fakt to stojí za to nebo ne. A jako určitě doktorské studium a celkově vědecké prostředí je celkem stresové prostředí, takže těch momentů se najde spoustu.
1: Jak reagovala vůbec vaše rodina na to, když jste řekla, že chcete být vědkyně? A jak reaguje vlastně okolí doteď, když se někde představujete a říkáte, no já jsem vědkyně, já se věnuju proteinům a dalším věcem. Jak na to lidé vůbec reagují?
2: Já si myslím, že lidé, kteří nejsou vyloženě v prostředí vědy, tak na to reagují stylem, že to je strašně super, ty můžeš zkoumat jako věci a můžeš dělat tady ty hrozně super věci. A lidé, kteří jsou z prostředí vědy, tak vědí, co to obnáší a jsou takový, že jo, hodně štěstí, no.
1: Tak my si dáme písničku a hned potom přiblížíme našim posluchačům, co přesně děláte, respektive čemu přesně se teď věnujete a v čem, můžu říct, bádáte? Je to bádání nebo výzkum? Tak jo, tak si to řekneme, teď si dáme Queeny.

0: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina v 11 hodin 16 minut. Dnes se věnujeme vědě. Hostem našeho vysílání je magistra Michaela Mikisková, vědkyně působící jako odborná pracovnice v Národním centru pro výzkum biomolekul na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Míšo, vy zkoumáte protein, to, jak funguje, jak se mění, proč na tom tak záleží a je protein jako protein? Omlouvám se za tu hromadu a spoustu otázek, ale pojďme si vůbec představit, že o těch proteinech vlastně my laikové nic moc nevíme. Co to vlastně je a proč jsou pro nás život ty proteiny tak důležité?
1: Tak to, že máte spoustu otázek, je dobře a blížíte se teďka tomu vědeckému prostředí právě. Tam je důležité mít otázky a hledat na ně ty odpovědi. Správně jste řekla, že vlastně není protein jako protein. To platí vlastně pro různé organismy mezi sebou, tak vlastně i pro lidské tělo, kde máme těch proteinů spoustu. A myslím si, že lidi je znají hlavně jako něco, co můžete přijmout v potravě, abyste potom mohli mít větší svaly a abyste byli dost nasycení jídlem a potom neměli chuť na nějaké sladkosti brzy. Každopádně proteiny v podstatě mají různé funkce. Nejsou to jenom tady ty vlastně vyživovací bílkoviny, co všichni známe, ale můžou mít stavební funkci, jsou to nějaké různé enzymy, které nám můžou štěpit potravu, například protilátky, které nás vlastně rozpoznávají různé nepřítele našeho těla, tak nás vlastně můžou takhle chránit. Můžou to být nějaké hormony, takže mají spoustu funkcí a můžeme si je představit jako takové drobné molekulární stroje, které dělají v lidském těle veškerou práci. Jsou to vlastně řetízky korálků, když bychom si to připodobnili. Ty korálky jsou vlastně aminokyseliny, které jsou poskládané různě za sebou a podle toho, jak jsou poskládané, tak potom i ten protein vlastně se nám nějak, udělá se z něho nějaký trojrozměrný tvar a ten jeho tvar rozhoduje potom o tom, jakou ten protein bude mít funkci, co přesně bude dělat, co bude umět. Jak už jsem říkala, může nám něco štěpit, nějakou potravu, nebo tu může být nějaký tunel, který přivádí živiny do buněk, nebo to může být v podstatě lano pro vás, když bychom se bavili o kolagenu, který nám třeba zajišťuje pevnost kůže. Takže má to různorodé funkce.
0: Já moc děkuju za to, že jste nám vytvořila ten obraz v hlavě, tak to má být. Teď už si ty korálky představil podle mě úplně každý z nás, ale teď se k tomu dostáváme. Čím se konkrétně zabýváte vy, když ráno přijdete na to své pracoviště, co vás čeká a na čem pracujete? Co je ta konkrétní věc?
1: To zase závisí den ode dne, každopádně většinou jako doktorant musíte aj kontrolovat spoustu e-mailů, takže většinou zkontroluji e-maily, jestli není potřeba někde něco zařídit. Případně potom přicházím do laboratoře, kde si připravuju vzorky, takže přesně jak znáte z takových těch vědeckých filmů nebo obrázků, kde lidi jsou v pláštích s pipetami a snaží se něco někam napipetovat, přenést, rozmíchat vzorky, připravit si roztoky a taky v takový běžný den ještě většinou sedím dost často u počítače, kdy už potom právě zpracovávám nějaká data a řeším proteinové struktury.
0: Vy se věnujete proteinu z houby, doufám, že to říkám dobře. Proč samotným vědcům nestačí vědět, z čeho ten protein je složený, ale potřebují třeba znát i ten jeho přesný prostorový tvar? Jakou to hraje roli?
1: Přesně jak jsem říkala na začátku, tak vlastně ten tvar velmi úzce souvisí s funkcí toho proteinu. Tudíž my můžeme znát třeba, jak právě přesně máme korálky, jaké pořadí korálku máme v tom našem řetízku, ale my taky potřebujeme vědět, jak přesně to vypadá, protože potom podle toho můžeme zjišťovat dále funkci, k čemu by ten protein i mohl sloužit, takže proto je to důležité.
0: Co by viděl laik, kdyby přišel na to vaše pracoviště a do té vaší laboratoře a podíval se na tu nepatrnou molekulu? Měl by z toho vůbec něco?
1: Tak zaprvé musím říci, že my nikdo ty proteiny takhle neuvidíme pouhým okem,
0: ano.
1: Ani vlastně obyčejným mikroskopem, takže v podstatě by neviděl nikdo
0: vůbec
1: nic. Ale máme k tomu právě specializované přístroje, které nám pomáhají jak vlastně vidět, jak vlastně ty molekuly vypadají. Když jsou u nás v laboratoři, byste viděli spoustu drahých krabic, které vypadají velmi vznešeně a ukrývají se vlastně pod těmi krabicemi složité přístroje, podle kterých můžeme zjišťovat, jak spolu třeba molekuly interagují, jak silně spolu interagují a tak dále. Takže v laboratoři byste viděli spoustu krabiček, kde se skrývají tajemství.
0: Teď jste nás tam nalákala, musíme se tam vydat. Dáme si písničku, hned potom se vracíme k dnešnímu dopolednímu rozhovoru.
2: Host Heli Dvořákové.

0: Dvořákové.
1: Hostem dnešního dobrého dopoledne je magistra Michaela Mikisková, vědkyně, která působí jako odborná pracovnice v Národním centru pro výzkum biomolekul na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Navíc právě s Michaelou Mikiskovou se budete moci setkat už tenhle čtvrtek v Muzeu Vysočiny Jihlava, kde vás čeká velice zajímavá přednáška. Míšo, ta vaše přednáška má v názvu Proteiny ve stavu bez tíže. Proč se vůbec vědci rozhodli zkoumat proteiny ve vesmíru? Co jim vlastně na Zemi překáží?
2: Tak na Zemi překáží vlastně jedna důležitá věc, a to je právě gravitace, kde vlastně, když vám rostou nějaké ty krystalky, tak v podstatě klesnou na dno nějaké jamečky a potom rostou jenom do určitých směrů. Takže máte v podstatě lehce nepravidelný, nedokonalý krystal, může být trochu menší. Kdežto vědci přišli na to, že pokud vám ty krystaly rostou ve vesmíru, kde vlastně máte takzvanou mikrogravitaci, takže ty krystalky můžou růst trochu pomaleji, můžou se uspořádat více pravidelně a můžou být trochu větší a kvalitnější.
1: Myslím si, že řada posluchačů je teď překvapená, že vědci pěstují krystaly z proteinu, ale jak takový krystal vzniká, to už jsme lehce přiblížili, ale proč ho potřebujete?
2: Vlastně já, co dělám ve svém výzkumu, nebo vlastně i čemu se věnuje tady ten výzkum ve vesmíru podobný, tak to je vlastně rentgenová krystalografie. Tudíž, jak z toho názvu vlastně vyznívá, my potřebujeme, abychom neměli roztok proteinu, ale abychom z něho měli právě ty krystaly. Nějakou vlastně pevnou, pravidelně uspořádanou 3D mřížku molekul.
1: No, znamená to, že ve vesmíru mohou vzniknout kvalitnější krystaly?
2: Je to tak.
1: Jak dlouho do toho všeho vstupují obří urychlovači částic? Jak do tohohle z toho všeho oni vstupují a v čem vám pomáhají?
2: Tak vlastně, když to vezmeme od začátku, tak vy v laboratoři si vytvoříte nebo izolujete nějaký ten váš vzorek, ten protein. Potřebujete ho mít velmi čistý, ve velmi vysoké koncentraci. A potom vy ty vzorky dopravíte do vesmíru, kde tedy je necháte krystalizovat. Doufáte, že budete mít štěstí, když do toho investujete tolik peněz a lidské síly. A potom vy ty krystalky dopravíte zpátky na Zem a pošlete právě na ten obří urychlovač částic, neboli synchrotron,
1: ano,
2: kde se využívá urychlených částic, neboli potom vlastně fotonů, kterými vy tak jako střílíte do toho vašeho krystalku. Je to trochu nemilosrdné, ale vlastně ho zničíte, ale potom z něho získáte tu informaci o tom, jak v něm jsou ty molekuly uspořádané, jak vlastně v tom prostoru vypadají.
1: No, co vy na tomhle momentu toho všeho, co jste tak vyjmenovala, máte nejradši?
2: Já mám asi nejradši to střílení do těch krystalků.
1: Já jsem si to říkala, protože vy jste to vyprávila s takovou vášní, že to tak jako postřílíte, ale posílá se takovýhle experiment na mezinárodní vesmírnou stanici skutečně v raketě? Jak se to tam dopraví?
2: Skutečně se tam posílá v raketě. Respektive myslím, že tam lítají Falcon 9 rakety, kde vlastně v modulu Dragon vy máte ty vaše vzorečky. To se potom vlastně připojí na tu mezinárodní vesmírnou stanici, kde to už vlastně nějací astronauti vyzvednou, můžou potom ty vzorečky dát krystalizovat, přesně tam ten experiment nastavit tak, jak je potřeba. No a potom to zase do toho modulu Dragon vrátí, aby se to mohlo vrátit zpět na Zem.
1: Takže teď někde ve vesmíru putují vaše proteiny?

0: Dvořákové.
1: O zkoumání proteinů si dnes v dobrém dopoledni povídám s vědkyní Michalou Mikiskovou. My už jsme hovořili o tom, jak se proteiny dostávají z planety Země na mezinárodní vesmírnou stanici, jak do všeho zasahují obří urychlovače. Ale Míšo, když se teď vrátíme z toho vesmíru zpátky na Zem, tak když vědci odhalí přesnou strukturu proteinu, co se s touhle informací pak následně děje dál? Může to třeba pomoci při vývoji léku nebo při hledání léčby nemocí?
2: Určitě je to přesně tak, protože jak jsme se již bavili, že tam můžou vyrůst, dejme tomu, větší, kvalitnější krystalky, tak potom vlastně ty informace, které získáme, jsou ta struktura nějakých těch proteinů, případně struktura i s nějakými malými molekulami, což můžou být nějaké přirozené vazebné, nějací přirození vazební partneři. A vy potom vlastně můžete vylepšovat nějaká léčiva nebo designovat nová léčiva na různé nemoci, takže určitě to pomáhá.
1: Uh-huh. Jak dlouhá je vůbec ta cesta od toho základního výzkumu v laboratoři k tomu, aby jeho výsledky jednou opravdu pomohly, třeba i konkrétnímu pacientovi?
2: Tak tam se obávám, že se pohybujeme jako v řádu let, možná někdy i desítky let, závisí, i když v dnešní době už by to mohlo být i rychlejší. Máme spoustu prostředků, spoustu metod, jak ty věci rychleji implementovat vlastně do běžného života, jak pomoct pacientům, ale je to dlouhá cesta.
1: Máte třeba nějaký příklad, na kterém je dobře vidět, jak může výzkum právě molekul ovlivnit náš každodenní život?
2: Já bych určitě zmínila asi, co se týče tady těch jako zdravotních příkladů, tak tu mám dva. Jeden je vlastně inzulin. Určitě pacienti s diabetem, tak inzulin potřebují k tomu, aby měli vlastně bezpečnější život. Tudíž inzulin je určitě jedním příkladem, který všichni známe. A druhý je, možná některé ženy trpí na infekce močových cest, kdy vlastně bakterie E. coli se přilepí v uvozovkách na náš močový trakt a my se jí nemůžeme nijak zbavit. A ona ve skutečnosti váže

0: sacharidové struktury v tom močovém traktu a když my potom vypijeme, v lékárně si koupíme manózový drink, tak my když ho potom vypijeme, tak ta E. coli se nasytí právě tou vypitou manózou, pustí se našeho močového traktu a odplave pryč, takže potom nejsme nemocné. A co se týče vlastně mimo zdravotního příkladu, tak určitě prací prášek, který všichni hodně využíváme, tak enzymy v pracích prášcích byly upraveny, aby přežívaly právě v zásadě ten prostředí a při nižších teplotách a my tak mohli šetřit energii při praní.
1: Uh-huh. My jsme tady otevřeli téma léků, taky pracích prostředků. Je ještě něco, v čem běžném životě tyhle vaše výzkumy lidem pomáhají?
0: Určitě třeba například lidi, co mají intoleranci na laktózu, tak jsou rádi, když si můžou koupit bezlaktózové potraviny a toho docílíte tak, že tu laktózu rozštěpíte v těchto potravinách vlastně enzymem, který se jmenuje laktáza, aby nás potom nebolelo břicho.
1: Neuvěřitelné. Michaela Mikisková dnešního z Dobrého dopoledne, zůstávejte s námi i nadále. Tady jsou otázky od skupiny Olympic a jak jste říkala, Míšo, otázky jsou dobře a jsou povoleny, obzvláště u vědy, je to tak.

0: Otázek byla dneska velká spousta, a to na mého hosta, vědkyni Michaelu Mikiskovou, a těch otázek ještě bude velká spousta. Věřím tomu, že po dnešním dopoledním rozhovoru řada lidí začne na protein koukat úplně jinak, nejenom na ten prvek, který bychom měli do svého těla doplňovat, abychom hubli a vypadali skvěle, a budeme na to pohlížet z úplně jiné perspektivy. Ale Míšo, když ještě zůstaneme u toho vašeho oboru, tak co vás v tom vašem oboru v současnosti nejvíc překvapuje, nebo na jakou otázku byste sama chtěla znát odpověď?
1: Tak já sama v mém projektu bych určitě chtěla znát odpověď na otázku, k čemu je vlastně dobrý ten protein, který já studuju, k čemu by se dal využít, a to je asi to nejdůležitější, ale jinak určitě, jak jste říkala, v té vědě je těch otázek spousta.
0: Když se dneska mladý člověk zajímá o biologii, chemii nebo třeba i vesmír, jaké možnosti mu vůbec podobný výzkum nabízí?
1: Co se týče výzkumu v Česku, určitě si myslím, že třeba Brno právě je jako velmi vybavené pro vědu a výzkum, kde vlastně máme tady prestižní instituce, jako je například CEJTEC, který se podílí na spolupráci s různými dalšími institucemi. Takže já myslím, že tady je těch jako příležitostí velká spousta a vlastně můžete se potom dostat i do zahraničí přes různé třeba Erasmy nebo nějaké další stáže, takže určitě se to tady dá.
0: V tom případě, co poradit studentům, kteří mají rádi přírodní vědy, ale ta vědecká práce jim připadá příliš složitá, možná mnohdy, řekla bych, často i nedosažitelná?
1: Určitě bych jim poradila, aby to zkusili, protože jako věda je hlavně o tom, že vás ty věci zajímají, a pokud vás zajímají, tak si vždycky najdete nějakou tu cestu jako k těm odpovědím. A za mě teda musím říct, že určitě dost udělá i kolektiv, který si najdete, a že ve vědě je spoustu lidí, kteří to dělají, protože je to baví a protože rádi předávají ty znalosti mladším generacím, takže určitě zkoušela bych to a nebala bych se toho.
0: No a koho zaujal dnešní dopolední rozhovor, tak si naživo může přijít poslechnout magistru Michaelu Mikiskovou i do Jihlavy, a to na přednášku, která se uskuteční tenhle čtvrtek v Muzeu Vysočiny Jihlava. Míšo, pojďme ještě přiblížit, od kolika hodin by si to posluchači neměli nechat ujít a zdali bude možnost i pokládat otázky třeba v rámci téhle vaší přednášky.
1: Tak pokud se nemýlím, tak přednáška by měla začínat v 5 hodin odpoledne. Mm-hmm. A myslím, že otázky určitě budou vítány.
0: No tak výborně. Hostem našeho vysílání byla magistra Michaela Mikisková, vědkyně působící jako odborná pracovnice a taky doktorantská studentka v Národním centru pro výzkum biomolekul na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Moc díky za to, že jste si dnes udělal čas a byla jste hostem našeho vysílání. Bylo to velice příjemné a myslím si, že si tak nějak teď připadáme všichni chytřejší, protože o proteinu víme velkou spoustu. Díky moc, ať se vám daří ve vašem výzkumu a budu se těšit zase brzy. Na viděnou a naslyšenou. Hezký den.
1: Děkuju moc, mějte se krásně.
2: Hosté Heli Dvořákové.

písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V centru žďárského sídliště Stalingrad budou mít lidé pohyblivé lavičky. Zhruba třetina lidí v Česku konzultuje svůj psychický stav s umělou inteligencí. Obchodní řetězec, kam patří i české prodejny Albert, má kvůli technickým potížím problém zásobovat obchody v Nizozemsku. Bude polojasno nebo skoro jasno s teplotami do 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. S oživováním lokality v centru sídliště číslo 3 začaly ve Žďáře nad Sázavou. Vychází ze sociologické studie lokality. Střed takzvaného Stalingradu tvoří desítky let neudržovaná betonová plocha. Radnice tam dá nejdřív dočasné lavičky, grill a další mobiliář na kolečkách, aby si lidé sami určili, kde je chtějí mít. První změnou je zatím barvou na ploše namalovaný půdorys sídliště. Jeho funkci přibližuje Martin Vrána z odboru strategického rozvoje a investic.
2: Spousta názorů říkala, že ty děti si stejně chodí hrát, jenom neví co. A už jenom ty obrysy těch domů tak vlastně představují nějaký základ pro vybarvování křídama, pro různý skákání, pro nějaký hry, pro nějaký bezpohybové aktivity. Takže vlastně je to přitom taková, řekněme, hloupost, ale zároveň to dává nějakou tvář té ploše a ty děti už si s tím dokážou nějakým způsobem vyhrát.
0: Skoro třetina lidí v Česku se o svém psychickém stavu radí s umělou inteligencí. Ukázal to průzkum agentury PAK Research, do kterého se zapojilo 1800 respondentů. Ministerstvo zdravotnictví ale varuje před možnými riziky. Chystá příručku pro bezpečné používání umělé inteligence.
3: Umělá inteligence dělá chyby, takzvaně halucinuje, to znamená produkuje informace, které nejsou pravdivé, ale působí tak.
4: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. AI podle něj nemůže nahradit péči psychologa nebo psychiatra. Lidem by ale mohla poradit třeba s tím, kdy a kde odborníka vyhledat. Podle bývalého ředitele Národního ústavu duševního zdraví Petra Winklera častější používání AI souvisí i se špatnou dostupností péče.
5: Lidé často nedostanou tu pomoc, kterou chtějí.
4: Podle průzkumu Sdružení ambulantních specialistů z loňského roku se na termín u 80% dětských psychiatrů čeká čtvrt roku nebo i déle. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Mezinárodní obchodní řetězec Ahold se potýká s důsledky kybernetického útoku. Společnost sídlící v Nizozemsku, která provozuje i obchody Albert v Česku, musela vypnout některé své systémy. Problémy má s online obchody i zásobováním.
6: Nizozemské pobočky Albert Heijn podle veřejnoprávní televize NOS nedostávají obvyklé zásoby zboží a podle zpravodajů televize chybí hlavně ovoce, zelenina či mléčné výrobky. Příčinou je omezení provozu v distribučních centrech. Nefunkční jsou také online e-shopy, které Ahold Delhaize provozuje v několika zemích, včetně Belgie nebo Spojených států. České pobočky firmy Albert zatím podle mluvčího Jiřího Marečka fungují jen s drobnými omezeními.
7: Naše prodejny Albert zůstávají plně v provozu, zákazníci mohou nakupovat bez omezení, ale má to jednu malou výjimku a to je využívání aplikace Můj Albert, která není v tuhle chvíli funkční.
6: Nefunkčnost mobilní aplikace podle něj souvisí s problémy v Nizozemsku. Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Hokejisté Pardubic přivítají v závěrečném utkání základní části Ligy mistrů švédské Växjö. Hrát se začne na východě Čech v 18 hodin. Oba týmy už mají jistotu postupu, kterou získala i Plzeň. Ta uzavře první fázi soutěže zítra. Poslední český zástupce Liberec nastoupí v Lize mistrů také zítra. O postup do play-off ale ještě bude bojovat.
1: Počasí.
0: V Košeticích a Dukovanech teď mají 11 stupňů, v Přibyslavi 8, bude polojasno nebo skoro jasno s teplotami od 12 do 15 stupňů, přidá se slabý severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte v pražském směru dálnice D1 za 93. kilometrem u Humpolce. Překáží tam kamion s defektem pneumatiky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553
8: 553. www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
9: Z Zdarec jak palec, od mikrofonu vás všechny zdraví Jarda Hypochondr. Jsou tady písničky pro Vysočinu, jak jinak než na vaše, jenom vaše přání. Takže volejte na číslo 22 155 49 99. No a udělejte někomu radost. Třeba mu pogratulujte, pošlete písničku nebo řekněte vtípek. To všechno je na vás. Taky můžete poslat SMSku na jiné číslo 90 011 04 a začít musíte slovem píseň a pak vaši zprávu. Jestliže jste na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz, tak pojďte na to.
1: Písničky pro Vysočinu s Jan.

0: uši.
1: Přijde babička k doktorovi a ten jí říká, babi, máte slabé srdíčko, musíte si odpočinout, nesmíte chodit po schodech, víte, abyste si neublížila po nějakém čase. No vidíte, babičko, hned vypadáte lépe, i srdíčko je už v pořádku, po těch schodech už můžete pomaličku chodit. Yeah.

0: potom zabradlí.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: Přesně tak, písničky na vaše přání a v této chvíli, kdo pak se nám dovolal? Krásný den.
3: Krásný den, ahoj, já tě zdravím, tady Zdeněk z Chotěboře, jak jsme se potkali na zahradě Čech. Jestli si pamatuješ, s Marcelem jsme tam byli.
2: Jasně, jasně, pamatuju.
3: No, a takže bych mu chtěl svátku včerejšímu popřát hodně zdraví a zdravíčka a všecko, co mu daří a tak. A bylo by to i pro Láďu do Havličku a Brodu, a co mě všecko znají a dobrý lidi, a i pro tebe a mě. A tak nějakou písničku Marcel Velkého města.
2: No, ono je to Marcel z Malého města, necháme tam to velký.
3: Z Malého města, pardon, Malého města, Marcel z Malého města.
2: Já se tam přidám taky do toho města, přeju všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí a bude to zpívat Petr Naď.
3: Jo, děkuju a naslyšenou.
2: Pěkný den, čau.
3: Čau.

0: fotbalové koule a hlásí svému klientovi: vidím tady, že jste otcem dvou dětí. No to si myslíte vy, ale já mám děti tři. No to si zase myslíte vy.
1: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Písničky na vaše přání, já mám tady další. Dnes by moje maminka Jaroslava chtěla zahrát písničku Helenky Vondráčkové Fanfán. Může být? Jasně, že může být. Renatám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům a vám do rádia, všem posluchačům, Silvie a Jaroslava z Prahy.
3: Ten den zrovna měla jsem

0: Vždyť to, že vědci zjistili, že ženský orgasmus trvá přibližně 4x déle než mužský. Je to stejné jako telefonování, nakupování a parkování.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Ano, mám tady další přání. Jardo, prosím, zahrajte mému Jeníčkovi, kterého zrovna hlídám, písničku Mléčný bar od Zdenka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Díky, babi Jarka.
3: Když jste naše třída do baru, mléčného, bere sebou třídního járu.

že člověk potká psy. Pouvalé, koupíme pár dobrot do kapsy. Dopravé, vracíme se zpátky do školy. Pěšinou, celý

0: Lékař, no podívejte se, máte přesunutý orgán.
1: Jak prosím? To mě musíte nějak blíž vysvětlit.
0: No vaše játra jsou v řiti.
2: Písničky pro Vysočinu.
3: Přesně tak, písničky na vaše přání. No a já už tady mám další přáníčko. A to má Jarek Střeště. A posílá vtípek, panečku. Podnikový večírek.
4: Prosím vás, pane, vy jste vedoucí mého manžela?
5: Ne, to nejsem.
4: No tak prosím vás, dejte hned tu ruku pryč z mého kolena.
5: Dobrý den, v těchto dnech by se Karel Černoch dožil 83 roku. Zahrajte prosím jeho hit Ona se brání. Nahrávka z roku 1968. Děkuji, Jarek Střeště. Mám to tady. Ona se brání, Karel Černoch.

0: nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. vysočina.rozhlas.cz.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: A už tady mám další přáníčko, prosil bych zahrát mé mamince od Tučného písničku Tam u nebeských bran. Děkuji, Štajger.

0: se takhle baví dvě blondýnky a ta jedna říká, hele, hlásili, že z jihu přijde teplá vlna. Jo, to jsem zvědavá, za kolik budou prodávat klubko.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Jardo, zahraj mému Honzíkovi do práce pěknou písničku. No tak jo, tak jo.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Maminka jde se svou hyperaktivní dcerou k psycholožce.

0: si takhle povídají dvě holčičky. Hele, Jano, věříš na záhady? No, věřím. Zrovna před týdnem, když měla maminka noční směnu, jo, byla u nás na návštěvě teta. Spala v obýváku pod lustrem a ten se utrhnul a spadl. No a co je na tom záhadného? No, záhadného je to, že se jí vůbec nic nestalo, ale tatínek si potom v koupelně vytahoval ze zadku střepy.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: No a další přání má Dáša. Zdravím všechny a prosím o zahrání. Mámo, kup mi brášku. No tak jo, Marie Rotrová.

0: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: No a v této chvíli na telefonu už čeká Ludvík ze Salavic. Nazdar, Ludvíku.
2: Ahoj, Jardo, zdravím tě a zdravím všechny posluchače, to je skvělého pořadu. Vzpomněl jsem si dva vtipky, můžu?
1: Můžeš, a nebudou, prosím tě, takový, jak jsi mi říkal teď před chvilkou, když hrála písnička Mámo, kupni brášku. Ten byl ale vtipnej, ten byl dobrý náhodou.
2: Ten byl dobrý, on by se posluchačům taky líbil. Myslím, že bychom dostali do držky oba dva za něj.
1: Toto nás určitě. Tak povídej.
2: Takže takhle turista se žbánečkem v ruce jde takhle moravskou vesnicí, potká stařečka a říká: stařečku, kde se tady pálí slivovice? Tož vidíte ten kostel tamhle na kopci? No vidím, no tak mimo toho kostela úplně všude.
1: Dobrej.
2: A takhle v kyně skončilo promítání a uklízečka našla dámský kalhotky a ptá se odcházející slečny: slečno, nejsou to vaše kalhotky? Ne, ne, ne, nejsou, já mám svoje v kabelce.
1: Taky dobrý. Co zahrajem?
2: Tak a dneska má narozeniny můj dobrý kamarád, pan Pepa Suchánek z Budišova. Pepo, já ti přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a dobré pohody, ať se ti furt jenom daří a pohlaď za mě i pejska. A vybral jsem ti písničku Tak trochu Einstein.
1: Tak jo, je to tam, děkuju za zavolání a měj krásný den, čau.
2: Ty taky a všichni posluchači, mějte si všichni moc hezky, nashledanou.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Tentokrát zjistíme, že mezi námi žije spousta talentovaných a tvořivých lidí. Co všechno dokázali, vystavuje už po 20. Jihlavský spolek Jinak a my si zajdeme za jeho zakladatelem. Prohlédneme si také ručně šité kabelky, batohy a tašky od Jarmily Malé z Nového Veselí.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.
2: Ano, písničky na vaše přání a já tady mám další. Prosím o tvoji písničku Kulatá pro moji maminku Jarka z Opatová. S radostí zaspívám.

0: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: No a mám tady poslední přání a bude to písnička Colorado od Kabátu pro Karlíka do Třebíče a posílá mu to Jitka.

Tak to byly Kabáti, Coloredo, poslouchali jste písničky na přání, no a loučí se s vámi Jarda Hypochondr a zase zítra takhle po 12. v písničkách pro Vysočinu. Čau, čau.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Ředitelka Velkobítežské praktické školy získala republikovou cenu. Spotřebitelské ceny v Česku v září meziročně stouply. U pobřeží Bulharska zasáhly v noci drony další dvě lodě. Jedna z nich se potopila. Bude polojasno nebo skoro jasno s teplotami do 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Celorepublikové ocenění ředitel budoucnosti získala ředitelka základní a praktické školy ve Velké Bíteši. Blanka Gajzurová vyhrála v kategorii základní škol. Soutěž zaštiťuje ministerstvo školství.
5: Ocenění má vyzdvihnout ředitele a ředitelky, kteří inspirují svoje kolegy i žáky, přichází s inovacemi a mají viditelné výsledky. Velkobítežská základní a praktická škola vzdělává děti s autismem, mentálním i kombinovaným postižením. V její budově končí velká rekonstrukce. V příštích týdnech se žáci přestěhují do moderního a bezbariérového zázemí. Daniel Zach, Český rozhlas.
4: Inflace v Česku zrychlila. V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 0,6% víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. U pobřeží Bulharska zasáhly neznámé drony dvě nákladní lodě. O dalším útoku blízko hranic Evropské unie v Černém moři informoval bulharský premiér Rumen Radev. Jedno z plavidel se potopilo zhruba 30 kilometrů od pevniny. Na místě zasahuje pátrací tým. Pohřešovaných je 11 námořníků. Kvůli incidentu bulharská diplomacie předvolá ruskou velvyslankyni.
6: Přestože podle Radeva není jasné, kdo za opakovanými útoky stojí, řekl, že vše nasvědčuje tomu, že z nich má prospěch Rusko. Na loď Chelsea 3, která patří ukrajinskému majiteli, zaútočili nejméně 3 drony. Záchranáři už do bezpečí dopravili posádku složenou ze 7 Ukrajinců a 8 Azerbajdžánců. Údery v Černém moři mezi Ruskem a Ukrajinou odsoudila taky šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Generální tajemník NATO Mark Rutte po telefonátu s Radevem řekl, že aliance chce kvůli útokům posílit svou východní hranici. Jiří Kordík, Český rozhlas. Sport.
4: Basketbalista Vít Krejčí byl druhým nejvytíženějším hráčem Portlandu v přípravném utkání na nový ročník NBA při výhře nad London Lions 119-66. Za skoro 21 minut na palubovce stihl český reprezentant jako střídající hráč nastřílet 10 bodů, přidal 5 doskoků, 2 asistence a 3 zisky.
3: Počasí.
4: V Třebíči a Počátkách teď mají 13 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 11. Bude polojasno nebo skoro jasno s teplotami od 12 do 15 stupňů. Přidá se slabý severní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: S omezením počítejte v brněnském směru dálnice D1 mezi 109. a 114. kilometrem u Jihlavy. Silničáři tam obnovují vodorovné dopravní značení.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
2: Televizní diváci si ho pamatují jako kapitána Čermáka z kriminálního seriálu Specialisté. Jeho herecký svět ale zdaleka nekončí u obrazovky. Výraznou část jeho profesního života tvoří divadlo. Jan Zadražil je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Musím.

0: Herec Jan Zadražil je naším hostem pro milovníky krimi seriálu Kapitán Čermák ze Specialistů. Byla to role, díky které vás lidé začali poznávat na ulici? Byla to ta role? Nebo už se to dělo dříve?
1: Já nevím. Asi se to dělo i dříve. Já jsem páchal i jinačí nezdoby, než jenom Specialisty, takže pár seriálů jsem se zúčastnil a to potom obnáší i to, že vás lidi poznávají a upřímně řečeno, samozřejmě ego to dělá dobře, kdo tvrdí, že ne, tak lže podle mě, ale spíš je o to, co potom uděláte s tím dál, k čemu to použijete. Můžete je třeba pozvat do divadla, říct, jestli se vám líbí, že vám lezu do obýváku dvakrát týdně, tak se zkuste přijít podívat i, co se páchá večer v divadle naživo. Doopravdy v úvozovkách, protože i divadlo je jenom jako.
0: A vy jste přesně toto udělal, využil jste k tomu postavu třeba právě ze Specialistů nebo z jiných seriálů k pozvání do divadla?
1: Jo, to si myslím, že když už, myslím si, že člověk, když přijímá tu práci, tak by měl přijímat i to, že to sebou může nést tenhle druh pozornosti. Já nejsem úplně člověk, který by kvůli tomu tu práci přijímal, ale zároveň to beru jako nějakou platbu za to, že tu práci můžu dělat a má svoje výhody. A tak potom vždycky říkám, dobře, vyfotím se s vámi, ale vy mi slíbíte, že se podíváte na www.divadlovceletné.cz a vyberete si představení, který hraju s Kašparama, nebo zajdete do Violy, nebo se podíváte na představení u Hitlerů v kuchyni, nebo půjdete do Řeznický, kde připravujem nejnovější zatím věc.
0: Nejnovější věc, která se jmenuje V gala a ke které se dostaneme, určitě o ní budeme mluvit. A zafungovalo to, že, jak jste říkal, dvakrát týdně jste lezl divákům nebo lidem doma do obývacích pokojů, tak zafungovalo potom? Skutečně se stalo to, že někdo přišel na vás do divadla a řekl, já jsem přišel, protože vy jste ten Čermák, kapitán ze Specialistů?
1: To nevím, jestli lidi šli úplně kvůli tomu. Nejsem si jist, že je tam nějaký intenzivní překryv mezi diváky seriálů a diváků divadelních. Ale už se párkrát stalo, že takzvaní zavlečenci, jak já jim říkám, to znamená lidi, kteří by do toho divadla vlastně nešli úplně sami dobrovolně, ale objevili se tam, chtěli udělat radost třeba partnerovi nebo partnerce nebo kamarádovi. Takže to jsme ani nevěděli, že umíte i něco trochu jiného. Že můžeme zažít trochu jiný zážitek, než doma u televize, kdy typujeme, kdo z těch tří podezřelých to asi tak může být. Ale že můžeme zažít i něco takového, jako je živý divadelní představení, což já jsem přesvědčený, že je primárně setkání a jakýsi, a až bych se nebál použít třeba slovo rituál, protože si myslím, že z toho divadlo vychází, ze společného setkání, když je v úvozovkách vše hotovo, máme co jíst, máme kde spát, máme ukojeny základní potřeby a pořád nám ale ještě něco chybí. Tak a to je, myslím, ta nadstavba, která se dá získat třeba v divadle.
0: Tak a o té nadstavbě budeme samozřejmě mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jan Zadražil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jan Zadražil, který právě teď, no právě teď ne, teď sedí ve studiu Českého rozhlasu, ale ve svých volných chvílích zkouší inscenaci v Gala, kterou uvede divadlo v Řeznické 30. listopadu, bude mít premiéru. Je to autorská hra. Jaký je váš vklad do této hry?
1: Můj vklad do této hry je, že ráno vstanu a jdu na zkoušku. Tím to začne, ale jdu tam rád, protože mi přijde, že to má smysl. Mě oslovili dvě dámy, herečka a tanečnice, Stáně Jachnická a Leona Kvaša-Kvasnicová, asi před 2 lety. Že touží udělat něco svého. A obě jsou to skvělé interpretky, ve svém oboru si myslím, že držejí špičku, pracují velmi intenzivně a zároveň dospěli do nějakého bodu, kdy ucítili, že možná nechtějí být jenom interpretky, ale chtějí se pustit na trochu křehčí plochu a troufnout si udělat něco po svém. A jako základ si vzali knihu o Gale Dalí, což byla partnerka Salvatora Dalího, o který se toho zase tolik neví. Mimo jiné i proto, že ona dost intenzivně pracovala na tom, aby existovalo vždy několik verzí jejího příběhu. To je jedna ze zvláštností té dámy a není poslední. A říkali, tahle žena nás zaujala. Já jsem říkal, proč? A oni říkali, protože v sobě nese nějakou lomenost toho, že člověka fascinuje a zároveň něčím odpuzuje, nerozumí jí, proč dělala něco, když na druhou stranu dokázala něco jiného. Brzy jsme se dostali k tomu, že nechceme dělat životopisný drama a že spíš bychom rádi to o tuto osobu nebo osobnost možná velmi zvláštní, tajemnou něčem a velmi silnou, teda každopádně. Výraznou, takže bychom to rádi o ní pouze opřeli a zkoumajíc tuto dámu, bychom se skrz to dostali k sobě. Proč nám připadá v něčem fascinující, inspirativní a v něčem jiným odsouzeníhodná? Co to na ní je? A proč to tak připadá konkrétně nám? Proč to tak připadá Stáně? Proč to tak připadá Kvaše, proč to tak připadá mně a proč to tak připadá ještě Gábině Vermeliu, kterou jsme k tomu přizvali, abychom dostali jakousi, já tomu říkám soukromně svatou čarodějnickou trojici, herečka, tanečnice, hudebnice, která, jak už jsem říkal, každá dosáhla poměrně vysoko. A zároveň, aby to bylo minimálně o co opřít nebo s čím konfrontovat, tak ta mužská energie je tam podstatná, protože byla podstatná i pro Galu Dalí, práce s mužskou energií a s ženskou energií, takže tu tam zastupuju já. A můj osobní vklad, ať to vrátím na začátek k vaší otázce, je to, že se, nejenže teda vstanu, to byla samozřejmě nadsázka, i když upřímně řečeno, není to nic lehkého, ale stanu rád, protože to setkání s holkama, jestli je tak můžu familiárně nazvat, já jim tak říkám, když jsou to dámy 50+, ale pro mě jsou holky a jsou moc krásný a dobrý a plný energie, takže holky jsou pořád, tak je po každý zajímavý, po každý objevíme něco dalšího, vyzýváme se v tom navzájem, my jako herci se učíme tančit, Kvaše jako tanečnice se učí mluvit, Gábina jako zpěvačka se učí taky tančit. Je to tato kombinace. Chtěli bychom vyprávět Není to příběh, který by někde začínal, probíhal a končil. Je to jakýsi kaleidoskop situací, který ale nevyprávějí jenom slovem, ale taky pohybem a hudbou. Je tam tohleto zajímavé spojení. Bavíme se o tom, že Gala Dalí inspirovala nejenom Salvatora Dalího, ale byla už předtím poměrně silnou inspirací pro celou skupinu surrealistů. Surrealismus, sir je předložka nad, takže je to nadrealita a znamená to aspoň pro nás věci, které mají svoji přesnou funkci a přesný tvar, spojujete dohromady zcela nečekaně, nově a necháváte se překvapovat, co to v tom spojení začne znamenat jinýho. A to by mohlo tohle představení dělat. To by nás zajímalo.
0: Jan Zadražil je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Jan Zadražil, který právě v současné době zkouší inscenaci v Gala, kterou 30. listopadu uvede divadlo v Řeznické. Je to o Gale Gaddalí, ale není to životopisné drama, není to přímý popis jejího života, nevypráví to přímo o jejím životě. A vy jste v minulém vstupu říkal, Jane Zadražile, že Gala Dalí byla za něco jakoby hodná obdivu, za něco naopak určitého odsouzení. Jak, která z těch částí pro vás, ve vás převládá? Nebo to máte 50 na 50?
1: Já myslím, že ona je zajímavá právě proto, že každý má šanci zaujmout k ní to stanovisko svoje vlastní a poměřit se s ní. Což ale znamená nebát se, ponořit se sám do sebe a podívat se na sebe, kdo jsem já, co jsou moje cíle, jaká je moje cesta tady, teď momentálně v tomhle pokusu, jak já říkám, že jsem přesvědčený, že těch pokusů máme víc, tak jaká je moje cesta, co má být výsledek, co nesu, proč tady jsem, kromě toho, že se mám rozmnožit a potom zase odejít a začínat znova v dalším pokusu. Dokážu se přesáhnout, nechám tady něco, nebo se spokojím s tím, že jsem se objevil, rozmnožil a zase vznikl. A to teď nemyslím nějak odsouzení hodně, to je naprosto v pořádku. Každý si může říct, jestli chce, kolik toho chce. Mně Gala Dalí na první dobrou, když jsem si tu knížku přečet, tak jsem si v duchu říkal, proč si holky vybrali tuhle dámu. Je zvláštní. Nerozumím jí. Nikdy nic nestvořila, ale pod jejím vlivem tvořili jiní. Co v ní bylo za sílu? Ta obrovská touha po svobodě, po emancipaci, po tom, že já mám právo žít život, jaký chci, a nikdo nemá právo ho soudit. Gala Dalí byla žena, byla to matka, měla dceru s Paulem Elwardem, to byl její první manžel, surrealista, básník, člen surrealistické skupiny André Bretona, který celoživotně miloval, přestože postupně právě odešla, stala se partnerkou Salvatora Dalího. O tu dceru se staral, protože Gala Dalí nebyla nikdy matka. Ona od začátku říkala, že dceru nechce, že jí, jejími slovy, její dcera při pohledu na svoji dceru, když jí vidím, jak roste, tak vidím, jak já stárnu. Ale od začátku to takhle nastavila. Řekla, nikdy nebudu matka, můj úkol je jinde. To pro mě bylo jako nepochopitelný, na první dobrou odsouzení hodný. Ale pak jsem to znova, a říkal jsem si právě, proč teda holky jste si vybrali třeba tohle. Možná proto, abyste o to opřeli to, že vy jste matky a nikdy byste tohle neudělali. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, která mě nakonec, upřímně řečeno, přivedla k tomu, že jsem řekl, dobře, budu i já součástí toho zkoumání, protože když jsem se podíval na to, jak se Gala prezentovala, jak fungovala, jaký měla názory, jak vedla svůj život, tak ve chvíli, kdy jsem si stačilo si vyměnit její pohlaví místo ženy, si tam dosadit muže, a v tu chvíli to je naprosto standardní způsob, jak si myslím, velká část naší mužské populace funguje, díky čemuž dosáhla, čeho dosáhla. Spousta i mých vrstevníků, a já jsem si vždycky říkal, jak je to jako možný, řekne je, já jsem si vlastně uvědomil, že potřebuju svobodu, potřebuju se já projevit, potřebuju sám sebe.
0: Já se omlouvám, že vás přerušuju, jako muž jste to pochopil, pokud by Gala Dalí byla mužem, tak byste ji pochopil, ale u ženy...
1: Tak by na něj nebylo nic divného. Tak to do dneška takhle funguje. To, takhle to je. A to je třeba věc, která taky je ke zkoumání.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil. Povídáme si především o divadle. Ostatně na divadle vy jste strávil už 30 let.
1: Asi jo.
0: Jste trémista před premiérou.
1: Pade, bylo to v 20, tak jo, 30. Byl jsem velký trémista. A už asi nejsem. Není proč, když pracujete na něčem, co vám dává smysl společně s lidmi, který vám dávají smysl a věnujete se tomu poctivě, tak proč se bát? To divadlo je krásný v tom, že je živý, že je teď a tady a chyba je nejkrásnější věc, která se vám může stát, protože může přinést něco, právě pokud nejste zbytečně nervózní a neobáváte se jí, ale vítáte jí, tak může přinést něco, co by vás nikdy nenapadlo. A zároveň potvrzuje to, že to není umělý, no. Že to je živý. Živý umění.
0: Živé umění. Když se rozhodujete, zda nějakou roli vzít, zhostit se jí, tak právě hraje velkou roli to, s kým budete pracovat, než ta samotná role.
1: Ano.
0: Je to pro vás důležitější, než... Nebo podle čeho si vybíráte, v čem a jakou postavu stvárníte?
1: Už jste to řekla. Podle toho, kdo u toho bude se mnou. Divadlo je věc společná. To dokonce i ve chvíli, kdy, řekněme, hrajete monodrama a divák vás vidí samotného, tak na vás musí třeba někdo posvítit. Nebo minimálně při té práci, při té přípravě, při zkoušení. Asi není od věci, když u toho je někdo, kdo se na to dívá a říká, a teď to berte trochu, prosím, s nadhledem, rychlejc, pomalejc, nahlas, potišejc. To je strašně důležitý. Divadlo bez diváka neexistuje. Od slova dívat se. A takže to potřebujete. A no, nejste tam sám vlastně. A asi jsem to teď pomenoval taky, vždycky tam by někdo měl být. Pokud se na to nikdo nedívá, není to divadlo, děláte kraviny doma v obýváku.
0: Vy jste prošel řadou divadel, Fidlovačky přes Vinohrady, pod Palmovkou, v Brně jste působil v divadle Na provázku, tam jste ostatně 13 let stvárňoval Nikola Šuhaje v baladě.

0: je pro banditu. Kde vám a kdy vám bylo nejlépe s divadlem?
1: No, asi ve chvíli, kdy jsem se mohl už svobodně rozhodnout, že tam chci bejt. A bylo mi krásně na provázku, to bylo nádherný. Začátek na Fidlovačce, když vznikala, tak byla taky krásná. Vždycky, když něco začíná, tak to je paráda. To žene nějaká prostě energie vzniku, to je dobrý. Byla skvělá parta, po určitý době už jsem cítil, že je potřeba se stát svobodným a právě rozhodovat o tom, s kým chci být. A takže jsem odešel z Fidlovačky, byl jsem dlouho s partou, která si říkala Company CZ, to bylo ve Strašnickém divadle, potom jsme se ještě asi na 3 roky přestěhovali do divadla Komedie, tam jsme pak museli skončit a já už v té době jsem dělal se skupinou nezávislou, která si říkala Veselé skoky, to bylo pohybové divadlo nonverbální, který ale činili činoherci, kteří se rádi hejbali a objevovali nové věci. Dostali jsme tam a taky vzniklo to úplně jenom z touhy a potěchy, z ničeho jiného. Byla to taky skvělá skupina lidí, dostali jsme rezidenci právě v divadle v Celetné a skrz Veselé skoky jsem pak mohl zakotvit v divadle v Celetné ve spolku Kašpar. To je jako i můj splněný závěrečný sen. A tam jsem šťastný vlastně všude, no. Protože mám velký štěstí. Protože v tomhle jsem svobodný. Můžu říct, toto chci a toto ne.
0: Tak ať se vás drží. Jan Zadražil je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil, filmový, divadelní, seriálový herec, nikoli však dabér, což mě s vaším hlasem docela překvapuje, takže platí to, že skvělý herec nemusí být nutně dabérem.
1: No, já jsem toho, myslím, zářený příklad. Nebo toho, že nevím, jestli skvělý herec, ale ne každý herec musí být dabérem. Je to, pro mě je to třeba jedna z nejtěžších disciplín. Já se buď se trefím do kódu, a ne, do pusy takzvaně tomu herci, a nebo hraju. Ale dohromady to nikdy nešlo. A skvělý režisér, pan Zdeněk Štěpán, který má třeba mimo jiné na hrbu, kdybych mu to takhle poslal, všechny Simpsonovy a tak dále, velký filmy, tak to se mnou vždycky jednou za čas zkusí. Zavolá a řekne, Honzo, pojď. A já řeknu, Zdeňku, teď vy to přece víte, že to jako nejde. A on říká, pojď to zkusit, třeba to zlomíme. Pak se mnou trápí, dá mi třeba hodinu, to je strašně moc, a pak řekne, tak super, tak zase příště to zkusíme. A já mu za to jsem vděčnej, zároveň ale vždy znova se usvědčím, že toto není moje cesta. Všichni, kteří to dokážou, mají můj obrovský obdiv. A není nutné, si myslím, dokázat naprosto všechno.
0: A neslýchal jste právě s vaším hlasem, že je, vy máte skvělý hlas pro ten dubbing a nesnažil se ho, no, vás to naučit, byť vy jste říkal, že pan režisér to s vámi zkouší opakovaně, tak no, je to právě proto, že pro tu barvu hlasu, že by si ho přál mít v rejstříku hlasů dubbingových.
1: Asi jo. A říkám, pro mě to je, a zrovna od pana Zdeňka, obrovská podsta, že se tím vůbec zabývá. Přestože nakonec vždycky zjistí, že ne. Tak to je jako krásný. Co víc chtít, ale já myslím, že už taky pochopil, že moje cesta asi bude jinudy. A kdyby mám velký štěstí a to, že můžu aspoň se pokoušet s tím hlasem pracovat třeba v rámci načítání audioknih. To je moc krásná práce, já jsem vždycky moc rád čet a v tom vidím nějakou svoji cestu, která je rozhodně ještě hodně, hodně dlouhá, mám se co učit, ale zároveň tam nacházím nějakou potěchu a nějaký smysl, jak předat příběh jenom hlasem.
0: To zní nikoliv jako práce, ale jako i koníček, protože kdo rád čte, tak když to má potom jako profesi, tak to musí být, asi záleží i podle toho, co čtete. Byla i kniha, která vás třeba vůbec nebavila?
1: Ne. Já mám, stejně jako mám štěstí v divadle, obrovský, nebo vůbec práci na lidi, který potkávám, tak jsem měl a mám doteď štěstí i na knihy, na tituly, který nebyla knížka, kterou bych čet a trápil se s ní. Vždycky se v ní něco dá najít, aspoň zatím to šlo, a taky vždycky máte možnost říct, děkuju, tohle asi nedokážu. A to je na každém. Zase není potřeba přečíst všechny knihy na světě.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Jan Zadražil. Povídali jsme si a pojďme se ještě povídat o knížkách, které vy rád načítáte. Už se vám někdy stalo, že jste četl nějakou knihu a pak vám zavolali, že tu stejnou by chtěli, abyste načetl? Čili jste ji důvěrně znal?
1: No, já jsem si dokonce řekl o práci, když jsem se dozvěděl, že by měla být do zvukové podoby převedena řada knih od Terryho Pratchetta. A tak jsem řekl vydavateli, prosím, nech mě to číst. A protože je to něco, s čím já jsem se od té chvíli, co jsem se potkal s prvníma knihama tohohle spisovatele, a tak mi ty knihy zůstaly, já je čtu opakovaně, protože jsou to knihy, které vyprávějí příběh, mají v sobě spoustu humoru, ale taky nějaký něhy, docela velkýho vhledu do lidských duší a do způsobu, jak lidi fungujou, proč se rozhodujou, jak se rozhodujou. A je to vlastně satyra, která se tváří jako pohádka a přitom vypráví o nás. A jsem moc vděčnej vydavateli, že řekl, tak jo. Pak jsem se trochu polekal, protože jsem si uvědomil, že nejsem sám, kdo toho spisovatele, kterýho Pratchetta má rád, pro kterýho je poměrně silná fanouškovská základna. A říkal jsem a uvědomil jsem si, že číst tu knížku 16krát potichu je něco úplně jiného, než jí pak přečíst nahlas a předložit tu svoji verzi lidem, který mají každý svoji velmi nepochybuju specifickou verzi ve své hlavě. Takže ta výzva byla veliká. Snad se jí podařilo zvládnout. Je to jedno z mých splněných přání, že můžu interpretovat knihy Terryho Pratchetta. Takže jo, stalo.
0: Není to ale asi časté u vás, že byste si řekl o práci. To už musí být něco.
1: Bylo to podruhé v životě. Poprvé jsem si řekl o práci panu Tomáši Tepfrovi, jestli by mě vzal na fidlovačku. A podruhé jsem si řekl Martinovi Pilařovi z Van Hortbooku, jestli můžu číst Pratchetta. Ani jedné té prosby nelituju.
0: A takže už pan Tepfr vás poprvé nějak nevzal samo sebou, že jste musel přijít aktivně si říct.
1: Já jsem pracoval v jeho představeních, což bylo moc krásný, ještě jako student, bylo nás víc, byli jsme celá taková parta z ročníku. A potom, když se zakládala fidlovačka, tak on oslovil kluky a mě vlastně jedinýho ne. A jsem si říkal, aha, tak to je jasný, no tak to je jasný znamení. Nicméně já jsem měl v té době angažmá těsně po škole v Libereckém divadle FX Šaldy a potřeboval jsem ale zpátky do Prahy, protože se nám měla narodit první dcera. A řekl jsem, Tome, to pane Tomáši, můžu? A on říkal, a vy, ale vy jste mi neřekl. A on říkal, já vám neřekl jenom proto, že vy jste jediný, kdo práci máte. Chcete? Teda na fidlu. A jsem říkal, moc bych si to přál. A on udělal to, že řekl, dobře, tak já něco zkusím vymyslet a vymyslel.
0: Takže vymyslel a byl jste tam.
1: Jo.
0: Stejně jako dnes tady a moc vám za to děkuju. Jan Zadražil byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Jindřich Skoč do pole odchází ze zastupitelstva v Polné. Kvůli uzavírce pisáreckého tunelu už v Brně vypnuli některé semafory. Dopravu řídila policie. Lucemburský soudní exekutor zablokoval kvůli kauze Diag Human podíly firmy ČES. Bude polojasno nebo skoro jasno s teplotami do 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Končící bezpartijní starosta Polné Jindřich Skoč do pole se vzdal svého mandátu v novém městském zastupitelstvu. Dnes to potvrdil Českému rozhlasu s tím, že se tak rozhodl ze zdravotních důvodů. V zastupitelstvu strávil 36 let, posledních 28 byl i starostou města. Už před volbami oznámil, že se nebude ucházet o funkci ve vedení města. Nakonec ale končí úplně. Pokračuje Jindřich Skoč do pole.
2: Už před volbama avizované, že nebudu kandidovat na žádnou uvolněnou funkci. A nyní jsem se rozhodl ze zdravotních důvodů odstoupit i a zdát se mandátu. Takže to je konec mé, se dá říct, politické kariéry v Polné.
0: Jindřich Skoč do pole byl navíc v létě pravomocně odsouzený k podmíněnému trestu za zpronevěru poté, co se nechal oklamat podvodníky s kryptoměnami. Škodu podle svých slov kompletně uhradil ze svého. Prvním náhradníkem za něho je Petr Dvořák. Několik policejních hlídek zasahovalo dnes v základní škole v Lukách nad Jihlavou. Jeden ze žáků tam podle mluvčí policie Dany Čírtkové vyhrožoval spolužákům i škole. Bližší podrobnosti vzhledem k věku chlapce neuvedla. Vedení školy incident oznámilo policii, která případ šetří pro podezření z nebezpečného vyhrožování. Uzavírka pisáreckého tunelu v Brně komplikuje dopravu. Policisté dnes na několika křižovatkách nechali vypnout semafory a dopravu řídili sami. 40-denní oprava tunelu začala včera a problémy způsobuje hlavně v dopravní špičce. Podrobnosti k aktuálnímu režimu dodává policejní mluvčí Pavel Šváb.
3: Díky o něco volnějším komunikacím mohly hlídky častěji vstupovat do řízení křižovatek, ať už krátkodobou preferencí volného směru, případně si nechat světelnou signalizaci vypnout a řídit křižovatku pouze ručně. Nejčastěji se tak dělo u křižovatek Poříčí Hašpická, Hlinky Pisárecká a Poříčí Nové Sady.
0: ČES se kvůli zablokování části podílu kvůli kauze Diag Human bude bránit u soudu. V reakci to Českému rozhlasu napsal premiér Andrej Babiš z ANO. Polostátní firma je podle něj přesvědčená, že uspěje. Diag Human se s Českem soudí od 90. let. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. Podle Babiše stát ani dál neuznává nárok firmy na odškodnění a bránit se bude dál. ČES zdůrazňuje, že zákazníku se zablokování podílu nedostává.
1: Sport.
0: Střelkyně Veronika Blažičková se dostala poprvé v kariéře na stupně vítězů ve světovém poháru. Na podniku v Káhiře vybojovala stříbrnou medaili v třípolohové malorážce.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Velké Meziříčí teď mají 13 stupňů, v Dukovanech 14. Bude polojasno nebo skoro jasno s teplotami od 12 do 15 stupňů. Přidá se slabý severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pozorněte v pražském směru dálnice D1 na 120. kilometru u Velkého Beranova. Na krajnici tam stojí nákladní auto s defektem pneumatiky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Máme krátce po 14. hodině, je úterý 13. října. V neděli jsme znovu pekli s naším kolegou v Pochoutkovém roce na sladko. Užili jsme si posvícenské pečení s Vojtou Vrtěžkou a naučili se dělat karamelový koláč s jablky. Recept na něj uslyšíte v našem vysílání za chvilku.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina. My jsme v neděli v pochoutkovém roce na sladko v rámci posvícenského pečení s Vojtou Vrtiškou, cukrářem, který vyhrál jednu z předchozích řad televizní soutěže Peče celá země. Upekli karamelový koláč s jablky. Tak si ten recept teď společně připomeneme, a to s kolegou Patrikem Rozehnalem.
1: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a 1 vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrníčka použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
3: Opět oblíbená mísa od robota.
1: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
3: Ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležitý bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
1: Mouka. Přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne o stěny té míso, kotlíku, čehosi bouchat to hotové těsto. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
3: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
1: Jo, přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, hodina, zachladíme.
3: Těsto se chladí.
1: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
3: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
1: Necháte tam skaramelizovat cukr.
3: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
1: Přesně tak a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly byste tam pak krystalky a cucky. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu, přidáme si misopastu. Sahejte spíš po té světle, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
3: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout?
1: Je fajný nechat schladnout trošku. Ono ty jabka zase napijou zpětně část té vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený, spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný. Teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout. A máme náplň.
3: A co budeme dělat my?
1: Rozvalíme si těsto. Chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
3: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A pak to, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
1: Já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
3: Tolik.
1: Tak, budu péct naslepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
3: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
1: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
3: Co je hotovo a co nás čeká?
1: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň a máme hotovo. Pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanou.
3: To
1: jak
3: máme
1: málo
3: to
1: stačí ke štěstí.
3: Oříšek pekanový tam křupne.
1: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím. Tak příště.
0: Karamelový koláč s jablky a taky šlehačkou zvládnete určitě i vy a ohromíte s ním buď svoji rodinu, anebo třeba návštěvu. Rozhodně doporučujeme vyzkoušet. Recept najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Je tam napsaný jak recept, tak jsou tam i fotky, dokonce i videonávod, jak si tuto dobrotu udělat. A nezapomeňte, že rovnou můžete i hlasovat pro nejlepší recept desetiletí. Najdete tam totiž všech 36 6 letošních soutěžních receptů pochoutkového roku a odměňovat cenami budeme autory na velké finále a také několik z vás, kteří budete hlasovat.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Jestli chcete zažít mimořádný hudební zážitek, tak se vypravte v neděli 18. října do Sněžného od 17 hodin. Tam uslyšíte naprosto unikátní varhaní vystoupení v rámci festivalu Varhaní Vysočina a uslyšíte tam skladby napříč staletími. Tak vyražte ještě jednou tedy v neděli od 17 hodin ve Sněžném.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Lucie ve vysílání Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: V Brzkově na Jihlavsku se kdysi těžil uran ze samotného dolu, toho už příliš mnoho nezbylo, přesto má toto místo zajímavou historii. My už tam máme i regionálního stopaře Adélu Zachovou, která nám teď přidá další podrobnosti. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Právě tady v lesích nedaleko Brzkova, poblíž silnice směrem na Polnou, se v 80. letech minulého století otevřel uranový důl. Průzkum zdejšího ložiska probíhal sice už dříve, ale mezi lety 1981 a 1990 se přešlo také k samotné těžbě. Horníci se dostali až do hloubky 300 metrů a získali přitom přibližně 65 tun uranu.
0: Co se s dolem stalo, když těžba skončila?
2: Těžba tedy skončila v roce 1990 a důl se začal postupně likvidovat. Ta definitivní sanace přišla až v roce 2004, kdy podzemní prostory byly zasypané, následně se samovolně zatopily vodou, budovy a další zařízení na povrchu se zbouraly a tohle místo potom postupně zaplnil smíšený les. A když se sem vypravíte, uvidíte tu především betonový kryt bývalé těžní jámy číslo 12 a také malý památníček.
0: Uvažovalo se někdy o tom, že by se těžba zase obnovila?
2: Ano, opakovaně se přemýšlelo o tom, že by se těžba mohla znovu obnovit, s tím ale část veřejnosti nesouhlasila, hlavně odpůrci těžby uranu a také někteří místní obyvatelé, kteří proti těmto záměrům dokonce protestovali. Takže uranový důl takhle zůstává nadále uzavřený.
0: Říká regionální stopař Adéla Zachová, která se nám přihlásila z Brzkova na Jihlavsku. Díky za to a naslyšenou.
2: Děkuji, hezké odpoledne.
1: Regionální stopař.

Už bylo 14:30 a posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Hledáte psa, který bude vděčný za pohlazení a procházku se svým pánem, tak si poslechněte dnešní příběh z Vysočiny. Nabídneme ho už za chvilku a představíme vám v něm Fenku Kerry. Už za chvíli.

0: Krátce po půl třetí posloucháte Český rozhlas Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Český rozhlas Vysočina pomáhá psům v útulcích v našem kraji hledat nové pány. Po spoustě trápení by se jednoho takového zasloužila i mladá Fenka s trochou labradora v krvi. Našla azyl zatím v útulku technických služeb Havlíčkově Brodě v Mírovce.
2: Dobrý den. S Evou Rypelovou a Anetou Špilerovou jdeme za bílou Fenkou.
3: Je to kříženec Karinka, váží 18 kilo. Když přišla, tak se strašně bála. Přivezla ji městská policie úplně zdevastovanou. Ta Fenečka nese nějaký známky týrání, protože měla úplně vorvaný krk a má nemocnou pacinku.
2: Byla přivázaná nebo?
3: Přivázaná a měla opravdu krk, jako byla asi někde na řetěze nebo prostě někde uvázaná. Asi trvale v nějakých hodně nevhodných podmínkách. Teďka je úplně jiný zvíře.
2: Běhá krásně, když se na ní dívám, je veselá, těší se na nás, očividně. Jak

0: testy. Myslíte si, že ještě je možné s ní pracovat a nějakou výchovu jí dát, určitě, nějaký výcvik?
1: Určitě jo, ale bude to potřebovat někoho s trpělivostí, citlivýho, který bude vědět, jak na ní, protože ona na jednu stranu potřebuje usměrnit a na druhou stranu pozbudit. Na jednu stranu se fakt bojí a na druhou stranu je fakt až dost divoká. I na psy, docela na feny, není hodná.
0: Takže by to asi chtělo někoho, kdo už zkušenosti, určitě, se psem má.
1: Určitě. Nebude špatná společnice, akorát bude potřebovat vědět, jak na ní.
0: Dovedete si ji představit třeba v bytě?
2: Může být, bude stále se svým majitelem, to není na škodu, ale samozřejmě nějaký opatření. Nevíme, co bude dělat, může krást jídlo ze stolu, může prostě ničit nábytek, my nevíme. Tohle si všechno musí vlastně zkusit nový majitel a podle toho přizpůsobit ty podmínky bytě, aby třeba ji nepouštil po celém a měla určeně nějaký její prostor, kde se vlastně může i schovat.
0: Co je Kerry za rasu?
2: Těžko určit.
0: Co tak v tom vidíte vy?
2: Jo, tak já v tom třeba vidím labradora.
0: Je to pes střední velikosti.
2: Střední větší velikosti.
0: Ale je klidná, máme ji tady teď na vodítku. Řekla bych, že vyhledává ten kontakt s člověkem. Strach tam nevidím.
2: Už tady vlastně po pár dnech se zmenšoval a zmenšoval. Teďkom hledá tu pozornost, je vděčná za to, že se jí nějaký člověk jakoby věnuje.
0: Já jsem si v podstatě vůbec nevšimla nějaké té vady na patce. A tak tady to vidím.
1: Prostě i úplně ten kousek pacinky visí, ale nějaký to neomezuje, normálně běhá, ale nevypadá to moc hezky, ale jí to asi nevadí, no nebo se na to zvykla.
0: Z Mírovky Irena Šarounová, Český rozhlas.
3: A taky fotky nebo video, z který najdete i na našich stránkách www.rozhlas.vysočina.rozhlas.cz nebo na našem facebookovém profilu, tak pokud hledáte nějakého parňáka do vašeho domova, tak se podívejte, jestliže vás dnešní příběh z Vysočiny zaujal.
4: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Knihy, kam se podíváte. Český rozhlas Vysočina vás zve na 36. ročník podzimního knižního veletrhu. 16. a 17. října v Kulturním domě Ostrov a v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Dva dny plné besed, autogramiát, autorských čtení, zajímavých setkání a knížek. V pátek 16. října pro vás budeme živě vysílat přímo z našeho stánku na knižním veletrhu. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio a užít si atmosféru nejstaršího českého knižního veletrhu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.

0: Máme 3:15 a posloucháte Český rozhlas Vysočina.
1: Počasí.
0: Teď také zdravíme meteorologa Mojmíra Martana. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Ráno dnes bylo na Vysočině celkem mrazivé a jak to teď vypadá přes den? Dostaly se nám ty teploty už výš asi, jo?
2: Ano, dostaly se teploty na 10 až 14 stupňů a máme celkem slunečné počasí, když nějaká oblačnost nad Vysočinou je, ale většinou je buď to kupovitá nebo průsvitá.
0: Pokud zůstane takto převážně slunečné počasí, bude to znamenat, že i ta noc na zítřek bude znovu mrazivá?
2: Tak mohou se vyskytovat v průběhu noci přízemní mrazíky, jinak ty nejnižší teploty budou o něco vyšší, 6 až 3 stupně. V průběhu noci se totiž začne slabě oteplovat s tím, jak od západu také bude přibývat oblačnosti, bude z Čech na Vysočinu postupovat okluzní fronta, no a na ní se potom také kránu začne objevovat i slabý občasný déšť. Vítr slabý jižních směrů ráno se bude měnit na vítr západní.
0: Pocítíme to noční oteplování i zítra přes den?
2: Tak zítra přes den bude zpočátku větší oblačnost a na některých místech se ještě bude vyskytovat slabý déšť, ten ale v průběhu dopoledne ustane. Kolem poledne může být krátce i polojasno, jinak bude převažovat oblačná obloha, odpoledne beze srážek, večer pak začne také pomalu ubývat i oblačnost. Odpolední teploty 13 až 16 stupňů, nejtepleji na jihovýchodě kraje, tam může být i 17. Ráno a večer slabý, přes den se rozfouká mírný severozápadní vítr.
0: Počasí předpověděl meteorolog Mojmír Martan. Díky za to, mějte se hezky, na naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Číst nápisy na baleních potravin se rozhodně vyplácí, prodejci si s námi totiž často pohrávají a zkouší, jestli poznáme kličky v názvech potravin. Jak nenaletět, uslyšíte už za chvilku.

0: Máme úterý, posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, krátce před 15. hodinou a možná, že se za chvilku vypravíte také na nějaký nákup potravin.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
0: Číst nápisy na baleních se rozhodně vyplatí, to, co vypadá jako máslo, totiž máslo být nemusí. Nachytat se můžete také při koupi mletého masa. Na co si dát pozor, na to se ptala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Poznat kvalitní potravinu na první pohled bývá někdy opravdu obtížné, protože výrobci se zákazníky často snaží různě ošálit a zmást.
3: No, bohužel máte pravdu. Příkladů potravin, které sázejí na spotřebitelskou nepozornost, jsme v našem testování potkali opravdu mnoho. Třeba v oblasti masných výrobků a hodně třeba i mezi mléčnými výrobky.
2: Vysvětluje Jan Mariška, odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test.
3: Nevím, jestli ty případy, které teď řeknu, jsou nejznámější, ale řeknu aspoň ty, které mě nejvíc utkvily v paměti a nebo jsou nejkurioznější. Tak začněme u masa. Všichni víme, že existuje mleté maso, to si umíme všichni představit. A když půjdeme koupit mleté maso do obchodu, tak můžeme najít výrobek, který bude vypadat úplně stejně, ale nebude označen jako mleté maso, ale jako maso mělněné. Je mezi tím zásadní rozdíl. Mleté maso jako termín je totiž regulováno vyhláškou a evropským nařízením a je jasně řečeno, že mleté maso musí mít určitou tučnost a musí mít určitý obsah bílkovin a vazivové tkání. Zkrátka dobře, je u něj regulovaná kvalita. Zatímco, když se na obal napíše mělněné maso, tak tyto požadavky neplatí a výrobce už ten výrobek může zpracovat podle svého uvážení.
2: Překvapení se někdy můžeme dočkat také třeba v konzervách.
3: Já myslím, že asi všichni víme, že se v konzervách prodává játrová paštika, takže když máme na obale napsané játrová paštika, tak opět nás vyhláška brání tím, že pro takový výrobek předepisuje minimální podíl jater a určitý obsah tuku. Ovšem, když už na té konzervě bude napsaný třeba játrovka, tak už tyto požadavky neplatí. A u konzerv bych měl potom ještě jeden velmi kuriózní případ, a to se týká masa ve vlastní šťávě. Když najdu na konzervě napsáno vepřové maso ve vlastní šťávě, tak opět mě vyhláška chrání v tom, že pro takový výrobek předepisuje obsah masa, obsah tuku. Ale když na takové konzervě bude napsané pouze vepřové maso ve šťávě, tak je to opět název, který regulovaný není a takový výrobek může vypadat, jak si producent zamane. A ta kvalita může být úplně jiná.
2: Co takové mléčné výrobky?
3: No, u mléčných výrobků je tento problém poměrně rozsáhlý a vlastně z praxe mám pocit, že když si lidé stěžují na to, že mléčné výrobky jsou nekvalitní, tak je to většinou právě v situaci, kdy naletěli na něco, co bylo tak jako šikovně označené, že si nevšimli, že nekupují to, co si chtěli koupit.
2: Typickým příkladem může být máslo. Výrobek je zabalený jako máslo, ale máslo to není.
3: Platí jednoduchá zásada. Když si chci koupit máslo, smetanu, jogurt, sýr, tak vždycky na tom obale tato slova musí být uvedená. Když tam uvedená nejsou, tak to znamená, že ten výrobek není to, za co se vydává. U toho másla jsme například viděli výrobek, který vypadal jako máslo, byl zabalený jako kostka másla a měl na sobě napsáno lahodné 82%, ale už tam nebylo dořečeno to máslo. A skutečně to máslo nebylo. Takže tady můžeme velmi snadno naletět.
2: Vysvětluje odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test Jan Mariška. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: No, zítra se v naší rubrice na Českém rozhlase Vysočina dozvíme něco o nekalých praktikách některých autoservisů.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Když advokát zpronevěří vaše peníze. Premiéra pořadu Rozpleteno, uschováno do ukradena. ČT2. Jak myšlenky Václava Havla rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací. Premiéra dokumentu Havel 90, moc bezmocných. A ČT Art uvede portrét slavného malíře, vyzdvihující propojení hudby a malířství v jeho tvůrčím zrání. Premiérový dokument Kandinský, zvuk barev. Úterní večer s Českou televizí.
1: 15 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Humpolci zrušili spornou stavební uzávěru. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra znovu vzrostou. Papeže Lva 14. přijali v nemocnici v Římě, podstoupí tam operaci plic. Zítra ráno očekáváme převážně zataženo se slabým deštěm, v průběhu dne už polojasno až oblačno, teplotní maxima dosáhnou 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Stavební uzávěru, kterou před necelým rokem vyhlásilo město Humpolec, tamní radní zrušili. Jednalo se o pozemky, na kterých by bylo možné stavět například logistická centra. Podle mluvčího humpolecké radnice Jiřího Aujeského padlo rozhodnutí rady v návaznosti na srpnové zastupitelstvo, kde byl kvůli problémům s územním plánováním odvolaný starosta Petr Machek z uskupení Humpolec GO.
3: Stavební uzávěra se týkala území mezi městem a dálnicí D1 a byla vyhlášena v souvislosti s pořizováním nového územního plánu. Zastupitelstvo města však 26. srpna rozhodlo o ukončení pořizování nového územního plánu, čímž pominul důvod pro další trvání stavební uzávěry. Rada města proto přistoupila k jejímu zrušení.
1: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu stoupnou. Na webu to oznámilo ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 48 korun a 61 haléřů. To je oproti dnešku o 25 haléřů víc. O 36 haléřů zdraží i benzín. Litr bude stát maximálně 47 korun a 21 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Opatření má platit do konce měsíce. Papež Lev XIV. Nastoupil do římské nemocnice Gemelli. Podle Vatikánu mu dnes odpoledne budou operovat plicní uzel. Tento útvar objevili lékaři při pravidelné zdravotní prohlídce a papež se rozhodl podstoupit zákrok. V nemocnici by měl zůstat zhruba týden.
2: Sport.
1: Tenistka Nikola Bartuňková postoupila ve Wuhanu do druhého kola. Rakušanku Tagerovou porazila 2-1 na sety. A hokejisté Pardubic přivítají v závěrečném utkání základní části ligy mistrů švédské Växjö. Hrát se začne na východě Čech v 18 hodin. Oba týmy už mají jistotu postupu, kterou získala i Plzeň. Ta uzavře první fázi soutěže zítra. Poslední český zástupce, Liberec, nastoupí v lize mistrů také zítra. O postup do play-off ale ještě bude bojovat.
2: Počasí.
1: V noci bude zpočátku oblačno, po půlnoci se zatáhne a přidá se občasný déšť, teploty klesnou ke 3 stupňům. Zítra ráno očekáváme převážně zataženo se slabým deštěm, přes den už polojasno až oblačno, nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 13 a 16 stupni, foukat má mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S komplikacemi počítejte na silnici 38 u Rančířova na Jihlavsku. Došlo tam ke střetu 3 osobních aut a se zdržením počítejte v brněnském směru dálnice D1 před 107. kilometrem u Větrného Jeníkova. Kvůli omezení se tam tvoří kolony.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Máme krátce po 15. hodině a vy stále posloucháte dobré úterní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Všechno by mělo směřovat k tomu, že jsou fotbalisté Slavie favoritem utkání Ligy mistrů se Sabahem. V Baku je ale čeká tým, který trenér Trpišovský přirovnal v některých aspektech ke slavné Barceloně. Proč, tak to uslyšíte v našem vysílání zhruba za čtvrt hodiny.

0: zdraví.
1: Hodně se straší, že krev ve stolici může znamenat rakovinu. Mají se lidé bát, nebo co mají dělat, pokud se krev objeví?
2: Strach není dobrý pomocník, ale vlastně pokud člověka donutí navštívit lékaře a zjistit příčinu, tak vlastně jo, to by ti to lidé opravdu udělat měli, navštívit lékaře. Vyloučit nádor tlustého střeva včas je opravdu důležité. Pokud však objeví čerstvou červenou krev na stolici, tak to daleko spíš budou hemoroidy, ale i ty je dobré řešit. Co se týče nádorů, ještě větší riziko je to, že my tu krev neuvidíme. To krvácení může být minimální, skryté. Na to jsou důležité testy na akutní krvácení v rámci preventivních prohlídek, aby se skryté krvácení odhalilo.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: Jste stále na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. My se teď budeme věnovat fotbalu, protože hráče Slavie čeká v lize mistrů nováček této prestižní soutěže. V azerbajdžánském Baku nastoupí večer proti Sabahu, který vznikl teprve před 9 lety. Oba týmy jdou do souboje zatím bez bodů v tabulce ligy mistrů.
1: Baku se přezdívá také město větru a slavisté doufají, že místní Sabah neodfoukne jejich naděje na výhru.
2: Na videu se mi vlastně potvrdilo, že to je velice kvalitní tým, hrajou hezký fotbal a proto je to taky dostalo do ligy mistrů. Takže samozřejmě papírově nejslabší soupeř, ale neočekáváme tady žádný jednoduchý zápas.
1: Stoper Tomáš Vlček mluvil o teoreticky nejslabším protivníkovi, se kterým se Slavia potká. A z několika důvodů by měla být favoritem.
3: Když se prostě podíváme na ten los, podíváme se na ty týmy, které nás vlastně čekají ještě, tak i ty naše zkušenosti v Evropě, i to, jaký ambice máme, tak samozřejmě nás do té role směřujou.
1: I trenér Slavie Jindřich Trpišovský ale ví, jak jsou předpoklady někdy zrádné. Stačí si vzpomenout na minulou sezónu a prohru s Pafosem na Kypru. Herní styl Sabahu připodobnil v některých aspektech k jednomu z velikánů klubového fotbalu.
3: Ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný Barceloně, tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě je to tým, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní.
1: A toho budou chtít slávisté od 6:45 večer v Azerbajdžánu využít. Utkání ligy mistrů se Sabahem odvysílejí v přímém přenosu Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Z Baku, Mirko Vasič, Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina. Brambory, jídlo chudých, které zachránilo i spoustu lidí před hladomorem. 400 let je lidé šlechtili, aby byly tak dobré, jak je známe dnes. A o bramborových pověrách bude mluvit v dnešním Bejvávalo Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: Pár bramborových zajímavostí a pověr. Že brambory kdysi zachránili naši populaci před hladomorem, je skutečnost všeobecně známá. Méně se už ví, že ještě předtím se brambory tu a tam objevovaly v zámeckých sklenících jako okrasná rostlina. A půjdeme-li ještě hlouběji do historie, pak vězte, že ty původní brambory, dovezené z Jižní Ameriky, byly malé, hořké a měly v sobě všelijaké nepříjemné látky, kterých je člověk zbavil až 400letým šlechtěním. No a ty pověry. Úsměvná to kapitola bramborových dějin, tedy aspoň pro nás, lid 21. století. Považte, že se u nás svého času věřilo, že když se příslušného roku jedí poprvé nové brambory, má se u toho co nejvíc otvírat pusa. To proto, aby napřes rok brambory vyrostly takhle veliké. A ono se to prý opravdu dělalo. V Záhoří zas kdysi tvrdili, že brambory budou drahé, když lidem ty první chutnají. A tak se pro jistotu chodívalo s tvrzením, že letos tedy ty zemáky, nic moc. A když se na Táborsku urodilo hodně brambor, bylo to podle staré pověry předzvěstí toho, že v tom roce bude ve vsi mnoho svateb. No a zítra o tom, čemu se říkalo drhlen.

0: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Sobotní díl připomene Petra Ginze, 14-letého židovského chlapce, deportovaného v roce 1942 do Terezína. Miloval astronomii a Žila Verna. V ghetu se stal šéfredaktorem chlapeckého časopisu Vedem. V 16 letech zahynul v Osvětimi. Jeho kresba země viděné z měsíce letěla o desetiletí později do vesmíru.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Masový vrah nebo revoluční ikona? A co má společného Ernesto Che Guevara s Prahou? Kdo se skrýval za záhadným jménem Ramón Benitez? Poslechněte si překvapivou pražskou love story v nedělním vysílání.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Lado, řekni fór.
1: Doktor, heleďte, tak tyhle prášky budete brát třikrát denně. Angličan, thank you. Němec, danke, Francouz, merci, Čech, heleďte a může se na ně chlastat.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Petr Rezek dospíval krátce před 16. hodinou na Českém rozhlase Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Pikantní chutě dodá na náš stůl nějaká ta dobrá a lehká asijská klasika. Stačí koupit kuřecí maso, pár pytlíčků koření, namíchat je ve správném poměru a za půl hodiny je oběd na stole. Dnes pro vás máme kuřecí tikka masalu.
2: Co dát na stůl každý všední den, když pro nás má někdo inspiraci? Nezdá se nám potom tato otázka těžká. Například taková asijská kuchyně, ta není nijak náročná, když před vařením provedeme revizi, po případě nákup do našich zásob koření. Dnes si tady dáme kuřecí tikka masalu. Recept nám popsal Tomáš, mladý muž, který doma rád a dobře vaří a má zkušenosti hlavně s přesnými poměry koření.
3: Nakrájíme si kuřecí maso na nudličky a přidáme na pánev ještě s cibulí a česnekem. Začneme vařit na nízkou teplotu a postupně přidáváme koření kari tikka masala, kurkuma, sladkou papriku, drcený tmín a špetku z kořice. Zázvoru přidáme fakt trošinku, protože hodně ovlivňuje chuť toho celkového jídla a stejně tak se skořicí. Tam fakt stačí na špičku nože, protože když tam dáte víc, tak to potom sice krásně voní, ale není to úplně ideální na chuť. Promícháme, aby koření obalalo maso a poté, co pustí šťávu, tak tam přidáme ještě pasírovaná rajčata a necháme chvíli. Pak podle chuti přidáme ještě sůl, která vytáhne chuti všech koření a podle chuti, jestli budete chtít, tak můžete přidat i chili. Někdo to má rád pálivější, někdo míň, to je na vás. Poté uvaříme rýži, můžete přidat koriandr jako ozdobu a podáváme.
2: Když jsem viděla to množství kmínu, které Tomáš sypal do pánve, nevěřila jsem, že to může být dobré, ale výsledek mě opravdu překvapil. Vydá, co dokáže náš běžný kmín, který sypeme hlavně na chleba a do vody, když vaříme brambory. Také indické kuře tikka masala je s kmínem vynikající. A ještě tip, pokud neseženete v regálu s kořením přímo směs tikka masala, stejnou službu vám prokáže i garam masala. Zkoušejte, kombinujte a nechte si chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Při kontrole prodeje návykových látek mladistvím na Vysočině zjistili hygienici 16 pochybení. Lucemburský soudní exekutor zablokoval kvůli kauze Diag Human podíly firmy ČES. Fotbalisty Slávie čeká v lize mistrů utkání v Baku proti Sabahu. Zítra ráno očekáváme převážně zataženo se slabým deštěm. Přes den už polojasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kluhánek. 16 pochybení odhalili krajští hygienici při kontrolách prodeje návykových látek mladistvím. Na Vysočině při akci nazvané Adam prověřili 70 provozoven. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Jany Bémové šlo zejména o administrativní nedostatky.
2: Ta nejčastější se týkala chybějícího označení provozovny grafickou značkou kouření zakázáno u vstupů a také absence textového upozornění na zákaz prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let uvnitř provozovny.
1: ČES se kvůli zablokování části podílu kvůli kauze Diag Human bude bránit u soudu. V reakci to Českému rozhlasu napsal premiér Andrej Babiš z ANO. Polostátní firma je podle něj přesvědčená, že uspěje. Diag Human se s Českem soudí od 90. let. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. Podle Babiše stát ani dál neuznává nárok firmy na odškodnění a bránit se bude dál. ČES zdůrazňuje, že zákazníků se zablokování podílu nedotkne. Letiště v německém Norimberku obnovilo provoz. Policisté ho dočasně uzavřeli kvůli podezření na nouzovou situaci. Letoun z řeckého Korfu na přistání doprovázely stíhačky Eurofighter. Letecká společnost Corendon Airlines uvedla, že letadlo vyslalo nouzový kód v chorvatském vzdušném prostoru, protože selhal radiokomunikační systém. Stroj ani pasažéři podle ní nebyli ohroženi. Stanice Bayerische Rundfunk už dřív informovala, že provoz letiště brzy ráno na rušili zprávy o možném spatření dronů. Policisté ale v okolí žádné bezpilotní prostředky nenašli. Sport. Fotbalisty Slávie čeká v této sezóně Ligy mistrů první utkání na hřišti soupeře. V Baku nastoupí proti Sabahu. Hrát se bude od 18 hodin a 45 minut. Oba týmy jsou zatím bez bodu. O stylu soupeře mluví slavistický trenér Jindřich Trpišovský.
3: Kdybych je přirovnal, tak ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný v Barceloně. Tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě to tým, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní. Počasí.
1: V noci bude zpočátku oblačno, po půlnoci se zatáhne a přidá se občasný déšť, teploty klesnou ke 3 stupňům. Zítra ráno očekáváme převážně zataženo se slabým deštěm, v průběhu dne už polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 13 a 16 stupni. Foukat má mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S omezením počítejte v brněnském směru dálnice D1 mezi 109. a 114. kilometrem u Jihlavy. Silničáři tam obnovují vodorovné dopravní značení.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Humoriáda.
1: Začíná další díl v éteru Českého rozhlasu. Díl, který se opět ocitne i na jevištích divadel i s tím, kdo je přede mnou. Iva Hitnerová je teď ve studiu. Ahoj, Ivo.
2: Jsem opravdu moc ráda, že jsem zase tady a těším se, že si poslechnu něco fakt veselého.
1: Výborně, a taky vám řekneme, kde Ivu budete moci vidět naživo. To všechno se dozvíte v dnešním vysílání.
0: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda v plné verzi s ukázkou číslo 1. Tu si vybírá Eva Hitnerová. Koho?
1: Já jsem pro začátek vybrala Josefa Dvořáka, to je můj favorit. A k tomu Jiří Cízler, to myslím, že je zaručený, že to bude opravdu veselý.
0: O nápadnících a o odpovědně. Když jsme na place, má být legrace pořad, ze kterého bereme.

0: Vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk. Proto se zdržuju toho takovýho... No,
0: ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubyt, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A?
0: Kdo?
1: Slyší, aba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice, ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodalo vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Pište, nebo víte co, raději rovnou telefonujte.
1: Na číslo 155.
0: Ano. Proč? Moment, to není moje číslo.
1: To je první pomoc. Víte, jistota je jistota.
0: A jistota, jaká jistota?
1: No přece pisatelka, která by se omylem chtěla obrátit na vás, se zřejmě nachází ve stavu, který si vyžaduje okamžitý lékařský zákrok.
0: To je přehnaný, to mi děláte zbytečně velikou reklamu.
1: Ne, já mám na mysli jenom blahopisatelek, protože dámy stačí jednou šlápnout vedle a stojíte v tom...
0: No. Zkrátka jste v tom, ano.
1: Správně, jste v tom a tím ušetříte, ano.
0: To je podivný případ šetření. No dobře, ušetříte. Počkejte, jak jste to vlastně myslel?
1: No, jak jsem to myslel, takový lázně přece něco stojí, že? Člověk se chce vytrhnout z nudy všedního dne?
0: No, já jezdím do lázně, abych se léčil. No a vůbec, jak to všechno se mnou souvisí?
1: No copak, vy jste už zapomněl na své první angažmá?
0: Ta nádhera, to nejde zapomenout. Vy myslíte, jak jsem tehdy stělesnil ten strom, že? No, já vím, perfektní, vidíte?
1: Ne, ten strouchnivělý dub, jak jste ho hrál tak věrně, že ředitel nervově nevydržel a zařval, pro boha, odklíte už někdo to dřevo. No?
0: Tak tohle
1: já nemyslím právě, to nemyslím. Myslím, jak ve Frantových lázních potřebovali adaptovat Františka a vás požádali, abyste jim tam za něj rok zaskakoval, to myslím.
0: No. Víceméně neúspěšně, že? Mně se zdále, že prozrazujete víc, než je záhodno.
1: To neprozrazuju, protože to je každému jasné.
0: Co je každému jasné?
1: No to, jak jste věrně to hrál. Od té doby jste takovej, jak bych to řekl, takovej opotřebovaný. Takový, jak bych řekl, torzo jste.
0: Ale teď už od mládí mi říkali, že jsem samá ruka, samá noha. Vážení přátelé, tak slyšeli jste tohlensto? Tak tohle z člověka udělá bledá závist. Tohle mi řekne taková ruina, na který už dávno měli pracovat památkáři.
1: No to jste nemusel. Posluchači si dovedou udělat úsudek sami.
0: No, to doufám.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jací byli nápadníci, když si začínala hrát, když třeba už... Přistala se veřejně známou, někde se objevila na jevišti. Jak si první návštěvníci a nápadníci za tebou přišli?
4: Jak myslíš nápadníci? Jako, no, že mě balili, nebo...
3: Třeba, nebo chtěli poděkovat, nebo prostě pro ně se byla vzor herečka, kterou chtěli třeba odměnit květinou, nebo něčím, nebo si popovídat, nebo pozvat tě na kafe, já nevím.
4: Patriku, to už je.
3: Dávno.
4: Ani nechci říct tu číslovku.
3: Ale máš to v paměti.
4: Mám to v paměti, ale to bylo ještě to tak nějak víc ty nápadníky člověk bral automaticky. Teď, když narazím na nějakého nápadníka, tak myslím, že jediné téma je, že si vyprávíme, který kloub máme vyměněný a jakou máme cholesterol. Takže na tohle šťastně vzpomínám. Je zvláštní, že tyhle věci si člověk docela hezky pamatuje, ale jako, že bych si konkrétně pamatovala nějakého nápadníka. A nebo jo, že jsem si ho třeba vzala.
3: Jasně, jednoho nápadníka. No a jaký byl na začátku? Čím se ti dvořil?
4: Můj první nápadník, kterého jsem si vzala, můj byl kolega z ročníku, báječný kluk a režisér Ivan Raimond, už bohužel zemřel, a hráli jsme spolu divadlo, a když s někým hezky se ti pracuje a rozumíte si, tak to tak nějak šlo najednou samo. Já jsem zdědila takový malinký strašný byteček po babice a Ivan mi pomáhal ten byt jakoby zařídit a vymalovat a tak hezky pomáhal a už tam bydlel. Takže nenápadně to začalo.
3: Jo. A dají se rozdílit třeba současný muž Petr tak jako ten s dvořením na to jinak, nebo se taky rovnou nastěhoval?
4: Taky se nastěhoval. Velmi rychle, ano. Krátce se dvořil, nastěhoval se a první předměty, který si po nastěhování přinese sebou, tak například byla veliká kánoj. Já jsem do té doby nikdy nic takového neviděla, ale on měl kánoj a dal si ji na půdu a pak si přines ještě takového žabáka, který měl červa na gumičce, a když se ten červ vytáhl, tak se ten žabák dělal a pak udělal chramst a to si přines jako předmět a bral si to do vany a to mě mělo varovat. Ale už ho mám doma 44 let, jsme
3: koho
4: teď v září.
3: Červa, nebo?
4: Ne, manžela Petra, mám 44 let, takže i přes ten počáteční neklid, který mě trochu vyvedl z míry, žabák a kánoe, tak nejhorší bylo, když chtěla bych s ním na tu káno jela. Tam docházelo, jela jsem, protože jsem nevěděla, co se bude dít, ale po první vodě společný, když jsem mojí vinou nehlásila kámen a takový, tak pak už nikdy ode mě nic podobného nechtěl.
3: Iva Hitnerová, náš dnešní host, první ve své vyprávění, a dál už to bude na vás. Vy si vybíráte teď, jestli budeme pokračovat, a to s Jiřím Cízlerem a Josefem Dvořákem, anebo si dáme povídání od Ivana Mládka. To vybírání probíhá na telefonu 731 800 900 nebo píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Iva Hitnerová je se mnou ve studiu, Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vy jste na telefonu s námi a spojujete se proto, abyste dali vidět, jestli chcete slyšet Jiřího Cízlera s Josefem Dvořákem nebo Ivana Mládka. Tak kdo tam je na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co to bude?
4: Ivana Mládka.
3: Ivana Mládka.
2: Ivana Mládka, varianta B, zapisuju a děkuju, jdeme dál. Kdo tam je teď?
5: Dobrý den, zdravím paní Hymněrovou a i vás, Patriku, Karel Zbojkovič.
2: Ano.
5: A já bych ptal pana Ivana Mládka.
2: Píšu mu bod. Děkuji. Taky děkujeme. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Kdo třeba v téhle chvíli?
6: Dobrý den, u telefonu Milan Soběsuk a já bych taky hlasoval pro pana Mládka.
2: Dobrá, jo? Děkuju.
6: Přeji hezký den, naschledanou.
2: Děkujeme moc i vám, ať se den vydaří. Kdo tam je další?
7: Dobrý den, já vás moc, strašně moc vás zdravím, tady Honza z Choliny a já bych prosím vás potřeboval Bčko.
2: Bčko byste potřeboval, tak jo, tak Bčko nakonec vyhrálo, tak uděláme změnu, budeme si povídat o oblékání, bude nám o tom vyprávět Ivan Mládek.
8: Klapky na uši si dnes také nevezmu, beru si je pouze do mrazu nebo v noci do postele, když dělá soused rámus. Máme spolu už léta neschody kvůli rušení nočního klidu. Začalo to televizemi. Jeho televize hrála vždy hlasitěji než má, přesto na mne stále bušil. Líbit jsem si to pochopitelně nenechal. Konflikt se stále stupňoval. Začali jsme si dělat schválnosti. Každou noc jsem nastřeloval skoby do zdí. On v noci drátkoval parkety. Jeho i mé způsoby buzení měly však jednu nevýhodu. Buditel byl vždy současně i buzeným. Zatloukáte-li v noci kramly do zdi, budíte tím nejen sousedy, ale sebe vlastně také, že? Můj soused, a to musím sebe kriticky přiznat, byl vynalezavější než já a přišel na způsob rušení nočního klidu, při kterém mohl sám klidně spát. Dával si na noc na mandle snímače a zesiloval své chrápání přes zesilovač a velkou reproduktorovou bednu, kterou přistavil ke zdi přesně do místa, kde mám na druhé straně postel. Příšerný rachot budil celé naše panelákové sídliště, které mám tak rád. On sám se přitom nikdy neprobudil. Je to logické. Když se chrápající začíná vlastním hlukem probouzet, přestává chrápat a zase pomalu usíná, čímž opět začíná chrápat, že? A tak to šlo každou noc až do svítání. Další naši sousedi to dali klidovému soudu. On dostal tenkrát podmíněný trest za rušení veřejného pořádku a já pokutu za vyhrožování z násilí. Někdo totiž na mě řekl, že jsem v nákupním středisku prohlásil, že si na souseda počkám ve sklepě, že se na něj ve tmě vrhnu a vytrhnu mu mandle. Oblékám si košily, rolák, podvlékačky, manchesterové dlouhé kalhoty. Mám strýce v Americe a ten mi vždycky, když přijede, přiveze texasky. Ještě se nestalo, aby mi nebyly malé. Pokaždé si mu snažím vysvětlit, že chci nějakou větší velikost, ale on mě zřejmě nerozumí. Česky už neumí, domluvíme se jen morzeovkou. A já morzeovku moc neovládám. Strýc mi vytýká, že mám hrozně špatnou výslovnost, že je mi špatně rozumět. Že prý dělám moc krátké čárky a moc dlouhé tečky. Venku je teplo, půjdu jen v manžestrákách a v roláku. V kožichu by mi dnes bylo moc horko a stejně v něm nemůžu do narvané tramvaje, vykrvácel bych. Je to totiž kožich z polárních ježků s chlupem dovnitř. Nezbývá, než abych se obul. Mám úplně nové pohorky, takzvané traktorky. Mají na podrážce pěkný hluboký vzorek a jsou to radiálky. Zavazuji si tkaničky, nejvyšší čas jít do práce, nesmím přijít pozdě, jinak zas dostanu od šéfa přes prsty kalkulačkou.

0: Tak to máme další ukázku za sebou, tu, kterou si vybrali naši posluchači. Vybírat se budou vlastně vyprávění, skeč, historky i od našich interpretů letos na Humoriádě na cestách. Musíme to říct, že už teď jsou v prodeji a k možnosti rezervace vstupenky na dvě první akce, které se budou konat 4. listopadu, tedy v divadle Radost, a 12. listopadu budeme v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Uvidíte, uslyšíte, potkat se budete moci s Uršou Klukovou, Martinou Hudečkovou, se Zdeňkem Junákem, Petrem Jablonským, Bohušem Matušem, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou, ti tam dorazí, a vstupenky už teď na stránkách humoriada.cz můžete rezervovat. Ty další zastávky budou třeba v Pelhřimově a v Plzni a tam bude Iva. Ivo, jak se těšíš?
1: No, samozřejmě, že se těším, a dívala jsem si, že jsem tam v báječné sestavě. Pepa Dvořák, Uršula Kluková,
0: Naďa
1: Konvalinka, no to, co si můžu přát víc.
0: Jo.
1: Protože to není jenom o tom povídání na tom jevišti, ale ještě se k tomu přidají ty krásné cesty, kdy se říká taky spousta veselých příhod, takže
0: vzpomínáte, proberete život ze všech stran.
1: Nejpříjemnější zájezdy, ano, co znám, ano, s rozhlasem na cesta.
0: Takže zastávka bude pak v Pelhřimově 19. listopadu a v Plzni 24. Vstupenky ještě samozřejmě chystáme, takže až budou k dispozici, dostanete informace určitě v našem pořadu i s anoncí. Ale jak říkám, v téhle chvíli můžete, ať vám to nechybí, protože už se nám plní místa, třeba v Brně docela velmi rychle. Takže chcete-li do Brna za Martinou Hudečkovou, Uršou Klukovou, Zdeňkem Junákem a Petrem Jablonským, tak rychle na stránky humoriada.cz. Začátek každých těch představení je vždy v 18 hodin, navíc každý při vstupu do divadla dostane jako dárek od nás knížku z edice Humoriáda. A toho 12. listopadu, ať jsem tedy konkrétní, tak v 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Lístky si můžete rezervovat tím pádem na Naďu Konvalinkovou, Uršulu Klukovou, Aleše Cibulku a Vladimíra Hrona. Zaspívá třeba Ilona Čáková a Jana Chládková. Takže i tam lze už teď koupit vstupenky. No a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Je třeba nabídnout vám, posluchačům, opět další boj, protože jste předtím vybrali Ivana Mládka, tak vyberete ho podruhé. A nebo Ivo, navrhuju Pavla Zedníčka ve společnosti Karla Šípa, Jiřiny Bohdalové, Pepi Náhlovského. Můžeme dát jako Bčko?
1: Já myslím, že neuděláme chybu ani jeden z těch dvou srandistů. Dobře. Nemůže být špatně.
0: Tak vybírejte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Bude to Ivan Mládek a nebo Richard III. S Pavlem Zedníčkem, Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a dalšími. Zas

0: víno, hlavně ta šumivé má ráda. Ano, Eva Hitnerová, je to tak, že jo?
1: Ano, ano.
0: Ale... Zpívala jsi u něj někdy naposledy?
1: Určitě jsem zpívala moc krát, ale v poslední době už tolik nespívám a už i to proseku nějak prostě, ale to se prý s věkem stává, že už toho nemám takovou radost jako dřív, ale já doufám, že se to ještě zlomí a že si to proseko ještě dám, jak jsem ho vždycky milovala. Ale to tělo si řekne, prostě jo. Nemám na něj chuť, je to divný, ale je
0: pak
1: to
0: pak si tak... to vynahradí, určitě na chvíle přijde.
1: Určitě.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Nebojte se, nezapomněli jsme na souboj, který v Humoriádě byl vyhlášen před chvílí. Evan Mládek nebo Pavel Zedníček a spol. Komu dáte přednost? Ptáme se vás po telefonu 731 800 900. Haló.
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek. Ano. Já vás zdravím i tu děvčicu, co tam máte.
1: Děkuju.
3: Zdravím i ostatní humoriádníky.
0: Děkujeme.
3: A to proseko bylo zajímavé, jaké si, co jste se tam bavili.
1: No, víte, no, taky na to koukám jak blázen, jak se to člověku stane, že mu přestane chutnat víno a proseko.
3: No,
1: tak...
3: no. A už jsou doma, Patriku, takže už volám z domu.
0: Výborně, tak hodně zdraví a štěstí dál.
3: Krásně jsem si užil Luhačovic a teďko bych hlasoval pro Bčko, to...
0: Pavel Zedníček, Karel Šíp.
3: Nebo jak se to
0: dobře, vede. Richard třetí, píšu jim bot a děkuji moc, mějte se pěkně, ať se daří.
1: Naschledanou.
0: Kdo další, dobrý den.
4: Jo, dobrý den, tady je Dalibor ano. Z Brna a okolí.
0: A okolí.
4: A my bychom chtěli Bčko.
0: Dobře.
4: Ale chtěl jsem si jenom tak zeptat té vaší kolegyni,
1: ano.
4: Jestli jako, jak vycházela čas Benčíkem. Jestli s ním jako hodně hrála, nebo byli kamarádi, nebo tak. Jako,
1: promiňte, prosím, zajímalo. Ale pan Menčík byl výrazně starší než já. A,
4: no právě, proto se ptám.
1: Aha, jako, víte, jako, a setkala jsem se s ním jednou, ale musím říct, že jsem s ním strávila večer v báječné společnosti s panem Menčíkem a ještě k tomu s Milošem Kopeckým, s kterým jsme byli my tři ve vánočním díle Divadelka pod věží Marie Rotrové a ty dva pán nové jsme seděli večer na vínu a tak jsem se smála, jak snad nikdy v životě. A teď jsem si chtěla zapamatovat ty historky, co ten pan Menšík vyprávěl. A přijela jsem druhý den domů a chtěla jsem manželovi ty historky vyprávět a to nejde. To nejde, protože... ta příhoda bez té interpretace toho Vladimíra je najednou nudná, divná vůbec to. A já
0: nefunguje
1: jsem říkala,
0: to
1: ti byla taková sranda, jak by on to poslouchal. A můj muž na mě tak jako překvapeně koukal a smál se zdvořile, ale není to ono, musel to říkat ten pan Menčík, který byl mimořádný talent.
0: Tak děkujeme za tohle vzpomínku vyvolanou tady dotazem našeho posluchače. Kdo další volá, vybírá, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník, vás oba zdraví.
0: Taky.
5: A já bych chtěl Ačko, protože Bčko vyhraje příště.
0: Takhle jste rozhod. Tak ještě jeden hlas pro někoho. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Lukavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Hitnerovou.
0: A
6: hlasuji pro Ačko. Díky,
0: dobře.
6: Hezký den.
0: Mám taky. Tak Ačko vyhrálo. Ivan Mládek, ještě jednou dnes, teď bude v taxíku.
7: Nějaký velký vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si o tanéře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MBčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přiděl k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: z takového toho nafukovacího balónu a dřív jsem hrála, že se nemůžu zvednout, jako jo, lidi se hrozně smáli, ale teď ti lidé vidí, že to nehrajou, že se nemůžu zvednout a nikdo se nesměje, všichni soucitně čekají, jak to dopadne a do toho můj kolega David Suchařípa, který od začátku uprostřed téhle akce řekne, ty vole, ta to nedá, jo, a to lidi úplně zařvali v tom divadle a teď to ten David řekne a z toho hlediště taková vlna odporu, no co to je za člověka, že tý starý paní nepomůže se zvednout. A ten chudák David vždycky přijde do šatny, říká, já už to nebudu říkat, já to nebudu říkat tu větu, oni mě nenávidí, takže to stárne to představení s námi, ale milujeme ho, ale co nejdůležitějšího chystám v prosinci, od 3. prosince budu mít na Novoměstské radnici výstavu, která bude trvat do 3. ledna, ale bude i mezi Vánocemi, výstavu mých obrázků. Já jsem to vždycky dělala u nějakých kulatějších narozenin.
1: No to jsem se chtěla zeptat.
0: Teď nebudu mít kulaté, bude mi teprve 80, mi bude až za 2 roky, ale říkala jsem si, nemá cenu, není čas na hrdinství, prostě. Bůh ví, co bude za 2 roky.
1: Ty si to chceš jít dvakrát, teď a pak ještě jednou k 80, ne?
0: To uvidím, ale říkala jsem si, jak tak pozoruju svoje chátrání, jestli ale pak já tam za ty 2 roky bych dolezla, nebo si to aspoň užila, teď třeba jenom to proseko, že už si mě nepřestalo chutnat, tak jsem říkala, radši tu výstavu udělám po chvíli dřív, abych si to ještě užila, dokud jsem ještě jakž tak v cajku.
1: Takže se těšíme. Novoměstská radnice
0: od 3. prosince.
1: Od 3. prosince. Výborně, ano. Pozvánka už teď a můžete si dělat plány na prosinec, ono je to tady za chvíli v podstatě. Jo, Vánoce jsou na spadnutí. Tak čím budeme pokračovat za malou chvíli, to se dozvíte, ale až po písničce Věry Špinarové, kterou teď pouštíme v našem pořadu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Máme to samé novinky v tom pochoutkovém roce. Posvícenské pečení, taky novou knížku, vánoční pečení s Josefem Maršálkem. To vánoční tedy spousta cukroví a velkých dobrot na Vánoce k dostání přes pochoutkovirok.cz. Soutěž a pozor, nezapomeňme na to velké hlasování. Hledáme recept desetiletí, tak se tam podívejte a zahlasujte. Teď si vybere něco ze seznamu na Humoriádu Iva Hitnerova. Co to bude?
2: Nedávno jsem se na udílení mistra zábavy potkala s Uršulou Klukovou a zníde taková energie a pohoda, že jsem si říkala, že určitě potěší i posluchače dnes.
1: První dopis Sally.
3: Teď ti tedy, Sally, napíšu o svém problému. V říjnu na den znárodnění mi bude 50 let. Dá se tedy říci, že jsem starší než znárodněný majetek. I když nejsem zdaleka tak schátrala, jsem dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám, protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky znárodnili. Ne, že bych neměla nabídky, ale za moc nestojí. Onehdy mě na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou prázdných lahví. Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho to vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem nabídku a šla po svých. V zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu: děláš chybu, spočítej si lahve, je v nich celé jmění. Pak se styčil a zařval: já jsem chlap do nepohody, a hodil po mně deštník. Další nabídku jsem měla na schodech v metru. Celkem pohledný muž mě pozoroval, jak využívám předkusu a snadno chroupám zeleninu. Při třetí mrkvi začal tleskat. Výborně, výborně, madam, já to dokážu ocenit, jsem dřevorubec. Vy byste mi byla v lese vydatnou pomocnicí, kam se na vás hrabe bobr. Jestli chcete, tak si vás vezmu. Pochopíš, Sally, že tohle mě urazilo. Chápala bych, kdyby muž ve mně viděl kočičku nebo myšičku či méďu. Ale bobra? Beze slova jsem odešla. Poslední mrkev jsem snědla už na refíži. Největší moje rozčarování přišlo však na maškarním plese OPBH, kde jsem byla za oprýskanou vanu. Nejprve se kolem mě vlnili instalatéři a sahali mi na kohoutky pod průhlednou záminkou. Zde jsou v pořádku kumičky. A pak mě požádal o tanec muž převlečený za hoblík. Velmi zajímavě vyprávěl o své profesi a místo květů na mě při tanci házel hobliny. Mé srdce splálo. A tak jsem bohužel udělala chybu, že jsem přijala nabídku, že mi opraví nábytek. No takové neméhlo jsem při práci nikdy předtím neviděla. Zničil dřeva na dva rodinné domky. Nic neuřízl rovně. Ten člověk dělal i křivé piliny. Vyhodila jsem tondu z bytu. Požádal mě o polibek na rozloučenou. Já v radosti, že odchází, zapomněla na svůj avantgardní chrup a prokousla se mu tepnu. Nyní už jsem z nápravného zařízení zpátky, ale na svobodě je mi mnohdy hůř než ve vězení. Ve vězení jsem měla alespoň možnost chodit s děvčaty na vycházku. Když pravda, chodilo se do kruhu. Ale teď, když přijdu domů, čekají mě 4 holé stěny. Tíží mě samota, Sally. Najde se nějaké řešení pro ženu z 3+1 bez nábytku, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě, funkce revizorky? Na odpověď čeká Uršula.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na vaši odpověď ano, taky čeká Uršula. Jestli za ní přijedete třeba do divadla Radost Brně 4. listopadu, připomínám, první letošní zastávka Humoriády na cestách, lístky na ní i na Martinu Hudečku, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského, Bohuše Matuše a Janu Chládkovou už teď na stránkách humoriada.cz. Další zastávka, která je už v předprodeji, tak Havířov, další týden 12. listopadu od 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Tam se potkáte s Nadějou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Ronem. Zpívat bude Ilona Čáková a Jana Chládková. A samozřejmě i tam si budete vybírat, tak jako se vybírá takhle v Humoriádě klasicky a v téhleté chvíli. Tak dopisy. Kdy jsi naposledy psala dopis rukou, Ivo?
2: Já pořád píšu dopisy rukou. Já vůbec neumím současně psát na počítači, protože hledám každý písmeno, protože jsem nikdy to vlastně nepotřebovala. Je to pro mě daleko rukou. Rychlejší rukou. Mám úhledný, čitelný rukopis.
1: Tak jako známe z tvého podpisu.
2: Ano, tak jako ano. Takhle prostě píšu. A líp se mi s tou rukou ta hlava spolupracuje, takže se pořád držím dopisu a teď už jsem tedy díl nepsala, ale když jde do tuhýho, tak strašně ráda i na Vánoce a tak píšu opravdické dopisy a hrozně se bojím toho, protože třeba já hrozně ráda čtu starou korespondenci. Já třeba jsem si zamilovala ty moje dvě nejoblíbenější, Boženu Němcovou, Emu Destinovou, tím, že jsem četla jejich korespondenci, že jsem věděla, na co myslí, jak to a že po nás vůbec nic nezbyde, ty SMSky nebo tak, nikdo nebude číst.
1: Po tobě jo.
2: Po mě obrázky, ale přeci
1: jenom... No, ale jenom, dopisy píšeš taky.
2: Dopisy píšu taky, ale jestli pak si to ty lidi
1: někdo schovává. Určitě, nevím, o tebi jo. Vážení, tak rychle teď k hlasovacím zařízením telefonům. Vybíráte si mezi Uršulou Klukovou s Lubomírem Lipským a proti Zdeněk Žák s povídán Karlem Šípem. Vybírejte 731 800 900. Poslední ukázku.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, vybíráte si ve hře Uršula Kluková nebo Zdeněk Žák, když to zjednoduším. Kdo je na telefonu? Ptáme se s Ivou Hitnerovou.
2: Dobrý den, tady Honza z Plzně.
1: Ano.
2: Zdravím vás oba do studia, zdravím posluchače a především zdravím vašeho věrného posluchače Honzu z Vlkavin, který nevím, jak to dělá, ale dovolá se úplně každý den do vaší Humoriády.
1: Zkuste ho překonat.
2: Chtěl bych Ačko.
1: Bčko?
2: Ačko.
1: Ačko, Ačko. Dobře, tak děkuju za ten hlas, mějte se pěkně, ať se daří a myslím si, že máme rozhodnuto. Ačko nazbíralo dost bodů, Uršula Kluková, Lubomír Lipský a Pamlsky našich lesů to vyhráli.
3: Uklidněte se přece, ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
4: Ano.
3: Které pařízky sbíráme na řízky?
4: Jedlé.
3: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
4: Ano, prosím, jedlé.
3: Co na to porota?
5: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem budeme muset rozloučit.
3: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
4: To jsou rány bičem, tohle.
3: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
4: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
3: Milý Pepíku, píší děti.
4: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
3: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludů pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
4: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pesík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pesík.
3: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde. Ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.
1: Naživo vysílaná pro dnešek končí s Ivou Hitnerovou. Děkuji za návštěvu, Ivo.
6: Já taky děkuji za pozvání a přeji krásné podzimní dny.
1: I vám, zítra se těšte na Jiřího Ptáčníka a my se zase těšíme, že si zase objednáte po roce vstupenky na Humoriádu na cestách na stránkách humoriada.cz. Tam se ovšem dozvíte o všech zastávkách, které pro vás chystáme. Mějte se pěkně a zůstaňte s Českým rozhlasem.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: V Humpolci zrušili spornou stavební uzávěru. Spotřebitelské ceny v Česku v září meziročně stouply. České fotbalistky budou ve Skotsku bojovat o postup na mistrovství světa. Zítra ráno očekáváme převážně zataženo se slabým deštěm. Přes den už polojasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Stavební uzávěru, kterou před necelým rokem vyhlásilo město Humpolec, tamní radní zrušili. Jednalo se o pozemky, na kterých by bylo možné stavět například logistická centra. Podle mluvčího humpolecké radnice Jiřího Aujeského padlo rozhodnutí rady v návaznosti na srpnové zastupitelstvo, kde byl kvůli problémům s územním plánováním odvolaný starosta Petr Machek z uskupení Humpolec GO.
5: Stavební uzávěra se týkala území mezi městem a dálnicí D1 a byla vyhlášena v souvislosti s pořizováním nového územního plánu. Zastupitelstvo města však 26. srpna rozhodlo o ukončení pořizování nového územního plánu, čímž pominul důvod pro další trvání stavební uzávěry. Rada města proto přistoupila k jejímu zrušení.
4: Inflace v Česku zrychlila. V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 0,6% víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. V Charkově a Kyjevě likvidují následky nočních vzdušných úderů. Rusko na Kyjev a jeho okolí odpálilo 5 balistických střel. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že od spojenců nepřišlo žádné upozornění na start těchto raket. Útoky nepřežilo nejméně 8 lidí, zraněných jsou desítky.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský upozornil, že informace západních rozvědek o vystřelení balistických raket pomáhají zachraňovat lidské životy. Ukrajině tato včasná varování poskytuje několik západních zemí. Podle amerických médií Spojené státy minulý týden pohrozily, že přestanou Ukrajině dodávat informace o ruských raketách nebo startech letadel s raketami, pokud Kyjev nezastaví útoky na ruské rafinérie. Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat v televizi uvedl, že poplach byl v Kyjevě opravdu vyhlášený až v okamžiku příletu raket, ale podobné situace podle něj nastaly i v minulosti a experti teď zjišťují příčiny tohoto zpoždění. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
4: České fotbalistky čeká odvetné utkání v baráži o mistrovství světa. Od 20 hodin a 15 minut nastoupí v Paisley proti domácímu Skotsku. Z úvodního duelu si ale přiváží dvougólové manko. Trenérku národního týmu Jitku Klimkovou zároveň mrzí červená karta, kterou dostala Tereza Krejčiříková.
7: Jsme oslabené, což určitě jako do odvety není dobrá zpráva. Domnívám se, že to byla prostě zbytečná červená karta, to se nám nesmí stávat v zápasech. Abychom udělali takovouhle školáckou chybu a nechali se vyloučit.
3: Počasí.
4: V noci bude zpočátku oblačno, po půlnoci se zatáhne a přidá se občasný déšť. Teploty klesnou ke 3 stupňům. Zítra ráno očekáváme převážně zataženo se slabým deštěm. V průběhu dne už polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 13 a 16 stupni. Foukat má mírný severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Opatrně teď na silnici 351 u Polné, došlo tam ke střetu dvou osobních aut.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Krátce po 17. hodině začíná na Českém rozhlase Vysočina úterní den v kraji. V našem vysílání se za chvíli znovu vrátíme k volbám a podíváme se, jak se v tuto chvíli vyvíjí jednání o budoucích koalicích v některých okresních městech.
3: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. Bezpartijní starosta Polné Jindřich Skoč do Pole se vzdal svého mandátu v novém městském zastupitelstvu. Dnes to potvrdil Českému rozhlasu s tím, že se tak rozhodl ze zdravotních důvodů. V zastupitelstvu strávil 36 let, posledních 28 byl i starostou města. Už před volbami oznámil, že se nebude ucházet o funkci ve vedení města, nakonec ale končí úplně, pokračuje Jindřich Skoč do Pole.
2: A nyní jsem se rozhodl ze zdravotních důvodů odstoupit i a zdát se mandátu. Takže to je konec mé, se dá říct, politické kariéry v Polné.
1: Jindřich Skoč do Pole byl navíc v létě pravomocně odsouzený k podmíněnému trestu za zpronevěru poté, co se nechal oklamat podvodníky s kryptoměnami. Škodu podle svých slov kompletně uhradil ze svého. Prvním náhradníkem za něho je Petr Dvořák. Několik policejních hlídek dnes zasahovalo v základní škole v Lukách nad Jihlavou. Jeden ze žáků tam podle mluvčí policie Dany Čírtkové vyhrožoval spolužákům i škole. Bližší podrobnosti vzhledem k věku chlapce neuvedla. Vedení školy incident oznámilo policii, která případ šetří pro podezření z nebezpečného vyhrožování. S oživováním lokality v centru sídliště Stalingrad začaly ve Žďáře nad Sázavou. Co všechno tam mají v plánu, si poslechnete v 17 hodin a 20 minut. Celorepublikové ocenění ředitel budoucnosti získala ředitelka základní a praktické školy ve Velké Bíteši. Blanka Gajzurová vyhrála v kategorii základní škol. Soutěž zaštiťuje ministerstvo školství. Na své místo se po opravě vrátila krycí deska oltáře v kapli svaté Anny na hřbitově v Božejově. Podle bezpartijního starosty Miroslava Třísky měla být deska původně odstraněna, restaurátor ale pod horní vrstvou nalezl vzácnou malbu Krista na kříži.
3: Udělal samozřejmě sondu a tou sondou zjistil, že pod tím je krajkový vzor a nějaká malba.
1: Druhý nejlepší kůň letošního ročníku Velké Pardubické, Godfrey, je už zpátky ve své domovské stáji ve Zhoři na Jihlavsku. Podle trenéra Dalibora Téreka teď bude mít volno stejně jako jeho bratr High in the Sky, který v dostihu skončil šestý. Detaily přidáme v 17 hodin a 40 minut. Tolik zpravodajský souhrn dne a Jaromír Kulhánek.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, taky Den v kraji. Centrum žďárského sídliště číslo 3 místními nazývaného Stalingrad se oživí. Město chce po desítkách let zaplnit nevyužitou betonovou plochu v části u věžičky. Lidé si tam teď mohli zasadit cibuloviny, aby místo rozkvetlo.
1: Tak vezmeme třeba tady ty oranžový.
2: To je krokus.
1: 5 cibulek do jednoho hnízda.
2: Teďka se vlastně úplně jednoduše bude dát nasadit na potřebnou hloubku cibulí.
3: Je to velmi jednoduše, je to připravené, ukazuje mi David Brabec ze Správy zeleně.
2: Máme zde krokusy, vlastně dvě barvy, oranžový, žlutý, pak zde máme modřence, potom tady máme 3 druhy tulipánů, červený, žlutý a růžový, česneky okrasný a 2 druhy narcisů. Krémově bílý a žlutý. Chodí se tady do školy, že jo, do práce. Je to sice tady třeba od tý trošku na mezi, ale ono, jak to bude vysoký, tak to vidět bude asi dost. Jo.
3: Petra už ryčem obrací zeminu a podulku sází po 5 cibulkách po každé.
4: Sázím ty cibulky kořínkem dolů, ale oni i tak by vyrostly. A mělo by to být na 2 hloubky ty cibulky. Tak hluboko. Pak se tady pohrabem.
3: Větší část centra, sídliště, kterému místní dodnes říkají Stalingrad, je vlastně rozpraskaná plocha betonu. Zatím prázdná, jak mi představuje Martin Varána z radnice, tak na konci týdne ji zaplní dubové lavičky, stoly nebo grill a paletové posezení na kolečkách, aby si je mohli obyvatelé posouvat podle sebe.
5: Postupně budeme vyhodnocovat, co ti lidé chtějí. Máme tady box na zpětnou vazbu. A tak, takže chceme, aby ta věžička zase ožila. Ideálně, aby si vlastně ti místní lidé sami řekli, co chtějí a sami iniciovali nějaký ty akce, ať už vlastně grilování nebo posezení nebo cokoliv dalšího.
3: Proměna centrální části sídliště, kterému místní dodnes říkají Stalingrad, vychází také ze sociologické studie, která zjišťovala, co si tady místní vlastně představují a chtějí. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Tentokrát zjistíme, že mezi námi žije spousta talentovaných a tvořivých lidí. Co všechno dokázali, vystavuje už po 20. Jihlavský spolek Jinak a my si zajdeme za jeho zakladatelem. Prohlédneme si také ručně šité kabelky, batohy a tašky od Jarmily Malé z Nového Veselí.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, taky Den v kraji a zpíval Pavol Habera. Kdo povede okresní města v kraji v nadcházejících 4 letech? Voliči sice rozhodli o složení jednotlivých zastupitelstev, jména starostů a radních jsou ale ve většině případů zatím nejasná. Moderátorka Hele Dvořáková se ptala redaktora Františka Jirku, kde je v současné chvíli složení koalice nejblíž.
1: Když pomineme Pelhřimov, o kterém jsme už mluvili včera, a kde je víceméně uzavřená dohoda na pokračování současné koalice občanských demokratů, lidovců a TOP 09, tak jinde zatím vyjednávání neskončila. Minimálně podle vyjádření jednotlivých oslovených lídrů nebo vyjednavačů. Například ve Žďáře nad Sázavou očekává vítěz a nynější starosta Martin Mrkos z uskupení Žďár živé město dohodu o koalici nejdřív až příští týden. Má za sebou první kolo vyjednávání se všemi zvolenými subjekty výjima opoziční změny. Sám Mrkos pak chce jako starosta pokračovat a preferuje kontinuitu. V současné době vládne ve městě v koalici s hnutím ANO a lidovci. Spojení těchto 3 subjektů má v novém zastupitelstvu 16 mandátů, což dává většinu 3 hlasů.
2: Kde chce pokračovat současný starosta v nadcházejících letech je také Havlíčkův Brod. Tam je situace ohledně budoucí koalice jaká?
1: První povolební vyjednávání tam začala včera odpoledne a vede je právě vítěz voleb ve městě Občanská demokratická strana. Její lídr Zbyněk Stejskal počítá s tím, že první kolo jednání uzavře dnes odpoledne. Zve si vyjednavací týmy skoro všech politických subjektů, které se dostaly do nového zastupitelstva. Výsledky prvního dne nechtěl dnes ráno zatím nijak komentovat. Občanští demokraté mají 7 křesel v novém zastupitelstvu a potřebují partnery, kteří jim přinesou minimálně dalších 6. To by mohlo například i druhé ANO, ostatně s ním teď občanští demokraté vládli v koalici, tedy ještě spolu s TOP 09.
2: Františku, a co druhé největší město v kraji Třebíč? Jaká je situace tam?
1: Ani tam ještě není hotovo. Vítěze voleb uskupení pro Třebíč vedl z prvního místa současný starosta Pavel Pacal. Ten už některá jednání absolvoval a dnes ráno mi říkal, že první možný konkrétnější výstup by mohl být zítra večer. Sestavit novou koalici bez vítěze voleb se pokouší lídr společné kandidátky Břehů, Pirátů a Zelených Aleš Novák. Její sestavování ale mohou komplikovat napjaté vztahy mezi některými třebíckými politiky.
3: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, taky Den v kraji. Proč vědci zkoumají proteiny ve stavu bez tíže a co jim při výzkumu na Zemi překáží? Tak právě na tuto otázku odpověděla v dopoledním rozhovoru vědkyně Michaela Mikisková, která byla naším dopoledním hostem.
1: Tak na Zemi jim překáží vlastně jedna důležitá věc, a to je právě gravitace. Vy když vám rostou nějaké ty krystalky, tak v podstatě klesnou na dno nějaké jamečky a potom rostou jenom do určitých směrů. Takže máte v podstatě lehce nepravidelný, nedokonalý krystal, může být trochu menší. Kdežto vědci přišli na to, že pokud vám ty krystaly rostou ve vesmíru, kde vlastně máte takzvanou mikrogravitaci, takže ty krystalky můžou růst trochu pomaleji, můžou se uspořádat více pravidelně a můžou být trochu větší a kvalitnější.
2: Jak takový krystal vzniká, to už jsme lehce přiblížili, ale proč ho potřebujete?
1: Já, co dělám ve svém výzkumu, nebo vlastně i čemu se věnuje tady ten výzkum ve vesmíru podobný, tak to je vlastně rentgenová krystalografie. Tudíž jak z toho názvu vlastně vyznívá, my potřebujeme, abychom neměli roztok proteinu, ale abychom z něho měli právě ty krystaly. Nějakou vlastně pevnou, pravidelně uspořádanou 3D mřížku molekul.
2: No, znamená to, že ve vesmíru mohou vzniknout kvalitnější krystaly?
1: Je to tak.
0: No a zítřejší dopoledne v našem vysílání rozhodně taky bude zajímavé, protože Dukla Jihlava slaví 70 let, no a chystá se velkolepý gala večer plný hokejových legend, hudby a taky emocí. Jak se taková oslava připravuje a na co se mohou fanoušci těšit, to nám zítra po 11. hodině prozradí jednatel Dukly Jihlava Bedřich Ščerban a taky režisér gala večera David Sýs. Tak si poslechněte Český rozhlas Vysočina zítra dopoledne po 11. hodině.
3: Den v kraji.

0: Jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina a také vysíláme úterní den v kraji. Dostihová stáj Pegas ze Zhořené Jihlavsku po třetí za sebou slaví úspěch na Velké Pardubické. Předloňský vítěz Valach Getfry si letos doběhl pro druhé místo, když v dramatickém finiši těsně nestačil na koně Final Orders z Irska. I tak ale bral neoficiální titul nejlepšího českého koně v závodě. Trenér Dalibor Terek na něj byl proto den po závodě patřičně hrdý.
1: Ne, to je nahrávátko, to není mrkev. To tě nedám. Tak, ještě druhou.
2: Ty koně to mají rádi, u nás jsou zvyklí, dostávají občas takovouhle dobrou odměnu.
1: Getfry se kvůli zranění na Velkou Pardubickou vrátil po dvou letech. Přesto doběhl druhý. Jeho bratr High in the Sky skončil šestý. Stáj ale i tak neodjela bez ceny. Získal ji právě Getfry, pokračuje trenér Dalibor Terek.
2: Koncu letos taky vyhrál nejlépe upraveného koně v pedoku, takže aspoň jedno vítězství z Velký Pardubický máme. A právě Anička, co mu přinesla tu mrkev, tak ta se toho tak hezky připravila a načesala, že byl v peroku nejkrásnější, nebo aspoň po rotě se nejvíc líbil.
1: A perok je?
2: Perok to je ten kruh, kde chodí koně před dostihem na sedání na něj jockeyové.
1: Dva roky zpátky Getfry byl první, i když seděl s jiným koněm o to první místo. Loni High in the Sky byl druhý, ale stále nejlepší český kůň toho dostihu. A letos druhé místo Getfry, ale taky nejlepší český kůň toho závodu. Ale dá se přesto říct, že je to treble vítězství.
2: No, jak sama říkáte, je tam furt nějaký ale. Nechci, aby to vyznělo nějak arrogantně. My jsme sportovci a chceme vyhrávat ty dosti, takže samozřejmě nás to trošku mrzí, to druhé místo, ale jak říkám, sportovně musíme uznat, že nás porazil lepší kůň, takže my jsme spokojení, jsme zdraví a je to pro nás motivace se zase připravovat na příští rok a být lepší a zase si to první místo urvat.
1: Letos závodilo málo koní, 10, a hodně z nich byly z ciziny. Je to nějaký trend, že čeští majitelé koní už nemají takový zájem, nebo z vaší zkušenosti, z vašeho pohledu, jako čím si to vysvětlujete?
2: Velká Pardubická v tom evropském globálním měřítku už je dobře finančně ohodnocený dostih, takže já si myslím, že se můžeme v příštích letech dočkat i toho, že přijedou koně z jiných zemí, jako například Francie, která je dostihově velice vyspělá a že vyhrát tu Velkou Pardubickou bude stále těžší a těžší.
1: Jestli bratři Getfry a High in the Sky opět spolu vyběhnou příští rok na Velké Pardubické, o tom rozhodne kvalifikace. Teď oba koně mají pouze v diáři aktivní odpočinek. Ze Zhoře Veronika Bartes-Vohrelíková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Karlín v kraji Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Také zdravíme meteorologa Mojmíra Martela. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Začneme tím, jaká bude noc na zítřek, protože dnes ráno bylo poměrně chladno, tak je byl mráz. Může se něco podobného objevit i dnes na zítřek?
2: Tak v noci bude oblačno, postupně se zatáhne a ve druhé polovině noci se začne objevovat slabý občasný déšť. Nejčetnější srážky budou potom k ránu, kdy se vyskytnou na většině území. Nejnižší teploty poklesou na 6 až 3 stupně, místy se vyskytnou přízemní mrazíky, ale v průběhu noci se začne slabě oteplovat. Slabý vítr jižních směrů se bude ráno měnit na západní.
3: Jaké počasí pak očekáváte zítra přes den a jak vysoko se dostanou odpolední teploty?
2: Tak zpočátku bude zataženo, ráno ještě bude místy se vyskytovat slabší občasný déšť, ale v průběhu dopoledne srážky ustanou, krátce může být i polojasno. Odpoledne bude převažovat oblačná obloha, avšak bez srážek. Večer pak začne pomalu oblačnost ubývat. 13 až 16 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty. Na jihovýchodě kraje to může být lokálně i k 17 stupňům. Ráno ještě bude foukat spíše slabší vítr, ale v průběhu dne se rozfouká mírný severozápadní vítr, který večer opět bude slábnout.
3: Počasí nám předpověděl meteorolog Mojmír Martin. Díky za to, mějte se hezky a neslyšenou.
2: Děkuji, neslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, taky úterní den v kraji, 17 hodin 53 minut a dnešní vydání našeho pořadu je pro tuto chvíli u konce. Na zítřek chystáme další témata, například budeme mluvit o tom, že některá větší města na Vysočině hledají nové strážníky do řad městské policie. Naopak v menších sídlech se situace od loňska zlepšila, kde strážníci chybí a kde je jich naopak málo, to uslyšíte zítra ráno po 8. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Po 18. vás už čeká Tomáš Vodrážka a taky dechovky pro Vysočinu.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Při kontrole prodeje návykových látek mladistvím na Vysočině zjistili hygienici 16 pochybení. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra znovu vzrostou. Fotbalisté Slávie zabojují na hřišti Sabahu o první body v lize mistrů. Zítra ráno očekáváme převážně zataženo se slabým deštěm, přes den už polojasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. 16 pochybení odhalili krajští hygienici při kontrolách prodeje návykových látek mladistvím. Na Vysočině při akci nazvané Adam prověřili 70 provozoven. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Jany Bémové šlo zejména o administrativní nedostatky.
2: Ta nejčastější se týkala chybějícího označení provozovny grafickou značkou kouření zakázáno u vstupů a také absence textového upozornění na zákaz prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let uvnitř provozovny.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu stoupnou. Na webu to oznámilo ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 48 korun na 61 haléřů. To je oproti dnešku o 25 haléřů víc. O 36 haléřů zdraží i benzín. Litr bude stát maximálně 47 korun a 21 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Opatření má platit do konce měsíce. Papež Lev XIV. Nastoupil do římské nemocnice Gemelli. Podle Vatikánu mu dnes odpoledne budou operovat plicní uzel. Tento útvar objevili lékaři při pravidelné zdravotní prohlídce a papež se rozhodl podstoupit zákrok. V nemocnici by měl zůstat zhruba týden.
3: Sport.
0: Fotbalisté pražské Slávie večer nastoupí v lize mistrů v Baku proti Sabahu, tedy nováčkovi v prestižní soutěži v Azerbajdžánu. Ani jeden z týmů v úvodním utkání nebodoval, pokračuje slavistický stoper Tomáš Vlček.
4: Na videu se mi vlastně potvrdilo, že to je velice kvalitní tým, hrajou hezký fotbal a proto je to taky dostalo do ligy mistrů. Takže samozřejmě papírově nejslabší soupeř, ale neočekáváme tady žádný jednoduchý zápas.
0: Utkání fotbalové ligy mistrů Sabah Slavia začne v Baku v 18 hodin a 45 minut.
3: Počasí.
0: V noci bude zpočátku oblačno, po půlnoci se zatáhne a přidá se občasný déšť, teploty klesnou ke 3 stupňům. Zítra ráno očekáváme převážně zataženo se slabým deštěm, v průběhu dne už polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 13 a 16 stupni, foukat má mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpomalte v pražském směru dálnice D1 za 111. kilometrem u Jihlavy. V pravém jízdním pruhu leží na vozovce prkna.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré muzice zdar a dechovce zvlášť. 18. hodina odběhla a to znamená, že ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina začínají dechovky pro Vysočinu. Pořád na vaše přání a prostor pro gratulace vašim blízkým. Od mikrofonu vás zdraví muzikant Tomáš Odrážka.
1: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Odrážkou.

0: Úvodní dechovková písnička úterních dechovek pro Vysočinu je za námi. Pro živý vstup do vysílání vytáčejte číslo 22 155 49 99. SMSky můžete posílat na 90 01 04 a pro písemná přání je nachystaný formulář na webových stránkách vysočina.rozhlas.cz. Nachystaný je také Míla z Vilémovic. Mílo, vítám tě ve vysílání, ahoj.
1: Ahoj Tomáši, taky tě zdravím. A tobě posluchačům přeju hezký podzimní na večer. A dneska mají svátek Renaty, tak jim všem pošleme přání a nějakou hezkou písničku. A pošleme to i pro Renaty Pospíšilovi do Plzně, jsou to známí heliumkářky, nedávno nám krásně zahráli v Jiřicích u Humpolce. A pošleme to i Renatě Jedličkový, zpěvačce kapely Šohajka. Takže milé Renaty, přejeme vám z Vysočiny mnoho štěstí, hodně, hodně zdraví a pohody. A vybrali jsme s Tomášem písničku, která se jmenuje Zůstaňte vždy takové, zahraje nám to keramička. A ještě tu mám jednu pozvánku, jsem to říkal minulý týden, ale zopakuju. Tuto sobotu, to je 17. října, bude v Dolních Královicích tradiční setkání heliumkářů a taky harmonikářů. Začátek je 13 hodin a budou tam vystupovat muzikanti ze všech koutů naší vlasti. Tak jste všichni zváni. Sál je tam dost velký, můžete si i zatancovat. Tomáši, díky a někde zase na viděnou. Ahoj.
0: Mílo, těším se, měj se hezky a děkujeme za pěkné přání. Naslyšenou.

0: Keramička dohrála písničku Zůstaňte vždy takové a jsou tu hasiči z Kališť. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Dnes oslaví své krásné narozeniny člen našeho sboru pan František Kalášek. Za všechnu práci, kterou pro sbor vykonal, mu chceme velice poděkovat a popřát hodně zdraví, lásky a štěstí. Vybíráme řečickou kapelu a tango Bílý sníh padá. Vám velice děkujeme a nashledanou.
0: Jak jste říkal, je to světové tango, tak si ho poslechneme. Hezký večer i vám, naslyšenou.
1: Nashledanou.

0: byla řečická kapela a v tuto chvíli mám na telefonu posluchačku paní Martu. Marta volá dnes poprvé. Marti, dobrý podvečer, zdravím vás a pojďme do toho.
1: Dobrý večer.
0: Můžete povídat z tebe vysílání.
1: No, my přejeme jako kolektiv z pečovatelského domu ze Ždírce nad Doubravou pro Věru Markovou, 91 roku.
0: No, tak
1: a
0: to...
1: orchidej, bílá orchidej.
0: To máte krásné narozeniny tam. A máte nějakou oslavu?
1: Nemáme. Ona už to slavila dopředu, tak už nemáme žádnou oslavu.
0: Tak jí
1: jenom takový běžný.
0: Tak jí pozdravujte a písničku máme nachystanou a z Českého rozhlasu Vysočina přejeme také všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví. A nebojte se z pečovateláku, jak říkáte, zavolat zase o písničku, až tam budete mít nějaké pěkné výročí. Těším se na vás.
1: No,
0: mějte se hezky.
1: Tak se hodnej moc krát, no. Tak budeme poslouchat.
0: Dobře, písničku posílám.
1: Můžu vypnout telefon?
0: Určitě, můžete vypnout telefon.
1: Aby to bylo slyšet rádiem,
0: ano,
1: jo?
0: Pěkně si poslechněte
1: tak
0: v rádiu, co vám
1: tak
0: tam hraje. Naslyšenou.
1: Děkuji, jste moc hodnej. Naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
2: Pokračuji také s Maruškou Spolné. Maruško, dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer. Pane Vodrážka, já bych vás chtěla poprosit, kdybyste byl tak hodný a mohl nám zahrát písničku pro paní doktorku z kožního oddělení Březinovou z Jihlavy. Nějakou písničku, nechám to na vás. Na Šumavě, dolina, nebo kterou najdete. A písnička bude i pro vás.
2: Já jsem říkal nějakou pěknou lidovou, tak jsem vybral ano. Písničku U potůčku v malé zahrádce. Tu si ano. Můžeme zaspívat ano. Všichni. Tak Maruško, dobře, díky za zavolání. Děkuju. Naslyšenou.
3: Taky děkuju. Naschledanou.

0: Lidová polka U potůčku v malé zahrádce je za námi a před námi je další pěkná písnička, kterou vybrala paní Majka ze Skály. Majko, vítám vás ve vysílání. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Tomáši. Děkuji za přivítání a ráda vás poslouchám pořád, tento hezký pořad. A dneska musíme všem našim posluchačům, kteří nám minulý týden pořád volali hezký písničky, tak to musíme dneska oplatit. A písnička od Lipkovánky bude pro Mílu Vaska do Vilémovic a děkujeme mu za pozvání na setkání harmonikářů. Doufám, že se tam uvidíme. Potom písnička bude patřit Jardovi do Výskytné, Jirkovi Prokopovi do Zdislavic a také Ivance Dolejší z Koječína, kterým všem děkujeme vždycky za hezké písničky, rádi je posloucháme a dneska mi oplatíme Lipkovánkou, no a těším se s něma na nějaké hezké setkání při hezké dechovce. A vám, pane Tomáši, moc děkuji a těším se někdy i s vámi, s vaší kapelou někdy na nějaké hezké, příjemné setkání. A děkuju.
0: Nějakou merendu bychom si mohli dát, tak?
1: Mohli.
0: Dobře. Lipkovánku posíláme. Majko, hezký večer a pozdravujte všechny kolem vás. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.

0: Lipkovanka dohrála písničku Žádnej neví. Pěkná, klidná, valčíková písnička. Teď nás čeká klasická pěkná polka. Vybrala ji paní Jarka. Jarko, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Dnes se dožívá požehnaného věku 90 let pan Josef Maška z Nové Cerekve. Milý Pepo, co jiného ti přát než pevné zdraví do dalších let? To ti přeje celá moje rodina z Rychnova, Drbohlav a Moravských Budějovic a dáváme ti zahrát tvoji oblíbenou Jetelíček. Děkuji, nashledanou.
0: Mějte se krásně, moc hezky jste to řekla. Písnička je nachystaná, hraje krajanka. Hezký večer do Rychnova, naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.

0: Než půjdeme do Žďáru nad Sázavou za další posluchačkou, tak tu mám dvě pozvánky na následující víkendy, kam zajet na pěknou dechovku. Tento pátek můžete zajet do Žirovnice, tam pokračuje takový festival tradiční dechovky 21. století. Od 20 hodin tam tentokrát zahraje Podlužanka a Doubravanka. A také vás zvu na 25.10. To bude pěkný koncert, který pořádá pro vás Český rozhlas Vysočina. Tentokrát bude v Brtnici. Od 15 hodin zahraje Vysočinka, ale ještě předtím od 14 hodin bude beseda s paní Irenou Šarounovou, což je redaktorka, moderátorka a dobrá duše tady Českého rozhlasu Vysočina. Určitě se dozvíte, co, jak se kde dělá a kde, jakou zajímavou věc viděla nebo slyšela, tak určitě přijďte 25.10. do Brtnice. Bude to stát určitě za to. Teď je tady paní Pavla, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer.
0: Můžete povídat, komu zahrajeme?
1: Já bych pro mě a mýho přítele a jako myslím pro rodiče a prarodiče, kteří už tady nejsou, nechala zahrát Pod tou naši starou lípou.
0: Dobře, písničku máme nachystanou.
1: A pro všechny, co jí mají rádi a poslechnou si.
0: Tuhle tu písničku má rád každý. My si ji poslechneme v podání Galánečky. Pavlo, děkuji za zavolání a užijte si
1: já
0: večer.
1: Já vám taky, Tomáši. Naslyšenou. Děkuji. Naschled.

0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelích úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
2: Časomíra tady u nás v rozhlasovém studiu v Jihlavě ukazuje 18 hodin 41 minut a je tu další přáníčko, tentokrát e-mailové. Zahrajte prosím panu Josefovi Dvořákovi z Rohozné do Nebíčka k jeho 76. narozeninám 6. listopadu by je měl. Písničku Vzpomínky na Rohoznou vzpomínají sourozenci a přátelé. Moc vám děkujeme za odvysílání. Vím, že pan Dvořák byl pravidelný posluchač našich Dechovek pro Vysočinu a také často nechával zahrát. Já myslím, že taková pěkná vzpomínka na něho je parádní.

Nahlížím také do vašich SMSek, je tady kratoučka SMSka, která se často opakuje a dlouho jsme tu písničku nehráli, také dneska je chvilička času, tak rádi zahrajeme. Prosím, zahrajte mi Orchidejí pár, děkuje Jarka, tuhle tu písničku hraje Rožmitalská venkovanka.

0: Dnešní dechovky pro Vysočinu svým přáním zakončí Jirka. Jirko, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Tomáši, zdravím tě, zdravím všechny kamarády, všechny posluchače. A dneska taky musíme tady zahrát naši mladý, tady Lena tě má svátek, takže už budeme přát, že jo, takže taky všechno nejlepší, pohodu. A včera taky bouchalo šampaňský v Kojčíně, tady přes kopiček bylo slyšet, takže narozeniny Ivanka Dolejší, tak posíláme taky písničku, taky přejem všechno nejlepší, pohodu, zdravíčko, i Péťovi samozřejmě. A vedle taky sousedům, který posílali hezký písničky, Jana a Kvitoslava Pavlí, Jana a Kvitoslav Pavlíčkovi posílají hezký písničky, taky Majka a Standa z Deskáry posílají, tak taky posílám písničku a taky ještě Slávce do Třebíče a nahoru Staníkovi do Nebíčka a ještě Jardovi do Vyskytní, tak snad, no, taky pokud neposlouchal, tak příště zase třeba ještě další.
0: Dobře, Jirko, mějte se krásně, no, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a to je závěr dnešních dechovek pro Vysočinu. Loučí se Tomáš Odráška.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Jindřich Skoč do pole odchází ze zastupitelstva v Polné. Ministerstvo kultury přehodnocuje podmínky spolupráce s kulturními subjekty. Unie uvolnila Maďarsku část zablokovaných fondů. Zítra ráno očekáváme převážně zataženo se slabým deštěm, přes den už polojasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Končící bezpartijní starosta Polné Jindřich Skoč do pole se vzdal svého mandátu v novém městském zastupitelstvu. Dnes to potvrdil Českému rozhlasu s tím, že se tak rozhodl ze zdravotních důvodů. V zastupitelstvu strávil 36 let, posledních 28 byl i starostou města. Už před volbami oznámil, že se nebude ucházet o funkci ve vedení města. Nakonec ale končí úplně, pokračuje Jindřich Skoč do pole.
5: Už před volbama avizované, že nebudu kandidovat na žádnou uvolněnou funkci a nyní jsem se rozhodl ze zdravotních důvodů odstoupit i a zdát se mandátu. Takže to je konec mé, se dá říct, politické kariéry v Polné.
4: Jindřich Skoč do pole byl navíc v létě pravomocně odsouzený k podmíněnému trestu za zpronevěru poté, co se nechal oklamat podvodníky s kryptoměnami. Škodu podle svých slov kompletně uhradil ze svého. Prvním náhradníkem za něho je Petr Dvořák. Ministerstvo kultury chce přehodnotit finanční podporu a smlouvy s velkými akcemi. Zrevidovat chce třeba spolupráci s festivalem v Karlových Varech nebo Pražským jarem. Nové podmínky mají podle rezortu odpovídat prioritám státní kulturní politiky. Obsahovat mají konkrétní úkoly a způsob hodnocení výsledků. Úřad ministra o ty klempíře za motoristy zdůrazňuje, že cílem není spolupráce ukončit, ale nastavit je účelněji. Maďarsku se po více než 4 letech uvolní část evropských peněz, kterému Brusel zablokoval kvůli obavám z korupce, jde zhruba o 4 miliardy eur. Evropská unie ukončila řízení proti Budapešti poté, co nová vláda premiéra Pétera Maďara splnila požadované podmínky. Oznámilo to maďarské zastoupení při EU. Brusel financování omezil ještě za vlády Viktora Orbána kvůli nedostatkům při zadávání veřejných zakázek, střetům zájmů i riziku zneužívání dotací. Sport. Den po triumfu střelce Jiřího Přívratského na světovém poháru v Káhiře vybojovala Veronika Blažíčková pro Česko další medaily. V třípolohové malorážce byla druhá. Na stupně vítězů se probojovala v elitním seriálu poprvé v kariéře. Blažíčková si výsledku moc váží i proto, že měla v Egyptě zdravotní problémy. Zlato získala v Káhiře úřadující mistryně světa Norka Dustatová. Počasí. V noci bude zpočátku oblačno, po půlnoci se zatáhne a přidá se občasný déšť. Teploty klesnou ke 3 stupňům. Zítra ráno na Vysočině očekáváme převážně zataženo se slabým deštěm. V průběhu dne už polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 13 a 16 stupni. Foukat má mírný severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Dálnice D1 na Vysočině je v tuto chvíli volně průjezdná. Nehody nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dagmar Magincová našla v jednom z novinových článků tuhle větu. Jeho bažiny, potoky, řeky a laguny jsou stále suchější. Druhý stupeň od suchý. To bych asi odhalil i já, že to bude chyba.
2: Vypadá to zvláštně, že a jde to dost těžko vyslovit. To mohlo být tomu autorovi nápadné, no nicméně stalo se. Takže asi jenom pro pořádek dodejme, že správný tvar je sušší.
1: S dvěma eš.
2: No a přemýšlela jsem, kde se tam ta chyba vzala, ten nesprávný tvar. A je fakt, že úplně nejčastější příponou, pomocí které tvoříme druhý stupeň přídavných jmen, je právě ejší nebo jejší podle toho, jaké písmeno předchází. No a takže veselejší, modernější a podobně. No a u některých přídavných jmen mohou fungovat obě přípony, totiž ta jste sušší, to ší, anebo to ejší, takže můžeme říct snazší nebo snadnější, čistší nebo čistější. No, ale je skupina přídavných jmen, kde na výběr nemáme a musíme použít tu méně častou příponu ší a nic jiného se tam nedá dát.
1: No dá, můžeme to opsat a říct více suchý, více snadný.
2: To je pravda, technicky to funguje, ovšem tohleto opisné stupňování pomocí toho příslovce více se zpravidla užívá u hodně dlouhých přídavných jmen, u kterých je obtížné vyslovit ten druhý stupeň.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krokodýly polykají kameny? Krokodýly jsou velmi starý řád plazů, do kterého patří i gaviálové, kaimani nebo aligátoři. Mimo ptáků jde o jedinou skupinu živočichů z nadřádu Archeosauria, do které kdysi patřili i druhohorní dinosauři. Krokodýlové jsou tak jejich přímými potomky a při pohledu na ně opravdu můžete mít pocit, že jste zpátky v pravěku. Krokodýly jsou buď masožraví nebo všežraví a vědeckým zkoumáním se přišlo na to, že pojídají dokonce kameny. Důvodů je hned několik. Mohou pomáhat s trávením potravy, s likvidací parazitů nebo mohou být zdrojem minerálů. U krokodýlů se však prokázalo, že kameny polykají ještě kvůli něčemu jinému. Využívají je jako zátěž při potápění, podobně jako potápěči kovová závaží. Z balvany v žaludku totiž krokodýl vydrží pod hladinou skoro jednou tak dlouho než bez nich. A proč to dělá? Aby mohl déle číhat na svou kořist. Každým vynořením nad hladinu kvůli nádechu totiž rozčeří vodu a dá o sobě vědět. Z kameny v břiše však vydrží pod hladinou i přes půl hodiny.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Dobrý večer, lačirat šukar šuniben. Příběhy Romů, kteří za druhé světové války bojovali proti nacismu, přibližuje nová výstava Muzea romského národního obrození. Nese název Partizáni a vojáci ve druhé světové válce a představí nejen muže, kteří bojovali v partizánských oddílech nebo ve svobodově československé armádě, ale také ženy, které partizánům pomáhaly. Výstavu Muzea romského národního obrození nám představí Pavlína Senič, náměstkyně ředitele pro uměleckou činnost na Mezinárodní konzervatoři Praha. Zeptala jsem se jí, co vedlo Muzeum národního obrození k rozhodnutí věnovat výstavu Romům, kteří se za druhé světové války zapojili do bojů proti nacismu.
2: K tomuto tématu nás přivedla potřeba připomenout hrdinství lidí, jejichž příběhy zůstávaly dlouhá léta na okraji veřejného zájmu. Romové nebyli pouze oběťmi nacistické persekuce, ale také aktivními účastníky odboje, vojáky a partizány, kteří riskovali vlastní životy v boji proti nacismu. Považujeme za důležité, aby jejich odvaha a oběti byly uznány a aby se staly součástí našich společných dějin.
1: Při výzkumu jste zjistili, že se do bojů za druhé světové války zapojilo více než 1000 Romů. Jak se vám podařilo jejich příběhy dohledat a co nového jste se díky tomu dozvěděli?
2: Dohledávání těchto příběhů je velmi náročná práce, která vyžaduje trpělivost, spolupráci s historiky, práci s archivními materiály a také vyhledávání svědectví pamětníků a jejich rodin. Zjištění, že se do bojů zapojilo tak velké množství Romů, ukazuje, že jejich účast v odboji nebyla ojedinělá. Je důležité tato svědectví shromažďovat, ověřovat a předávat dalším generacím. Každý nalezený příběh nám pomáhá lépe pochopit nejen válečné osudy jednotlivců, ale také širší roli Romů v boji za svobodu.
1: Můžete přiblížit některý z příběhů vojáků nebo partizánů, který podle vás nejlépe ukazuje, jakou roli Romové během války sehráli?
2: Samozřejmě za mimořádně silný považuji příběh Josefa Serynka. Známe ho jako Černý partizán. Po deportaci do tábora v Letech u Písku přišel o manželku a děti. Podařilo se mu uprchnout a následně se zapojil do protinacistického odboje, kde založil a vedl partizánskou skupinu pod názvem Čapajev. Jeho životní osud ukazuje neuvěřitelnou odvahu člověka, který navzdory osobní tragédii pokračoval v boji proti nacismu. Je to příběh, který si zaslouží být známý široké veřejnosti.
1: Jak se vám dařilo dohledávat informace v archívech a v rodinách? Dochovaly se také fotografie, dokumenty nebo osobní vzpomínky, které pomohly jednotlivé příběhy rekonstruovat?
2: Právě kombinace archivních dokumentů, fotografií, rodinných vzpomínek a také svědectví je pro poznávání těchto osudů velmi důležitá. Ale nevždy se dochovalo vše, co bychom potřebovali, a některé příběhy jsou proto obtížně rekonstruovatelné. Velkou hodnotu mají také vzpomínky potomků, kteří uchovávají rodinnou paměť. A právě naším cílem je jednotlivé informace pečlivě ověřovat a zachovat je pro budoucnost, aby se na tyto osobnosti nezapomnělo.
1: Součástí vernisáže bude i ocenění vybraných osobností titulem Romský národní hrdina in memoriam. Co by se podle vás mělo díky výstavě dostat do širšího povědomí veřejnosti o Romech a jejich roli za druhé světové války?
2: Především to, že romské dějiny jsou nedílnou součástí dějin naší země a Evropy. Chceme ukázat, že mezi Romy byli lidé, kteří projevili mimořádnou odvahu, bojovali za svobodu a byli ochotni položit vlastní život. Ocenění in memoriam vnímáme jako symbolické uznání jejich statečnosti a také jako morální dluh, který vůči těmto lidem máme. Věřím, že výstava přispěje k většímu respektu, vzájemnému porozumění a spravedlivějšímu pohledu na romskou historii.
1: Jaké byly důvody, že se o hrdinství romských vojáků a partizánů po válce příliš nemluvilo a jejich příběhy se nedostaly do širšího povědomí veřejnosti? Co způsobilo, že zůstávali tak dlouho stranou zájmu?
2: Těch důvodů bylo opravdu několik. Nacistická perzekuce Romů vedla k tragickému zničení velké části romských komunit a zároveň k přerušení rodinné paměti. Po válce se navíc pozornost veřejnosti a historického výzkumu soustředila na jiné příběhy odboje. Zatímco romské zkušenosti zůstávaly často nedostatečně zdokumentované a připomínané. Svou roli sehrály také přetrvávající předsudky vůči Romům, proto je důležité dnes tyto příběhy znovu objevovat, ověřovat a začleňovat do společné historické paměti. Nejde o přepisování dějin, ale o jejich doplnění o lidi, jejichž zásluhy nebyly dostatečně uznány.
3: Z různých badatelských výzkumů vyplývá, že protifašistického odboje, včetně Slovenského národního povstání, se zúčastnilo několik tisíc Romů. Vám se podařilo zdokumentovat určitý počet, kolik celkem?
2: Nám se podařilo asi 1100, ale naše badatelé a výzkumníci neustále bádají dál a sbírají další dokumenty o dalších stovkách, ne-li tisících Romů.
3: Kdy a kde se tedy výstava koná a od kolika hodiny mohou návštěvníci navštívit?
2: Vernisáž výstavy pod názvem Romští partizáni a vojáci ve druhé světové válce se uskuteční ve čtvrtek, tento týden, 15. října, od 14 hodin a kde? V Muzeu romského národního obrození v ulici Ruská v čísle 100 na Praze 10. Všechny srdečně zveme. Děkujeme.
3: Na výstavu nás pozvala Pavlína Senič, náměstkyně ředitele pro uměleckou činnost na Mezinárodní konzervatoři Praha. Já ještě dodám, že Muzeum romského národního obrození vzniklo v roce 2018. Jeho posláním je posilovat romskou národní hrdost a přispívat k většímu uznání Romů v české společnosti.

0: A poslech o Roma Vacere nám zpříjemnili Jan a Marcel Bendíkovi. V roce 1749 zahájil španělský král Ferdinand VI. Takzvanou velkou razii proti Romům. Zasáhla více než 10 000 lidí, kteří končili ve vězení nebo na nucených pracích. Tyto události připomíná film Velký protiromský zátah. Historie jedné genocidy. Více Jana Šustová.
1: Přítomnost Romů ve Španělsku i jejich pronásledování má hluboké historické kořeny, jak říká romská režisérka Pilar Távory.
0: Podle historických pramenů, které máme, dorazili Romové do Španělska v roce 1425. A ten první výnos, který Romy pronásleduje, je z roku 1499. V tom roce tehdejší katoličtí panovníci vydali první příkaz, který je obrácen proti romské komunitě tak, že Romům zakázali kočování a nutili je k tomu, aby se usadili.
1: Život Romů ve Španělsku se pak začal postupně měnit.
0: Nejprve Romové reagovali na zákaz kočování tak, že stále kočovali a nechtěli se usadit, ale následovali další a další výnosy, které je nutili, aby kočovat přestali, aby nenosili svůj typický oděv a nemluvili svým vlastním jazykem. A to je také důvod, proč většinou španělští Romové neumí romsky, protože ten zákaz používat jazyk přišel velice brzy. A také ty jednotlivé výnosy, které vydávali panovníci a vlády tehdejší monarchie, je nutili k tomu, aby se zbavili svých zvyků. A jediný způsob, jak tomu čelit, bylo to, že se nakonec opravdu usadili a snažili se v rámci toho svého nového života soužívat s okolní společností. Tehdy museli také prokázat, že jsou dobrými sousedy. A to tak, že po dobu 2 let žili někde za nějakou obcí nebo za městem a museli ukázat, že jsou dobří sousedé.
1: Přesto v roce 1749 došlo k velkému protiromskému zátahu, který přinesl obrovské hrůzy.
0: To, že vůbec bylo možné, aby k takovému zátahu došlo, bylo právě dáno tím, že Romové už byli usazení. Předtím proběhlo sčítání lidu, takže se moc dobře vědělo, kde kdo žije a čemu se věnuje. A právě proto bylo možné vůbec nějaký zátah proti Romům podniknout, protože jinak by něco takového možné nebylo. Romové už byli součástí společnosti a zžili se s její kulturou. Dopad zátahu byl naprosto zničující, úplně zdevastoval soužití, které do té doby fungovalo. Romům byl zabaven veškerý majetek, obydlí, zvířata, všechno, co jim patřilo. Upadli do velké chudoby. Zároveň to sebou přinášelo velké stigma. Když se na vás takto dívá moc, tak i to kolektivní vnímání je potom takové, že vy jste někdo, kdo byl potrestán. Úplně vás to zničí a zdiskredituje, jak z ekonomického a společenského hlediska, ale také co se týče vaší pověsti. A právě proto, že došlo k takovému obrovskému zátahu, tak se naprosto zničilo to dobré soužití a Romové přišli i o tu pověst dobrých sousedů, protože byli neustále uvězňováni a trestáni.
1: Romové byli posíláni na nucené práce.
0: Hlavně byli posíláni na galeje, takže museli veslovat na galerách. K tomu byli odsouzeni do konce života. A další z těch nucených prací byla práce v dolech Almadenu. To byla práce, kde umírali, protože mimo jiné se tam těžila spousta toxických látek, takže jim to poškozovalo zdraví. Umírali jak v dolech, tak na galejích.
1: Říká režisérka Pilar Távory.
0: A my jsme v závěru dnešního o Roma Vakeren. Savorenge tumenge mangau budbacht zhorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: ČEZ se po zablokování části podílů kvůli kauze Diag Human obrátí na soudy. ANO 2011 chce v Příbrami vládnout s příbramskými patrioty ODS a také s SPD a PRO. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přeháňky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. ČEZ se bude bránit proti zablokování části svých podílů v lucemburských firmách. Zmrazil je tamní soudní exekutor kvůli kauze firmy Diag Human. Společnost se s Českem soudí od 90. let za zmařený obchod s krevní plazmou a požaduje po Česku 17 miliard korun. Premiér Andrej Babiš z ANO v reakci na zmrazení napsal, že Česko nárok firmy nikdy neuznalo a bude se proto dál bránit. Právní zástupce Diag Human Jan Kalvoda s tím ale nesouhlasí. Podle něj nárok pravomocně potvrdil lucemburský nejvyšší soud.
2: Právní stát znamená, že jakýkoliv dlužník, stát nevyjímaje, ho má prostě zaplatit. V tomto smyslu mluvit o tom, že stát neuznává tento nárok, je prostě nonsens.
0: Přes zablokované podíly ČEZ vlastní českého distributora plynu Gasnet. S firmami teď nemůže nijak nakládat. Na chod to ale podle vedení nemá vliv. Vítěz voleb v Příbrami hnutí ANO 2011 chce sestavit koalici s příbramskými patrioty ODS a také s SPD a PRO. Dohromady by v 25 členem zastupitelstvu obsadili 12 křesel. Aby měli většinu, potřebují jich 13, pokračuje lídr příbramského ANO a dosavadní místostarosta Vladimír Karpíšek.
3: Proto budou probíhat následně další jednání a vyjednávání a myslím si, že poměrně brzy bude jasno. Předpokládám, že do konce týdne budeme mít úplně zcela jasnou koalici i opozici v rámci zastupitelstva.
0: Lékaři v nemocnici na Františku nově využívají při operacích rakoviny prsu žen nový 3D rentgen. Zařízení pomáhá chirurgům odhadnout rozsah nálezu a díky tomu můžou odstranit pouze nejnutnější část tkáně, říká ředitel zařízení Jan Duben.
4: Vybavení a chytré technologie pomáhají zdravotníkům při výkonech a lidem s tím, aby zákrok byl šetrnější a rekonvalescence rychlejší. Sport.
0: Fotbalisté Slávie bojují v azerbajdžánském Baku o první body ligy mistrů v této sezóně. V letošním druhém utkání prestižní soutěže se pokoušejí ukončit se Sabahem 19-letou sérii bez výhry v lize mistrů. Hraje se druhý poločas a Slávia prohrává 0-1.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a Slezsku občasný déšť. Kránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy déšť či přeháňky, které později ustanou. Teploty 13 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze jsou kolony na východní části okruhu ve směru z D1 na Ústí nad Labem. První část fronty je na Štěrboholské spojce, další pak od Černého mostu do Kbelské ulice. V osobním autě je to asi na půl hodiny. Pozor také na městském okruhu ve směru od Barandovského mostu do tunelu. U vjezdu do tunelu Mrázovka se srazila dvě auta a tvoří se tam kolona od Zlíchovského tunelu. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Televizní diváci si ho pamatují jako kapitána Čermáka z kriminálního seriálu Specialisté. Jeho herecký svět ale zdaleka nekončí u obrazovky. Výraznou část jeho profesního života tvoří divadlo. Jan Zadražil je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herec Jan Zadražil je naším hostem pro milovníky krimi seriálu Kapitán Čermák ze Specialistů. Byla to role, díky které vás lidé začali poznávat na ulici? Byla to ta role? Nebo už se to dělo dříve?
1: Já nevím. Asi se to dělo i dříve. Já jsem páchal i jinačí nezdoby, než jenom Specialisty, takže pár seriálů jsem se zúčastnil a to potom obnáší i to, že vás lidi poznávají a upřímně řečeno, samozřejmě Egu to dělá dobře, kdo tvrdí, že ne, tak lže podle mě, ale spíš je o to, co potom uděláte s tím dál, k čemu to použijete. Můžete je třeba pozvat do divadla, říct, jestli se vám líbí, že vám lezu do obýváku dvakrát týdně, tak se zkuste přijít podívat i, co se páchá večer v divadle naživo. Doopravdy v úvozovkách, protože i divadlo je jenom jako.
0: A vy jste přesně toto udělal, využil jste k tomu postavu třeba právě ze Specialistů nebo z jiných seriálů k pozvání do divadla?
1: Jo, to si myslím, že myslím si, že člověk, když přijímá tu práci, tak by měl přijímat i to, že to sebou může nést tenhle druh pozornosti. Já nejsem úplně člověk, který by kvůli tomu tu práci přijímal, ale zároveň to beru jako nějakou platbu za to, že tu práci můžu dělat a má svoje výhody. A tak potom vždycky říkám, dobře, vyfotím se s vámi, ale vy mi slíbíte, že se podíváte na www.divadlovceletné.cz a vyberete si představení, který hraju s Kašparama, nebo zajdete do Violy, nebo se podíváte na představení u Hitlerů v kuchyni, nebo půjdete do Řeznický, kde připravujeme nejnovější zatím věc.
0: Nejnovější věc, která se jmenuje V gala a ke které se dostaneme, určitě o ní budeme mluvit. A zafungovalo to, že, jak jste říkal, dvakrát týdně jste lezl divákům nebo lidem doma do obývacích pokojů, tak zafungovalo potom? Skutečně se stalo to, že někdo přišel na vás do divadla a řekl, já jsem přišel, protože vy jste ten Čermák, kapitán ze Specialistů?
1: To nevím, jestli lidi šli úplně kvůli tomu. Nejsem si jist, že je tam nějaký intenzivní překryv mezi diváky seriálů a diváků divadelních. Ale už se párkrát stalo, že takzvaní zavlečenci, jak já jim říkám, to znamená lidi, kteří by do toho divadla vlastně nešli úplně sami dobrovolně, ale objevili se tam, chtěli udělat radost třeba partnerovi nebo partnerce nebo kamarádovi. Takže to jsme ani nevěděli, že umíte i něco trochu jiného. Že můžeme zažít trochu jiný zážitek, než doma u televize, kdy typujeme, kdo z těch tří podezřelých to asi tak může být. Ale že můžeme zažít i něco takového, jako je živý divadelní představení, což já jsem přesvědčený, že je primárně setkání a jakýsi, a až bych se nebál použít třeba slovo rituál, protože si myslím, že z toho divadlo vychází, ze společného setkání, když je v úvozovkách vše hotovo, máme co jíst, máme kde spát, máme ukojeny základní potřeby a pořád nám ale ještě něco chybí. Tak a to je, myslím, ta nadstavba, která se dá získat třeba v divadle.
0: Tak a o té nadstavbě budeme samozřejmě mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jan Zadražil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jan Zadražil, který teď sedí ve studiu Českého rozhlasu, ale ve svých volných chvílích zkouší inscenaci v Gala, kterou uvede divadlo v Řeznické 30. listopadu, bude mít premiéru. Je to autorská hra. Jaký je váš vklad do této hry?
1: Můj vklad do této hry je, že ráno vstanu a jdu na zkoušku. Tím to začne, ale jdu tam rád, protože mi přijde, že to má smysl. Mě oslovili dvě dámy, herečka a tanečnice, Stáně Jachnická a Leona Kvaša Kvasnicová, asi před 2 lety. Že touží udělat něco svého. A obě jsou to skvělé interpretky, ve svém oboru si myslím, že držejí špičku, pracují velmi intenzivně a zároveň dospěli do nějakého bodu, kdy ucítili, že možná nechtějí být jenom interpretky, ale chtějí se pustit na trochu křehčí plochu a troufnout si udělat něco po svém. A jako základ si vzali knihu o Gale Dalí, což byla partnerka Salvatora Dalího, o který se toho zase tolik neví. Mimo jiné i proto, že ona dost intenzivně pracovala na tom, aby existovalo vždy několik verzí jejího příběhu. To je jedna ze zvláštností té dámy a není poslední. A říkali, tahle žena nás zaujala. Já jsem říkal, proč? A oni říkali, protože v sobě nese nějakou lomenost toho, že člověka fascinuje a zároveň něčím odpuzuje, nerozumí jí, proč dělala něco, když na druhou stranu dokázala něco jiného. Brzy jsme se dostali k tomu, že nechceme dělat životopisný drama a že spíš bychom rádi to o tuto osobu nebo osobnost možná velmi zvláštní, tajemnou něčem a velmi silnou, teda každopádně. Výraznou, takže bychom to rádi o ní pouze opřeli a zkoumajíc tuto dámu, bychom se skrz to dostali k sobě. Proč nám připadá v něčem fascinující, inspirativní a v něčem jiným odsouzeníhodná? Co to na ní je? A proč to tak připadá konkrétně nám? Proč to tak připadá Stáně? Proč to tak připadá Kvaše, proč to tak připadá mně a proč to tak připadá ještě Gábině Vermeliu, kterou jsme k tomu přizvali, abychom dostali jakousi, já tomu říkám soukromně svatou čarodějnickou trojici, herečka, tanečnice, hudebnice, která, jak už jsem říkal, každá dosáhla poměrně vysoko. A zároveň, aby to bylo minimálně o co opřít nebo s čím konfrontovat, tak ta mužská energie je tam podstatná, protože byla podstatná i pro Galu Dalí, práce s mužskou energií a s ženskou energií, takže tu tam zastupuju já. A můj osobní vklad, ať to vrátím na začátek k vaší otázce, je to, že se, nejenže teda vstanu, to byla samozřejmě nadsázka, i když upřímně řečeno, není to nic lehkýho, ale stanu rád, protože to setkání s holkama, jestli je tak můžu familiárně nazvat, a jim tak říkám, když jsou to dámy 50+, ale pro mě jsou holky a jsou moc krásný a dobrý a plný energie, takže holky jsou pořád, tak je po každý zajímavý, po každý objevíme něco dalšího, vyzýváme se v tom navzájem, my jako herci se učíme tančit, Kvaše jako tanečnice se učí mluvit, Gábina jako zpěvačka se učí taky tančit. Je to tato kombinace. Chtěli bychom vyprávět Není to příběh, který by někde začínal, probíhal a končil. Je to jakýsi kaleidoskop situací, který ale nevyprávějí jenom slovem, ale taky pohybem a hudbou. Je tam tohleto zajímavé spojení. Bavíme se o tom, že Gala Dalí inspirovala nejenom Salvatora Dalího, ale byla už předtím poměrně silnou inspirací pro celou skupinu surrealistů. Surrealismus, sir je předložka nad, takže je to nadrealita a znamená to aspoň pro nás věci, které mají svoji přesnou funkci a přesný tvar, spojujete dohromady zcela nečekaně, nově a necháváte se překvapovat, co to v tom spojení začne znamenat jinýho. A to by mohlo tohle představení dělat. To by nás zajímalo.
0: Jan Zadražil je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Jan Zadražil, který právě v současné době zkouší inscenaci F Gala, kterou 30. listopadu uvede divadlo v Řeznické. Je to o Gale Dalí, ale není to životopisné drama, není to přímý popis jejího života, nevypráví to přímo o jejím životě. A vy jste v minulém vstupu říkal, Jane Zadražile, že Gala Dalí byla za něco jakoby hodná obdivu, za něco naopak určitého odsouzení. Jak, která z těch částí pro vás, ve vás převládá? Nebo to máte 50-50?
1: Já myslím, že ona je zajímavá právě proto, že každý má šanci zaujmout k ní to stanovisko svoje vlastní a poměřit se s ní. Což ale znamená nebát se, ponořit se sám do sebe a podívat se na sebe, kdo jsem já, co jsou moje cíle, jaká je moje cesta tady, teď momentálně v tomhle pokusu, jak já říkám, že jsem přesvědčený, že těch pokusů máme víc. Tak jaká je moje cesta, co má být výsledek, co nesu, proč tady jsem, kromě toho, že se mám rozmnožit a potom zase odejít a začínat znova v dalším pokusu. Dokážu se přesáhnout, nechám tady něco, nebo se spokojím s tím, že jsem se objevil, rozmnožil a zase vznikl. A to teď nemyslím nějak odsouzení hodně, to je naprosto v pořádku. Každý si může říct, jestli chce, kolik toho chce. Mě Gala Dalí na první dobrou, když jsem si tu knížku přečet, tak jsem si v duchu říkal, proč si holky vybrali tuhle dámu. Je zvláštní. Nerozumím jí. Nikdy nic nestvořila, ale pod jejím vlivem tvořili jiní. Co v ní bylo za sílu? Ta obrovská touha po svobodě, po emancipaci, po tom, že já mám právo žít život, jaký chci, a nikdo nemá právo ho soudit. Gala Dalí byla žena, byla to matka, měla dceru s Paulem Elwardem, to byl její první manžel, surrealista, básník, člen surrealistické skupiny André Bretona, který celoživotně miloval, přestože postupně právě odešla, stala se partnerkou Salvatora Dalího. O tu dceru se staral, protože Gala Dalí nebyla nikdy matka. Ona od začátku říkala, že dceru nechce, že jejími slovy její dcera při pohledu na svoji dceru, když ji vidím, jak roste, tak vidím, jak já stárnu. Ale od začátku to takhle nastavila. Řekla, nikdy nebudu matka, můj úkol je jinde. To pro mě bylo jako nepochopitelný, na první dobrou odsouzení hodný. Ale pak jsem to znova, a říkal jsem si právě, proč teda holky jste si vybrali třeba tohle. Možná proto, abyste o to opřeli to, že vy jste matky a nikdy byste tohle neudělali. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, která mě nakonec, upřímně řečeno, přivedla k tomu, že jsem řekl, dobře, budu i já součástí toho zkoumání, protože když jsem se podíval na to, jak se Gala prezentovala, jak fungovala, jaký měla názory, jak vedla svůj život, tak ve chvíli, kdy jsem si stačilo si vyměnit její pohlaví místo ženy, si tam dosadit muže, a v tu chvíli to je naprosto standardní způsob, jak si myslím, velká část naší mužské populace funguje, díky čemuž dosáhla, čeho dosáhla. Spousta i mých vrstevníků, a já jsem si vždycky říkal, jak je to jako možný, řekne, já jsem si vlastně uvědomil, že potřebuju svobodu, potřebuju se já projevit, potřebuju sám sebe.
0: Já se omlouvám, že vás přerušuju, jako muž jste to pochopil, pokud by Gala Dalí byla mužem, tak byste ji
1: pochopil, ale u ženy... Tak by na něj nebylo nic divného. Tak to do dneška takhle funguje. To, takhle to je. A to je třeba věc, která taky je ke zkoumání.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil. Povídáme si především o divadle. Ostatně na divadle vy jste strávil už 30 let.
1: Asi jo.
0: Jste trémista před premiérou. No,
1: pade, bylo to ve 20, také o 30. Byl jsem velký trémista a už asi nejsem. Není proč, když pracujete na něčem, co vám dává smysl společně s lidmi, který vám dávají smysl a věnujete se tomu poctivě, tak proč? Proč se bát? To divadlo je krásný v tom, že je živý, že je teď a tady. A chyba je nejkrásnější věc, která se vám může stát, protože může přinést něco, právě pokud nejste zbytečně nervózní a neobáváte se jí, ale vítáte jí, tak může přinést něco, co by vás nikdy nenapadlo. A zároveň potvrzuje to, že to není umělý, no. Že to je živý umění.
0: Živé umění. Když se rozhodujete, zda nějakou roli vzít, zhostit se jí, tak právě hraje velkou roli to, s kým budete pracovat, než ta samotná role.

0: A teď to berte trochu, prosím, s nadhledem, rychlejc, pomalejc, nahlas, potišejc. To je strašně důležitý. Divadlo bez diváka neexistuje. Od slova dívat se. A takže to potřebujete. A no, nejste tam sám vlastně, a asi jsem to teď pomenoval taky, vždycky tam by někdo měl být. Pokud se na to nikdo nedívá, není to divadlo, děláte kraviny doma v obýváku.
1: Vy jste prošel řadou divadel, Fidlovačky přes Vinohrady, pod Palmovkou. V Brně jste působil v Divadle na provázku, tam jste ostatně 13 let stvárňoval Nikola Šuhaje v Baladě pro banditu. Kde vám a kdy vám bylo nejlépe s divadlem?
0: No, asi ve chvíli, kdy jsem se mohl už svobodně rozhodnout, že tam chci být. A bylo mi krásně na provázku, to bylo nádherný. Začátek na Fidlovačce, když vznikala, tak byla taky krásná. Vždycky, když něco začíná, tak to je paráda. To žene nějaká prostě energie vzniku, to je dobrý. Byla skvělá parta, po určitý době už jsem cítil, že je potřeba se stát svobodným a právě rozhodovat o tom, s kým chci být. A takže jsem odešel z Fidlovačky, byl jsem dlouho s partou, která si říkala Company.cz, to bylo ve Strašnickém divadle, potom jsme se ještě asi na 3 roky přestěhovali do divadla Komedie, tam jsme pak museli skončit a já už v té době jsem dělal se skupinou nezávislou, která si říkala Veselé skoky, to bylo pohybové divadlo nonverbální, který ale činili činoherci, kteří se rádi hejbali a objevovali nové věci. Dostali jsme tam a taky vzniklo to úplně jenom z touhy a potěchy, z ničeho jiného. Byla to taky skvělá skupina lidí. Dostali jsme rezidenci právě v divadle v Celetné a skrz Veselé skoky jsem pak mohl zakotvit v divadle v Celetné ve spolku Kašpar. To je jako můj splněný závěrečný sen. A tam jsem šťastný vlastně všude, no. Protože mám velký štěstí. Protože v tomhle jsem svobodný. Můžu říct, toto chci a toto ne.
1: Tak ať se vás drží. Jan Zadražil je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost je stále herec Jan Zadražil, filmový, divadelní, seriálový herec, nikoli však dabér, což mě s vaším hlasem docela překvapuje. Takže platí to, že skvělý herec nemusí být nutně dabérem.
1: No, já jsem toho, myslím, zářený příklad. Nebo toho, že nevím, jestli skvělý herec, ale ne každý herec musí být dabérem. Je to, pro mě je to třeba jedna z nejtěžších disciplín. Já se buď se trefím do kódu, a ne, do pusy takzvaně tomu herci, a nebo hraju. Ale dohromady to nikdy nešlo. A skvělý režisér, pan Zdeněk Štěpán, který má třeba mimo jiné na hrbu, kdybych mu to takhle poslal, všechny Simpsonovy a tak dále, velký filmy, tak to se mnou vždycky jednou za čas zkusí. Zavolá, řekne: Honzo, pojď. A já řeknu: Zdeňku, vždyť vy to přece víte, že to jako nejde. A on říká: pojď to zkusit, třeba to zlomíme. Pak se mnou trápí, dá mi třeba hodinu, to je strašně moc, a pak řekne: tak super, tak zase příště to zkusíme. A já mu za to jsem vděčnej, zároveň ale vždy znova se usvědčím, že toto není moje cesta. Všichni, kteří to dokážou, mají můj obrovský obdiv. A není nutné, si myslím, dokázat naprosto všechno.
0: A neslýchal jste právě s vaším hlasem, že je, vy máte skvělý hlas pro ten dubbing, a nesnažil se ho, no, vás to naučit, když byste říkal, že pan režisér to s vámi zkouší opakovaně, tak no, je to právě proto, že pro tu barvu hlasu, že by si ho přál mít v rejstříku hlasů dubbingových.
1: Asi jo. A říkám, pro mě to je, a zrovna od pana Zdeňka, obrovská podsta, že se tím vůbec zabývá. Přestože nakonec vždycky zjistí, že ne. Tak to je jako krásný. Co víc chtít, ale já myslím, že už taky pochopil, že moje cesta asi bude jinudy. A kdyby mám velký štěstí a to, že můžu aspoň se pokoušet s tím hlasem pracovat třeba v rámci načítání audioknih. To je moc krásná práce, já jsem vždycky moc rád čet a v tom vidím nějakou svoji cestu, která je rozhodně ještě hodně, hodně dlouhá, mám se co učit, ale zároveň tam nacházím nějakou potěchu a nějaký smysl, jak předat příběh jenom hlasem.
0: To zní nikoliv jako práce, ale jako i koníček, protože kdo rád čte, tak když to má potom jako profesi, tak to musí být, asi záleží i podle toho, co čtete. Byla i kniha, která vás třeba vůbec nebavila?
1: Ne. Já mám, stejně jako mám štěstí v divadle, obrovský, nebo vůbec práci na lidi, který potkávám, tak jsem měl a mám doteď štěstí i na knihy, na tituly, který nebyla knížka, kterou bych čet a trápil se s ní. Vždycky se v ní něco dá najít, aspoň zatím to šlo, a taky vždycky máte možnost říct: děkuju, tohle asi nedokážu. A to je na každém. Zase není potřeba přečíst všechny knihy na světě.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Jan Zadražil. Povídali jsme si a pojďme se ještě povídat o knížkách, které vy rád načítáte. Už se vám někdy stalo, že jste četl nějakou knihu a pak vám zavolali, že tu stejnou by chtěli, abyste načetl? Čili jste ji důvěrně znal?
1: No, já jsem si dokonce řekl o práci, když jsem se dozvěděl, že by měla být do zvukové podoby převedena řada knih od Terryho Pratchetta. A tak jsem řekl vydavateli, prosím, nech mě to číst. A protože je to něco, s čím já jsem se od té chvíli, co jsem se potkal s prvníma knihama tohohle spisovatele, a tak mi ty knihy zůstaly, já je čtu opakovaně, protože jsou to knihy, které vyprávějí příběh, mají v sobě spoustu humoru, ale taky nějaký něhy, docela velkýho vhledu do lidských duší a do způsobu, jak lidi fungujou, proč se rozhodujou, jak se rozhodujou. A je to vlastně satyra, která se tváří jako pohádka a přitom vypráví o nás. A jsem moc vděčný vydavateli, že řekl, tak jo. Pak jsem se trochu polekal, protože jsem si uvědomil, že nejsem sám, kdo toho spisovatele, který ho Pratchetta má rád, pro kterýho je poměrně silná fanouškovská základna. A říkal jsem a uvědomil jsem si, že číst tu knížku 16krát potichu je něco úplně jiného, než jí pak přečíst nahlas a předložit tu svoji verzi lidem, který mají každý svoji velmi nepochybuju specifickou verzi ve své hlavě. Takže ta výzva byla veliká. Snad se jí podařilo zvládnout. Je to jedno z mých splněných přání, že můžu interpretovat knihy Terryho Pratchetta. Takže jo, stalo.
0: Není to ale asi časté u vás, že byste si řekl o práci. To už musí být něco.
1: Bylo to podruhé v životě. Poprvé jsem si řekl o práci panu Tomáši Tepfrovi, jestli by mě vzal na fidlovačku. A podruhé jsem si řekl Martinovi Pilařovi z Van Houtbooku, jestli můžu číst Pratchetta. Ani jedné té prosby nelituju.
0: A takže už pan Tepfr vás poprvé nějak nevzal samo sebou, že jste musel přijít aktivně si říct.
1: Já jsem pracoval v jeho představeních, což bylo moc krásný, ještě jako student, bylo nás víc, byli jsme celá taková parta z ročníku. A potom, když se zakládala fidlovačka, tak on oslovil kluky a mě vlastně jedinýho ne. A jsem si říkal, aha, tak to je jasný, no tak to je jasný znamení. Nicméně já jsem měl v té době angažmá těsně po škole v Libereckém divadle FX Šaldy a potřeboval jsem ale zpátky do Prahy, protože se nám měla narodit první dcera. A řekl jsem, pane Tomáši, můžu? A on říká, a vy, ale vy jste mi neřekl. A on říká, já vám neřekl jenom proto, že vy jste jediný, kdo práci máte. Chcete? Teda na fidlu. A jsem říkal, moc bych si to přál. A on udělal to, že řekl, dobře, tak já něco zkusím vymyslet a vymyslel.
0: Takže vymyslel a byl jste tam.
1: Jo?
0: Stejně jako dnes tady a moc vám za to děkuju. Jan Zadražil byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Česká centrála cestovního ruchu bude příští rok hospodařit s méně penězi. Fotbalisté Slávie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli se Sabahem 0-2. A zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, které později ustanou, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Agentura CzechTourism bude mít příští rok nižší rozpočet, potvrdil to mluvčí ministerstva průmyslu Tadeáš Provazník. Centrála cestovního ruchu od 1. listopadu přechází právě pod tento rezort, bude součástí nedávno vzniklé agentury CzechBusiness. Letos měla rozpočet přes 400 milionů. Podle informací Asociace cestovních kanceláří ale půjde v příštím roce na propagaci turismu v Česku 70 milionů. Mluvčí Provazník ale přesné snížení nepotvrdil.
2: Vnímáme ho však jako dočasné s tím, že z pohledu prioritních agend bude snaha jejich pokračování v maximální možné míře zajistit nadále. Zároveň nám však příští rok otevře příležitost analyzovat zejména marketingové aktivity, které představovaly hlavní složku dosavadního rozpočtu agentury, a obnovit či přenastavit je skutečně efektivně.
0: Ředitelka CzechTourismu Tereza Hofmanová upozornila, že v případě škrtů agentura třeba omezí své zahraniční zastoupení. Podle ministerstva ale bude moci využívat pobočky CzechBusinessu, kterých bude zhruba 60. Pracovníci ski areálu Monínec na Příbramsku začali vyrábět sníh na zimní sezónu. Práce potrvají asi měsíc. Nový sníh doplní ten, který zbyl z minulé zimy. Pracovníci ho uchovali pod speciálními plachtami. Veřejnosti se areál otevře 16. listopadu. Do té doby by ale na svah lidé chodit neměli, říká majitel areálu Jaroslav Krejčí.
3: Ten sníh jako je bílý a lidi se na ně rádi fotí a okolo není úplně sucho, takže na to vlastně vlezou v těch bahnitých botech. No a tím pádem tomu sněhu to hrozně ubližuje, když se potom za prvé mizí rychlejc a za druhý, když ho rozhrneme, tak je zbytečně hnědý nebo ošklivý místo toho, aby byl bílý.
0: Policisté pátrají po vězni, který dnes utekl z nehlídaného pracoviště v Klecanech u Prahy. 40-letý Ben Mohamed může být podle policie nebezpečný a lidé by se ho neměli pokoušet sami zastavit. Hledaný měří 182 cm, má hnědé oči, černé rovné vlasy a prošedivělou bradku. Na sobě měl pracovní oblečení. Jakékoliv informace o muži volejte na linku 158.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slávie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli v Baku se Sabahem 0-2. Branky dali ve 49. minutě Paris a v 88. Mikels. Pražané čekají na výhru v soutěži již 21 zápasů od roku 2007.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť, kránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou. Teploty 13 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozor na nehodu za sjezdem na Kolín a Poděbrady. Její následky ve zúžení na 39. kilometru blokují pravý pruh. Na místě je šipka, kolona se netvoří. U Jaroměře jsou komplikace na obchvatu. Na silnici 37 za sjezdem z dálnice D11 na kruhovém objezdu zasahují záchranáři a nedá se tam odbočit na Trutnov. Tak jděte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tady budou příběhy slavných značek.

0: Bohemia Sekt. Nejoblíbenější české bublinkové víno, které se vyrábí v bývalém pivovaru.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Bohemia Sekt?
2: Alkohol, jednoznačně, jako první. Šumivé víno.
3: Bohemia Sekt, vybaví se mi šumivé víno typu šampaňského, které vyrábí se ve starém Plzenci u Plzně.
4: Je to z Česka a myslím si, že to je starý Plzenec.
1: Máte ráda Bohemia Sekt?
4: Mám ráda Bohemia Sekt a úplně nejradši mám Brut, což je míň sladší, osvěžující. Myslím si, že to je povedený.
3: Toto šumivé víno mám velmi rád a myslím si, že dokonce, když jsem ochutnal pravé šampaňské, tak jsem si vzpomněl, že přeci jen ta česká bohemka mi chutná víc.
0: Umíte si představit novoroční přípitek bez toho, abyste si bouchli šampáňo? Ale pozor, každé šumivé víno není šampaňské. Tímto názvem se může honosit pouze víno vyráběné ve francouzské oblasti Champagne. Je to už více než 110 let, co vlastní tuto chráněnou značku. Jak šampaňské přišlo na svět? Údajně je vynalezl benediktinský mnich Dom Pierre Perignon, sklepmistr opatství u Villiers v kraji Champagne. Tento dobrý sluha boží se dlouho snažil zbavit víno bublinek, protože mu kvůli tlaku z lahví vylétávaly špunty. 4. srpna léta páně 1693, znaven marnou prací, si toho perlivého vína trochu nalil a ochutnal. Honem, pojďte sem, piju hvězdy, zvolal prý nadšeně. Takhle údajně vypadal zrod šampaňského. Pěkný příběh, co pak o to, jenže ne zcela pravdivý. Šampaňské se totiž rodilo už od počátku 16. století. O mnichu Perignonovi bychom si mohli povídat dlouho, nás ale zajímá jiný Francouz, rodák ze Šampaň, Louis Girardot, ale nepředbíhejme.
5: Tohle to jsou původní pivovarské sklepy?
6: To jsou původní pivovarské sklepy, ale už v roce 1942 se začalo s přestavbou těch sklepů nebo úpravou té technologie pro právě přípravu šumivých vín a to tou nejstarší metodou, tedy šampaňskou klasickou metodou kvašením šumivého vína v lahvích.
7: Světlana Lavičková si povídala s hlavním sklepmistrem Bohemia Sekt Josefem Švédou.
5: Tady je vyobrazený jakýsi technologický postup výroby sektu tradiční metodou kvašení v lahvi. Většinou ty nápisy jsou samozřejmě z francouzštiny.
6: Každý ten termín se vztahuje k nějakému konkrétnímu technologickému kroku. Pro nás samozřejmě všechno začíná ve vinici. Základní víno se připravuje v jednotlivých vinařstvích na Jižní Moravě, kde se nejprve sklidí hrozny z konkrétního ročníku a v těch jednotlivých vinařstvích se potom připravují základní vína. Pokud ta vína jsou v těchto vinařstvích připravena, začínáme potom objíždět jednotlivá vinařství a chutnávat ten aktuální ročník a začínáme vybírat právě ta základní vína, která považujeme za vhodná směrem k vínu šumivému.
5: Ta vína, která vybíráte, potom mícháte, anebo každý sekt je třeba, co já vím, z veltlínského zeleného, tenhle ten je ze šardonky?
6: Každé šumivé víno, které připravujeme, má stanovenou sortimentní skladbu, odrůdovou skladbu, která definuje, jaký typ šumivého vína chceme připravit, s jakou vůní, s jakým charakteru, jakou chutí. Takže pokud si vezmeme pro příklad Bohemia Sekt Prestige, tak je to šumivé víno připravené ze tří odrůd a těmi jsou Riesling rýnský, Rulandské bílé a Riesling vlašský. A každá z těch jmenovaných odrůd má svoji osobitost, svoje specifické vlastnosti, svoje přednosti, které my se snažíme, když tvoříme kivé, je využít a spojit v dokonalou harmonii, tak aby vzniklo v podstatě nové víno založené na těchto tří odrůdách.
5: Ten výsledný produkt musí chutnat vždycky relativně stejně, protože ten člověk, který si to víno kupuje, je konzervativní a chce mít tu samou chuť v roce letošním, minulém i příštím.
6: To je takový z toho pohledu technologa trošku paradox, protože pokud šumivé víno označíme konkrétním ročníkem, tak se vždycky prodává za nějakou vyšší cenu, ale pro toho technologa je v tu chvíli to takové jakoby v uvozovkách jednodušší, protože může se odkázat na konkrétní ročník. Kdežto ta bezročníková šumivá vína, tam pro toho technologa je to daleko složitější, protože jak už jste zmínila, nejenom, že musíme zajistit dobrou kvalitu nebo výbornou jakost, ale také musíme navázat tou kvalitou co nejvíce na tu předcházející šarži, tak aby zákazník a spotřebitel a ten, který šumivé víno bude ochutnávat, byl spokojený nejenom na Silvestra, ale i v průběhu celého roku.
0: Šumivé víno, jinak řečeno sekt, je označení alkoholického nápoje, který je vyráběn primárním či sekundárním kvašením vína nebo moštu. Do Čech se šampaňské dostalo v roce 1798. Objednal si jej hrabě Klamgalas a nadlouho se stalo nápojem vyvolených. První sekt byl vyroben v Bzenci o skoro 100 let později. Historii soustavné výroby šumivých vín u nás začala psát na začátku 20. století česko-francouzská vinařská firma ve Valticích. Ve starém Plzenci, kde dnes najdete největšího výrobce sektů u nás, začal sekt perlit až po druhé světové válce. V prostorách dnešních sklepů naplněných vínem a lahvemi zrajícího sektu se však dlouhá léta předtím vyráběl jiný opojný mok. Na konci 19. století si tu totiž místní založili pivovar. Plzenecký Zlatozdroj, který se těšil dobré pověsti doma i v zahraničí, se vařil až do roku 1929, kdy byl pivovar po fúzi s tehdejším Měšťanským pivovarem v Plzni uzavřen. Budovy ležely ladem, po jistou dobu sloužily jako lihovar či koželužna a pak už jen chátraly. Volné, starobylé podzemní prostory, jedinečné svou rozlohou a také stálou nízkou teplotou, si roku 1942 pronajala pražská společnost Českomoravské vinné sklepy a začala s jejich přestavbou. O rok později bylo do závodu dovezeno 30 hektolitrů vína a mohly se začít tvořit první bublinky.

0: Psal se rok 1945. V závodě pracovalo 10 zaměstnanců, především žen, a ve sklepích dozrával červený sekt s názvem Black Widow, tedy Černá vdova. První lahve slavnostně otevřeli američtí vojáci v den osvobození Starého Plzence. Během oslav prý v hrdlech osvoboditelů zmizelo 37 tisíc lahví. Krátce na to spatřil světlo světa další sekt, pojmenovaný Chateau Radigne, dnes nejstarší nepřetržitě vyráběný sekt v České republice.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Z dobrého jen to nejlepší. Budeme-li chtít vzrušení, povzbuzení, jako po nemoci a po duševní námaze, nebo při slavnostních příležitostech, dopřejeme si to nejlepší z nejlepšího, totiž sekt. Láhve mají být uloženy v teplotě 10 až 12 stupňů Celsia, a to ležmo. Stojí-li, může se státi, že vyschnou zátky a tím nastane ztráta šumění. Láhev otevíráme teprve před naléváním. Do sklenic ledu nedáváme, nýbrž chladíme jen láhve. Při větším ochlazení je šumivost mírná, při menším příliš bouřlivá. Sekt je jediné víno, které se dá pít při všech chodech. Svět v obrazech 27. prosince 1947.
2: Vezměme to teď letem světem, ten technologický postup výroby sektu tou tradiční metodou kvašení v láhvi, a pak se na to půjdeme podívat.
3: Letem světem to úplně nemám rád, protože ta klasická metoda je metoda, která trvá někdy i třeba roky. Šumivá vína se připravují sekundárním neboli druhotným kvašením vína tichého. Už jsme mluvili o tom, že se připraví kive, a do toho kive se potom přidávají nejprve likér a posléze kvasinky. Začne pomocí těchto kvasinek druhotné kvašení a ten dodaný likér je přetvářen kvašením na alkohol a jako vedlejší produkt vzniká oxid uhličitý. To samotné kvašení trvá někde kolem 4-6 týdnů, kvasinky odumírají, sedají na dno v každé té lahvi, ale ten jejich úkol ještě nekončí, protože minimálně dalších 9 měsíců, ale spíše 12, 15, 18 i více, i několik let leží tyto lahve s prokvašeným šumivým vínem ve sklepě a kvasinky ovlivňují chuťové vlastnosti, senzorické vlastnosti šumivého vína, ovlivňují vůni, chuť, ale třeba i kvalitu perlení.
2: Platí, že čím déle to víno takhle v těch lahvích leží a kvasí, tím je lepší?
3: No tak všechno je pod velmi pečlivým dohledem. Musíme si na začátku definovat, jaké šumivé víno chceme připravit. Pokud ho chceme připravit ročníkové, s širší chutí, s delší persistencí, tak samozřejmě to delší ležení tomu dodává tuto hloubku a šířku, ale pokud chceme zachovat i tu svěžest a vůni, která třeba zase v tom nose zaujme toho spotřebitele, tak to ležení na kvasinkách musí být optimální a je třeba kolem těch 15-18 měsíců.
2: To víno potom se dostane ke spotřebiteli v té samé láhvi, v které zrálo?
3: Je tomu tak, ale samozřejmě než tomu tak může být, tak je potřeba nejprve ty kvasinky v ten správný čas z láhve odstranit. Aby k tomu mohlo dojít, je potřeba provést setřesení těchto kvasinkových kalů na zátku. K tomu se používají dřevěné stojany, takzvané pupitry nebo moderní zařízení, které setřese tyto kvasinky třeba i za 3,5 dne. Tomuto procesu se říká remuáž a následuje takzvaná degorzáž, což je termín, který se používá pro odstřelení těch kvasinkových kalů z lahví, kdy ten degoržér odstraní kvasnou zátku a samozřejmě za dobrého grifu, kdy musí zvládnout spousty úkolů při tom odkalení, samozřejmě musí zvládnout odstranění těch kvasinek, které jsou vystřeleny tím vykvašením tlakem. Mimochodem v každé té lahvi je v tu chvíli kolem 6 atmosfér, tak to je jeden úkol toho degoržéra, ale ten druhý je samozřejmě daleko důležitější, a to je ten, že v té lahvi po odstřelení těchto kalů musí taky něco zůstat.
4: A teď už se konečně budeme věnovat panu Girardotovi. Louis Girardot, francouzský enolog, rodák ze Champagne, sehrál ve starém Plzenci a zdejším vinařství naprosto zásadní roli. Pokud byste tápali v pojmech, poznamenejme, že enologie je vědní obor pojednávající o víně a vinařství. Termín pochází z řeckých slov oinos, tedy víno, a logos, což je věda. Enolog je tedy stručně řečeno odborník na víno. Do Čech přichází během druhé světové války vybaven dokonalou znalostí technologie výroby sektů. Usadí se v Šanově u Teplic a zřizuje si tu svůj první sklep. České luhy a háje si vybral ze dvou důvodů. Vybudovat zde výrobnu sektů nebylo tak finančně náročné jako jinde, a zároveň naše země leží na stejné zeměpisné šířce jako jeho rodné Épernay v kraji Champagne. Jenže sklep, který dal dohromady v Šanově, mu roku 1948 znárodnili komunisti a on byl jako specialista na výrobu sektů převelen do starého Plzence. A tady příběh bohemky konečně začíná. Girardo začne učit Čechy pít šumivé víno a místní enology správně postupovat při výrobě nejušlechtilejšího nápoje na světě. Ukáže jim, jak rozpoznat vína vhodná pro výrobu kvalitního sektu, jak jej lépe nabídnout lidem. A hlavně nechává si přivést kvasinky přímo ze Šampaň a u nás dosud používanou rakouskou metodu vymění za francouzskou. Girardo je nejen jedinečným odborníkem na výrobu sektů, ale také velkým požitkářem. Nevyhýbá se žádným světským radostem. V podniku, kde pracují převážně ženy, má příležitost užívat život plnými doušky víc než dost. O to víc, že svou manželku zanechal v Šanově. A právě kvůli ženám prý tento šarmantní Francouz dával sektu přednost před obyčejným vínem. Tento nápoj je blízký ženám a ženy jsou pak bližší vám. Říkával s oblibou o své nejoblíbenější variantě Champagne de Bohème. Jeho působení ve starém Plzenci netrvá příliš dlouho, pouhé 3 roky. Jeho práce však nese své plody dodnes.
2: Kam jsme došli teď? Tady máme ukázky i starého zařízení.
3: Jsou to historické stroje, na kterých se pracovalo, když se u nás lahve odkalovaly, ale zase tomu není tak dávno a spousty takovýchto zařízení se ještě stále používá. Používáme pro odkalování odkalovací, digoržovací linku. My ale si předvedeme to odkalení tím starým, tradičním způsobem, tak, jak se to dělalo kdysi.
2: Na jednom sudu leží taková jako včelařská maska.
3: Ty masky se používaly nejenom při odkalování, ale také při setřásání nebo překládání těch lahví ve sklepě, protože samozřejmě sklo je křehký materiál a už jsme se zmiňovali o tom, že v každé té lahvi je kolem 6 atmosfér, takže to není nijak malý tlak, takže musíme dodržovat určitou bezpečnost v případě, že by došlo k nějakému rozbití té lahve, aby se nestalo nějaké zranění.
2: Co teď?
3: Teď už můžeme zkusit a předvést si odkalit lahev. Já bych byl i proto, že byste si to zkusila sama.
2: Dobře.
3: Já se proměním reportéra na chvilku.
2: Tak já si sleču kabát.
5: Kolega vám dá zástěru?
2: Jsem uvázaná do zástěry.
5: Tady možná vidíte přesený ty kvasinky, až se podaří a takhle se třeba na dno tý zátky. On vám nadese tu lahev, kde je to takhle setřesený a tu si odkalíte.
2: To jsou láhve, které jsou uzavřené vyloženě tou korunkou.
5: Jsou korunkou.
2: Jako pivní.
5: Vy to prostě otevřete takovým speciálním otvírákem. Vlastně ten tlak vystřelí ty kvasinky a pak se tam dá ten korek. Takže všechny ty láhve, které tady nám takhle zrajou, tak jsou zavřený tou korunkovou zátkou.
3: Jste pravačka?
2: Jo.
3: Jo.
2: Moment, tady je přede mnou sud, který má vydlabaný bok. Aha, tak nejdřív se nasadím masku.
3: A teď tady máme ten odkalovací sud, do kterého odstřelíme ty kvasinky. Držíme tu lahev pořád mírně dolů.
2: Ano.
3: Zasekneme a hlavně počkáme, až uskočím, abych nebyl mokrý i já. Ještě malinko dolů, teď najednou a bum! Jo!
2: Jo!
3: A nahoru, otočit, tak to bylo rychlý.
2: A teď co?
3: Nečekaný, krásný, teď je to všechno.
2: Ale ta vůně, ta je nádherná. No, něco v té láhvi zůstalo, ale...
3: Určitě, určitě, ty ztráty jsou minimální.
2: To by ale nebyla plná láhev. Jak byste to teď expedovali?
3: No proto, aby to šumivé víno bylo ve svém procesu dokončeno, tak po odkalení je potřeba přidat takzvaný expediční likér, který je směsí vína a cukru. Tento likér nám potom kategorizuje šumivé víno podle zbytkového obsahu cukru do těch termínů, které známe. Na etiketách kategorie Brit, Extra Brit, Demisek, Sek a další. Takže,
2: dá se to poznat podle vůně, kterou mám teď na tričku? Které víno to teď bylo, jestli je tam hodně zbytkového cukru nebo
3: budeme
2: málo?
3: Budeme poznávat Bohemia Sect Prestige z ročníku 2015 a je to Riesling Rýnský, Rulandské bílé a Riesling Vlašský. Tak já vám do skleničky nabídnu vzorek. Samozřejmě je potřeba pořádně zhodnotit vzhled šumivého vína, zkontrolovat krásné perlení korunu na hladině toho šumivého vína a pak dlouze přivonět, věnovat se poměrně dlouho vůni toho šumivého vína, protože aspoň já tvrdím, že vůně je nejdůležitější vlastností, co se týče senzorického hodnocení.
2: Voní nádherně, perlí krásně.
3: Když ochutnáme, tak už budeme asi jenom mlčet teď.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Proč Girardotovo působení na Plzeňsku trvalo tak krátce? Jedna verze praví, že absence paní Girardotové pro něj znamenala příležitost přibližovat se k místním ženám blíže, než bylo pro ženatého pána vhodné. Přestože už měl svůj věk, něžné pohlaví mu padalo k nohám. No a když jednoho dne přijela manželka na vizitaci a na mimo manželské vztahy mu přišla, bylo zle. Když zase odjela, vrátilo se všechno do starých kolejí. A tak se nakonec Girardo vrací zpět domů. Tou dobou už téměř přišel o sluch a zbývalo mu jen pouhých pár let života. Osud mu však připravil hořký závěr. Podle dostupných zdrojů zemřel nešťastnou náhodou. Přejela ho tramvaj. Vstoupil jí do cesty, protože jí prostě neslyšel. Na Luise Girardota ve starém Plzenci nezapomněli. Sekty, kterým dal vzniknout, dnes nesou značku Bohemia Sekt. Společnost jich vyrábí celkem 14 druhů. Nejprestižnější z nich nese jméno slavného Francouze.

0: Procházíme kolem beden, kde leží v tichu a asi ve stálé teplotě láhve sektu.
1: Tak celý ten svět vína je krásný a my tomu úplně neříkáme bedny, my jsme takový básníci, my tomu říkáme postýlky. V nich právě ty lahve leží v různých technologických fázích. Tady stojíme už u odkaleného sektu z ročníku 2017, Bohemia Sekt Prestige Brit.
0: Tady už vlastně čeká jenom na to, aby se nalepily etikety a z těch postýlek byl vyzvednut a předán ke svým spotřebitelům.
1: V některých postýlkách jsou lahve otočeny hrdlem směrem dolů, kde ty kvasinky už jsou setřeseny a lahev je připravena pro to odkalení. My jsme si tu lahev odkalovali před chvílí a po přidání toho expedičního likéru se už ta lahev uzavírá korkovým uzávěrem, který je uchycen tím drátěným košíčkem, kterému se říká agrafa, ale ty lahve zase zpět putují ještě do sklepa na něj minimálně 4-6 týdnů, kde dochází k zrání šumivého vína na lahvi, ale toto zrání může být různě dlouhé a právě může to být i řadu let nebo i desetiletí. Těch našich zhruba 400 tisíc lahví ročně, každá z nich se vezme 6x až 8x do ruky a musí se s ní setřást, pootočit, odkalit, uchopit ji a pak teprve je možné je poslat do světa hned po naadustování etiketami.
2: Věděli jste, že v České republice se každoročně vypije kolem 9 milionů lahví sektu ze Starého Plzence, z čehož skoro polovina padne o silvestrovské noci? V jedné lahvi šumivého vína se skrývá 50 milionů bublinek. Když lahev otevřeme šetrným způsobem, přijdeme asi o jednu desetinu z nich. Pokud ze sedmičky nalijeme 7 nebo 8 skleniček, v každé z nich tak bude okolo 6 milionů bublinek. Pokud plánujete šumivé víno použít jako aperitiv, zvolte kategorii Brut, má nižší obsah zbytkového cukru. K dezertům či ovoci se hodí sladší šumivá vína, tedy demisek. Ženy si většinou vybírají demisek. Nebojí se experimentovat, zajímají se o novinky a nechají se ovlivnit vzhledem etikety. Muži bývají konzervativní a nakupují osvědčené tradiční značky v kategorii Brit. Šumivé víno vložte do spodní police chladničky, tam je optimální teplota pro servírování. Nalévat byste je měli do sklenek typu flétna. Zdůrazní intenzitu perlení a nesou dobře aroma směrem k hrdlu sklenky. Sklenky před použitím vypláchněte studenou vodou, vytřepte a nechte oschnout. Nepoužívejte utěrku, ta by mohla na skle zanechat chloupky nebo dokonce nepříjemné kuchyňské pachy. Otevírání lahve sektu může být veselé i dramatické. Věděli jste, že korková zátka, než se vnoří do hrdla, má tvar docela obyčejného válečku? Ten se v lahvi upevní drátěným košíčkem, říká se mu agrafa, aby nemohl ven. V lahvi je totiž tlak 5 až 6 atmosfér. Pokud se s otvíráním nechcete příliš párat a máte odvahu, můžete zkusit sabráž, aneb techniku useknutého hrdla. Legenda praví, že tento způsob otevření lahve šampaňského vynalezli napoleonští důstojníci, kteří nedokázali současně sedět na koni, držet otěže a otvírat lahev. A tak jeden z nich vytáhl šavly a fik. Z nouze se stala tradice a dovednost, která dnes patří mezi vrcholné vinařské disciplíny. Jak sekt správně nalévat? Sklenku mírně nakloňte proti lahvi a nalévejte víno po skle, aby docházelo k co nejmenšímu pěnění. Sklenky plňte do poloviny, maximálně do 2/3. Před dalším naléváním uchovávejte víno v nádobě s ledem na stole nebo v chladničce. To, že z vína nevyprchají bublinky, když do hrdla lahve strčíte lžičku, prý není nic víc než obyčejná pověra. Stále se ale najdou lidé, kteří se dušují, že jim to prostě funguje.
1: Přišli jsme si klasickou metodu šampaň.

0: horizontální do šířky, mají delší persistenci, výraznější aroma, tak tou šarmatovou technologií se snažíme o to, aby sek byl co nejvíce svěží, zachoval si takové ty citrusové svěží tóny, byl lehký a člověk klidně bez problému vypil celou lahev a mohl klidně otevřít i tu další.
1: Teď tady stojíme u velkých bílých tanků. Neříkejte mi, že v tom ve všem vzniká sek.
0: Toto je sklep na základní vína, takže tu skladujeme buď čistě odrůdy, anebo jejich kivé pro zakvášení. Toto nejsou tlakové tanky a je to sklep na 1 000 000 litrů. No a teď se podíváme do další haly, kde už máme kivé tank, který má objem 1 000 000 lahví a je to pouze tedy jeden tank.
1: Jo, a tohle jsou ty tanky na 1 000 000 litrů?
0: Na 1 000 000 kusů je ten tank za námi. Připadáme si menší, menší a menší.
1: Jak je ten tank vysoký?
0: Je to někde přes 20 metrů, ale pro nás technologie je to velký přínos právě v tom, že dokážeme krásně připravit stejnou kvalitu šarže, tak aby navazovala svojí kvalitou na tu šarži předcházející.
1: Tahle ta výroba typu Charmat je kratší?
0: U klasické metody kvašením v lahvi je nařízením Evropské unie a našimi zákony ta délka ležení je definována tak, že musí být od počátku kvašení až do odstřelení kvasinkových kalů doba minimálně 9 měsíců. Ale vždycky je to spíše více, protože optimální kvalita a senzorické vlastnosti tam nazrávají a vznikají někdy po 12, spíše 15 až 18 měsících a někdy letech. U šarmatové metody pro jakostní šumivé víno neboli sekt je tato metoda definována v délce minimálně 6 měsíců.
2: A na závěr vězte, že se rozhodně dostanete rychleji do nálady, pijete-li víno šumivé, než při stejné konzumaci takzvaného tichého vína. Má to být vědecky ověřeno.

Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Zhruba polovina mladých lidí v Česku konzultuje své psychické zdraví s umělou inteligencí. Praha by mohla znát podobu nové koalice na magistrátu příští týden. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přeháňky, které později ustanou, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Víc než polovina mladých lidí v Česku se o svém psychickém zdraví radí s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury PAQ Research. Často se na ní obrací, protože odborná péče je nedostupná a internet jim nabízí anonymitu. Ministerstvo zdravotnictví ale varuje, že AI nemusí dávat správné rady a lidé by se na ní proto neměli spoléhat. Podle vládní zmocněnkyně Dity Protopopové je proto zásadní zaměřit se na prevenci.
2: Dát přes školy, přes sociální sítě těm dětem nějakou informaci ohledně toho, kde už je nějaká ta hranice, kde by si na co by si měli dát pozor, jak ohledně ochrany citlivých údajů, tak ohledně toho, kde to AI a jaké případy jsou, kde jim může to duševní zdraví zhoršit.
0: V Praze pokračuje povolební vyjednávání o koalici na magistrátu. Vedení hnutí STAN dnes jednalo s uskupením Praha Sobě o možné koalici. Podle předsedy Prahy Sobě Adama Scheinhera řešili kromě personálního složení rady a programu i případné složení budoucí koalice.
3: Jedná se spolu STAN a jedná s Pirátama STAN. Pro nás by byla lepší ta varianta s Piráty. Tam vnímáme, že je největší programová shoda a že vlastně ta koalice by měla co nejméně hádek.
0: Další vyjednávání budou pokračovat ve čtvrtek. Koaliční smlouvu by lídr STANu Petr Hlaváček chtěl podepsat v listopadu. Poslanci podpořili zavedení mimořádné daně na rafinerie. Vláda ji navrhla v reakci na růst rafinerských marží. Daň by měla platit za letošní i příští rok a státu má přinést 5,5 miliardy korun. Zřejmě se dotkne jen rafinerií v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, které vlastní společnost Orlen Unipetrol. Opozice zavedení daně kritizuje, hlavně kvůli zpětné účinnosti. Sport. Den po triumfu střelce Jiřího Přívratského na světovém poháru v Káhiře vybojovala Veronika Blažičková pro Česko další medaili. V třípolohové malorážce byla druhá. Na stupně vítězů se probojovala v elitním seriálu poprvé v kariéře. V rozhovoru pro Český rozhlas mluvila Blažičková o tom, že si výsledku moc váží i proto, že měla v Egyptě zdravotní problémy. Počasí. V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť. Kránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přeháňky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 na exitu 8 ve směru na Hradec Králové je uzavřený výjezd z dálnice, a to kvůli uzavřenému mostu na silnici 3/6111. Na silnici 1/58 v ulici Záhuní ve Frenštátu pod Radhoštěm jsou zúžené jízdní pruhy kvůli stavebním pracím. Provoz je tam řízen kyvadlově. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Pěkný večer, vážení a milí. Přiznám se vám, že ano, čas od času mám jako inspiraci při hledání v rozhlasovém archivu nějakou knížku. A dneska zrovna tak. Vyšla na konci roku 2024 v edici Humoriáda. Jmenuje se Radovánky Nadi Konvalinkové. A možná v ní Naďu poznáte i jinak, než jak ji znáte nebo si ji pamatujete z divadelního jeviště. Ostatně takové by mělo být i to dnešní divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Divadelní, rozhlasové, ale i ty filmové začátky Nadi Konvalinkové, to jsou docela přirozeně princezny. Vzpomínáte si? Honza Málem králem například na filmovém plátně, nebo u nás v rozhlase slavná Peroltova pohádka o princezně v oslí kůži. O princezně, která našla cestu k poznání toho, co je to skutečná a pravá láska a co v ní znamená vlastní oběť pro toho druhého.
2: Hrádče, jú, slyšíš? Co to má znamenat?
3: Princezno, je tomu právě 15 let, co jsme vás, abych tak řekl, pozdravili poprvé na tomto světě.
2: Aha, proč ty vždycky mluvíš tak složitě? Mám narozeniny, to vím, ale neznám nikoho, kdo by měl zrovna dneska chutě slavit.
3: V tento den vám mám předat královninu závěť. Rozlomte pečeť, slečno, a čtěte.
2: Je, až mi bude 15, tak prý mám začít vládnout. Páni, vždyť mě je 15. Hrádče, nemohlo by to zůstat?
3: Princezno.
2: Já vím, nemohlo. Tak já čtu dál. Ach, kdyby radši zůstala maminka naživu a všechno bylo při staré.
3: Princezno.
2: Když já se nechci vdát za sousedního krále, já se vůbec ještě nechci vdát.
3: Je to přání královny, slečno. A navíc jaksi státní zájem.
2: A jaký je?
3: Kdo pak to, princezno?
2: Přece ten král, si můj rádce, musíš všechno vědět.
3: Je prý to dosud krásný muž, princezno, a moudrý, bohatý. Ve svých stájích má osla, který namísto... Prostě má, tak říkajíc, zlatonosného osla.
2: Zlatonosného osla, to je legrační.
3: Nemyslel bych, slečno, že to je legrační. Mít ho třeba my tady dole ve stáji, mohla by svatba, abych tak řekl, ještě nějaký rok počkat.
2: Tak on je tedy krásný, moudrý a má osla a žádnou vadu nemá?
3: Vadu? Vadu? Ne. Jen snad.
2: Aha, už je to tady. Co jen snad?
3: Uvidíte sama. Pan král už poslal posly. Ti dvounozí vám otevřou dvířka ke kočáru. Ti čtyřnozí, abych tak řekl, ten kočár

0: že bych se nebála. Taky se mám vdávat poprvé. Jen abych neškobrtla. Já už se na něj trošku i těším. Páni, kolik těch dveří ještě bude. A je prý krásný a, jak to říkala rádce, dosud moudrý. Snad se nechystá zhloupnout. Ten ale někdy poví nesmysl.
1: Tak to je tedy ona. Až se mi dech úží, krásnější svého obrazu, krásnější pověsti o sobě, krásnější než pomyšlení. Princezno, jindy umím vázat slova pevně jako tkadlena. A teď, vidíte, sypou se mi jako korálky a já, abych je sbíral po zemi.
0: Co pak to děláte? Vstaňte, to se přece nesluší přede mnou klečet. Ach, králi, vy máte šedivé vlasy. Vy jste starý.
1: To vás krášlí, princezno, že máte ještě dětské oči. Mudrcové všech věků vám však vzkazují, že starý je ten, kdo má srdce stvrdlé jako pohozený chléb. A kdo očí užívá jen k tomu, aby viděl sebe, může mu být prý i 20 let. A je starý.
0: Kolik bylo těm vašim mudrcům? 100? A kolik je vám? Mně je teprve 15.
1: I to vás krášlí, princezno, že máte ještě v očích počítadlo. Zkusme to spočítat. Jen 5x5 vašich malých prstů nás dělí od sebe.
0: 25 prstů. Vám je 40? Ach, králi. Vy už jste byl králem a já ještě maminčiným těšením. Vy už jste slavně vítal cizí posly a já uměla sotva říci máma nebo bába. A když já se naučila první písmeno, vám našli první vrásky na čele. Co pak to jde? Rádče.
2: Já slečnu, abych mluvil názorně. Být vám jako, že nejsem, bohužel, jsem prostě celé s panem králem. Ten rozdíl v letech není veliký.
0: Proto jsem se tě nemusela ptát na radu. Pochop, já krále prostě nechci, co mám dělat?
2: V tom případě bych si nejprve dovolil tak říkajíc nesouhlasit a potom slečně připomenout onu malou doušku v závěti.
0: Já na ní zapomněla. Králi? Moje matka si přála, abych se za vás vdala. Ale mohu prý mít 3 přání.
1: Splním vám každé z nich, princezno. Jaké je první?
0: První je... Takových přání člověk vždycky má a teď jako by mi všechna z hlavy odletěla do teplých krajů. Rádče.
2: To máte těžké, slečno. Každý má svá přání. Mým je mít pěknou službu na zámku, dobře se najíst ve vší počestnosti a umět poradit. O těch vašich nevím. Tady bych řekl, jak se říká, baborať.
0: Ty jsi mi ale rádce. Ale počkej. Sbohem, králi. Večer vám povím.

0: Řekl ti babo raď a ty zběžela hned za mnou do lesa. Jakoby ve vsi nebylo bab dost.
1: Ty prý umíš čarovat, říká se to.
0: Znám různá kouzla, ale zívám je jen, když není zbytí. To radši sbírám koření. A mohla bych ti podle vůně povědět, nač které slouží. Taky umím radit.
1: Tak poraď, prosím tě. Víš, co se mi stalo?
0: Kdo by to nevěděl? Vždyť lidé tady ve vsi o ničem jiném málem nemluví. Tetka se diví, jaká prý jsi hloupá. A kmotr mrká, že máš za ušima. Jiný zas říká, neví, co by chtěla.
1: Já vím, co nechci. Nechci krále za muže. Proto jsem přišla.
0: Chceš znát 3 přání. Nejspíš taková, aby šla splnit těžko. A když přece jen, aby ti slušela, vy?
1: Tak nějak.
0: Tak poslouchej. Je něco. Klaní se to slunci a přesto patří zemi. Roste a kvete, přesto země nedotkne se ani bledým kořínkem. Nad Prahem prý to oheň plaší. A z toho, ať ti král nechá ušít šaty.
1: Páni, takové šaty, škoda, že je nebudu mít. Vlastně to je dobře. Zachránila jsi mě. Děkuju.
2: Zvláštní máš přání, princezno. Roste to prý na zemi? A přece na zemi ne. Klaní se to slunci? No, co myslíš, rádče?
3: Mně, abych tak řekl králi, jako s udělání to zrovna myslet přestalo.
1: A to myslíš obrazně, rádče, nebo doslova?
3: Doslova, zajisté. Ale princezno, pardon, královno, já jsem zmaten.
1: Král taky, jak vidím. S Bohem tedy. A ráno, jestli šaty nebudou, pojedeme domů. Nebo vlastně pojedu. Rádce může zůstat.
2: Je krásná a živá. Chci jí za ženu, i kdybych měl slunci, co mu patří. Ukrást. Klaní se slunci. Počkat. Slunce znamená den. Tu věc tedy lze najít jen ve dne. A roste a kvete. Je to tedy strom, anebo keř, anebo květina. A který strom nemá kořeny v zemi? No, co myslíš?
3: Já? Abych tak řekl, každý strom, myslím, roste ze země.
2: A který keř? Tak je každý. A květina? Každá. Ne. Už vím. Ať kováři hned ukovou 1000 zlatých srpů a 1000 dobrých lesců, ať vyleze do korun dubů. Zlatými srpy, ať zutínají melí, které tam najdou.
3: Že to člověka nenapadne? To je ta zázračná věc, která země nedotkne se a přesto na ní roste a kvete.
2: Do večera, ať tkadleny zpředu vlákna zejmelí, na zlatých stavech, ať tká se drahocená látka. A 20 čvadlenek, ať zlatou jehlou, než slunce vyjde, ušije ty šaty.
3: O králi, nebude to drahý, abych tak řekl, špás?
2: Čím změříš, co je drahé a co ne? Jsem ale rád, že myslíš na mě. Budeme potřebovat 2x tolik zlata. Oslovi dejte 2x sena.

0: Nesu vám ráno, králi. Chystejte kočár a sluhy, ty čtyřnohé i... Ach, to jsou... Ty jsou krásné. Takové jsem ještě...
1: Jsou vaše, princezno.
0: Nemáte tu někde zrcadlo?
1: Nať zrcadlo, podívejte se do našich očí.
0: Sluší mi. Vidíte, strašně mi sluší, drahý králi. Oh, pardon. Já z radosti.
1: Slyšíte všichni? Ona se omlouvá. A já mám chuť tančit, že mne objala. To za šaty, já vím. Kdo však tuší, kudy vede branka k srdcím princezen?
0: Ale to ne. Já to zase spletla. Vlastně nespletla. Ty šaty jsou nádherné, mám strašnou radost, opravdu, ale... Rádče.
2: Obávám se, králi, že slečna chce, jestli tomu dobře rozumím.
1: Já vím, co chce říct, ale ať to ještě neříká. Princezno, každá oběť pro vás mi bude malou.
0: Tak vidíte, páni, oběť. Já když to slovo slyším, hned vidím utrápenou tvář a vážné pohledy a na ramenou závaží.
1: Člověk vždycky musí tomu druhému něco obětovat.
0: To zastí vaši mudrci asi. Jak by mohl chtít někdo, kdo mě má rád, ode mě oběť? A jak já od něho?

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Naděje je jako hřejivé slunce, které vyzařuje něhu, lásku, klid a pochopení. Miluje lidi a ráda se směje. Setkání s ní je jako vstoupit branou do ráje a potkat se s bohyní věčné energie. Píše a vyznává se z přátelství a obdivu k Nadě Konvalinkové autor toho dnes už zmíněného knižního rozhovoru Patrik Rozehnal. No a člověk takové energie, o které se v případě Nadi Patrik zmiňuje, má kolem sebe většinou skupinu dobrých a celoživotních přátel. U Nadi mezi ně patří i režisérka Lída Engelová, která v rozhlase natočila i tu následující dramatizaci jedné z povídek britského satirika Hectora Munroa Sackeyho.

0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský na dnešním večírku.
1: Sofie Šatla Monheimová, první dámou Londýna.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský v sídle Monheimovi.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Vévoda Syrský ochutná byzantskou omeletu. Večerní Londýn.
1: Sofie Šatel Monheimová, první dámou Londýna.
0: Byzantská omeleta pro vévodu Syrského. Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn.
2: Už jste četl dnešní večerník, Lorde Edgberte?
3: Ještě ne, Lorde Percy, ale slyšel jsem, že Sofie chystá velké gastronomické překvapení. Už od rána se na ně těším.
2: Chce z dnešního večírku udělat událost sezóny.
4: A ani se jí nedivím. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Vévoda Syrský je opravdu vznešený exemplář vznešeného hosta. Celý Londýn ho bude Sofie závidět a...
2: A? Obávám se, že máte na jazyku nějakou rozkošnou jedovatost, Lady Malsomová.
4: Já?
3: Jen se neostýchejte, Lady Malsomová. Ani já, ani Lord Percy vám ji přece vymlouvat nebudeme.
4: Neschledávám nic jedovatého na vyřčení pravdy, pánové. Sofie Šatel Monheimová je, jak všichni víme, přesvědčením socialistka. A sňatkem? Šatel Monheimová?
2: Ano, a Thomas Monheim je bohatý i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
4: Správně, Lorde Percy. Z toho plyne, že Sofiiny velice pokrokové a zásadové názory na rozdělení peněz beru s ohledem na to, že...
3: Že Sofie má naštěstí pro sebe i ty peníze.
2: Všiml jsem si, že když na salonních shromážděních výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si zároveň s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svou nespravedlnost a nerovnost patrně ještě vydrží po dobu jejího života.
3: K útěchám reformátorů ve středním věku obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve po nich. Má-li se uskutečnit vůbec?
4: Oh, Lorde Percy, Lorde Edgberte, omluvte mě prosím. Půjdu se ještě upravit. Kromě toho se chci poohlédnout po lordu Henrym. Znáte jeho slabost pro koupání v cestovní parní lázni?
2: Ano.
4: Vévoda Syrský tu bude co nevidět a já bych nerada, aby se mu Henry představil jako poslední. Naschledanou.
2: Velkorysá a tolerantní dáma tahle Lady Malsomová nenávidí prý hřích, ale odpouští hříšníkům.
3: Skutečně? Jak nečekané uženy jejich proporcí, víte, Lorde Percy.
5: Dneska večer musíte překonat sama sebe, Richardsonová.
6: Ano, madam.
5: Musím dnes vypadat co nejlíp. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
6: Chápu, madam.
5: To jsem ráda, Richardsonová.
6: Někdo klepe, madam.
5: Stůjte, Richardsonová. Víte dobře, že jako socialistka neschvaluji společenské rozdíly a představa knížecích kast je mi směšná. Ale když už to umělé rozdělení stavů a hodností existuje, těší mne mít vévodu Syrského na domácím večírku.
6: Někdo klepe, madam.
5: Nevyrušujte se, Richardsonová. Můj účes by měl dnes reprezentovat nejsložitější kreaci vládnoucí módy.
6: Někdo klepe, madam.
5: A nemíní se dát odbít. Běžte se podívat, kdo to je. Třeba je to kvůli vínu.
6: Ano, madam.
5: A pospěšte si, Richardsonová, zdaleka ještě nejsme hotovi a hosté se už scházejí. Tak co je, Richardsonová?
6: Služebnictvo v domě položilo práci, madam.
5: Položilo práci? Chcete snad říci, že zahájilo stávku?
6: Ano, madam. Kvůli Gasparovi.
5: Kvůli Gasparovi, kdo to je? Kvůli výpomocnému kuchaři? Specialistovi na omelety?
6: Ano, madam. Než se stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dozvěděl, že jste ho zaměstnala, rozhodl se zahájit protestní stávku.
5: Prosím?
6: Proti vám osobně nemají vůbec nic, ale žádají, abyste Gaspara okamžitě propustila.
5: Ale vždyť je to jediný člověk v celé Anglii, který umí udělat byzantskou omeletu. Najala jsem Gaspara speciálně pro večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj neseženu náhradu. Musela bych poslat do Paříže a vévoda byzantské omelety zbožňuje. Celou cestu z nádraží nemluvil o ničem jiném.
6: Promiňte, madam. Dělal stávko kaze u lorda Grimforda.
5: To je prostě katastrofa. Stávka služebnictva zrovna teď. Teď, když tu máme vévodu syrského. Něco se musí okamžitě podniknout. Rychle dodělejte mi ty vlasy a já se je půjdu pokusit přemluvit.
6: Nemůžu vám je dodělat, madam. Jako členka odborové organizace svazu komorných nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte, že vám nemůžu vyhovět.
5: Richardsonová, to je nelidské. Vždycky jsem byla vzorná zaměstnavatelka a vždycky jsem odmítala odborově neorganizovaný personál. A takhle to dopadá? Nemohu si ten účest dokončit sama, vždyť to neumím. To je k vzteku.
6: Jistě, k vzteku. Já sama jsem odjakživa pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly, když prominete, mi jdou na nervy. Je to samá tyranie, ale nějak se živit musím, jako každý druhý. A tak jsem v odborech. A teď? Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku, i kdybyste mi třeba zaplatila 2x tolik.
7: Sofie, už to víš? Služebnictvo si stávkuje bez předchozího ohlášení a mě nechají takhle. V tomhle stavu nemůžu na veřejnost.
5: To opravdu nemůžeš, má drahá.
7: To stávkují všichni?
6: Kuchyňský personál ne, Lady Malsomová. Ti patří k jiným odborům.
5: Zaplať pámu. Aspoň večeře je zajištěna.
7: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se na ní nebudeme moci ukázat? Podívej se na svoje vlasy, Sofie, a podívej se na mě, nebo radši ne?
5: Já vím, jak je to těžké obejít se bez komorné, ale nemůže ti s něčím pomoci tvůj manžel?
7: Henry? Ten je na tom z nás všech nejhůř. Nikdo než jeho sluha pořádně nerozumí té jeho komické vymoženosti, té cestovní parní lázni, kterou musí všude vozit sebou.
5: Pro jednou se snad bez ní obejde. Já se neučesená ukázat nemůžu. Ale parní lázeň, to je luxus.
7: Má drahá. Henry byl v té lázni, když stávka začala. Vevnitř. Rozumíš? A je tam pořád.
5: To nemůže ven?
7: Neví jak. Když stiskne páku označenou výpust, vypustí jenom další horkou páru. V lázni jsou 2 druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. A on si je pustil obě. Teď už jsem nejspíš vdova.
5: Já prostě Gaspara propustit nemůžu. Jiného specialistu na omelety už neseženu.
7: Moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro tebe samozřejmě maličkost. Má drahá?
5: Běžte, Richardsonová, a vyřiďte stávkovému výboru, nebo kdo to vlastně vede. Že Gaspara okamžitě propouštím.
6: Vyřídím.
5: A Gasparovi řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny. Zaplatím mu, co jsem mu dlužna a podle možností se mu omluvím. A pak se honem vraťte, ať mi doděláte ty vlasy.
6: Ano, madam.
8: Nějak se to všechno protahuje, co říkáte, lorde Edgberte?
3: O ne, už nás shromažďují k obřadnému nástupu do jídelny, lorde Percy. A kde pak máme lorda Henryho? Nebude zase poslední?
8: Tamhle je. Ale co se to s ním stalo? Řekl bych, že se rdí o ním odstínem zralých malin, které někdy na ochotnickém divadle představují barvu lidské pokožky.
3: A všimněte si, Sofie, lorde Percy. Je velmi roztržitá, jako by vévodu syrského ani nevnímala.
8: Účes má báječný. Jen by se pořád neměla tak vděčně dívat do zrcadla.
3: Vděčně? Zvláštní charakteristika, ale výstižná. Takhle asi sleduje agent pojišťovny opožděnou loď, vplouvající bezpečně do přístavu po ničivém uragánu.
8: Konečně.
3: Už vidím přicházet majordom. jestli okamžitě neohlásí začátek banketu, omdlím hlady.
9: Dámy a pánové, večeře nebude.
3: Cože?
9: Kuchyňský personál zahájil stávku. Výpomocný kuchař Gaspáre totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A sotva se v kuchyni dověděli o jeho náhlém propuštění, nechali práce. Žádají, aby ho madame Sophie Châtel Monkheimová okamžitě přijala zpátky a omluvila se odborové organizaci.
6: Prosím? Co jste to řekl?
9: Musím poznamenat, že jsou velice neústupní. Musel jsem jim vrátit dokonce i rohlíky, které už byly na stole.
2: Mám dojem, že Sofie omdlela.
3: Kdybych neměl tak příšerný hlad, nazval bych to koncem kariéry jedné salonní socialistky.
0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Sophie Châtel Monkheimová po 18 měsících.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Sophie Châtel Monkheimová znovu na scéně.
1: Lékaři však nedovolují přílišné vzrušení. Večerní Londýn.
0: Konec socialistických kroužků pro Sophie Châtel Monkheimovou.
1: Je ostatně pochybné, jestli po nich sama touží. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
1: Večerní Londýn.
10: Jste připravena, slečno?
11: Ano, maestro.
10: Soustřeďte se. Uvolnit a něžně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože už od vás nikdy neodejdu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jestliže jsem v tom dnešním divadle pro vaše uši zatím představil Naďu Konvalinkovou tak, jak ji třeba tolik zase neznáte, právě teď, myslím, přišel čas na to připomenout si její umění skvělé vypravěčky. Takhle se mi na večeru bez líčidel v divadle na Vinohradech svěřovala s tím, jak se poznala s Oldřichem Kaiserem, jak si spolu s ním vzala za muže vlastně i Jirku Lábuse a vzpomínala i na jejich společné recese. Třeba ta, jak ji ti dva dobráci připravili dárek k 60. narozeninám. Jeden speciální videosestřih.
2: To bylo něco tak nádherného. Oni pro mě vytvořili s režisérem Pechou film Naďa 60, kde mi gratuloval papež, královna si stěžovala, že nemá můj autogram. Papež se chlubil, že už ho má. Obama kvůli mě přijel do Prahy. No prostě z Egypta taky ten prezident, už, který odešel, říkal...
3: Dubbing Kaiser s Lábusem samozřejmě.
2: No, královnu mluvila Jana Drbohlavová.
3: Ano.
2: No ale začínalo to tím, že já miluju Audrey Hepburnovou. Já jí mám... Jo. Po bytě všude a prostě to je moje herečka. A začínal ten film tím, že Audrey Hepburn dostává Oscara za prázdniny v Římě. A ozvalo se, ta soška patří herečce, od kterého jsem se celý život učila herectví. Naďo, děkuji ti za vše, ta sočka je tvoje. Jo? Prostě.
3: Ne, ale on to ještě ten Oldřich tak jako ženský opravdu. Naďo. Ta soška je tvoje.
2: My jsme se potkali po premiéře Mladý muž a bílá velryba, no. Kdy já jsem tam měla spolužečku Lornu Vančurovou, maminku čtyřčat, ta se mnou chodila taky na demo. A Oldřich tam byl za Marcelem Mašinkou, což oni byli spolužáci. A teď jsme takhle procházeli tím klubem v Rokoku a tam se dělala Irenka Kačírko a takhle ty mladá pojď sem a teď mě gratulovala, protože já jsem měla potlesk na otevřené scéně, to je úžasný. A taky mi nabídla tykání a řekla, sedni si vedle mě. No a z druhé strany seděl ten Kaiser. No a Irenka pořád něco vyprávě a my jsme se pořád na sebe dívali a pořád jsme se dívali a pak Irenka odešla a my jsme se pořád dívali a Lorna říká, zbal ho. Já jsem říkal, jak se to dělá? No tak jsme se najednou začali líbat a líbali jsme se až do rána. Dvojiny nám říkali Romeo a Julie. No.
3: Tím, že jsi vzala teda

0: Oldřicha Kaisera, tak sestra vzala i Jarku Hanušovou, vzala si Jiřího Lábuse a celou tu partu to vlastně patřili do rodiny, že jo?
1: No, tak hlavně ten Lábus, to jsem netušila, jestli byl Kaiser, jestli byl že toho jsem se do dneška nezbavila, že jo? S Kaiserem jsem se rozvedla, ale tohle mě visí na krku. Tak... Ano, ano, ano, to bylo zvěstování aneb buď zdrav, Bedřich, napsal to pan Uhde a my jsme to začali zkoušet a to on ještě nebyl ministrem kultury, na premiéru nám přišla skoro celá česká vláda. No a to se taky stala věc. Já jsem tam hrála vlastně ženu Karla Marxe. Ta hra je o trojuhelníku Karla Marxe se služkou, kterou měli Leni.
0: Bedřich Engels.
1: No. A ona teda otěhotní a vlastně vezme to na sebe ten Bedřich Engels. Ano. Tohle. No. A teď to skončilo, teď jsme věděli, že vedle v pánské šatně je přípitek prostě s tou českou vládou, šampaňské, tohle, teďka jsem se rychle chtěla přelíčit, tohle převlíknout a v tom tam vtrhla neuvěřitelná dáma, jo, prostě s obrovskou kyticí růží, takovýhle oringle, měla prostě černý drdol a prostě byla, a říkala, Frau Konvalinka, ich gratuluje, ich wunderbar, a tyko mlela něco na mě německy a tohle, to já říkala, jo, děkuju, tak to jsem ráda vzala sem kytku, fajn, děkuji. A zase mlela, já říkám, ich habe kein Zeit, ich muss. No tak ona teda šla a když šla okolo Marcely Peňázový, co hrála tu Leny, tak na ní uplivla jako, jo, a odešla. A v tom tam přišel Oldřich a říká, čověče, ty jsi nerozuměla, co ti ta paní říká. Říká, pozdě, já nemám čas, já musím přelíčit se tadyhle, máme přípitek. A on říká, teď ona ti říkala, že je prababička Karla Marxe. To by mohlo pana Uhdeho zajímat, že jo? A já se říká, no jo, no prababička. Hele, já pro ní běžím. No a ty jsme
0: pravnučka byli... to byla.
1: Nebo pravnučka, no. Co jsem řekla?
0: Prababička.
1: Pravnučka. Jaký blbý, no. No takže pravnučka. No tak já jsem teda, teď jsme tam všichni byli, najednou se rozrazily dveře a vešla tahle dáma, vrhla se na pana Uhdeho a teď mu začala německy říkat, jak to bezvadně napsal, já nevím, co všechno. Teď všichni tuhý a si říkají, je to recese, není to recese, je to možný. A teď jsme otevřeli program a tam byla fotka té ženy jako Marxe a byla neuvěřitelně téhle dámě podobná. Tak jsme opravdu netušili, jestli je to recese, není recese. Až v klubu, když ty kluci sedí, říkají, tak co pan Uhde, jak bylo? Sklízeli ty plody, že prostě. A pan Uhde se to dozvěděl už jako z nějakého článku, kde už jsme to vyprávěli jako historku. On tomu vážně věřil.
0: Jednou, když jsem se ho na to ptal, to snad bylo tady na Líčidlech právě, když tu byl, tak říkal, že byl úplně odvařený, on říkal, já jsem prostě s ní diskutoval. On říkal, že na to nebyl připravený, on říkal, na to musíte mít zbrojní pas, jo. Protože vás tam připadne paní, která plíně německy vám začne, no tak jsem s ní začal o Marxovi. A pak mi řekli, že to vymyslel Lábus.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Protože jsem porodila dceru Karolínu a přišly mi telegramy od Brežněva, Bilaka, Husáka, Indry, Švorcový, Kabrhelový. No prostě se mnou nepromluvila noha od postele, tam nikdo, prostě jsem kovaná nějaká, až z Brežněv, že mi píše. Takový do chvíle, než prošel vrátnicí Jiří Lábus, se neptal, a nedostala paní Konvalinková nějaký telegram? Tak jim to všechno teprve došlo.
0: No. A pak teda, jestli můžu ještě připomenout, pak byl nějaký takový dopis od tvých kolegyň, to se hrála nějakou lehkou děvu právě, nebo?
1: Jo, my jsme hráli v městských divadlech přelet nad hnízdem kukačky.
0: Jo,
1: a já jsem tam hrála takovou tu lehkou děvu, která přijde, když ty blázni mají mejdlo, jmenovala jsem se Candy. A skončím tam s jedním z těch bláznů na pokojíčku. Tenkrát hrála tu zdravotní sestru, tu zlou Věrka Galatíková, Marfy ho hrál Lojza Švehlík a Indiana Boris Reisner. A teď, a byla veřejná generálka, jak tam skončím v tom pokojíčku, tak ta Věrka Galatíková mě ho tam tak vytrhne a já jsem byla jako jen tak zabalená do takhle do prostěradla a ona nějak na té generálce prostě víc škubla tím prostěradlem a ono spadlo, takže ty ňadra takhle čuměly do diváku, blázni oči na štopkách a já jsem teda popadla prostěradla, takhle jsem ho teda si přichytla a nevšimla jsem si, že to jedno ňadro koukalo celou do toho obecenstva, no. A k premiéře jsem dostala knihu Kouzelné dudy. No a pak mi ještě psali lehké děvy města Prahy. Psali, čau Naďo, byli jsme na generálce, byla jsi skvělá. Nekecej, že jsi v našem oboru nikdy nepracovala, tak dobrá herečka zas nejsi. Přijď si s náma někdy zašlapat před Jaltu, Monika, Věra.
3: No, lábus, pochopitelně.
0: No, ale ty jsi na to někdy mohla svým způsobem ale... i sama, protože když si třeba jela v tramvaji, neměla si lístek, že jo, tak to, no, to stačila vůbec... maličkost, jo. A... No,
1: to byla první. To se Oldřich loučil se Svobodou, nastupoval do Auzu a někde se popíjelo na Vinohradech.
0: Tam taky dělali věci.
1: Malý hospudce a... A byla neděle, tenkrát ještě tramvaje jezdily přes Václavák a já jsem teda sedla na tramvaj číslo 22 a zjistila jsem, že nemám drobný. Koruna se tenkrát platila. No já jsem měla stovku jenom, no tak si říkala, tak ty dvě stanice. No jenže se zavřely dveře tramvaje a za mnou se ozvalo revize jízdenek, prosím. A já říkám, nemám. A pan revizor říká, no 50 to spraví, tak jsem mu dala 50 korun. No ale teďko najednou slyším, hele, to je ta herečka, to je ta Konvalinková. Ona se z obrazovky nehne, ona je jezdí na černo a podívejte se, jestli ona nekrade náhodou taky, že jo? No, tak já jsem příští stanici vystoupila, šla jsem pěšky a do 14 dnů mi přišly dva dopisy. A v jednom dopise stálo, vážená paní Konvalinková, 29. tohoto měsíce jsem s vámi jela tramvají číslo 22 směr Vinohrady. Neměla jste jízdenku. Fuj, styďte se, Naďo Konvalinková. Když jsem před 25 lety jela tramvají s Natašou Golovou, ta jízdenku měla. Ještě jednou fuj a styďte se. Když jsem přijela do domova důchodců, kde bydlím, vše jsem sdělila svým spolubydlícím a byli rovněž otřeseni. Ještě jednou fuj, vaše Anna Čermáková, domov důchodců Strašnice. No a druhý dopis zněl. Čau, Naďo, seš jednička. Ty krávo, co pak nevíš, že ke konci měsíce chodějí revize? Taky kradeš v sámošce, scházíme se v hospodě na Žižkově, tvůj Pepa. No, tak obojí byl lábus. A i písmo změnil. Jo, jednou mi taky přišel dopis, jo, do ABC a já jsem to otevřela a tam vypadla složenka na 2000 a byl to dopis od ředitele nočního podniku Narcis. To bylo tam někde u Havelského trhu, na takový velmi pochybný podnik a bylo napsáno, vážená paní Konvalinková, 14. tohoto měsíce jste navštívila náš noční podnik Narcis v silně podnapilém stavu v doprovodu dvou mužů cizí státní příslušnosti v závorce Kuba. O půlnoci jste vyskoučela na stůl a jala se předváděti monolog Puka. Stůl pod vámi puknul. Prosím o náhradu. Zaplaťte přiloženou složenku. Ředitel, no zase lábus. Jo a ještě jednou takhle přišel dopis a tam bylo zas napsáno, že mám volat na nějaké telefonní číslo a že mi píšou žižkovské ženy. No tak já jsem teda zavolala do Žižkovské ženy, to byly ty ženy, jak stvárňovaly vždycky v prvomájovém průvodu před vládou obrazce. Tak, no tak jsem tam vzala a tam taková stařenka říká, je, Naděnko, vy jste tak hodná, že opravdu voláte. My jsme Žižkovské ženy. My stvárňujeme prvomájovém průvodu vždy obrazce před naší vládou. Kdybyste tak byla laskava a letos v prvomájovém průvodu nám pomohla stvárnit holubici, byla byste zobák.
4: Takhle veselou, spontánní a rozesmátou Naďu Konvalinkovou známe asi všichni, ale pozor, je tu i jiná Naďa. Taková, jak jsem ji poznal, když jsme natáčeli úryvky z dětských biblických příběhů. Nebo Naďa, která se na besedách s diváky loučí třeba právě takhle. Tímhle zamyšlením nebo meditací, kterou vám teď na závěr posílám. Dobrou noc a brzy naslyšenou.
1: Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit a sluhou pro všechny potřebné.

0: stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, začíná úterní noční linka Českého rozhlasu. A dnes se vydáme za hranice, i když vlastně ne tak docela daleko. Od rozdělení Československa už uplynulo více než 30 let. Česko a Slovensko jsou dva samostatné státy, ale pořád nás spojuje společná historie, blízký jazyk, rodiny, přátelé i mnoho vzpomínek. Pro mnohé z nás je Slovensko stále místem, kam nejedeme tak úplně do ciziny. A právě na to se vás dnes chci zeptat. Máte na Slovensku rodinu nebo přátele? Jezdíte tam stále rádi? Rozumějí slovenštině bez problémů i vaše děti a vnoučata? A myslíte si, že Češi a Slováci si stále zůstali blízcí? Právě to je tématem dnešní noční linky. Volat můžete do zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900, psát můžete na web rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Jsem ráda, že jste dnes večer s námi. Noční linka začíná právě teď. Je u vás Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

ať se na hoconský šípy najmou tak. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať ve pekla se dříve dohrabem.

málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.

praw, ať se nahucam z knížínky najmout dát. Jo, kdo chce zhrbnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se nahucam z knížínky najmout dát. Jo, ahoj!

0: 3 minuty po 23. hodině. Češi a Slováci, dva národy, dva státy, ale pořád možná jedna zvláštní blízkost, která se možná těžko popisuje. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes se budeme ptát, jak tu blízkost cítíte vy. Pan Ota z Uherského Brodu nám volá do Zlína, nemáte to daleko, krásnou noc přeji.
1: Dobrý den, pozdravuji vás, všechny diváky. Já bydlím v Bánově u Uherského Brodu a když si postavím na dvůr, tak vidím velkou javořinu na Slovensku. Mm-hmm. A mám na Slovensku tetu a dva bratrance v Bratislavě. Takže pravidelně se navštěvujeme a teď máme jet my, no, tak je to teďka je na nás. Takže nevím, no.
0: Takže ano, u vás je ta blízkost opravdu na místě, protože jste rodina, taky to máte kousek, říkáte, že vidíte na velkou javořinu. To je takové zvláštní pocit spojení Česká a Slovenska, když to vidíte asi přímo z okna. A když tam máte rodinu, tak je pro vás to Slovensko takový trochu druhý domov, anebo to zase ne?
1: Ne, my to necítíme, že jsme se rozkmotřili. Ani jedni, ani druzí. Ani Slováci, kteří bydlí tady na Kopanicích, ani kolem Starého Hrozenkova a tam dál, tak nikdo se necítí, jako že by byl Čech a druhý Moravák. No, my se pořád bereme jako normálnost, sami.
0: A myslíte si o to, jestli máte v rodině nějakou mladší generaci, že rozumí slovenštině? Já mám teda zkušenost, že ne?
1: Spíš slovenské děcka rozumí našemu jazyku, ale to, že to je kvůli tomu, že bratranci a teta bydleli dřív tady v Bánově a potom, až se teta vzala, tak brala si manžela z Ilavy, stěhovali se do Bratislavy a my děcka nemáme doma, ale co vím, tak jako tady nemá problém ze slovenskou řečí nikdo. Mm-hmm. Jako já mluvím podle mě teď hodně spisovně.
0: Dobře,
1: já kdybych začal naším nářečím, to je jak slovenština.
0: A je nějaké slovenské jídlo, které milujete?
1: Jo, halušky.
0: Halušky, to jsem si myslela, že řeknete. A s čím?
1: Halušky s brinzou, no.
0: S brinzou.
1: Halušky s brinzou, ano.
0: A máte nějakou milou historku, třeba když jste cestovali za hranice právě z té cesty, nebo ještě z hranic, jestli si vzpomenete, to už je dávno.
1: To je dávno, to jsem byl ještě kluk a strýc dělal ve věznici, tak měl možnost do Trenčanských Teplic jít do lázní, tak jsme tam za ním byli a velice zajímavé bylo, že kolem bazénu, které se tam budovaly, byly balovány a kameny a rozbíjeli to vězni, kteří byli uvázaní za nohy řetězem jeden k druhému. Tak to na mě, to jsem nezapomněl ještě snad od těch 7 let. No.
0: Vidíte to. No a kdybyste měl teď mladému člověku vysvětlit, proč se Češi a Slováci pořád rozumějí, jak byste mu to vysvětlil?
1: No, je to blízkost řeči a ta povaha lidí tady na západním Slovensku je srovnatelná s našima tady na moravském Slovácku.
0: A co si ze Slovenska dovezete, když tam jedete na návštěvu?
1: A dohromady nic, opravdu ne.
0: Dobře, a máte rád Tatry?
1: No určitě. Tatry nízké, Demanovská jeskyně, Vysoké Tatry, na Štrbském plese jsem byl. Je to tam parádní.
0: To úplně souhlasím. Tak o tom moc děkuji za milé povídání i za váš pohled na to, co nás se Slovenskem pořád spojuje. Přeji klidnou noc, pozdravujte rodinu na Slovensku a děkuji, že jste zavolal do dnešní noční linky.
1: Prosím, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Stačí překročit hranice a jsme v jiné zemi. Ale máme opravdu pocit, že jsme v cizině? I o tom si dnes budeme povídat v noční lince Českého rozhlasu na téma Češi a Slováci. Jsme si pořád na blízku?

0: jedna země už dávno nejsme, ale možná pořád sdílíme víc, než si uvědomujeme. Noční linka Českého rozhlasu dnes patří vztahům mezi Čechy a Slováky a vašim osobním příběhům. Volá nám pan Leoš z Plzně. Zdravím vás. Už jste mi prozradil mimo éter, že jste se právě vrátil z Bratislavy, takže to bude živé téma.
1: Dobrý večer. Zdravím posluchače. Mám velmi čerstvé dojmy z Blavy, jak my jsme vždycky říkali.
0: Ano.
1: A vzpomněl jsem si tam na své mládí, když jsem studoval v Nitře, kde mám spoustu přátel a spolužáků Čechů, který se v Nitře etablovali a nakonec tam zapustili kořeny a jsou tam Čechůni na Slovensku velmi oceňovaný.
0: Tak prozraď, tak jaké nádherné akce jste se účastnil právě dnes, nebo to bylo už včera?
1: Ano, tak kolegové z Evropské sítě boje proti chudobě tak pořádají na Slovensku stejnou neboli podobnou soutěž, co v Čechách, kde se oceňují novináři na téma, jak píší nebo jak zveřejňují situaci chudoby nebo chudoby lidí. A veřejná porota veřejnou nominací vybírá potom a oceňují novináře. Proběhlo to v Bratislavě pod patronací ombudsmana Slovenské republiky. Velmi zajímavá akce, novináři byli celý natěšení, že se jim taky poděkuje za to, co ta veřejnost od nich vnímá. Tak to byla akce, kde byli přítomní i místní lidé ze samosprávy, tak mě to velmi potěšilo, že jsem se toho mohl zúčastnit.
0: To je vlastně hezký příklad toho, že se nepropojujeme jenom v rodině nebo jazykem, ale právě i různými akcemi, že se vzájemně inspirujeme. Vy jste říkal, že vlastně Slováci přijali tuto akci od nás, mimo éter, pochopila jsem to dobře?
1: Ano, tak...
0: Kdo se od koho inspiroval?
1: Ona ta akce působí nebo funguje v 18 zemích Evropské unie a je to takový nápad tehdejších lidí, aby se novinářům, který se této sféře sociální práce s lidmi nebo sociální pomoci věnovali, a zjistilo se právě, že o tom se píše spíš jako, že to je nějaká, bych řekl, akce, která spíš jako, abych se, jako bulvár, jako bulvární, že se v obídě píše nebo dělají se relace, že to je bulvárního směru. A nakonec ta důstojnost lidí šla stranou a proto jsme se snažili, nebo se lidé snažili vrátit tomu důstojnost, aby se bída těch lidí nebo té sociální vyloučení popsalo smysluplně a důstojně.
0: Leoši, tak to je smysluplná a bohulibá akce. Jezdíte na Slovensko i jenom tak na výlety?
1: No tak jezdíme tam především na srazy ze školy. No a vždycky se na to všichni těšíme z celé České republiky, neboť jsme tam absolvovali školu a začal jsem pořádat celý ročník, což tehdejší ročník měl asi 180 lidí. A takový nápad jsem dostal, že po rozdělení republiky právě, že ty poslovensky chalani, že ty chalani prostě jsou někde daleko rozsetý po republice a řada z nich taky mimo Evropskou unii, dokonce v cizích zemích. A tak aby jsme se taky viděli a poznali, tak jsem potom začal pořádat ty srazy vnitré, kde ty srazy pořádáme po 5 letech a nyní už jsme staří pánové, tak příští rok se těšíme, že bude po 2 letech sraz, teď bylo po 50.
0: Po 50, teda Leoši. Když hrají Češi proti Slovákům, nějaké sportovní utkání, komu fandíte?
1: Tak já především fandím, že se to děje, čili nefandím ani Čechům, ani Slovákům. Jsem rád, že ta divná pomlčka, že hraje Česko, Slovensko, že je taková zvláštní událost. Samozřejmě fandím Čechům, ale tím, že znám to slovenské prostředí, tak si myslím, že i na světových utkáních fandím Slovákům, to je samozřejmé. Slováci jsou mi velmi blízcí a musím říct, že nezapomínám na Slováky.
0: Tak děkujeme, Leoši, za vzpomínky na Slovensko, za osvětu o akci, o zvěny chudoby i za to, že jste s námi zavzpomínal na svá studentská léta vnitře. Opatrujte se, zavolejte zase příště, až budete mít chvilku, budeme se těšit.
1: Výborně, děkuji vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kolik z Československa v nás vlastně ještě zůstalo? Ve vzpomínkách, v řeči, v rodinách. Poslouchejte Noční linku a ideálně se i zapojte.

0: Slovenština pro někoho zní jako řeč dětství, pro jiného už skoro jako cizí jazyk. V noční lince Českého rozhlasu dnes budeme zjišťovat, jestli se Češi a Slováci stále cítí být blízcí. Krásnou noc, vítejte, prosím, představte se.
1: No, konečně, tady je Mila Strutnová, ročník 44, takže jsem rozená z Líňacka a prostě jsem z toho nešťastná do dneska, protože já si, jako říkám, Balaška, ale chci vám, Jaruško, říct, že teda s tím Slovenskem do dneska jsem z toho teda opravdu špatná, poslouchám aspoň šlágr, kde hrajou československou hymnu, snažím se prostě být citově hlavně v kontaktu, protože já si pamatuju do dneska, můj dědeček šil papuče, vozil je až někde do Ameriky a jezdili jsme na Slovensko je prodávat. Pamatuju si tam ještě ty hliněné baráčky, jako dneska vidím. Takže je to srdečná záležitost, strašně moc. No a jinak ještě můj bráška dělal žiškárnu v Bratislavě, takže prostě znám hlavně Valašské hory, znám jižní Moravu, odkud je teda otec. No a je mě líto, klepe se mě hlas a jsem z toho smutná. No,
0: Mílo, a co myslím, nějaká známá slovenská herečka nebo zpěvačka?
1: No, Turzová teďka hrála taková starší s naším hercem Kronerová, myslím, že jo. A takže
0: Zuzana Kronerová.
1: Ano, ano, ano. Takže to je moje taková svěcní, protože opravdu podle mě výborná. Pak se mě teda líbila nejen herecky, ale i tak Božadová, teď nevím přesně, ale známá slovenská herečka. Takže já spíš znám takový ty starší. No asi tak. No a jinak teda do dneska si zpívám jak český, tak moravský, hlavně slovenský, protože moji rodiče jako hodně, hodně zpívali. No a tak asi tak. A my jsme, Jarosko, spolu kdysi mluvili a já jsem se rozpovídala a to jsem byla v klidu a vy jste jako byla jako takovej posluchač dobrý, protože nevím, o čem to tenkrát, určitě bylo o Moravě, protože jsem vám vyprávěla svůj příběh, jak jsme se dostali do Čech. Dneska jsem z toho špatná, protože jsem na Moravě vlítla ve 4 letech pod auto a naši se vyučili u Batí a scháněli prodejnu, aby to nepřipomínalo rodičům, protože mě auto táhlo za sebou a tak dále. A chtěli prodejnu a já si kolikrát říkám, bože, bože, proč jsem po to auto vlítla? Protože nebyla prodejna na Slovensku, na Moravě a byla jen v Čechách. Tak to by byla taková asi tečka mýho česko-moravsko-slovenskýho. No, je mě líto.
0: Takže, je Mílo, vy jste přišli tady k nám ze Slovenska a měla jste takovou vážnou autonehodu.
1: Ve Zlíně.
0: Ve Zlíně.
1: Mě táhlo auto za sebou, 4letou holku. Takže jsem ležela v sádře celá, ještě takovou perličku, to se vám asi minule vyprávěla. Mě ještě...
0: Mílo, s dovolením, vy jste říkala, že jste volala před 5 lety, tak to klidně můžete zopakovat, to už je dávno.
1: To je dávno, právě teď to jsou takový, víte co, nebylo ještě, volala jsem, kdy ještě to tak asi nebylo. Jo, pak bylo to takový nešťastný rozděl.
0: No, k tomu tématu teda... Rozděl.
1: No. Tak, no tak tématu, myslím si, že je hodně lidí, který to hlavně po té psychice, který to vnímají tak asi jako já a myslím si, že jich je dost, že to mělo nebejt. Asi to bych k tomu řekla. Myslím si, že mluvím, jak se říká z duše, že víc lidí na tom tak je. No.
0: Ano, je zvláštní, že opravdu těch 30 let ty hranice nesmazalo. Alespoň teda v našich vzpomínkách, myšlenkách, srdcích. Jenom ti, co se právě narodili později, tak jak jsem to už zmiňovala, tak opravdu mám zkušenost, že některé malé děti nerozumí té slovenštině. Že jak už tam třeba často nejezdíme, nejsme tak ani jakoby rodiny propojené, tak tam mají mezery.
1: Co se týče tady toho, tak já vám můžu říct, teď teda špatně vidím, takže vnímám spíš jakoby ty zvuky, protože koukám, hlídám hlavně v televizi, na internetu, hlídám cokoliv Morava, Slovensko, jo. A můžu vám říct, že jak toho je málo, jak v rozhlase na internetu, prostě všude, tak někdy prostě, že špatně vidím, tak já to vlastně pořádně nevidím, já to vnímám citově jako. A taky kolikrát musím ty uši napínat, abych opravdu tomu rozuměla. Je to špatný, no, je to špatný. Mělo by toho být víc, myslím si já. Ty slovenské krásné řeči. Ta moravská, to já mluvím ještě do dneska moravsky, takže já okamžitě, když v Čechách potkám aspoň Moraváka, tak jsem nadšená, no. Těch Slováků tady prostě tolik není, ale Moraváku tady, to je na Trutnovsku, tak je dost, no.
0: Dobře, paní Mílo, to je krásné, že ten vztah ke Slovensku ve vás tak silně rezonuje, stále ve vás zůstává. Děkuju za ty osobní vzpomínky. No a přeji, aby jste se pořád cítila tak dobře, jako teď, když jsme spolu mluvili o těch Slovácích, když posloucháte slovenské písničky, díváte se na slovenské filmy. Já se tady také zkusím podívat po nějaké hudební perličce ze Slovenska. Mějte se dobře.
1: Čím méně toho je, tím víc se vzácnější, takhle asi teďka.
0: Ano.
1: Mějte se moc hezky, hlavně přeju zdravíčko všem. Hlavně vám, Jarusko, poslouchám každý večer.
0: To jsme rádi. Možná jsme se politicky rozdělili, ale lidské vazby se žádnou čárou na mapě přestřihnout nedají. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a mluvíme o tom, co nás se Slovenskem spojuje dodnes.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdo má na Slovensku rodinu, jiný přátele a další tam jezdí proto, že se tam zkrátka cítí dobře. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Češi a Slováci, jsme si pořád na blízku? Ptám se pana Josefa ze Šlapanic.
1: No, dobrý večer, zdravím všechny posluchače i vás, tady paní, co to uvádí. Já mám na Slovensku velice dobré vzpomínky. Když jsem vycházel v školu v 52. roce, tak jsem nastoupil do učení na doktora ocelových ptáků, neboli na leteckého mechanika, takže jsem prožil 2 roky v Opradě, 1 rok v Litovském Mikuláši a 1 rok tak v tom Litovském Mikuláši tam jsme chodili, nebo nás pouštěli skákat do Litovského, do Martina, tam jsem udělal prvních 8 ze skoku, a když mě vyradili potom jako poručíka a poslali mě jako na letadla na míli z Brna, tak jsem se nosil jak 5 kačka do záložení, ale o tom
0: nechci hovorit. To není úplně tématem, ale pokračujte.
1: No, jako když jsem se oženil, tak potom první jako rekreace tak byla zase na Slovensko do Matliar v 59. roce. No, kromě toho ještě když jako míli skončili, tak na školení do Košic. No a co můžu říct, tak ještě bratr se vyučil jako pilotem Košicích na mých, potom byl přeložený do Budějovic. No tak to chci, čili na to Slovensko mám velice dobré vzpomínky. Potom ještě jsme jezdili taky do Meděru, jako nakoupali

0: medzi nimi byli takí Slováci, pretože to bylo smíšené to letectvo, to nebyli jenom Češi, tady sloužili. Čili, no a ještě aj můžu říct, když jsem nastoupil potom československým aerolíním v 70. roce, no tak i v Praze nějaký ty Slováky jsem potkával. Takže to je, co já mám velice kladný a měli vzpomínky jako na Slovensko. Takže to říkám si, dneska je prostě téma, na který velice rád vzpomínám a zdravím teda všechny posluchače a tím bych dnešní den končil.
1: Děkuju za vás, no, za vaše vzpomínky na Poprad.
0: Já se omlouvám, říkám, mě už táhne na 90.
1: Josefe, mluvíte perfektně, rozuměli jsme všemu, úplně jste nás přenesl do té doby a hlavně by bylo zajímavé popovídat si někdy i o tom vašem studiu, o vaší práci. Třeba někdy bude příležitost u nějakého tématu. Ať se vám daří, Josefe.
0: Říkám, od 55 let, co jsem jako v důchodě, jsem se skýkal akorát teda s paroveteránama, co jsme, anebo spolužákama z Ostravy. Tady to bylo všechno, co jsme jako měli. No a to, když mě druhá manželka zemřela, tak teď už jsou vyšla panici tady, žiju se starším synem. To jsme taky pořídili, ten domek v tenkrát v 60. roce, když to žena spočítala, tak to stalo 350 tisíc. Dneska to má cenu 11 milionů. No.
1: Ano, tak. Doba se změnila. Ale nemění se pro vás osobně vztahy mezi Čechy a Slováky. Bylo z toho cítit z toho vašeho povídání, že máte ke Slovensku vřelý vztah. Děkujeme ještě jednou. Se máte moc dobře.
0: Vždycky promluvím slovensky. Ještě jsem úplně nezapomněl.
1: Tak se s náma rozlučte slovensky.
0: Dovidenia.
1: Dovidenia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pamatujete si ještě dobu, kdy jsme byli jeden stát, nebo už je pro vás Československo jen kapitolou z historie? Noční linka Českého rozhlasu dnes otevírá téma české a slovenské blízkosti napříč generacemi. Pan Jiří od Olomouce si s námi teď bude povídat. I vás zdravíme.
1: No, dobrý večer. Třese se mě hlas. V 80. letech jsem si vzal Slovenku. Měli jsme, nebo máme 4 děti. 2 Slováky a 2 Čechy, Moraváky. A proč volám? Toto rozdělení, to byla největší katastrofa, co ti naši politici mohli udělat. Mám, nebo jsem měl 3 švagrovi a všetky měli Čechy, Moraváky. A to tě byla tak propojená rodina, že zkrátka to bylo všecko. Všecko, žil jsem 6 let na Slovensku, Potom mě umřeli rodiče, tak jsem se nastěhoval na Moravu a do dneška toho lituju. Měl jsem tam všecko, kamarády, všecko. A nikdy jsem neměl problém se Slovákama, nikdy. Oni vždycky říkali, že Moraváci jsou na tým nejhůř, že tam Morava a Česko, že vždycky proti sobě nějaký problémy měli a že ti Moraváci vždycky dopláceli na to všecko, co tam bylo. No a co se týče dětí, jezdíme na Slovensko. Slovensky se naučili mluvit a mluvili na Slovensku slovensky. Ano. Když jsme teď bývali na Moravě, překročili jsme hranice, jeli jsme na Slovensko, oni převadili na slovenštinu. To bylo automaticky. Uh-huh. Vůbec jsme jim neříkali, musíte mluvit slovensky, nebo tak. Ne, přeladili a mluvili slovensky. No a doteďka toho lituju, co se stalo, no. Doufám, že ten strom, jak to podepsali, že už uschl. Lituju. Já jsem plakal jak malý kluk.
0: Jiří, ale ty vaše vztahy, ty vazby byly pevné i nadále. Je to tak?
1: Ano, jsou.
0: A jsou dodnes, no. Výborně.
1: Když ta rodina už je menší, ale jako furt to nějak funguje a je to. Funguje to.
0: A přenesli jste si do vaší domácnosti tady na Moravu nějaké slovenské zvyky? Slovenské jídla nebo nějaké tradice?
1: No, skoro všecko. Na Vánoce máme kapusticu. Mm-hmm. Na Velikonoce polívá vodavkou. Všecko tak, jak jsme byli tam, no. Jako už to je tak. Už to je dávno. Už to je dávno. Je chyba, že dnešní mládež málo umí slovensky. Dřív bevávali ještě ty pořady slovensky. Filmy bevávali všecko jedno s druhým. Ale už
0: ano,
1: už tím naše děti neví, o co je to ťava.
0: Souhlasím, no, nebo čučorětka, že?
1: No.
0: Máte tam teda rodinu, jezdíte tam pravidelně. Jak často se vám to teď daří?
1: No, už tam my jezdím, protože to už tam je, už ty švagrovi a toto už jsou mrtví a tak s těma dětskama se navštěvujeme. Nebo děti tam jezdí o častěž, protože tam mám krstňata. A jako já už teďkom, už jsem skoro v důchodě a už nějak, už to zkrátka, ale Slovensko je pro mě prvořadý, jako je to tak, v životě jsem neřekl Slovákům, čo bylo, to bylo, nebo jak to bylo na vojně, nebo jak Češi nebo Slováci někteří říkají Čechůry, v životě se to neřekl. A jsou hrdé, že to je tak, jak to je.
0: Jirko, moc děkuju, že jste se podělil o tak osobní vzpomínky. Z nich cítíte, že pro vás Československo nebylo jenom státem na mapě, ale především propojenou rodinou, kusem života, který se nedá jednoduše rozdělit hranicí. A to je dobře.
1: No, tak vám přeju. Já ještě bych chtěl dodat. Ono, to Česko a Slovensko je tak propojený těma rodinama, tak smíchaný. Slovák, Češka, že to je moc lidí teďka na Moravě, jako co mají Slováky nebo Slověny, nebo zkrátka je to tak, jak to je. Je to propojený a furt ty vztahy jsou tak, jak jsou. Už je to špatnější, ale jako furt to funguje na 99,9%. Jsou spokojené, že a hrdé, že jsem tam žil. A to bude asi všecko. Děkuju vám.
0: My moc děkujeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Marie volá noční linkou Českého rozhlasu. Krásnou noc přeji.
1: Ano. Já vám přeji taky krásnou noc, musím říct, protože už jsem ležela a poslouchám vás pravidelně vždycky v posteli, ale donutilo mě toto vaše dnešní téma, abych šla pro telefon a zkusila, jestli se vám zavolá, jestli se vám dovolám. Tak vás všechny moc zdravím, všechny ponocníčky i vás, Jaruško, protože já vás miluju úplně, když vy máte příjemný hlas a je to krásný. A dnešní téma, jestli se k tomu mohu vyjádřit. Já pocházím ze západních Čech. Tady by byla blízko nás vojenská posádka a vojákovalo tady hodně Slováků. Taky jsem měla kamaráda ze Žiliny, ale to jako jsme se přátelili, ale nebylo z toho žádný větší takový, jako aby jsme se třeba vzali, protože tady z Cheznovic od nás se vdali i do Košic a různě ty Slováci prostě tady byli, vojákovali a šlo to tak. Ale musím říct, že když jsem se potom vdala, tak jsme strašně rádi jezdili na Slovensko, protože Tatry ty úplně miluju, dokud nám na to síly stačily. A i teď jezdíme rádi do Podhajský, byli jsme v Dudincích a tak podobně, protože tady na Plzeňsku je cestovní kancelář Sochor, kde paní Sochorová pochází ze Slovenska, takže to Slovensko hodně jako zařazujou do svých zájezdů a do svých pobytů tam. A tam jsem se spřátelila s Evičkou z Bratislavy, v té Podhajské. Do dneška si zavoláme nebo i napíšeme k narozeninám, nebo taky si prostě posíláme různý fotky vnoučat a tak dále. Zrovna dneska mi od ní přišly dvě SMSky taky a je to moc hezký. Já prostě na Slováky nedám dopustit a mám je ráda, protože tak to vždycky jako bylo a nikdy jsem se nesetkala, že by se chovali nějak špatně. Nepláču nad tím jako pán, který mluvil, než jsem se k vám dovolala, tak mě strašně to zaujalo a jsem ráda, že nejsem v tom sama. Protože spoustu takhle známých třeba, který vojákovali s těmi Slováky, tak říkají tohleto Čechůni a že je neměli rádi a tak dále. Mně se nikdy nic nestalo a i když jsme na tom Slovensku byli třeba i ve vesničce u Liptovského Mikuláše v lesní takovej chatě, vždycky i ty lidi z té vesnice se k nám chovali slušně, my k ním samozřejmě taky a bylo to všechno OK.
0: Řekněte mi, jestli sledujete slovenskou televizi nebo posloucháte slovenská rádia?
1: No, slovenskou televizi nesleduju, protože já to neumím asi naladit nebo nevím. Jo, my máme tady nějakou, co máme televizi, tak prostě tam slovenský program nemáme. Slovenský rádio, no to mě Evička kolikrát píše, abych si třeba počula toto, nebo protože dneska zrovna mě poslala tedy i takový ty politické věci, jak jejich poslanci vystupují v Evropské unii a tak dále, ale tím nechci zatěžovat, jo. Ale říkám, ona jezdí do Prahy pravidelně, třeba rok co rok tam přijedou a tak jsme si spolu dali i sraz v té Praze. Já jsem říkala, no já tam mám vnučku, tak jsem u ní přespala, že jo, a s Evičkou jsme se domluvili, ona tam byla s kamarádkou, že se sejdeme u Orloje. Já říkám, no to chci vidět, jak se budeme hledat v tom kvanta lidí. No úplně úžasně, my snad máme na to štízko, oni stáli frontu na záchod, já jsem šla z té restaurace zrovna jako ven, a už jsme se potkali, ani jsme se nehledali vůbec. Potom jsme si spolu prošli tedy tu Prahu, kde jsme byli a večer, protože mám v Praze ještě synovce zase ženatýho, tak oni byli ubytovaní v hotelu Praha, tak synovec pro mě přijel do Krček, vnučce a odvezl mě za nima, takže jsme strávili ještě i hezký večer spolu. No je to kamarádka, škoda, že to není blíž, že máme k sobě tak daleko. Teď mě zrovna psala, že teď v listopadu sem přijedou, abych si naplánovala cestu za vnučkou, že bychom se opět sešli. No jestli to mě zdravotní stav dovolí, protože už taky nejsem žádná mladice, že jo? Určitě se zase rádi potkáme. Takhle to chodí.
0: A řekněte mi, kdybyste měla někomu doporučit jedno místo na Slovensku, kam byste ho poslala?
1: No, já teď jedno místo vám neřeknu. My teď jezdíme s tou cestovkou, tak v Dudincích se mi ohromně líbilo. Beru tam kamarádku a se mnou tam byla. V té Podhajské jsme byli, no, nevím kolikrát, Energy 1, to už je naše. A ještě bych se ráda podívala do Bojnice, říkám to dobře? Asi ano. Tam už měla nařil, oni to mají taky v té cestovce a cestovali jsme vždycky i různý města, Nitru, Komárno, že jo, a tak dále. No já, kdybych mohla a doporučila bych ty Tatry, protože to prostě je moje srdeční záležitost. A já jsem nikdy se nedostala tedy na Lomnický štít, protože byl vždycky buď mlha nebo nepříjemný počasí. A když jsme naposled tam byli, sice jsme nevyjeli nahoru, ale byl tak krásně slunečno, já to mám před očima úplně teď a my jsme se na něj dívali a říkám, tak poprvé ho vidím takhle odhalenýho, v žádnej mlze nic, jasno, krásný, azuro, nádhera. Tak já asi bych preferovala ty Tatry. I když všude se mi líbilo. Dudince byly krásný. Kde jsme to ještě byli? To jsme ještě byli... No, nejvíc ta Podhajská, odtamtud se vyjíždí na různý ty zájezdy po tom Slovensku, ať je to do té Nitry, nebo taky jsme byli i až tam u Košic, to jsme byli na pobytovém zájezdu. Já prostě to Slovensko miluju, no. Já bych nevybrala asi jedno místo, kde se mě nejvíc líbilo. Mně se líbilo všude.
0: Ale víte co, kdybyste se mě zeptala, odpověděla naprosto přesně jako vy, já bych zmínila to Košicko, protože to já považuji za opravdu nádherné místo, to náměstí se mi líbilo stejně jako to okolí a Tatry, no tak.
1: To no je, Tatry prostě to nemá
0: to
1: chybu.
0: To je srdcovka.
1: A tam právě, pak jsme byli i v tom Štúrovo, tam jsme byli v tom chrámu, kde už to je tedy Maďarsko, my, víte, Komárno taky má svoje kouzlo. Když jsme se tam dívali na ten jejich, jakoby orloj, vychází tam ten panáček, že jo, no prostě to jsou takový dojmy, který prostě člověk má v sobě a jenom si říkám škoda, že už na ty dálavy se asi nevypravím, ale teďky ještě ta moje kamarádka, protože to jsem jí tam já víceméně natahla, takhle, a ona, letos jsme tedy byli v Luhačovicích, což je taky krásný, ale ona už říkala, víš co, až přijde ten katalog, tak si zaplatíme hned ty Bojnice, aby jsme jeli. Já říkám, Zdeni, já už si nemůžu nic moc ukládat ve svých 82 letech. No, tak uvidíme. Moc bych to ráda ještě viděla, ale nevím, no. Jo, taky jsme byli Trenčanský Teplice a různě, a to je taky krásný. To je jak v Údolíčku, ty lázně, takový malý, krásný park. No říkám, ať si vzpomenu, já si honem teď ani nevzpomenu, kde všude jsem tam trávila čas, jo?
0: Dobře, tak já jsem hlavně ráda, že jste teď trávila čas tady s námi v noční lince Českého rozhlasu. Přejeme klidnou noc a také šťastnou roku, abyste se dovolala i příště.
1: Já vám taky přeju krásnou noc, hlavně šťastný, ať vám ten pořad vychází a až budete trávit cestou domů, ať je to všechno v pořádku, protože říkám, já vás mám moc ráda, vás poslouchám. Když jste, ne vždycky taky, někdy to téma není takový, ale každou noc, my chodíme spát pozdě, tak já vždycky jdu až po té 11. to nestihnu vás hnedky ze začátku, protože chodím spát později, ale pustím si vás, vždycky chci vědět, jaký téma zrovna ten večer jde. Mějte se moc hezky a děkuji vám.
0: A za chviličku vám vše řeknu, jak já vzpomínám na rok 1993. Budu mít pro vás takovou perličku.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jestli dovolíte, teď předám jednu osobní vzpomínku na rok 1993, kdy se rozdělilo Česko-Slovensko. V té době jsem hrála v československém seriálu Safari za kuchyňou. A právě kvůli rozdělení republiky už další díly nevznikaly. Takže jsem si stihla zahrát a objevit se v posledních dvou dílech tohoto seriálu. A dodnes na to vzpomínám. Točili jsme v Česku, na Slovensku, hráli tam mimo jiné Zdena Studenková, Lubomír Kostelka, Milan Lasica, Julius Satinský. To setkání s takovými hvězdami, to byl pro mě skutečně zážitek na celý život. A ještě se účastnit toho natáčení. Seriál se dá dodnes najít na internetu, takže kdybyste se nudili, tak se můžete podívat na takovou malou televizní připomínku tehdejšího Československa a na mě jako na malou holku. No, škoda, že to skončilo. Zkrátka, státy se rozdělily, ale ty vzpomínky, lidé, příběhy, právě ty filmy, hudba, to všechno v nás zůstává. Souhlasíte? Pojďte mi zavolat na 731 800 900, a jestli máte jiný názor, tak i to je v pořádku, i ten může zaznít. Zavolejte Jarce Barboříkové do Zlínského studia.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsou se Češi a Slováci pořád tak blízcí, jak se rádi říkáme, nebo už je to spíš hezká vzpomínka? V noční lince Českého rozhlasu dnes hledáme odpovědi právě s vámi. A teď volá pan Vlado přímo ze Slovenska, tak to jsem moc ráda, že máme zahraniční návštěvu. Vítejte.
1: No, dobrý večer, pozdravujem všetkých poslucháčov nočné linky, nech trošku v této relácii zazní aj ľubozvučná slovenčina.
0: Já jsem v to doufala, Vlado, tak děkuju, že jste se ozval, že jste trpělivě vytáčel telefonní číslo.
1: Víte, čo chcem vám povedať, že jsem od malička zrastený z Moravou. A tak ten život išiel, že jsem bol na vojenčine, na Morave, Bučovice, u Brna. A potom tam som si priateľov, naše moja matka nebohá mala 8 súrodencov a tie ženy všetky sa išli za robotou, za prácou na Moravu a sa tam vydali. Tak tam mám bratrancov a sesternice. A z vojenčiny mi ostalo veľa, veľa kamarátov. A Kyjov je nedaleko Bučovíc, tam ich mám najviac. Mám takého priateľa, Zdenka Opatřila, Čeložníci žije. A 58 rokov si píšeme každý týždeň, navštevujeme sa. A je to také krásne. Viete, tí Moraváci majú krásnu povahu, tak to všetko, tí zvyky, ktoré všetky tam vnímam. Ja som remeselník a chodím na slávnosti a jarmarky predávať remeselné výrobky z dreva. Viete, tým poznám veľké kvantum ľudí. Napríklad v takom Uherském Hradišti, však tam chodím vyše 30 rokov, milujúci ľudia, krásni, srdeční. Občanské združení Kunovian tam poriada jarmarky, vianočné trhy, pani Polášková, Libor, no teraz mi to vypadlo, to sú organizátori hlavní. To je tak ohromný ústretový ľudia. Mám napríklad takého priateľa z Veľkej nad Veličkou, Janka Břena, ktorý má 82 rokov plus minus. A každé Božie ráno si píšeme pozdrav. Janko, pozdravujem sa, slniečko nám pohládza tvár a budeme prežívať pekný deň. Prajem ti dobre zdravie, napríklad takto. Obdivujem mnoho múdrych ľudí na Morave, napríklad tejto nočnej linke pani Noru. Na diaľku jej z úcty a s pokorou boskávam ruky, aká je kultivovaná a múdra. Viete, ono človek, keď chodí medzi tými Moravákmi, strašne sa veľa dozviete a dobrých vecí. Počase, keď sa s človekom stretnete, zabudnete, čo ste si hovorili, ale tie pocity vám vždycky ostanú na celý život. Viete, aj napríklad od rána počúvam nie slovenské stanice, lebo to je hrozné, ale Rádio Brno. Pán Truhláš pekne sa prihovára, potom príde o 9. Zdenek Junák, ktorý nosí bermudy až do mrazov a najviac teda obdivujem jak sa volá redaktor váš kolega?
0: Borka.
1: Borek. No, Borka.
0: Ten vysílá na Brnu, áno.
1: No, viete, no Vlado,
0: to sa tak hezky poslouchá. Já doufám, že vám Moraváci ten nádherný kompliment rádi vrátí. Právě taková vzájemná blízkost a srdečnost mezi lidmi je možná tím největším důkazem, že k sobě Češi a Slováci mají pořád blízko. Já vám můžu říct, že opravdu velmi miluju slovenský jazyk. Já jsem se slovensky učila Já opravdu jsem měla učitelku slovenštiny, když jsem tedy hrála v tom československém filmu. Přesto mě teda pak předabovali, by bylo to nutné, ale nejenom ten jazyk, ale vlastně vy jste takový jako pro mě velmi srdeční. A teď jste to dokázal, protože jste mluvil velmi mile.
1: Viete, ja to máme na hranicu 18 kilometrov, pochádzam zo Starej Turej, to je hraničné mesto Moravsko-Slovensko, chodíme na Moravu kúpovať do Kvietnej, do Uherského Brodu, do Hradišťa. Milujem tých Moravákov, s tými som sa na celý život spojil a rád s nimi žijem.
0: A Vlado, podle mě je dobře, že si to umíme říct nahlas i po tolika letech od rozdělení společného státu. Děkuju za vás, děkuju za ta milá slova, za účast v Noční lince. Už teď se těším na příště.
1: A ještě chcem pozdravit mojho přítele z vojenčiny, vedle mě spával 2 roky, Jiří Krpec, Končice pod Ondřejníkem, keď chodím do Rožnova predávať, tak idem o jeden deň skôr a u neho spávam. A vždy si pekne pohovoríme a pospomíname. Nie je to krása? Povedzte.
0: Je.
1: To priateľstvo má veľkú hodnotu, ktoré sa nedá zaplatiť žiadnymi peniazmi. Tak prajem všetkým poslucháčom Nočné linky príjemný večer a zajtra. A celý deň teraz nemajú slniečko v duši a zohrieva ich šťastie, lebo keď človek žije, potrebuje šťastie, nie len peniaze. A ostatné aj vás, rád vás počúvam. Som vás videl na fotke, ste pekná, príjemná, pohľadná žena, máte pekný prejav. To sa mi páči. Teda tí vaši redaktori Nočné linky, je to skvost.
0: My sa moc snažíme, Vlado, tak přejeme krásnou noc. Některé vztahy nepotřebují společné hranice, aby zůstaly pevné. Noční linka Českého rozhlasu dnes patří českým a slovenským rodinám, přátelstvím a vzpomínkám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná nás spojuje humor, jazyk, jídlo, písničky, nebo prostě pocit, že se rozumíme o něco víc než ostatní. O československé blízkosti si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A slovo teď dostává pan Pepíno z Valašska.
1: No tak já teď zdravím všechny posluchače a my sousedíme ze Slovenskem jako bumbálka, co je, že? Tak to je aj na nákupy třeba do Makova jsme jezdívávali a na Turzovku, že? Na vodu a nebo ještě, když jsem v práci, tak dělal, tak se Slovákama u firmy tež jako čtvrtina Slováků a nikdy jsme jako problémy neměli, nebo se neměl s nima. Takže to byli skromní lidé, takže to bylo takové zpříjemnění a i ten jazyk a takže to.
0: A máte rád slovenský folklor, slovenské jídlo, kulturu?
1: Jo, já třeba televizu, když ten, tak jak jsou ten po Slovensku, jak ukazují ty střediska rekreační a to, tak ta hudba je to velice krásná, tu rád poslouchám. Takže to je, je to také zpestření takové.
0: Fandíte slovenským sportovcům nebo českým?
1: Jo, ne, oběma. To je úplně stejné, protože člověk odmala jsme vyrostali pohromadě, takže to nejde rozdělit. To bylo takové těch úředníků takové nerozumné rozdělení, že? Takové vášně mezi ten, ale to proběhlo to v klidu, takže my jsme to ani nijak nezaznamenali, že takže to hodně jako co jsme třeba na ten pomezi, tak už ti lidé domorodci už jsou po smrti, že a tak už tam už to mají kupené luftáci, že tak s týma už člověk nějak ani nepřijde do styku, nebo se jako nějak moc neznají, takže to je ten, když třeba něco potřebuju, někde nějaké dřevo, strom dotáhnout koněm, tak jim to ten, že přitáhnu kalupě, že tak, takové běžné věci, že no tak to.
0: A víte, co zkusíme dát, Pepíno, tady do placu pár slov slovenských, které jsou od našich českých hodně vzdálené a často třeba přemýšlíme, co znamenají. Já jsem si vzpomněla třeba na čučorietku, to je borůvka.
1: To jsou hafery, povalecké hafery.
0: Hafery.
1: No.
0: Hafery, brambory. Nebo zemáky, ne?
1: Zemáky, zemňáky na Valašsku, no.
0: Napadne nebo, nás ještě něco?
1: Různé takové.
0: Střevíček, víte, jak se řekne střevíček?
1: Drevokocůr, že?
0: Počkejte, to nevím.
1: Veverka. No.
0: A ten střevíček, víte?
1: Teď si už nespomenu.
0: Črěvička.
1: No, Črěvička. No, to jsou
0: my
1: také
0: máme taky jako rodina kořeny na Slovensku, takže jsme tam také jezdili. No a ještě něco se žabičkou bylo nějak zajímavě přeloženo vždycky. Pulec to byl. Nevíte, jak to bylo?
1: To nevím.
0: No mě to úplně vypadlo, tak třeba zavolá někdo po nás.
1: No, snad si vzpomene někdo.
0: A zkuste nám přeložit, jak se řekne slovenský pulec. Dobře. Tak Pepíno, děkuju, že jste teď s námi chvíli vysílal noční linku. Chcete něco říct si závěrem?
1: Ne, pozdravuju paní Vlastičku z Krnova.
0: Doufám, že poslouchá a třeba přání no, oplatí.
1: Ať se drží. Na ten, jako horší, to víte, stará paní tež, tak má problém s chozením, spadla nedávno, takže má to horší, ale tak musíme se všetce držet, no.
0: Přesně tak. Jo. I vám přejeme pevné zdraví, Pepíno. Dřív jsme měli společnou televizi, sportovní úspěchy, jedno hlavní město federace. Dnes žijeme každý ve svém státě. Noční linka Českého rozhlasu se dnes ptá, co ze společného Československa mezi námi zůstalo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: že keď chodeval som na koncerty, tak aj tie pesničky, keď sa spievalo Prší, prší, len sa leje, vy máte kam koničky, pojedeme, nebo jak je to. A no, my máme úplne iný text, ale ináč v princípe stejný. Takže ako docela
1: tak to
0: zaujímavé.
1: Řeknete.
0: Je, asi ne. Prší, prší, len sa leje, kam... Ježišinky. No to si nespomeniem.
1: Tak třeba já zase někdo po vás. My to dáme všechno dohromady. Řekněte mi, jakým jazykem se u vás doma mluvilo? České, slovenské, nebo se to přirozeně míchá?
0: Ježišmane, tak žena český a slovenský. No a protože jsem tu nějakých 30 rokov, tak se snažím český, což 90% jde. Někdy mi uteče nějaké slovo. Ale děcka mali problém s tím, hlavně ta mladšia, tak do školy a už boli problémy. Už boli problémy s jazykom českým, že to jsou slovenské výrazy. A pravopis, to som mal zakázané učiť češtinu, protože tam je pravopis úplně katastrofa. To ženy chodili, muži chodili, všade je meké i, protože to je slovenco. Češtině to neplatí.
1: Ano.
0: Ženy, tvrdé i, alebo muži tvrdé, ale vidíte, už mám zase, to je hrozné. Takže toto som mal zakázané a ináč ako hovorím, docela dobré, já jsem spokojný docela, takže...
1: Jako upřímně, já myslím, že i mnozí Češi někdy tady udělají chybu v té gramatice, takže tím se vůbec netrapte. Ale řekněte
0: no,
1: mi...
0: Já teď tady ruším vás, tak dal jsem robit test moje mame v Bratislave, a ta se chytala za hlavu a doteraz to nevě pochopit, tu češtinu. Diktát, dětka jej dávali a to byla sama hrubka. Mm-hmm. Takže sama chyba. Takže to je takže asi tak.
1: A Roberte, když hrají Češi se Slováky hokej, jak to u vás doma vypadá?
0: Já vyhrajem furt, takže mě to je jedno, či vyhrají Češi alebo Slováci. Já to mám, tam hovorím iba to, že kdo hraje lepšie, ten má vyhrat. No a o tom to je, ale keď to vypadne jedno družstvo, držím druhému, no, takže asi tak nejak, no. Ono je to takové ťažké, no. Ja som vyrastal na slovenskej hudbe, žena, a to musím pochváliť ju tiež, takže my sme počúvali Elan, poslouchali, takže to bola paráda, takže tam sme si boli hodne blízky, tak podľa toho, proto sme sa aj vzali nakonec vďaka Elanu. Takže...
1: Jak to myslíte?
0: No, na koncerte jsme se nějak si seznámili a slovo dalo slovo a mali jsme svatbu, vlastně tiež paradox, protože já jsem v Bratislavi, přistěhoval jsem se do dediny, která má 100 obyvatelů, což je hrozně málo. A donutil jsem teda Joža Ráža, aby mi šel za svědka. Takže to bola taková uprostejová, taková veľká rarita, že Elan došiel a mal som ho za svetka a tak nejak sme sa dali dokopy s ženou. No.
1: Počkejte, to si děláte srandu, nebo ne? Děláte?
0: Ne, to
1: je to jak ten drevokocúr?
0: Ne, to je smrteľne vážne. Asi som mal veľké, pretože on bol takzvaný sused, kúsok odo mňa býval v Bratislave, to som ho poznal od 85. 4. roku. Tak sme sa tak nejak cez tie koncerty dávali dokopy a nakoniec to dopadlo tak, že nebol na svadbe tuto na Morave u Prostejova. Takže ako docela zaujímavé to bolo v tom 94. Keď sa už republiky rozdelili teda, tak my sme sa dali so ženou dokopy. Aspoň tak nejak, no. Sme to Československo držali pokope, no, až doteraz. Máme nejakých 30 rokov a jo, 32 rokov a koľko to je, takže... To nějak držíme pokope.
1: Tak no. Teď přemýšlím, jestli stihnu zahrát kapelu Elan, anebo...
0: tak v podstatě počíváme všechno, no, ale toto je taková naše nějaká srdcovka. No, takže...
1: Stihla tak jsem nějak... to. Dívejte, jsem dobrá. Tak písnička nejenom pro vás, ale taky pro všechny naše posluchače. A pojďme se rozloučit, aby jsme stihli ještě jeden krátký příspěvek. Co vy na to do té jedné hodiny? Vám poděkuju a naslyšenou, Roberte.
0: Tak jo, naschledanou.

0: Československo už na mapě nenajdeme, ale v mnoha rodinách, příbězích a vzpomínkách žije dál. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a právě o těchto vazbách jsme dnes mluvili. A je tady poslední příspěvek pana Miloše. Zdravíme vás.
1: No já zdravím všechny, Jaruško, hlavně tebe, Marci, Mejhlas. A chtěl bych vám vzpomínat, byli jsme v roce 76 a 77 na vojně v Bílině. Byli jsme půlka Klatovského okresu a půlka okresu Topolčany, takže jsme s kamarádama prostě prožili krásné dva roky.
0: Mm-hmm.
1: Takže na to vzpomínám, my jsme na Klatovsku scházíme, každý už asi pátý nebo šestý rok se scházíme, máme 50. výročí, že jo, po vojně. A rád bych, kdyby prostě někdo tohle poslouchal ze Slovenska, když by slyšel o Bílině a vojenské službě, kdyby se ozval pěkně potom o vysílání, dám telefonní číslo.
0: My vás neslyšíme úplně nejlíp, ale myslím, že mimo éter jste zmiňoval, že nám chcete dát nějakou hádanku. Rozuměla jsem dobře?
1: Ano, ano, ano.
0: Tak přicházíte s nějakým slovem, které máme přeložit? Nebo povídejte.
1: Jako ťava.
0: Ještě jednou?
1: Tom smedný jako ťava.
0: Vím, jsem smedný jako ťava, jsem žíznivý jako velbloud.
1: Ano, správně.
0: Je to tak.
1: Jednička.
0: No.
1: To bylo velice krátký a můžu potom mezi známy dvou nechat to telefonní číslo, kdyby to někdo poslouchal z těch na Slovensku.
0: Můžete, můžete. Tak teď v éteru se rozloučíme, poděkuju vám i našim posluchačům. Dnešní noční linka ukázala, že i když už více než 30 let žijeme ve dvou samostatných státech, pořád nás spojuje mnohem víc než jenom společná minulost. Jsou to rodiny, přátelství, jazyk, humor, jídlo, hudba i obyčejný pocit, že jsme se pořád tak nějak blízko. Jsem ráda, že jste zavolali, psali, poslouchali, bylo krásné slyšet tolik osobních příběhů z obou stran hranice. Přeji klidnou noc, ať ji trávíte v Česku, na Slovensku nebo kdekoliv jinde. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Varvoříková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jiří Lábus bude dnešním hostem Divadla pro vaše uši. No a tím je řečeno vše. Nic víc už dodávat nemusím. I když snad jen, že k Jiřímu patří jeho přátelé a kamarádi, a tak ho v písničkách dnes doplní někteří z těch, s nimiž se potkal, ať už v televizním pořadu Možná přijde i kouzelník, nebo třeba v pražské Ypsilonce.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Jiří Lábus, ozvěnou slyšíte Oldřicha Kaisera. A samozřejmě to platí i naopak. Pro nás, co jsme vyrostli na televizních scénkách a humoru téhle divadelní dvojice, může být docela překvapivé poslouchat jejich společné Hovory o ničem z jara roku 1989. Totiž tady, v těch parodiích na tehdejší rozhlasové besedy, mají své kořeny nejenom pozdější slavná Tlučhořovic rodinka, ale třeba i pestrá hlasová ekvilibristika, jak jsme si ji u Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera tak zamilovali.
2: Vážení přátelé, vítám vás ve studiu Mikrofora na naší besedě. Já jsem chtěl říct pravidelné besedě, ale bohužel jsme se teda delší dobu neviděli. Jsem rád, že vás tady zase vidím u našeho umakartového stolu. Takže vítám vás tedy mezi námi, naše besedníky, Růženu Hulínovou. Ano, vítám společně všechny na našem cyklu, který jsme se rozhodli nazvat Hovory o ničem, aneb jejich pět. Budeme se scházet, jak jsem teda již řekl, zde u tohoto umakartového stolu každý měsíc pravidelně, a to už opravdu teda našim posluchačům slibujeme.
3: No dobře, já jenom, abych měl, že jo, volno. A jinak bych to musel nahlásit předem, že jo, aby v tom nebyly nějaký zmatky jenom.
2: No, to je jasný, to vám všem dáme napřed vědět, že
3: jo. No dobře, já jenom říkám, že jo.
2: Ne, to buďte bez starosti, buďte, no. Nebudou to teda dlouhá setkání, že jo, tak 10-15 minut. Budeme si vyprávět o věcech, které nás pálí, jak se říká, bolí, které nás zlobí, ale někdy taky o našich soukromých záležitostech.
3: No, prostě... No, bolí mě teda teďkon tady.
2: Ale no tak to až později. Ano, prostě chtěli bychom, aby nám tady v tom klubu bylo prostě, jak se říká, prýma a fajn. Ahoj. No a já nyní představím posluchačům naše besedníky. Je tu mezi námi básník Ctirad Stepilý. Dobrý den. Ano. Dále je tu nejmladší z účastníků Patrik Puch. Patriku, ahoj, já tě vítám, Patriku.
4: Ahoj.
2: No, je to i Růžena Hulínová, nestárnoucí, stále taková plná mládí, optimismu.
4: A nechte to.
2: Ale ne, to. No a je to samozřejmě žena v domácnosti, Božena Tlučhořová. Dobrý den. Jsem ještě celá tady. Já jsem málem utíkala v zástěře, já to úplně zapomněla, že se to dneska točí. Jsem odběhla tak. Ano. No, a kdo jiný tady než Fanda Čedák, přezdívaný Páťa?
3: Jo, dobrý. Hoďte mi to kafe, jo, takhle.
4: Já vám takhle podám, počkejte, tak.
3: Já jsem si myslel, že jste na mě zapomněl, že jsem tady nějaký puch.
2: Nemusíte vzduch teda. Oh. Ne.
4: Puch jsem tady, jo.
2: Pucha máte
3: no,
2: tady
3: dobře, vedle. Nic vezli.
2: Ne, jde pak, o vás já strach nemám, vy se vždycky prosadíte. Takže vás tady všechny ještě jednou vítám, no a já bych se vás teďka zeptal, proč jsme se vlastně tak dlouho neslyšeli a co jste celou tu dobu dělali?
3: No tak... Jo, bylo to dost, ovšem já jsem o ničem nevěděl, kdybyste mi dali echo, tak...
4: Já vám řeknu teda, já taky neřekl se přece, že se napíše, dá se nějaký to, jak se říká, spojení, že jo, ale nic se neřeklo. Tak jsem si řekla, že třeba tady soudruzi v rozhlasu přestali mít po mně zájem.
3: No, posledně totiž nám bylo řečeno, že přijde obsílka domů. Jo, já od té doby nepracuju, no, teď mám průšvih v práci.
5: No teda, já tady na rozdíl od Páti jsem napsal za tu dobu 17 básnických sbírek.
3: No, já napsal za tu dobu dva dopisy.
5: No tak počkejte, to trošku zlehčujete mou práci. Já, je trošku rozdíl psát verše, psát dopisy.
3: No, když
5: dopisy taky
3: rozdíl.
5: Můžou být ve verších, vzpomeňme si na překrásné Šaldovy dopisy, na dopisy, které psal Petr Čajkovský a na celou řadu dalších přenádherných dopisů, které jsem dostal od své sestry Kunhuty Werfernové,
3: Prodané
5: Šturmelové.
3: O čváry, no, jak jsem mu odepsal taky, jo. Ale jaký v tom je rozdíl, to nevidím teda.
5: No, tak přijďte. To bychom se hnedka ze začátku tady chytli a nerad bych, aby to bylo hned, to bych velice nerad hnedka na začátku na naší podlouhé době první besedě. No přátelé, uklidněme se, nemá cenu tady trošku dělat rozmíšky, že jo? My jsme se přece domlouvali, že si pošleme, jak to bylo, no kdo to měl, počkejte, někdo to měl posílat, někdo měl rozeslat zase ty...
3: No vy jste posledně na těch horách říkal, že nás obešlete, že jo? Že si někam vyrazíme, jak jsem čekal doma.
4: No já taky čekala, že něco přijde a ono přišla krátce střednice mi přijela, no.
2: Takže co je u vás nového, zeptal jsem se, teď bych se rád zeptal Patrika Pucha. Každý už na hlase Patrika poznal, že má zřejmě po pubertě, Patrik.
3: No. No, vy se díváte na mě. A už jsem si myslel, že v tom zase lítám.
4: Ne, já se dívám na Patrika tady. Patrik se trošku červená, koukám, že mu praskl pínek. Hlas už máš ale pěkný, udržíš,
3: No.
4: No,
2: taky mě to někdy dělá potíže, abych,
5: ale to sem nepatří. Ne, ne. Moment, mluvíme o hlase. Aha, promiňte. Tak, Patriku, co jsi dělal celou tu dobu? Ty ses, myslím, vyučil, mám pocit, ano?
6: Ano.
5: Ten mluví jak... Já se to nemůžu pořád zvyknout, jak ten Patrik mluví.
3: Nech ty, ať mluví.
5: Ten mluví jak papíňák. Ten opravdu takhle mluví naše Maruška, je 8.
3: Prosím vás, neskákejte mu do řeči, ne, když je to v něm, no...
5: Já nesladím, abyste mi tam dal kosky, já se zblázním. Co mi tam do toho furt něco děláte do toho kafe? Já jsem to chtěla čistý, bez cukru, teď já držím dietu druhý den. Koukněte, už jsou 3 deka dole. No, teď to je na zemi.
3: No, si to seberte.
5: No,
3: babu.
5: No prosím, prosím, tak bych se vyprosil. No prosím vás, já bych to přerušil, tak prosím vás, co dělal celou dobu Patrik? Vyučil ses?
6: No, já jsem se vyučil.
5: Ano?
6: Ale pak si zjistilo...
5: Ano?
6: Že jsem se nedoučil. Tak jsem zase přišel. Abych se vyučil.
5: Ano?
6: A teď jsem tam dodnes.
5: No.
3: No, už je to hodně venku.
5: No, no, to je hezké. No, a co ctírat, jste pilí? No, ze mě to doslova prištělo. Ze mě to doslova, musím říct, ta inspirace všemi pory. Z celého těla, z toho, že mě šlo ven. Yeah. Já jsem psal jednu sbírku za druhou. To vám byly kvanta, dokonce jsem spolupracoval i na sbírce zákonu. Je to 13 nádherných knih po sobě. Snažil jsem se popsat všechno, co se v této varné době, bouřlivé době odehrává. Každé pohnutí lidské mysli, co jako občana této země trápí.
3: No, to vám ty lejstra nestačili, co? Abych tam taky totiž něco napsal, víte?
5: No, ale já jsem se to snažil na rozdíl od vás vyspívat, víte? A teď chraptím. Je to veliká epopej, přenádherná. Je to něco, jako když se taví ocel. Je to něco překrásného.
7: Epopej, co to je epopej?
3: No, já ti to potom vysvětlím, Růžo.
5: Takže vy jste měl plné práce, ruce práce, a co Růžena teda?
8: No ano, já teda neměl epopej, ale já jsem teda měla takovej...
5: Ano.
8: Jako pěkný vztah, jo.
5: Ano.
8: A ten kluk fakt byl jako bezvadný, jo.
5: Teda vy po mně koukáte pořád hrozně, teda tady já se divím vám teda opravdu, vy na mě máte takový pohled, já už se na vás, no to je opravdu hrozný tohleto teda.
3: Co, já se tady koukám po tom stole, to je pěkný stůl, umakart.
5: No umakart to je, to nemáte doma umakart, my máme 4 umakarty doma.
3: Proto se to dělalo za firmu, já se podívám.
5: No nekoukejte, vy koukáte pořád po ten stůl, nekoukejte mi na nohy tam pod tím
3: stůl. Já se nekoukám po vašich nohách, já se koukám po tomhle tom stole.
5: No, tady to píšou, je tady něco vyrytýho. Co tady za nápisy, ježiš, to je to...
3: No jo, ukažte.
5: Ukažte to.
3: Je tadyhle taky.
5: Mikroforum, lidí forum, to jsou fóry teda. Tak prosím vás, pokračujeme, přátel, jsme se maličko zapletli teď. Tak vy jste měla vztah, Růženko, ano?
8: Měla jsem vztah.
5: A chlapec byl prima?
8: No byl takový bezvadný fakt, no byl takový černý.
5: Ano.
8: Vlasatý, no ano. Prostě, jako říkal mi, že i tak.
5: Ano.
8: Tak jsem si říkal, že to je dobrý, no, protože mám hrozně ráda diskošky a tak. A prostě ano, pak jsem zjistila, že je z Rumunska, no.
5: No a co jsi dělala?
8: Jsem si to nechala vzít.
5: A teď jsi sama?
8: Ne, teď jsem zase v tom.
5: A dobrý, no. No to máš teda už jenom opravdu fofre. A co dělala Božena Klužhořová?
4: No tak já teda upřímně řeknu, já jsem zapomněla, že se máme vůbec scházet. Já byla v takovém kalupu, vám povím. No to je pořád něco, že jo. Mladá je na diskotékách, ale já se nezastavím. Ráno vstanu a večer se dolehnu. Já se vám svalím celá utahaná, opravdu, co jo. Vám budu povídat?
3: A s kým?
4: Ale už se začíná, teda vy jste opravdu, jestli budete vy příště, tak já už jsem snad do teda. A tě nechá. To už je od první besedy, víte, jak na mě koukal těma očima. Vy to máte, prosím vás, máte v obočí, to je prales, to je boubín. Co tam máte?
3: Koukám, že mám oči, ne?
5: No. No už jsem řekl, prosím vás, pořád teda bude pravidelný pořad, takže nám řekněte, jaký máte názor. My bychom chtěli totiž od příštího pořadu udělat znělku, aby se divákům pořad vždycky hned přiblížil, aby už věděli, a posluchačům se říci. Já jsem včera točil, jsem měl kšeft na Kavkách. Takhle, aby jako se posluchačům přiblížil ten pořad. A pořád se budeme hovořím o ničem a teď bych se rád zeptal vás všech tady, co jsme u našeho stolu, u Makartovou, jaká by měla být asi znělka? Jaká znělka tedy?
3: Jaká znělka?
5: No to říkám, znělka našeho nového pořadu.
3: No ne, že jo, že těch pořadů o ničem je víc, takže aby jsme...
5: Ale náš pořad se bude i tak jmenovat, víte, takže...
3: Jo takhle.
5: No. No tak jak byste si vy představoval znělku?
3: Jako já, jo.
5: No.
3: No nevím, no tak něco takového jako, kdyby to bylo takový, Šuridu, šudara, šudududududududu,
4: šupara. Prosím vás, šuridu, šupidubidu, no to by vás lidi teda, to by vás lidi vynesli, to by vám poděkovali teda, pane Patej.
3: Páťa.
4: No, teda já bych teda radši, když můžu teda mluvit, víte, aby to bylo něco takového pomalého, takového hezkého, aby to byla taková hezká melodie, která by člověka tak jako uklidnila třeba. Kdy se ten tálinský rybník dohodí? No,
9: jsem mrtvá.
4: No, takhle, víte, tady mladá se sice směje. No jaký máte, ať řekne ona názor teda, jaký si myslí, že by to měla být, nějaká taková, nebo...
9: Ale ne,
4: když jsem já šel to potímskou branou, no. Takový nějaký, co jsme zpívali, když nám bylo 20.
9: To ne, tak se něco takového jako metal.
4: Já vám dám metal, teda vy byste měla dostat metal, teda to vám povím, teda. Je tuhle jsem vám za plastovickou televizi, tam jsem ta žasla, jak sami vám takový, ty už tam dneska, co se tam všecko hraje, jdete jak zoologický zahrady, když někoho pustí, tam ty řetězy měli a takový vlasy, jo. No tak já bych vůbec nepoužil hudební motiv, jestli je teda řada na mě, dal bych přednost mluvenému slovu. Proč pořád hudba, prosím, nás obtěžuje, ale na každém kroku. Třeba víte, verše. Dejdem tomu, teď budu vyloženě opravdu mluvit, jak se říká z patra.
3: Ty jste neskončil ve sklepě.
4: Ale nechte si toho, prosím vás. Třeba verše zastav a stůj, mikrofon bude tvůj. Nebo na 10 minut se odmlč, zaposlouchej se a pak hovoř. Nebo nějak tak, že jo, je to, rozumíte, improvizuju zrovna. To bych si musel k tomu sednout, dát si 2 litry, 3 litry vína a za týden bych to přinesl. To, prosím vás, co se zase na mě tak díváte? Co se vám bych tak chtěla mít teda dvojdomek? To vám povím teda, to je pohled porád před ten stůl tady.
3: No, je to lepší, jak hladit včelu.
4: Teda, víte, já vám řeknu, já sem chodím ráda, ale by mě tak někdo porád takhle obtěžoval, tak to teda ne. To ne, pojďme se na to mladýho. Teď jsem to objevila, vy máte fuchu na ušnici.
6: No. A tady mám řetěz.
4: No, to jste jako černá Mikuláše, prosím vás, to byste strašit děti v tomhle.
6: A tady? No. Boty s kováním.
4: Prosím vás, takhle šel můj táta na pijávu, jak vedete do rádia. Jo, koukám, že už přátelé, už tady vidím, že budeme pomaličku končit, i s režimi dávají tady znamení. Jo, ne, to já bych se napil, že mám suchou ústek, tady bude mě režisér na mě kývá, tak já to teda splním, ano.
9: To je moje, když vám to říkám, že to je moje
3: tohle. No,
4: já mám teď báječný nápad. Teď jsem vymyslel takový rým, víte, takovou apoteózu současnosti. Pro všecky rasy budou lepší časy. Je to, myslím, dobré, ne? Ano, no, prosím vás, tak příště...
3: No tohle, to snad není možný, Patriku, co děláš, čověče?
4: Teď jste mi polil tady ty kosky, co mám nový kostým, prosím vás, stalo mi to 290 korun a ona to takhle je celý, to mám vylitý na sobě, já se na to vykašlu, no.
3: Abych
4: to nesla do mášenky, teda. Ještě, no, vy to máte výhodu, vy jste v monterkách. No, to máte... No, prosím vás, tak teda, já bych to už opravdu ukončil, takže příště uděláme takhle, my chceme asi za měsíc jít na vlastní... Prosím vás, klid tady u toho stolu. My chceme jít za měsíc na vlastní v jednu vycházku, ale ještě předtím bychom se měli sejít zde ve studiu a říct si, popřát se hezké dny, co si vememe sebou a co si vememe na sebe. Ale příště už to teda, že sejdeme, už bude s naší znělkou. Doufám, že se vám bude líbit a do té doby zatím teda naschranou. Takže, naši besedníci, ahoj.
3: Ahoj.
9: Ahoj.
6: Ahoj.
3: Jsem vám říkal, že tohle jste udělala vyloženě s tímhletím.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Lábus přes účinkování na několika divadelních scénách najednou zůstává vlastně celoživotně tváří jediného divadla, totiž Šmídovy Ypsilonky, kam vstoupil ještě v dobách, kdy Ypsilonka začínala v severočeském Liberci. Tady se za léta, tak říkajíc, vyučil hned v několika divadelních profesích. Ostatně důkazem je i jeden z předvánočních improvizovaných pozdních večerů v Ypsilonce, kde je sice tentokrát hlavním hostem Milan Lasica, ale průvodcem a taky ve svém originálním stylu operním zpěvákem je tu právě Jiří Lábus.
2: Teď musím říct, že hlavní osobou bude Jiří Lábus, který se každého bude ptát, čím chtěl být, když byl malý.
3: My totiž pokládáme hostovi takovou jednu otázku hnedka na začátku, když přijde na jeviště, ale nejdříve ji pokládáme ne hostovi, ale někomu z publika. A já oslovím přímo vás dneska teda, tady je to první řada, je to blbý, že jste koupili první řadu, ale je to na... Čím jste chtěli být, když jste byli malí? Čím jste chtěli být, když jste byl malý? A jestli se vám dětské přání splnilo, takže prosím.
4: No tak já jsem vždy toužil se stát strojvedoucím, ale bohužel toto přání se mi nevyplnilo. Ní studii na obchodní akademii.
3: Je takhle, takže vy jste chtěl být strojvedoucí.
5: Jak bohužel se vám to nevyplnilo. Vy jste proto nic neudělal, abyste byli strojvedoucí.
3: Já se tam nějaké dívky ještě oběkloní zrak, tak to byla jedna z nich. Mě to nedá. Tak ta se pamatuje ještě na mládí velice, to ještě mladinka dívenka tohle, že no jo, jezi jsem malý a tohle rozkočné učky. Čím pak chtěla být, když byla malinká, no?
6: Letuškou.
3: Letuškou, a splnilo se to?
6: Ne.
3: A co pak jste?
5: Naštěstí.
3: Učitní jste. A už jste tak, no to taky můžete letět někdy, že jo? Záleží, jestli se spletete, že jo? Někdy. Oh, no tak to víte tak. No takže tak to jsou zajímavý. A tady slečna naše kolegyně, vaše kamarádka, jestli ten...
6: No, já jsem chtěla být spisovatel.
3: Spisovat? A pozor, tak to je trošku neobvyklé.
7: Byli tady spisovatelé.
3: Tuž, ano, byli tu spisovatelé
7: před... Zajímavý, nikdo to nechtěl dělat jako malej.
3: Ano, to je zajímavý, že ne, třeba Ivan vyskočil, spisovatel, herec a pedagog, chtěl vlastně být penzistou, když byl malý. A už se mu to skoro splnilo teďka vlastně.
8: Ano. A Hrabal tady říkal, že se šťoural hrozně dlouho v nose. A že chtěla, aby mu to zůstalo.
3: No, bohu, Hrabal měl tak...
8: A Jirka se ptali, že mu to zůstalo, na to neodpověděl.
3: Ano. On říkal, že chtěl být nezaměstnaný, Hrabal.
8: Ano.
3: A my jsme se ho ptali, proč? A on říkal, víte, ale že jako kluci vzpomínám, že v tom Nýburce oni ty pracující chodili v ty továrny takový bledý. A ty nezaměstnaní seděli u řeky a váleli se, obalovali.
2: A konečně přichází náš dnešní host a je jím Milan Lasica.
9: Před 25 rokmi nebohý režisér Miroslav Macháček rozprával takú príhodu, ako bol v Moskve. A tam sa zoznámil s nejakou divadelnou kritičkou a ona sa tak trošku do neho zahľadela a povedala, že by sa s ním chcela stretnúť niekde v parku. A povedala, že o toľkej sa stretneme v parku a že ju pozná podľa toho, že ona bude mať solnečné ačky, čiže okuliare, hej, tmavé. No a tak on prišiel do toho parku a teraz zrazu videl, jak prišla, mala tie solnečné ačky a teraz sa tak ako prechádzali sa, ona rozprávala veľmi romanticky a tak trošku ako poeticky a snažila sa ho tak očariť niečím a on jej tak pritakával a bolo to veľmi romantické. A zrazu sa tak vraj zastavila v takom zákutí toho parku a zrazu ho takto chňapla a povedala, až to tako je. A takto, ale držala ďalej. A že on nevedel, čo má robiť chvíľu, potom sa spamätal, tak ju chňapol aj on a povedal, až to tako je. A že tam teda takto stáli asi 5 minút a nič, a potom sa rozišli.
2: No tak takhle rovnou začal Milan Lasica. Ale pozor, nejdřív ať zaspívá Jiří Lábus klasiku.
10: 3, 4.

0: regarde mon lit quand je dors, et puis encore.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Jak jsem měl v životě příležitost poznat Jiřího Lábuse osobně, řeknu vám, je to vášnivý milovník rozhlasových her a dramatizací a taky v nejlepším slova smyslu knihomol. Dozajista mezi jinými proslavenými humoristy v jeho knihovně nechybí ani cudný, anglickému stylu věrný Zdeněk Jirotka. Ostatně, kdyby se někdy dřív natáčel Saturnin, než jak ho známe z filmového plátna, byl by pro mě Jiří Lábus, ukázněný ve své někdy drastické komice, skvělým představitelem toho prototypu věrného literárního sluhy. A není proto divu, že se s povídkami Zdeňka Jirotky nemohl Jiří Lábus minout ani v rozhlase. Vybral jsem pro vás na závěr dvě. Jednak Jirotkův byrokratický tanec kolem elektroměru a taky jeho rozhovor pod sochou. Tak zůstávejte všichni ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
3: V parku byla neproniknutelná tma. Do ticha šplouchal odněkud vodotrysk, který si stříkal, jak chtěl, protože ho stejně vidět nebylo. Cestičky se poznaly jenom podle toho, že jejich písek skřípal pod nohama. Básník šel pomalu, jako slepec s rukama tápavě nataženýma před sebe. Plynul tmou, jako by byla hustá. Odhadoval vzdálenost, kterou ušel, a po paměti zamířil k lavičce. Ze tmy zasvítil konec cigarety a zase potemněl. Někdo už na lavičce seděl a kouřil. Básník chtěl říci: o, králi tohoto ostrova, vládce tohoto břehu, strážce vodotrysku, přijmi poutníka unaveného ulicemi města, které se skrylo do ochranné tmy, přijmi pocestného, který už mnohokrát zakopl o obrubník, narazil na stojan osleplé svítilny nebo chtěl projít zdí z kamenných kvádrů. Jsem unaven a mám bouly na čele. Je příjemné popřít existenci kamenné zdi, když se mi zachce, ale není příjemné narazit na ní hlavou. Jsem potlučen o skály břehu, neboť všechno toto jest břeh, jak pravila moudrá kachna na rybníčku uprostřed parku. Pane, na této lavičce dopřej mi odpočinku. Místo toho řekl básník unaveně: s dovolením, a sedl si vedle neznámého. Jen si sedněte, vašnosti, ozval se ze tmy srdečný hlas. Básník si v duchu představoval, jak asi vypadá jeho soused. Starší, brunátný, zvířský vrásek kolem dobráckých očí a rozhodně má kníry. To je tma, ozval se hlas znovu. Není vidět na špičku nosu a každou chvíli mi někdo šlápne do záhonu. Včera dokonce šel jeden pán rovnou do rybníčka a já jsem ho pak musel tahat ven. Já jsem tady totiž hlídačem, dodal na vysvětlenou. Krásné povolání, řekl básník. Budrý muž chvíli mlčel a pak řekl: já nevím, vážnosti, čím jste, ale já bych si to s vámi v Turánu vyměnil. Takovýhle park je krásná věc, ale lidi by do toho pouštět neměli. A lehká služba to není. Ve dne to ještě ujde, to je tady plno dětských kočárků a maminky si vykládají o těch svých capartech. Já to poslouchám už 30 let a znám všechny dětské nemoci. Vím, kolik má nemluvně v kterém měsíci vážit, kdy má sedět a kdy mu rostou zuby. Tam za rybníčkem zase sedávají penzisti. To jsou taky dobrý návštěvníci. Odpoledne už je to horší, to přijdou ty větší haranti. To je tady boží dopuštění. Honějí se jako diví a myslejí si, že jsou někde v pralese. Nejhorší je to o prázdninách. To mě chtějí kluci líst na stromy. No, jinak si takový městský kluk na něco takového ani nevzpomene. Ale jak přijde z těch vakancí, tak je jako Tarzán. Večera v noci je to nejhorší. Co já už jsem za ty léta viděl, to by nikdo nevěřil. Znám všechny druhy milenců od těch, co jenom mlčí a tisknou si ruce, až po ty, co si navzájem lejou všelijaký žíraviny do obličeje. Znám takový ty osamělý

Ví, pane, to je nesvědomitost od toho Hostinskýho, že už vám nechtěl nalejt, když máte takovou žízeň. Jo, já už jsem za ty léta poznal tolik lidí, že jak se na někoho kouknu, už vím, kam ho mám zařadit. Už vím, jestli je to neškodný druh parkovýho návštěvníka, nebo jestli si na něj musím dát bacha. A co takhle básníci? Zeptal se poeta. Jo, vidíte, já obyčejně nemůžu dobře rozeznat od sebe vrahu. Jeden jsem chodil asi před 7 lety a já jsem si říkal, poslechni holečku, ty jsi nějaký divnej, ty se mi tady chceš bouchnout. Potom jsem zjistil, že je to básník. Psal do zdejších novin moc hezký básničky. Tak jsem si říkal, vidíš, starý troubo, žádnej sebevrah, básník je to. No vidíte, asi za půl roku se zastřelil pod tou sochou, jak hází tím talířem na konci aleje. Ale jinak já mám básníky rád, oni nikomu neubližujou a když něco napíšou, tak to zase zahodějí. Jenom popovídání s nima žádný není. Oni mají zlatý nebe a černé hvězdy, měsíční světlo nabírají do dlaní, duhu si vplétají do vlasů a rozmlouvají tady s těma sochama. Jeden takovej starší mi pořád říkal Cerberas. No a prosím, jmenuji se Válek. Oni zkrátka mluvějí někdy docela rozumně, ale někdy je s nima kříž. A básníkovi se zachtělo dobrého muže pozlobit. Ale vy nám nemůžete rozumět, řekl. Vy nás nemůžete sledovat do našich vysněných světů. Nemůžete pochopit sílu naší imaginace. Svět v našich snech je skutečnější, nežli všechno, co vidíte kolem. Nevidím nic, řekl hlídač s překvapující věcností. Ve svých představách jsem všemohoucí, pokračoval básník. Mohu probudit kamennou sochu, pod kterou sedíme. Mramorová Afrodité procitne pod mými horoucími polibky a sestoupí z podstavce do mé náruče. Bude mi povídat o řeckých bozích, o velebném Olympu, o spanilé Heladě. Až počne nebe na východě blednout a obrysy starých platanů se na něm objeví, vstoupí zase na podstavec a pošle mi poslední polibek. Ráno bude stát krásná, kamenná, zvlhlá rosou v řadě ostatních soch a pod ní po cestičce půjdou děti do školy. A mohu přijít, až nadejde noc a znovu ji probudit vášnivými polibky k hodům lásky. Básník umlkl a tiše se ve tmě usmíval. Starý hlídač mlčel a snad se také usmíval. Potom se pomalu zvedl a řekl. No tak, já to musím obejít. Když člověk sedí, tak je chladno a mimo to nechci bejt přitom, až tu sochu, co pod ní sedíme, probudíte vášnivými polibky k hodům lásky. On je to totiž generál Radecký. Ta nahatá ženská, co o ní mluvíte, je na opačném konci aleje.

byrokratický tanec kolem elektroměru. Úcta k úřadu se táhne jako červená nit lidskými dějinami. Byla byrokraty všech dob v lidu podaném uměle pěstována, přičemž zmínění pánové předpokládali, že prostý člověk má úctu k věcem, jimž nerozumí. Proto bylo vzdělání po mnoha staletí pečlivě střeženou výsadou vládnoucí kasty a život byrokratů byl celkem pohodlný. Když později obecná vzdělanost nezadržitelně stoupala, ocitly se úřady v povážlivé situaci. Bylo nutno dokázat řadovému občanu, že se nic nezměnilo a že pochopit úřední mysteria je nad jeho síly, i kdyby měl 5 akademických titulů. Proto bylo v úřadech postupováno podle těchto zásad. Za prvé, úřední předpisy buďtež pokud možno takové, aby odporovaly zdravému rozumu. Občan, který z tradiční úcty automaticky vyloučí domněnku, že by snad úřad dělal pitomosti, zapochybuje o vlastních duševních schopnostech, nabude přesvědčení, že onen předpis má patrně nějaký skrytý hluboký smysl a vlna úcty k byrokratům se v něm vysoko vzedme. Za druhé, z věcí jednoduchých buďtež dělány věci složité a na dotazy nechť je dána

strohá a povýšená odpoveď, že to tak musí byť. Úředník, ktorý dokáže sestaviť formulář daňového priznání tak, že by si nad ním geniálny matematik Isaac Newton připadal ako blbec, má zaručenou nesmrtelnosť. Za třetí, pokud pak by se jako nutné zlo vyskytly předpisy rozumné, budiš jich použito tak výstředním způsobem, aby z toho lidé byli tumpachoví. S tumpachovým občanem má pak byrokrat práci velmi lehkou. Dnešní doba téměř znemožnila používání zásad uvedených ad 1 a 2. Budeme se tedy zabývat jen bodem třetím a ukážeme, co všechno lze ještě dnes provádět s předpisem zcela rozumným. Jestliže se někdo přihlásí k odběru elektrického proudu, dostaví se k němu z energetických rozvodných závodů odborník, který prohlédne a přezkouší instalaci. To je zřízení rozumné, které vám skýtá jistotu, že nebudete při nejbližší příležitosti zabit elektrickým proudem unikajícím z vadně instalovaného vedení. Platí se za to režijní poplatek, proti němuž nikdo rozumný nic nenamítá, už proto ne, že je podstatně nižší než pohřební výlohy. Před namontováním elektroměru je pak nutno složit kauci přiměřené výše, a to proto, že je vám svěřován poměrně drahý přístroj. A jednak proto, že se vyskytují lidé, kteří se třeba přestěhují, aniž by zaplatili účet za odebraný proud. Jako potvrzení složené jistoty je vám vydán tak řečený depozitní list, znějící na vaše jméno. V případě, že z jakéhokoliv důvodu odběr elektrického proudu odhlásíte, je vám po předložení depozitního listu ona kauce vrácena. A nyní již přistupme k slíbenému příkladu. Dejme tomu, že v jistém bytě bydlí dva starší manželé. Manžel, na jehož jméno zněl depozitní list, onemocní a zemře. Jeho vdova bydlí v bytě dál odebírá elektrický proud a řádně platí účty. Nezdá se jí příliš důležité, je-li na účtu jméno její nebo jméno jejího zemřelého manžela, ale uznává, že pořádek je nutný a že by si tedy energetické závody měly poznamenat, že v poměru k ním nastupuje ona na místo svého zemřelého muže. A tu se domnívá, a všichni prostí lidé s ní, že by stačilo, kdyby si v účtárně energetických rozvodných závodů přepsali záhlaví konta z Jaroslava M. na Ludmilu M. Je přesvědčena, že podobně jednoduchým způsobem by mohla být upravena i otázka složené kauce, tím spíše, že na depozitním listu je obvykle poznámka varující před ztrátou, protože onen vklad bude vyplacen tomu, kdo tuto listinu předloží, bez ohledu na jméno, které je tam uvedeno. A teď dávejte pozor, jaký blázinec z toho dokáže talentovaný byrokrat vytvořit. Předně předpokládá, že bude nutno v bytě M zapojit elektroměr. Neříkejte mu, že tam elektroměr je a že je zapojen. To on ví také, ale má své předpisy. Tak tedy, bude nutno zapojit elektroměr. A aby bylo možno zapojit elektroměr, je nutno přezkoušet elektrickou instalaci v bytě. Nebylo by ji nutno zkoušet, kdyby byl pan Jaroslav M. zůstal naživu. Jaká je v tom logika, to lze stěží pochopit. Ale pokračujme. Symbolickým přezkoušením instalace je pověřen výběrčí účtu energetických rozvodných závodů, který se svého úkolu zhostí tím, že si poznamená číslo elektroměru. Nic neskouší a má pravdu. Jednak tomu obvykle nerozumí a mimo to není blázen a tudíž nepředpokládá, že by byl pan M. před svou smrtí instalaci nějak poškodil. Jenže paní M. musí manipulační výlohy týkající se elektroměru, s nímž nebylo manipulováno, a přezkoušecí poplatek za instalaci, která přezkoušena nebyla, zaplatit. Ve věci kauce to pak vypadá takto. Paní Ludmila M. musí jako nový odběratel proudu složit u energetických rozvodných závodů 300 korun. Tentýž národní podnik je však povinen kauci 300 korun, kterou tam kdysi zaplatil pan Jaroslav M., vrátit jeho vdově paní Ludmile M. Paní M. musí zaplatit hned,
kdežto energetické rozvodné závody se nejdříve oddají pečlivému zkoumání, zda jim zemřelý pan Jaroslav M. něco nedluží. Teprve pak pošlou paní M. 300 korun a může se stát, že k tomu použijí týž bankovek, které jim paní M. poslala. Tuto historii je možno považovat za stručný návod, jak lze s použitím dvou zcela rozumných předpisů inscenovat frašku a předstírat, že klesáme pod tíhou administrativních úkolů. Tímto způsobem je možno úřadovat i v jiných oborech. A také se to děje.

na město navrhl vrch zvláštní stín. S ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil,

zmizel mrak těch bran, zmizel v dálce i ten vůz.